sám. Šňůru slzí jsme zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli. V očích

nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, od mikrofonu zdraví Vítě Troníček. A protože je konec léta, pro mě osobně to nejhezčí období z celého roku, protože nám končí folková sezóna, doznívají tábory a letní zážitky a přichází příprava na tu zimu, přichází období sklidnění, to vše s lehkou příchutí nostalgie. Věřte mi, je to pro básníky, folkaře, zpívající básníky, pro všechny vandráky, trampíky, velice zvláštní a významné období, velice tvůrčí, a vznikla k tomu celá řada nádherných písní, které se toho dotýkají. Pojďme jim tedy dnešní folková pohlazení věnovat.

Posloucháte Folková pohlazení, dnes věnovaná písním, kterými se pokoušíme rozloučit s letošním létem. Tato píseň se jmenovala Letní bosanova, mají na svědomí Jan a Hana Švejkarovi se Zbyňkem Raškou jako autorem textu. A najdete ji v repertoáru jeho české skupiny, která si říká Drc. Z těch méně známých letních písní tu máme třeba ještě písničku od skupiny 9. patro z autorství Leoše Valigurského a Jiřího Svítka. Jmenuje se přímo Letní píseň.

To úplně zbožňuju. Myslím, že Karel Markitán v této písni vystihnul tu atmosféru končícího léta. Párných dní ještě, zaplať pánbu za to. Prostě fantasticky. Ostatně Karel Markitán je velký kouzelník, který dokáže těmi slovy opravdu malovat obrovské obrazy. Aspoň pro mou duši to tak vždycky bylo. Shodou okolností asi nejoblíbenější píseň s touto tématikou, letní nebo pozdně letní, najdete ji na stejném albu jako Chvíli před sedmou večer, kterou jsme si právě zahráli. To album se jmenuje Volt, co bylo takovým comebackovým albem. Nechce se mi věřit, že je to už 25 let, co tohle album vzniklo.

Písnička podzimní, jeden z hříchů Vojty Zichy, na kterého s láskou vzpomínáme ve zpěvu Pavlíny Jíšové. A napadá mě, slunko srpnový se ještě objevuje také někde jako takové sousloví. Pořád mi to vrtalo hlavu, pak jsem si vzpomněl stará písnička od Vaby Daňka. Kam se schováš, brácho? Slunko srpnový ti na ramena padne jako těžký mrak. Co, brácho, pak? Co pak?

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

jazzovém kabátu Zavěšený kafe, tedy písnička se jmenuje samozřejmě Já bych se v kočárku vozil, je starší, a pokud by vás zajímalo, proč jsme si ji dneska hráli, no tak to protože v poslední sloce se zpívá Bláhový si neříct, že babí léto už nenachytám. Když mý srdce stůně, tak se vydám do nikam. Pokud bychom někoho mohli označit za geniálního mistra nejen jazzových harmonií v našem žánru, ale také samozřejmě za velikého kouzelníka s texty a s atmosférou, pak je to bezesporu Kleky Petra české trémské písně, šedý to muž žijící v ústraní, pan Miki Rivola. Jeho Září se hraje na všech večerních sejšnech, kde sedí muzikanti a něco umí. Ono totiž, pokud neumíte, tak to se zahrát prostě nedá.

0: Tohle byl Honza Přeslička, Epidemie z prvního alba, písnička 4 tóny. Je zajímavé, že všechny písně, které zmiňují babí léto, mají takovou jako podobnou atmosféru, takovou nitku, možná tu pavoučí, bílou. To je zajímavé, jako kdyby se tohle roční období opravdu dalo zhudebnit nebo vyjádřit prostě tóny, harmoniemi a k tomu samozřejmě texty, které v našem folkovém žánru jsou vždy plné nějakých sdělení, obrazů. Zkrátka musíte mít tu potřebu to říct, aby to vzniklo. Pokud nemáte při tvorbě písní na srdci sdělení, tak by se vám mohlo stát, že z toho vznikne blábolení a pak máte reálné riziko, že byste se mohli stát hvězdami v populární hudbě. Jo, tam se to snese.
1: Poznávám tě po hlase,

Stánek, sluní burčáku, píseň Michala Tučného, tedy pana Zmoška a pana Rytíře v autorství. Michal Tučný to naspíval. A nádherná píseň z alba Jak chcete žít bez koní se samozřejmě velice hodí do naší hodinky folkových, country a trampských písní, kterými se loučíme s letošním létem. Nutno říci, že moc času už nám nezbývá, tak pojďme, ať stihneme třeba ještě tuhle následující.

0: loučení s létem skrze babí léto ve zpěvu Mirky Rosendorfové skupiny Magison byla poslední písničkou, která se nám do dnešních folkových polazení vlastně vejde do toho času, který máme vymezen. Tak pokud se vám líbilo, budu se těšit za týden naslyšenou. Od mikrofonu mává Vítě Troníček. Mějte krásný zbytek léta. Ahoj.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Bylo mi 21 let, když jsem tuhle píseň psal, teď je mi o rok víc.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. My jsme opět připraveni, já doufám, že i vy postaknout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek, ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
2: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všechny zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
1: Ano.
2: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.

0: Do Výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1. Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Alojse Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vedký dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci bigbeatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Balounem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody pod okny, on přednášku.

0: hlášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
1: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí Humoriády a moc rádi na to
2: vzpomínám. Tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
1: Ano, i na výjezdech Humoriád na cestách.
2: Ano, ano. A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi. No, no. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historiku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderoby Jirka říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. Bylo určený datum, přišel jsem tam, v předsíni bylo 20 stoliček pro slečny a dámy, vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkal, pane Přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas, Mařenko, podrž panu Přeučilovi ocas, výborně, a já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavý. Takhle jsem chodil.
1: To byl pohádkový kostým.
2: A jo, to byl pohádkový kostým. Ještě rád, ano. A po chvilce říkal, pane Přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu Přeučilovi, já ho pospreju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala, když to skončilo, tak jsem říkal, dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobiérky říkali, určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem, dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo. Ha, gentleman, prach obyčejný prase.
0: Humoriáda.
2: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
1: To je, jak rád by slyšel. Tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMS-kou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin Zaněcka.
2: Dobrý den, Martine.
4: Dobrý den.
2: Co vybíráte?
3: No, prosím bych paní Jiřinku.
2: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal. Kdo pak to je?
5: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku, tady Jenda od Lidský hory.
2: Dobře.
5: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
4: Děkuji pěkně.
5: Hlasoval bych, já jsem teďko tady s Lačkou ještě, od Zlatého potoka,
2: ano.
5: A dáváme hlas Krampolovi.
2: Ano.
5: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
2: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
5: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
4: Tak to mě...
5: Kromě těch Gaunerů, co hrál.
4: Ano, to mě velice těší, děkuji.
2: Děkujeme, ať se daří, mějte se. A ještě jeden hlas od koho a komu?
6: My vás Podhůří od Lidských hor ještě jednou, prosím si pokračování.
2: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
7: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem. Ale laskám se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl, neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. Nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil pod patkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balon mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec z trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balon po ztrátě Alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem.
0: Humoriáda.
2: Big Beatový rytmus.
4: Ano.
2: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, na co to bylo?
4: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
2: taky
4: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
2: do tanečních jste chodil?
4: Jo, chodil jsem do tanečních. No. Do metra v Praze. Jako, jo, to bylo.
2: A i za taneční, nebo jenom do tanečních. Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív, nebo ne?
4: Ne.
2: Někteří to tak měli.
4: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
2: Takže už tehdy jste to takhle bral?
4: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle Činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu Činohru tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no.
2: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal, nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ale že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel? Bylo něco takového úplně ujetého?
4: No, byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
2: Ano.
4: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach, a byla na principu Juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
2: Divadla na Zábradlí.
4: Ano.
2: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku. A vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu humoriáda, Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači. Co
2: ano,
1: to bude?
2: Děkuji, Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko, jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Oh. Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha.
4: No.
3: A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha. Máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzim a všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli ne? To ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, při tom bych raději nemluvme, ano? A jak si tady vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco
2: spolu? My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam jsem jí poznal. Jako no, no.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak, hraje tam roli topení. Kde vy jste si dal první rande s nějakou dívkou?
2: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
1: To jméno znám.
2: No. A ona, to jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
1: Ano.
2: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo? Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do České Budějovice, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásí. Máte na vrátnici návštěvu, Přeučil. To slyším, tak nějak ne?
2: Jo. Ježíš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta, roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurva sta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo proti hráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstit se armádě. Roto, roto, roto, kurva sta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí o topení a koupelně, a nebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno party. Vybíráte, no, telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány buď do kolonky A nebo B. Humor mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 011 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat. Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
0: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A odkud se k nám připojíte do Humoriády a hlasujete? Ptáme se s Janem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím
3: do Kopřivnice. Ano.
1: Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším, kdo tam je?
3: Ano.
4: Ano, příjemné odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Patriku a srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, velice mě těší.
4: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchu a ať jste pořád fit. A dovolím si také pozdravit vaši paní Evičku.
3: Ježiš, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
4: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko. Naslyšenou.
1: Ano, ano. Píšu tady Jitce Němcové bod v této chvíli. Kam přibude další?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Přeučili.
3: Dobrý den.
5: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasuju pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
6: Kdo? Halo.
1: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
7: Míla z Prahy 8, asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji pěkně.
7: Těm pohybovým kreacím, vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano.
3: Jo, ano.
7: Ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provaziště. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju a byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou, dobrá. Děkuju za to hlasování, děkuju vám všem za pomoc a tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli a vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
8: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
9: 32 let.
8: 32 jo. Let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
9: Panu režisérovi bylo 90. No. Ne, pardon.
8: Jste skočila teda.
9: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
8: Aha.
9: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanžele.
8: Vidíš, mám čas.
9: My jsme novomanžele.
8: Počkejte, tak aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
9: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
8: No to je úžasný.
9: Je prosím vás úplně zdravej.
8: Ano.
9: To znamená, že pořád žije, že jo?
8: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste ho vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
9: No, No bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat, já nevím, jestli vám
8: bylo to hrozný,
9: vůbec,
8: jo?
9: Bylo to dost hrozný teda.
8: Ale, tak to vylepšete trošku.
9: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda, jo. Protože jakých 5 let jako voda? Když to bylo 3. rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějaký zařízení psychiatrickém, že a tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
8: A do toho jste přišla vy?
9: Do toho jsem přišla já, že mám problém s Vávrou.
8: No, ano, ano.
9: A oni mi přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Mm-hmm. Absolutně.
8: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tedy nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
9: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale on, vlastně byla strašná sranda.
8: Jako v té škole, myslíte?
9: Jako všude. Úplně
8: takže
9: absolutní.
8: Takže veselostí vás.
9: On mě dostal absolutním humorem.
8: Ano.
9: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
8: Když budete mít žízeň, jenom tak se mám to tady. Jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň, vy jste říkala, že tekutiny potřebujete.
9: Jo, to je pravda. Tak, ale on fakt, s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. Ty si, to není obrácení.
8: Teďka vám úplně nerozumím, jako...
9: Já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba to já teda, ale to je neštěstí. Ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku,
1: ano.
3: Já jsem rád, že tady se jsme se ve scénce zmiňovali o Otakaru Báborovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Jirka Menzel říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl Otakar Vávra.
1: Takže mu vzdávám mu hold takhle ještě ano. Po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
3: 10 let.
1: No. A se Štěpánkou jste na tom byli?
3: Se Štěpánkou asi 15.
1: Říká Honza Přeučil, náš dnešní host, a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Vávrou, a nebo si poslechneme Františka Ringočecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMS-kaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kytce Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím Patrika i pana Přeušila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek. Vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře. Tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Kytka Němcová to vyhrála.
4: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mhm. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladýho kluka, ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, jo?
3: Že jsou sebekritičtější,
4: ano, ano,
3: myslíte
4: ano,
3: ty ženský.
4: Jsou. Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety. Úplně z prostého důvodu. On, nějaký doktor, mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jipku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek zeptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte mi. No, nepodáváme informace vůbec, zapomeňte. Takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký informace. Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takový docela takovou jednoduchou. Přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra je R. Vávry, Ahmed Mahlat, jestli jste někdo čet, jo? To byl spisovatel. Ten, vlastně ten jeho synovec byl taky už 80 letý. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec... Aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně... Ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala. Ona šla otevřít v okno. Pak říkala... A víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako. Tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. Přišla šla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska-Uherska. To nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona stala, otevřela okno a pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
3: Já jsem říkala, ještě vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
4: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla a pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no, budu se má po Vávrovi. Vávra, ale já se nechávám jméno jako Němcová režisérka, Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
1: Děkujeme kolegyni Jitce Němcové. Děkuju pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
5: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se s mojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ministryně financí po kritice návrhu rozpočtu připouští změny. Třebechovické muzeum Betlému bude mít odpočinkovou zónu. Obžalovaný Jiříkovský po státu vymáhá bitcoiny, které loni daroval ministerstvu spravedlnosti. A dnes bude maximálně 24 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Návrh státního rozpočtu na příští rok se může ještě změnit. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží.
2: Já velice varuji před tím, abychom zasahovali do investic, protože by to znamenalo zakonzervování nějakých rozestavěných staveb. Chyběly by peníze ve zdravotnictví, školství, ale bude to věc a dohoda koaliční vlády. Co se týče na provozu, tam jsem škrtala tak, že celá řada ministrů odcházela samozřejmě spokojený. Takže ono se tam naškrtat nějaké desítky miliard skutečně nedají.
0: Kvůli rozpočtu se ve čtvrtek sejde premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO s předsedou motoristů Petrem Macinkou. Jednání se zúčastní i šéfka státní kasy a také předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora z motoristů. Návrhem se bude zabývat i pondělní koaliční rada. Cyklisté v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku můžou nově využít stojan na elektrokola s nabíječkou. Je u kempu Písák a součástí stanice je také pumpička, základní servisní nářadí nebo nabíječka na mobil. Město nechalo zároveň na 3 výjezdech z Týniště postavit servisní stojany na kola s pumpičkou a nářadím. Jsou například na cyklostezkách do Křivic a Petrovic. Za novou cyklistickou infrastrukturu město zaplatilo zhruba 150 tisíc korun. Chce tak podpořit cykloturistiku v okolí. Nová odpočinková zóna vzniká v muzeu Betlému v Třebechovicích pod Orebem. Bude na místě původního informačního centra, kde dělníci vybourali příčky a prostor propojili s muzeem. Návštěvníci tam nově najdou stolečky a židle. Do budoucna by se zde mohly konat například workshopy. Podobné zázemí pro návštěvníky v muzeu dosud chybělo, vysvětluje ředitelka Petra Jánová.
3: Vzhledem k tomu, že do muzea jezdí školní výpravy, zájezdy, tak jsme se tady trošičku potýkali s tím, že hlavně ty školičky a školky se chtějí někde nasvačit, takže nám tady děti tak různě posedávaly po schodech a po lavicích, co tady máme, ale neměli jsme tady právě pro ně žádnou zónu, kde by si v klidu mohli posvačit.
0: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti pro nevděk darované bitcoiny. Jiříkovský kryptoměnu v hodnotě zhruba 1 miliardy korun věnoval ministerstvu loni. Podle občanského zákoníku ale může dárce požadovat vrácení darů v případě, že mu obdarovaný závazně ublížil. Ministerstvo si teď proto najalo externí právní kancelář, říká mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
4: Ze vzájemné korespondence ministerstva s některými subjekty, které byly účastny jednotlivých kroků souvisejících s bitcoinovou kauzou, přitom nelze vyloučit ani další právní kroky či případné budoucí soudní spory.
0: Přijetí kryptoměny vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval i tehdejší ministr spravedlnosti a dnes už bývalý člen ODS Pavel Blažek, který spolu s dalšími aktéry čelí obžalobě. Samotnému Jiříkovskému hrozí až 30 let za mřížemi. Všichni ale vinu odmítají.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, od západu bude ale postupně přibývat oblačnosti a hlavně na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Teplotní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Nové Pace na Jičínsku je kvůli stavebním pracím do poloviny října částečně uzavřena silnice Pražská. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi a po obchvatu města.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A 4 minuty po 5. Vás zdraví taky Jakub Šmit od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Přejeme dobré ráno. Dnes ve středu 2. září svátek má Adéla, takže Adélám dnes všechno nejlepší. No a za chviličku v první reportáži dnešního dobrého rána budeme mluvit o tom, že Kočárův okruh v Hradci Králové, kterým denně projede 30 000 aut, dostává nový asfalt a stavbaři teď pracují v jeho poslední části. Řidiči se tedy zatím musí vejít do jednoho jediného pruhu v každém směru, kdy bude tahle důležitá hradecká tepna zase celá průjezdná. března, to prozradí v reportáži Jiří Hofmann. Za malou chvíli, tak si určitě poslechněte. My vám přejeme šťastnou cestu, pokud tu sedáte za volant a jedete třeba do práce, no a jinak samozřejmě vám všem krásný den. A když to bude s námi, s Českým rozhlasem Hradec Králové, určitě neprohloupíte. Dobré ráno a hezké vstávání.

0: Jana Kratochvílová v dobrém ránu, za 4 minuty už bude 4:45. Teď se budeme chviličku věnovat dopravě tady v Hradci Králové. Řidiči projíždějící Hradcem po Gočarově okruhu musí i dál počítat s dopravním omezením. Ředitelství silnic a dálnic tady od července opravuje zhruba 900 metrů dlouhý úsek vozovky. No a rekonstrukce za víc než 40 milionů je teď v poslední etapě. No a stavbaři se tedy přesunuli do rychlých jízdních pruhů.
1: Důvodem pro opravu bylo vysoké opotřebení vozovky. Denně tudy projede na 30 000 vozidel. Vyskytovala se zde spousta trhlin, prasklin, hrbolů a vjetých kolejí.
2: Říká Petra Drkulová, mluvčí ředitelství silnic a dálnic. Gočárův okruh v Hradci Králové prochází poslední etapou opravy. ŘSD nechává obnovit zhruba 900 metrů vozovky. Práce začaly v polovině července a hotovo má být začátkem října.
1: V tuto chvíli máme za sebou první dvě fáze, kdy jsme dokončili pomalé jízdní pruhy, včetně nájezdových kramp na Malšovicí nadjezd, a zahajujeme poslední etapu, kdy začínáme práce na rychlých jízdních pruzích.
2: Na některých místech ale nestačilo jen odfrézovat starý asfalt a položit nový. Stavbaři

0: Museli zasáhnout i do betonových podkladních desek. Podle stavby vedoucího Martina Beránka se jejich stav ukázal jako očekávaný.
1: V těch betonových podkladních vrstvách byly trhliny, které se ale projektem předpokládaly, a v podstatě byla tam předpoklad i výměny asi 15% těch desek, což odpovídá i tomu skutečnému stavu, který jsme tady nalezli.
0: Teď tedy přichází na řadu rychlé jízdní pruhy. Asfalt se znovu odfrézuje, zkontrolují se betonové desky a položí se nové asfaltové vrstvy. Dokončit se má také dopravní značení.
1: V tuto chvíli je přehozen provoz do etapy, kdy bude probíhat rekonstrukce rychlých jízdních pruhů, což znamená opět, bude vyfrézovaná asfaltové souvrství, předpoklad kontrola betonových desek a následná pokládka asfaltových vrstev.
0: Řidiči přitom nemusí počítat s úplným uzavřením okruhu. Po celou dobu oprav zůstává provoz zachovaný jedním pruhem v každém směru.
2: Doprava je po celou dobu prací zachována v obou směrech, 1+1 jízdní pruh v každém směru.
0: Pokud se neobjeví komplikace, měla by být oprava hotová 5. října. Celý zásah na zhruba 900-metrovém úseku vyjde ředitelství silnic a dálnic na 40,5 milionu korun. Z Hradce Králové Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové.

0: Středa 2. září, dnešek je 245. dnem v tomto roce. Svátek má Adéla, jak už jsme říkali, tak všechno nejlepší. A atlet Jaroslav Bába dnes oslaví 42. narozeniny. Říká se na svatého Štěpána Krále, je už léta na mále.
1: Počasí.
0: Hned se podíváme, jak to bude dnes vypadat, ale nejdřív se podíváme na to, jak venku je. Teď v tuto chvíli tedy krátce po čtvrt na šest. V Hradci Králové 11,5 stupně, v Trutnově 9,5, v Rychnově nad Kněžnou ukazuje teploměr 13 stupňů, v Náchodě máte 11 a v Jičíně teď 12 stupňů Celsia, takže to ráno je malinko chladnější. No a dnes čekáme jasno až polojasno. Od západu bude ale postupně přibývat oblačnost a hlavně na horách se výjimečně objeví zase přeháňky. Teplotní maxima dnes do 24 stupňů, na horách do 18 a biozátěž bude na jedničce.
2: Muž mnoha profesí a talentů Miloň Čepelka z Pohoří u Opočna oslaví na konci září 90. narozeniny. Připomeňme si jeho bohatý život ve výběru pořadů Desky pásky vzpomínky v obvyklý čas každý zářijový pátek po 18. hodině. Těšte se na setkání s cimrmanologem, textařem, básníkem a dobrým člověkem Miloněm Čepelkou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Krištof, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. 8 minut před půl šestou, kdy je vždycky v dobrém ránu čas na spotřebitelský servis a radu našeho spotřebitelského experta. Tak jdeme na to. Reklamace má stanovenou lhůtu na 30 dní a pokud se jako zákazník nedočkáte, měli byste dostat zpátky peníze. Tohle pravidlo dneska připomene ve spotřebitelském servisu Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslala paní Jarmila. V obchodě jsem se snažila marně měsíc a půl reklamovat parní mop. Během této doby mě odkazovali na další a další pracovníky. Opakovaně jsem volala na infolinku, kde mi slíbili, že mě druhý den někdo zavolá, ale pochopitelně nic. Paní posluchačko, pokud máte od prodejce potvrzeno převzetí výrobku do reklamace a uplynulo více než 30 dnů, pak je veškeré vaše počínání zbytečné, stačí dojít s reklamačním protokolem do prodejny a s odkazem na překročenou 30-denní lhůtu požádat o vrácení peněz.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: 6.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Česko zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota mezi červnem a srpnem byla 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo 41,9 stupně a přes 40 stupňů bylo hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Řešit budou zákon o vysokých školách, duševní zdraví dětí a mládeže nebo rozpočet ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun. V Hradci Králové odpoledne začne mezinárodní přehlídka horkovzdušných balónů z 5 evropských zemí. Do neděle je zatím v závislosti na počasí naplánováno celkem 7 hromadných startů. První budou moct lidé sledovat dnes v 17 hodin z louky poblíž ulice Akademika Bedrny. Akvacentrum ve Vrchlabí je kvůli pravidelné podzimní odstávce uzavřené. Technici zkontrolují a vyčistí zařízení, odstraní případné nedostatky a vymalují. Bazén znovu otevře 15. září. České basketbalistky zvítězily v posledním přípravném utkání na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64. Do turnaje v Berlíně vstoupí v pátek duelem s Itálií, pak se ještě střetnou s Čínou a obhájkyněmi titulu z Ameriky. A dnes bude jasno až polojasno s postupným přibýváním oblačnosti a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty do 24 stupňů, na horách maximálně 18 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Stavební práce pokračují ve Smetanově ulici v Klumci nad Cidlinou. Uzavírka tam potrvá do konce září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Právě denní tisk.
1: Co píšou středeční noviny? Hned se na to společně podíváme. Jičínský deník, tím začneme. V Tetíně otevřeli moderní obecní úřad, přibylo místo pro děti i komunitu. Obyvatelé Tetína na Jičínsku mají od úterka k dispozici novou veřejnou budovu, která spojuje obecní úřad, moderní knihovnu, komunitní prostory i dětskou skupinu pro 12 dětí. Projekt za přibližně 25 milionů korun patří k největším investicím v historii obce a jeho přínos má přesáhnout hranice samotného Tetína. Největší novinkou je dětská skupina pro 12 dětí, která nebude určena pouze pro místní rodiny, ale má sloužit i zájemcům z okolních obcí. Součástí objektu je také nová knihovna, moderní kanceláře obecního úřadu a multifunkční komunitní prostor pro setkávání obyvatel. Můžete si zbytek dočíst v dnešním jičínském deníku. Mám tu přílohu Kraj Hradecký, Mladé fronty dnes a tady vás zvou na Růžu, na Plovárnu v Hradci Králové. Martin Růža, zpěvák s unikátním hlasovým rozsahem a objev dirigenta Václava Hybše, vystoupí zítra v 19 hodin na Hradecké Slezské plovárně na Orlici. Martin Růža vystupuje s předními orchestry, účinkuje i v muzikálech a zpívá hity světových interpretů. No a zítra jej na klavír doprovodí Karel Koldinský. Příští čtvrtek pak sezónu na Plovárně v Hradci Králové ukončí komorní recitál Dana Barty s kytaristou Jaroslavem Friedlem, abyste věděli, na co se ještě těšit. No a taky na stránky dnešního Práva se podíváme. Král Hákon VIII. Složil v parlamentu přísahu. V čele norské konstituční monarchie stanul minulý týden v pátek po smrti svého otce Haralda V., který zemřel ve věku 89 let. Včera 53-letý nový norský král Hákon VIII. V parlamentu tedy složil přísahu. Složení přísahy svého manžela se ale neúčastnila královna Mette, protože se stále zotavuje transplantace plic, kterou podstoupila letos v červnu. Místo ní stála po králově boku při přísaze jeho dcera, korunní princezna Ingrid Alexandra, a ceremonie se zúčastnila i jeho matka, královna Sonja. Parlament včera také uctil minutou ticha památku zesnulého krále. Rakev s jeho pozůstatky byla v pondělí převezena do kaple Královského paláce v Oslu, kde zůstane až do pohřbu 9. září. Píše na straně číslo 13 dnešní Právo. Můžete si přečíst i další věci. My za hodinu samozřejmě také z novin přineseme i další témata.

0: Za minutu už bude 6:15. Přejeme dobré ráno, hezké vstávání, dobrou chuť k snídani. Rád představím taky našeho dnešního ranního hosta, který přijde po 8:30. Bude to cestovatel Petr Švanda, který nám přijde povyprávět o Nepálu a přijde nás pozvat na svou zítřejší přednášku o Nepálu. Bude od 6:30 v zahradě léčivých rostlin farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové zítra. A jmenuje se Nepál očima Petra Švandy. Samozřejmě každý den teď taky sledujeme zprávy z Nepálu, který minulý týden postihla ta obrovská katastrofa, řekl bych katastrofa apokalyptických rozměrů, kterou způsobil odtržený himalajský ledovec. Skoro 4000 lidí se stále pohřešuje a počet obětí včera přesáhl 1000. Tak i na to se Petra Švandy určitě po 8:30 v dobrém ránu dnes zeptáme.
1: Počasí.
0: Teploty tady v Hradci Králové 11,5 stupně, teď v tuto chvíli v Trutnově 9,5, v Rychnově 13 stupňů, v Náchodě 11 a v Jičíně 12 stupňů Celsia, takže to ráno je takové chladnější. No a přes den čekáme nejdřív jasno až polojasno, pak od západu bude ale postupně přibývat oblačnost a hlavně na horách se výjimečně objeví přehánky. Teplotní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž bude dnes na jedničce. Už to říkal, ale znovu rád připomenu, dnes je středa, 2. září, 245. den před námi a svátek má Adéla. Tak přejeme všechno nejlepší a ještě jednou dobré ráno.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, pěkně vás zdravíme, dobré ráno. Možná jste taky zaznamenali poslední tedy politické diskuze na téma zrušení devátých tříd v základních školách. Ministr školství Robert Plaga na konci července uvedl, že rušení devátých tříd se teď projednávat nebude. Diskuzi o efektivitě školství se ale nebrání. Chci v této souvislosti jenom zmínit a připomenout, že devítiletá školní docházka byla u nás obnovena přesně na den před 30 lety a bylo to tedy 2. září roku 1996. Tak si o té školní docházce pojďme teď říct taky něco s dětmi a Terezou Brázdovou, která se jich ve školce zeptala.
1: Co je povinná školní docházka?
2: Školní vycházka je, že třeba nikam jsou na vycházku, aby se děti nemuseli furt namáhat v tom učení a nemuseli furt přemýšlet.
1: Musí se chodit do školy?
2: Jo, musí, protože kdyby jsme třeba nebyli moc chytrý, tak bychom si třeba spletli někam, kam bychom jeli a to by byl velký průšvih.
3: Musíme se učit i doma a když se nebudeme učit, tak budeme bulatí.
1: Co by se stalo, kdyby někdo do školy nechodil?
3: Já vím. Třeba by nás sprdli.
1: Od kolika let se musí chodit do školy?
3: Já vím,
2: od 7 let.
3: A já půjdu o velkých prázdninách, kde už budou moje narozeniny za mnou.
1: Jak dlouho už vlastně existuje škola?
2: Škola existuje třeba skoro 300 let a ještě k tomu možná ještě jednou 300. A škola je tak důležitá. Protože kdybychom ji neměli, tak bychom nebyli vůbec chytří.
1: A těšíš se tam?
2: Jo.
4: A takhle to vidíme my.

0: Je 6 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Cestující vlakem musí dnes večer v okolí Hradce Králové počítat s výlukami. Falešné SMS zprávy s pokutami za parkování nemají podle hradecké ISP původ v jejich systémech. Hlavní hygienička Barbora Macková končí ve funkci a dnes bude maximálně 24 stupňů. Krásné ráno u zpráv vám přeje Tomáš Mysleveček. Vlakové spojení mezi Hradcem Králové, Všestary, Praskačkou a Jaroměří bude dnes večer komplikované výlukou. Ta souvisí s rozsáhlou přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové. Náhradní autobusy budou odjíždět ze stanoviště F.
2: Výluky začnou ve 20 hodin a 15 minut a potrvají do půlnoci. Pro spojení do Jaroměře nasadí České dráhy 3 autobusové linky, 2 budou zastávkové a 1 přímá. A autobusy pojedou i místo dalších spojů do Všestar, Praskačky nebo mezi Hradeckým hlavním nádražím a Slezským předměstím. České dráhy zavedly výlukové jízdní řády, které počítají i s možnými uzavírkami na náhradních trasách. Přesto může mít výluka vliv na návazné přípoje. Z Hradce Králové Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
1: Za podvodnými SMS zprávami s výzvou k úhradě pokut za parkování v Hradci Králové zřejmě není únik dat. Na dotaz Českého rozhlasu to uvedl jednatel společnosti ISP Jiří Holubec. Reagoval tak na varování z minulého týdne, ve kterém firma provozující parkovací systém na falešné SMSky sama upozorňovala. Obdobná podvodná kampaň se podle Holubce navíc objevuje i v dalších českých městech.
3: O podvodných zprávách se společnost dozvěděla na základě dvou oznámení uživatelů parkovacího systému. Oba ale platili v parkovacím automatu, který jejich telefonní čísla nezískává. Falešné zprávy navíc odkazují na platbu spojenou s mobilní aplikací EasyPark, kterou ISP v systému placeného parkování neprovozuje. Samotná firma i městská policie upozorňují, že výzvy k úhradě pokut nebo nedoplatků formou textových zpráv nikdy řidičům neposílají. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů si kvůli hybridnímu útoku na letiště v německém Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomarjovovou. Informaci serveru Novinky.cz a i dnes potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Diplomatka by měla být předvolaná v nejbližších dnech. Německo včera oficiálně oznámilo, že za srpnový incident je zodpovědná Ruská federace. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová obvinění z útoku odmítla. Barbora Macková dnes končí ve funkci hlavní hygieničky, rezignovala na vlastní žádost. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Mackovou zastoupí do doby, než rezort vybere jejího nástupce. Sport. Lucie Havlíčková, Daria Vidmanová i Gabriela Knudsonová vypadly v prvním kole tenisového grandslamu US Open. O postup bojovala taky Nikola Bartuňková. Nad Egypťankou Šerifovou vedla 1-0 na sety, ale zápas byl kvůli dešti přerušený a následně odložený. Počasí. Dnes čekáme jasno až polojasno, od západu bude ale postupně přibývat oblačnosti a hlavně na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Teplotní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Se zdržením počítejte na trase z Jaroměře do Trutnova, konkrétně mezi obcemi Kocbeře a Výšinka. Pokračuje tam stavba dálnice D11 a provoz v úseku řídí semafory. Omezení potrvá až do příštího července.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tomáš Mysliveček pro vás měl zprávy v 6 a Jakub Šmit vás chvilku po 6, tedy opět pěkně zdraví z dobrého rána Českého rozhlasu. Hradec Králové, dnes je středa 2. září, svátek má Adéla, tak přejeme všechno nejlepší. No a za chviličku se dnes poprvé vypravíme do Nepálu. Náš zpravodaj se v Nepálu totiž dostal do oblastí, které před několika dny zasáhla obrovská záplavová vlna. Obětí v Nepálu a Tibetu už je více než 1000, stále také pokračují záchranné práce, takže aktuální informace přímo z místa. uslyšíte i vy v našem vysílání za malou chvíli. Pak po druhé se do Nepálu vydáme i s naším dnešním ranním hostem, to bude po 9:30 a bude to cestovatel Petr Švanda, který Nepál měl možnost také na vlastní oči vidět a poznat, takže i o tom bude po 9:30 vyprávět. Také se ho samozřejmě zeptám na to, co cítí, když vidí ty obrázky, které z Nepálu od minulé středy vlastně z té ohromné katastrofy přicházejí. Tak, Český rozhlas Hradec Králové přeje dobré ráno a teď už Věra Martinová, potom taky Václav Neckář zaspívají, Modern Talking tady taky budou, Bára Basiková a další, takže ať se dál hezky vstává s Českým rozhlasem Hradec Králové. Dobré ráno od Jakuba Šmita.

0: 6 hodin 11 minut, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám dobré ráno a míříme do Nepálu dnes poprvé v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. 16 obětí v Tibetu a 987 přímo v Nepálu. Taková je zatím poslední bilance středeční ničivé záplavové vlny na hranici těchto dvou zemí z minulého týdne. V zasažených částech pořád pokračují záchranné a pátrací akce. Živel v Nepálu smetl stovky vesnic. No a našemu asijskému zpravodajovi Davidu Jakšovi se podařilo dostat do Nuvakotu, jedné z nejpostiženějších oblastí Nepálu.
1: Dcera šla ráno na pole tady do těch míst nad námi. Když se přihnala voda, neměla šanci, spláchlo to celý kopec, pole i lidi. Nevím, kde je její tělo.
2: Přišel od někud strosek, převyprávěl svůj příběh a za chvíli zmizel v hustém subtropickém lese. Starý muž s typickou nepálskou čapkou toupí na hlavě. Jeho soused, pan Šikar, měl více štěstí. Dům, auto, motorku, úplně všechno mu odnesla 10 metrů vysoká vlna. Zůstalo mu jen to, co má teď na sobě, ale všichni jeho blízcí žijí.
3: Vidíš tamhle ten dům, tu nemovitost? To je moje. Ta hromada trosek, to je teď moje. Měli jsme zahradu, pole, cestu k domu, ale moji nemocnou mámu, která má problémy s koleny a špatně chodí, tu jsme zachránili.
2: Tamhle, kde řeka dělá zákrutu, stál zcela nový hinduistický chrám. Zmizel, nezůstal z něj ani jediný základový kámen. Pryč jsou i kancelář provinčního úřadu nebo policejní stanice. Koryto řeky, původně široké 100 metrů,

0: Má dnes půl kilometru a voda doslova vymydlila svahy nad řekou do výšky desítek metrů. Dílo zkázy dokonaly půdní sesuvy. Ty nakonec smetly školu i silnici.
1: Ty domy stály 100 metrů nad řekou a vidíš tam teď něco? Všechno vzala voda. Pár vteřin a je to pryč. Strhla i silnici, která byla spojnicí tohoto okresu s čínskou hranicí na severu.
0: Vysvětluje mi pan Deependra, člen nepálského týmu České humanitární organizace Člověk v tísni. Když dokončíme rozhovor, všímám si na silničním patníku zablácených klíčků od zapalování. Možná zachycené vodou, možná někým odložené. Možná od motorky, možná od auta. Pod nohama nám hučí řeka Tríšulí a 20 metrů od nás leží na boku převrácený žlutý autobus zanesený bahnem. Oba doufáme, že klíče a odplavený školní autobus spolu nějak nesouvisí. Z nepálského města Kalikasan, David Jakš, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, Hradec Králové.

0: Dobré ráno všem, kteří vstávají teď s Českým rozhlasem Hradec Králové. Je 17 minut po 6, nebo chcete-li před 2 minutami, bylo 6:45. Je středa 2. září, Adéla má svátek a Jaroslav Bába, atlet český, slaví narozeniny 42. Tak mu přejeme všechno nejlepší.
1: Počasí.
0: Ranní teploty se pohybují teď kolem většinou 11-12 stupňů Celsia, někde může být třeba jenom 10 stupňů, může být tam chladněji. To ráno je obecně tedy v našem kraji dnes chladnější. No a co nás čeká během dne? Dnes oblačnosti více, ale srážky jenom ojediněle. Bude zpočátku skoro jasno až polojasno, pak postupně bude od západu přibývat oblačnost a hlavně na horách se výjimečně objeví přeháňky. Teploty dnes 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. V noci nás čekají výjimečně přeháňky, bude oblačno až zataženo, výjimečně tedy přeháňky hlavně na horách, během noci bude taky ubývat oblačnosti postupně a teploty v noci klesnou na 14 až 11 stupňů. No a zítra tedy ve čtvrtek nás od severozápadu čeká zatažená obloha, bude nejdřív většinou polojasno, pak odpoledne bude od severozápadu tedy oblačnosti přibývat postupně až na zataženo a později se ojediněle objeví zítra slabý déšť. Teploty zítra do 24 stupňů.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: A teď vás budeme zvát k našemu dnešnímu vysílání, něco k našim hostům, tedy konkrétně k tomu po 13. hodině. Teď pro vás něco máme. Dnes bude hostem Alex Minářové zpěvačka Marcela Lajferová, která nám prozradí a řekne třeba i to, čím chtěla být víc, jestli lékařkou anebo zpěvačkou.
1: Těžko na to odpovědět. Prvé byla medicína, hej. A jako studentka jsem začala na studentských akciách zpívat s orchestrem vtedy už velmi známého hudobného skladatele. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom jste vo vlaku, který se rúti a už z toho se těžko vystupuje.
2: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšenie, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpěvat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má velmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítíte emociu z toho. A samozřejmě u těchto velkých zpěváček amerických a hlavně u Ella Fitzgerald, to bez toho, že byste rozumela ten text, tak vás dojímá prostě ten hlas. Vy viete, o čem to je.
0: A víc tedy dnes odpoledne po 13. hodině, kdy bude zpěvačka a také lékařka Marcela Lajferová hostem u Alex Minářové. Tak si poslechněte. Máme pro vás samozřejmě ještě mnoho dalších hostů a o těch si zase povíme během dnešního dobrého rána. Pěkně postupně.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT 2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo poslední etapu opravy Gočárova okruhu v Hradci Králové. Silničáři teď pracují v rychlých jízdních pruzích. Téměř kilometr vozovky opravují kvůli trhlinám, hrbolům a vyjetým kolejím. Práce za 40,5 milionu korun mají skončit 5. října. Vodohospodáři budou dnes odstraňovat havárii na vodovodu v Černém dole u Trutnova. Práce mají trvat od 9. do 14. hodiny. Po tu dobu může docházet ke kolísání tlaku vody a krátkodobému přerušení dodávky. Omezení bude platit pro celou obec s výjimkou lokality nad Miletou a náměstí. Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. V Benátkách začíná 83. ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně restaurovaný snímek Valerie a Týden divu. Fotbalová šance liga večer nabídne dvě dohrávky 4. kola. Od 18 hodin bude zbrojovka Brno hostit Hradec Králové. Ve 20 hodin začne zápas pražských Bohemians s Jabloncem. A dnes bude skoro jasno až polojasno s postupným přibýváním oblačnosti od západu a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teplotní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na dálnici D11 se připravte na komplikace na exitu 84 u Praskačky. Osobní auto se tam střetlo s nákladním.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Dnes už po druhé otvíráme středeční noviny, tak začnu teď regionálním deníkem, kde připomínají balónovou fiestu, která je opět tady. I my už jsme to dneska říkali ve zprávách 5. Ode dneška do neděle při balónové fiestě se nad Hradec Králové, Jaroměř a okolí vznesou desítky horkovzdušních balónů. Oblíbená akce začíná už dnes a potrvá do neděle. No a naváže na loňskou balónovou fiestu, která se konala na oslavu 800 let od první písemné zmínky o Hradci Králové. Balóny ozdobí nejenom nebe nad Hradcem, startovat se bude i z Josefova, kde se uskuteční také let o pohár starosty města Jaroměř. A podrobnosti v dnešních novinách, tedy v regionálních denících. Já jsem četl z toho Hradeckého. Už se dívám také do Mladé fronty, bydlím tedy sem od činžáků po hotel Grand. Říjnová přehlídka, den architektury v kraji zamíří do 6 měst. 16. ročník celorepublikového festivalu Den architektury se uskuteční v říjnu od 1. do středy 7. Mezi více než stovkou měst a obcí se ocitnou Hradec Králové, Jičín, Police nad Metují, Lázně, Bělohrad, Česká Skalice a také Jaroměř. No a motto zní Bydlím tedy sem. Odkazuje na jedno z nejzásadnějších témat současné společnosti. Komentované procházky, exkurze, přednášky, debaty i projekce přiblíží historické i současné podoby bydlení od velkých krásných vil a činžovních domů až po experimentální rodinné stavby a zároveň také proměny ve veřejném prostoru i industriální dědictví. Přečíst si můžete k tomu další podrobnosti, protože článek ještě pokračuje v dnešních novinách v Mladé frontě dnes konkrétně, takže se podívejte, no a těšte se tedy na začátek října, kdy tento den architektury opět i v našem Královéhradeckém kraji bude. Tak a ještě celostátní noviny, kde pak mám Právo, tady. A tady se píše, že Kyselce už dochází čas, pomoci má nový plán. Na začátku minulého století patřily lázně Kyselka k nejvyhledávanějším a nejluxusnějším v Evropě. Od té doby se ale mnohé změnilo. Teď historický komplex bohužel chátrá, a to rychleji, než se jej daří obnovovat. Bez výrazného navýšení investic hrozí, že některé už provedené zásahy bude v budoucnosti nutné opakovat, nebo jejich efekt postupně vezme za své. Lázně Kyselka proto připravují projekt, který má tempo prací výrazně urychlit. Některé z nejohroženějších částí areálu se sice už podařilo zachránit, na rekonstrukci jednoho z nejcennějších souborů lázeňské architektury v Česku je to však pořád málo. No a článek k tomu najdete na straně číslo 7, takže si v dnešním Právu můžete také pročíst.

0: Dobré ráno ve středu 2. září. Slíbil jsem, že připomenu i naše další hosty. Když jsme mluvili o hostovi Alex Milařové, který tady bude po 13. hodině, tak jsem říkal, že ještě těch hostů bude samozřejmě dneska víc. Takže ráno třeba tady bude cestovatel Petr Švanda, který nás přijde pozvat na svou zítřejší přednášku o Nepálu, která bude od 17:30 v zahradě léčivých rostlin farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy tady v Hradci Králové. Jmenuje se Nepál očima Petra Švandy. A samozřejmě, že mi nedá na to, abych se nezeptal na to, co říká, když sleduje, nebo co vnímá Petr Švanda, když sleduje vlastně ty aktuální záběry z Nepálu, který minulý týden postihla ta ohromná katastrofa, kterou způsobil odtržený himalajský ledovec. Skoro 4000 lidí se pořád pohřešuje a počet obětí včera přesáhly 1000, neuvěřitelné číslo. My jsme slyšeli i po 6. hodině reportáž přímo z místa od našeho zpravodaje, který se na to místo katastrofy dostal. Takže i o tom s Petrem Švandou, ale chtěl bych si s ním taky povídat o této zemi jako takové a o krásách Nepálu. Takže to bude ráno po 8:30. No a pak v radioporadně přijde Zdeňka Trumová, nutriční poradkyně a zakladatelka projektu Jedlík nejedlík. A my se zaměříme dnes hlavně v radioporadně na školní obědy a svačiny, taky na chyby rodičů ve výživě dětí. Takže si poslechněte radioporadnu dnes dopoledne po 11. hodině v našem vysílání. A když budete chtít, tak se můžete samozřejmě opět na cokoliv zeptat. V souvislosti s naším tématem studio.hradec@rozhlas.cz. Tady je adresa, kdybyste to chtěli udělat už teď. No a za chviličku sport a fotbal nás bude zajímat. Fotbalisté Hradce Králové mají i po vyřazení z evropských pohárů hodně našlapaný program. 3 dny po porážce v Liberci je čeká dohrávka 4. ligového kola na hřišti brněnské Zbrojovky. Podrobnosti tedy už za chviličku po písničce v dobrém ránu.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká skoro jasný až polojasný den s postupným přibýváním oblačnosti od západu a hlavně na horách výjimečně, tedy nějaká ta přeháňka může být. Teplotní maxima dnes 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát si o rodinných i pracovních radostech budu povídat s herečkou Zdeňkou Žádníkovou, která bude osobností šarmu. V modních trendech poradíme, s čím kombinovat šaty, když se ochladí. Dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové. Pánkové, šarmantní osobnosti roku 2009.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Sport. 6 hodin 54 minuty, blíží se 7. hodina, jsou to sportovní informace, dnes tady fotbalové, za chviličku ještě skupina Queen taky, než bude 7 a další zprávy s Tomášem Myslivečkem. No a prvoligoví fotbalisté Hradce Králové nastoupí dnes v 18 hodin na hřišti brněnské Zbrojovky k dohrávce 4. ligového kola. Domácí tým v novém ročníku pouze jednou nebodoval, a to je v pozici nováčka. No a asistent hradeckého trenéra Adrian Rolko ale tímto způsobem tým Zbrojovky, jak teď uslyšíte, nevnímá.
1: V těch prvních zápasech získali body, které teď mají, a jak se říká, nějaké ty nováčkovské, abych to u nich ani tak neříkal, prostě Brno je stabilní člen ligové tabulky, patří do ligy a samozřejmě teď ty kluci, kteří tam jsou, mají spousty zkušeností, takže nic jednoduchého nás určitě nečeká.
2: Podobně vnímá soupeře také záložník Matěj Valenta, který je v Hradci novou letní posilou, ale také zná brněnského kouče Martina Svědíka. Ten v minulém ročníku dovedl Zbrojovku k jednoznačnému postupu do první ligy.
3: V rámci trenéra Svědíka vidím ten projev, kdy já jsem ho zažil vlastně na Slovácku, a vidím, že určitý věci chce do těch hráčů dostat. Jako vlastně už ukázali minulou sezónu v druhý vize, tak byly velice dominantní a teď na to navazují.
2: Hradecký tým má ale s brněnskou Zbrojovkou velmi dobrou bilanci vzájemných zápasů z posledního období. V minulých 10 ligových utkáních totiž zapsal 7 výher. Pozor si ale bude muset dát na bývalého hrotového útočníka Hradce Daniela Vašulína, který se v tomto ročníku dokáže gólově prosadit.
3: Zabiják, který ty góly umí dávat a je nebezpečný, teď už má 3 branky tuhle sezónu, takže musíme si na něj dávat pozor. No.
2: Nejen Matěj Valenta, ale i trenér Rolko si je moc dobře vědom kvalit ex-hradeckého kanonýra. Zároveň ovšem ví, že to nebude jediná hrozba pro obranu východočechů.
1: Je to gólový útočník, má velkou sílu, vysoký, velký pozor se na něj musím dát, ale samozřejmě ne na něj, je tam Vaníček, tam Vachouši, který dokáže ty šance připravit. Ten tým mají, říkám, zkušený, dobře se skládaný, a teď je to o tom, aby my jsme teď klepali tu únavu a jsme z Brna zase něco přivezli.
2: Jak je tomu v poslední době zvykem, protože fotbalisté Hradce Králové prohráli na brněnské půdě pouze jednou z předchozích 6 vzájemných utkání. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Muzeu východních Čech dopoledne začne jednání o budoucnosti kuklenských rondelů. Studující rodiče můžou žádat úřad práce o příspěvek na hlídání dětí. Přelouč odhalila pomník Františka Filipovského a bude jasno až polojasno s postupným přibýváním oblačnosti. U zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Mysliveček. Muzeum východních Čech v Hradci Králové na dnešek svolalo jednání o budoucnosti neolitických rondelů v hradecké městské části Kukleny. Sejdou se zástupci města, muzea, developera, investora i iniciátorů petice za jejich záchranu. Rondely jsou v místě plánované radiály Nová zelená, která má odvést dopravu mimo Kukleny. Muzeum chce najít řešení pro jejich zachování.
3: Kruhové neolitické stavby staré přes 6 tisíc let jsou skryté pod vrstvou ornice. Podle archeologů jde o evropský unikát a ohrozit by ho mohlo především plánované vedení inženýrských sítí. V souladu s mezinárodními úmluvami proto vědci navrhují rondely nevykopávat, ale bezpečně zakonzervovat pod zemí. Radnice se s muzeem dohodla, že vyčká na výsledky průzkumu a projekt silnice případně upraví. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku přibližuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
4: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
1: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík opakovaně schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní jeho syn. Český rozhlas to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Příspěvek dostává ordinace za to, že bere nové pacienty a zvyšuje tím dostupnost. V Brně dostali příspěvek jen 4 zařízení z přibližně 300. Pojišťovna nevysvětlila, podle jakých kritérií ordinace vybírala. Smolík na dotazy Českého rozhlasu dlouhodobě nereaguje, nevyjádřil se ani jeho syn. V Přelouči odhalili pomník herci a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Stojí v parku u městského kina a tvoří ho dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košili s kravatou.
5: On si zásadně padal svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
6: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise de Finé.
7: Hej, vítám! Jo, šefe. Sem se dívejte, vždycky sem!
8: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
6: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naďa Kubínková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Středa bude skoro jasná až polojasná, postupně ale bude od západu přibývat oblačnosti a hlavně na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů, na horách na 15 až 18 a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz u České Skalice na Náchodsku na křižovatce silnice 33 a Masarykovy třídy. Na místě jsou záchranáři a doprava je tam řízena kyvadlově.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: A 4 minuty po 7 dál přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Co nás čeká dál? Zasoutěžíme si samozřejmě i dnes o vstupenku až pro 5 osob na třetí mezinárodní výstavu minerálů, která bude teď v sobotu od 8.30 v Aldisu v Hradci Králové. K tomu taky pro vás jeden minerál máme, opět je to achát. No a ještě předtím ale budeme mluvit o tom, že výlety do lesů, ať už za turistikou nebo podzimním houbařením, můžou leckdy skončit i policejním pátráním. Už za chviličku přidáme statistiky z našeho Královéhradeckého kraje a také několik doporučení pro bezpečné cesty do přírody a do lesa. Budeme o tom mluvit s reportérem Davidem Macháčkem. Takže ať se vám dál hezky vstává s Českým rozhlasem Hradec Králové, ať se taky hezky poslouchá. To je přání od Jakuba Šmita. A hezkou středu.

0: Dobré ráno, za 4 minuty už bude 7:45. Teď budeme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové mluvit o tom, že policie v našem kraji už letos vyhlásila pátrání po 77 litech. Někteří se vrátili v pořádku krátce po jeho zahájení, ale neplatí to bohužel pro všechny. Jsou i pátrání, která zatím policie bohužel ukončit nemohla. No a víc nám k tomu řekne reportér David Macháček, kterého zdravím. Dobré ráno, Davide.
1: Dobré ráno, tak od začátku roku až do poloviny srpna přijali operační důstojníci na tísňové lince krajského policejního ředitelství téměř 400 oznámení týkajících se možných pohřešovaných osob. Nejčastěji to jsou osoby, které buď odešly nebo utekly někdy opakovaně z domova, z dětských domovů, nebo se nevrátili domů v dohodnutém čase. Ale jsou mezi nimi i ti, a to je těch téměř 80, kteří se v uvozovkách ztratili třeba při aktivitách v přírodě, na výletech a nebo v prostředí, o kterém si sami mysleli, že ho dobře znají.
0: Kde policisté pátrali nejčastěji?
1: Tak nejvíc pátrání bylo na Náchodsku, těch bylo 26, téměř stejný počet 24 byl na Královéhradecku, no a potom to bylo Trutnovsko, Rychnovsko a Jičínsko. A jak už jsme zmínili v úvodu, aktivně teď v celém Královéhradeckém kraji policisté pátrají po 9 osobách a z toho 2 jsou už v seniorském věku.
0: Kdo nejčastěji patří mezi seniory, po kterých policie pátrá, Davide? Jsou to především lidé, kteří mají nějaké třeba zdravotní problémy?
1: Tak to je naše představa, že to třeba jsou lidi, kteří onemocněli Alzheimerem a podobně, ale není to tak vždy. Policie, a to je to upozornění, pátrá i po aktivních seniorech, kteří vyrazili na procházku nebo do lesa, třeba na houby, do míst, která dobře znají. A právě proto, že si jsou tak jistí, tak si sebou neberou na takovéto vycházky mobilní telefon, a to pak může to pátrání výrazně zkomplikovat, protože i ve známém terénu se dá zabloudit nebo se zranit. A to nám potvrdila policejní mluvčí Lenka Vilínková.
2: Ten výletník nebo turista vždycky by měl předvídat, že na té trase nemusí jenom ztratit ten směr té své chůze, ale může mít nějakou zdravotní komplikaci nebo může si způsobit nějaký úraz.
0: No a jak takovým věcem, takovým problémům předcházet?
1: Důležité je právě to, po

0: počítat s tím, že i při cestě do toho dobře známého prostředí se zkrátka může něco stát. Takže senior, a tedy nejen on, by měl mít proto u sebe vždy mobilní telefon a ideálně také samozřejmě dát blízkým dopředu vědět, kam jde a kdy se přibližně plánuje vrátit. A to teď u houbaření bude velmi důležité na podzim.
1: Dodal ještě náš reportér David Macháček. Díky, naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 7 hodin 16 minut a školákům přejeme po druhé v tomto školním roce šťastnou cestu do školy. Tedy před minutou bylo 7:45, svátek má dnes Adéla ve středu 2. září, no a my se podíváme teď na to, co nás čeká venku, jak tam bude.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká skoro jasno až polojasno, s postupným ale přibýváním oblačnosti od západu. A hlavně na horách, pak výjimečně tedy, se může objevit nějaká přeháňka, jinak ne. Teplotní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Smolek teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 9 minut už bude 7:30. Nejenom, že vás teď zdravíme, ale taky vám přejeme hodně štěstí.
1: Bleskovka.
0: Ať se dovoláte, ať můžete jako první odpovídat a ať je to samozřejmě správně. To vám všechno přejeme v dnešní ranní bleskovce. Máme pro vás vstupenku až pro 5 osob na 3. mezinárodní výstavu minerálů, která nás čeká teď v sobotu 5. září od 8:30 v Hradeckém Aldisu. A k tomu přidám i dnes jeden z minerálů, achát, kámen rovnováhy, klidu, sebedůvěry a odvahy. Tak a vaším úkolem bude teď poznat známého českého herce. Určitě to nebude složité, takže si připravte všichni telefony. Telefonní číslo pak ještě připomeneme. No a já se ptám, kdo to je.
2: Simonu vyženeš. Ještě dnes. Už ji nechci vidět. A nebo si všichni běžte, kam chcete.
0: A bylo to velmi krátké, protože delší to ani být nemuselo. Tak zavolejte, jestli víte.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak a kdo pak je na telefonu jako první? Dobrý den, dobré ráno.
3: Dobré ráno, tady je Irena.
0: Dobrý den, paní Ireno. Jste udýchaná celá, jste běžela k telefonu, ne?
3: No, byla jsem venku ještě na zahrádce.
0: Taková malá rozcvička, tak to se mi líbí. Tak povídejte, koho jste poznali?
3: No, já si myslím, že to je Petr Kostka.
0: No a rozcvička se vyplatila. Protože to tak je. To Petr Kostka samozřejmě poznala jste známého českého herce. Mimochodem, jak jsem napočítal 28. ročník naší ankety Šarmantní osobnost vyhrál Petr Kostka, takže 28. šarmantní osobností. No a už se blíží den, kdy budeme znát jméno té jubilejní 30. Bude to 23. října na gala večeru v Kongresovém centru Aldis, jenom připomínám. No ale Petr Kostka tady byl hlavně proto teď, protože dneska s vámi bude taky v Humoriádě po 16. hodině, takže spolu s Patrikem Rozehnalem a Petrem Koskou dnes můžete se dobře bavit po té 16. hodině a můžete
3: si vybrat. Tak se těšíme.
0: Scénky, paráda, to jsem moc rád. Paní Ireno, gratuluju, perfektní
3: děkuju
0: to bylo.
3: Moc.
0: Takže
3: děkuju.
0: Si to všechno užijte krásně, no.
3: Děkuju a pěkný den vám všem.
0: Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Česko zažilo druhé nejteplejší léto za 65 let. Průměrná teplota mezi červnem a srpnem byla 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo 41,9 a přes 40 stupňů bylo hned v pěti dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Řešit budou zákon o vysokých školách, duševní zdraví dětí a mládeže nebo rozpočet ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun. V Hradci Králové začne mezinárodní přehlídka horkovzdušných balonů z pěti evropských zemí. Do neděle je zatím v závislosti na počasí naplánováno celkem 7 hromadných startů. První budou moct lidé sledovat dnes v 17 hodin z louky poblíž ulice Akademika Bedrny. Akvacentrum ve Vrchlabí je kvůli pravidelné podzimní odstávce uzavřené. Technici zkontrolují a vyčistí zařízení, odstraní případné nedostatky a vymalují. Bazén znovu otevře 15. září. České basketbalistky zvítězily v posledním přípravném utkání na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64. Do turnaje v Berlíně vstoupí v pátek duelem s Itálií. A dnes bude skoro jasno až polojasno s postupným přibýváním oblačnosti od západu a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teplotní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Do konce roku pokračují práce na inženýrských sítích v Poděbradově ulici Vyčíně. Objízdná trasa je značená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: právě Denní tisk.
1: Tentokrát začneme dnešním jičínským deníkem. V Tetíně otevřeli moderní obecní úřad. Přibylo místo pro děti i komunitu, jak píše tedy jičínský deník. Obyvatelé Tetína na Jičínsku mají od úterka k dispozici novou veřejnou budovu, která spojuje obecní úřad, moderní knihovnu, komunitní prostory i dětskou skupinu pro 12 dětí. Projekt přibližně za 25 milionů korun patří k největším investicím v historii obce a jeho přínos má přesáhnout hranice samotného Tetína. Největší novinkou je totiž dětská skupina pro 12 dětí, která nebude určena pouze pro místní rodiny, ale má sloužit i zájemcům z okolních obcí. Součástí objektu je také nová knihovna, moderní kanceláře obecního úřadu a multifunkční komunitní prostor pro setkávání obyvatel a víc už si můžete přečíst právě v jičínském deníku například. Já se dívám také do hradecké přílohy Mladé fronty dnes. Růža bude na Plovárně tady v Hradci Králové. Martin Růža, zpěvák s unikátním hlasovým rozsahem a objev dirigenta Václava Hybše, vystoupí zítra v 19 hodin na Hradecké Slezské Plovárně na Orlici. Martin Růža vystupuje s předními českými orchestry, účinkuje i v muzikálech a zpívá hity světových interpretů. Zítra jej na klavír doprovodí Karel Koldinský. No a příští čtvrtek sezónu na Plovárně ukončí komorní recitál Dana Barty s kytaristou Jaroslavem Friedlem. Abyste věděli, co vás na Plovárně v Hradci Králové na Orlici ještě všechno čeká. No a podíváme se taky do dnešního Práva, kde si všimli toho, že král Hákon VIII. Složil v parlamentu přísahu v čele norské konstituční monarchie stanul minulý týden v pátek po smrti svého otce Haralda V., který zemřel ve věku 89 let. Včera 53-letý nový norský král Hákon VIII. V parlamentu složil přísahu. Složení přísahy svého manžela se ale neúčastnila královna Mette, protože se stále zotavuje z transplantace plic, kterou podstoupila letos v červnu. Místo ní stála po králově boku při přísaze jeho dcera, korunní princezna Ingrid Alexandra, a ceremonie se zúčastnila i jeho matka, královna Sonja. Parlament včera také uctil minutou ticha památku zesnulého krále. Rakev s jeho pozůstatky byla v pondělí převezena do kaple Královského paláce v Oslu, kde zůstane až do pohřbu 9. září. A víc o tom taky v dnešních novinách, tedy jak jsem četl teď z dnešního Práva. Můžete si taky přečíst. Dobré ráno z Hradce Králové, za 4 minuty už bude 7:45.
2: Breathless drive on a downtown street.

0: počasí.
1: Ve 7:45 je čas připomenout, že dnes nás venku čeká víc oblačnosti, ale srážky jenom ojediněle a když už tak, hlavně na horách. Takže zpočátku dnes bude skoro jasno až polojasno, pak se ale zatáhne postupně od západu, začne přibývat oblačnost a hlavně na horách se výjimečně může objevit přeháňka. Teploty dnes 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. V noci nás čekají výjimečně taky přeháňky, bude oblačno až zataženo, výjimečně přeháňky, taky hlavně na horách, během noci bude pak oblačnost ubývat a teploty 14 až 11 v noci. No a zítra od severozápadu se opět zatáhne, bude většinou polojasno nejdřív, pak odpoledne od severozápadu bude nastupovat oblačnost a bude až zataženo a později se ojediněle objeví nějaký slabý déšť a to už nejenom na horách a teploty zítra stejné jako dnes, zítra tedy taky do 24 stupňů. Tak a za chviličku už nás čeká naše rubrika Co v učebnicích nebylo a dneska si povíme s Martinem Písaříkem o tom, jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jihoafrické poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Krajští záchranáři v létě řešili více alergií. Věk při nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit děti na celý život. Fotbalisté Hradce vyzvou v ligové dohrávce domácí zbrojovku Brno. A dnes bude převážně jasno až polojasno s přeháňkami na horách. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Krajští zdravotničtí záchranáři měli o prázdninách skoro 12 000 výjezdů, meziročně o 9% víc. Na vyšší vytíženosti záchranné služby se projevila červencová a srpnová horka, řekla to její tisková mluvčí Lucie Hanušová. Nejvíc bylo úrazů okolo 2 000, což je meziročně zhruba stejně. Prázdniny podle Hanušové přinesly výrazně víc zásahů v souvislosti s alergickými reakcemi po bodnutí hmyzem, zatímco loni jich bylo 84, letos už 229. Z loňských 174 na 200 také stoupl počet úrazů na kole nebo koloběžkách. V Hradci Králové odpoledne začne mezinárodní přehlídka horkovzdušních balónů. Nad město a okolí vzletnou v následujících dnech vzduchoplavci z pěti evropských zemí. První starty pěti desítek balónů začnou dnes v 17 hodin na městské louce poblíž ulice Akademika Bedrny, říká mluvčí akce Lucie Peterková.
3: Ranní lety budou soutěžní a jejich cílem bude co nejvíc se přiblížit hradecké dominantě Bílé věži. Lidé tedy budou moci sledovat od čtvrtka až do soboty. Páteční hlavní program pro veřejnost pak nabídne na louce v ulici Akademika Bedrny dva koncerty, upoutané lety, hromadný start 51 balónů a noční hořákovou show.
2: Věk nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit dítě na celý život. Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším prvňákem může být až 11 měsíců. To se podle výzkumníků může projevit na výsledcích i psychické pohodě. Letošní omezení odkladů školní docházky podle nich nemusí tyto rozdíly vyrovnat.
4: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
5: Říká Luka Fumarko z Masarykovy univerzity. Potvrzuje to i učitelka Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
6: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života může poznamenávat na celý jeho další život.
5: Podle výzkumníků by měl stát školám zajistit hlavně asistenty, metodickou podporu a možnost výuky podle potřeb různých skupin dětí. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Hradečtí fotbalisté nastoupí v 18 hodin na hřišti brněnské zbrojovky k dohrávce čtvrtého ligového kola. Domácí tým v novém ročníku pouze jednou nebodoval a v tabulce je čtvrtý, přitom je v pozici nováčka. Asistent hradeckého trenéra Adrian Rolko ale ví, že východočeši změří síly se zkušeným protivníkem.
7: V těch prvních zápasech získali body, které teď mají a jak se říká nějaké ty nováčkovské, já bych to u nich ani tak neříkal, prostě Brno je stabilní člen ligové tabulky, patří do ligy a samozřejmě teď ty kluci, kteří tam jsou, mají spousty zkušeností. Takže nic jednoduchého nás tam určitě nečeká.
0: Počasí.
2: Středa bude skoro jasná až polojasná, postupně ale bude od západu přibývat oblačnosti a hlavně na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů, na horách na 15 až 18. Vítr povane slabý proměnlivý, přes den přechodně západní až severozápadní a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici D11 stále počítejte s komplikacemi na exitu 84 u Praskačky. Dopravu tam komplikuje nehoda osobního a nákladního auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: 8 hodin 4 minuty, středa 2. září, svátek má Adéla, jenom připomínám těm, kteří třeba před chvíličkou vstali. Dobré ráno vám všem, vítám vás do nového dne. No, my jsme teď byli na silnicích s aktuálními informacemi, ale protože je středa, tak se na silnici ještě vrátíme také za chvíličku s mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkolovou, aby nám pověděla, co důležitého se na nich odehrává nebo odehrávat bude, takže za chvilku nejčerstvější informace o tom. No a hostem po půl deváté bude dnes cestovatel Petr Švanda, který nás přijde pozvat na svou zítřejší přednášku o Nepálu. Bude od půl šesté v zahradě léčivých rostlin farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Jmenuje se Nepál očima Petra Švandy. No a určitě mi to nedá, abych se nezeptal taky na to, jak vnímá zprávy posledních dní o veliké katastrofě, která se v Nepálu vlastně přesně před týdnem odehrála. Tak i o tom to po půl deváté v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové bude. Ať se dál hezky poslouchá. Zdraví vás Jakub Schmidt.

0: Miroš Brka dospíval 8:03 v dobrém ránu, na 9 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Málem bych vás spletl, to bych nerad, takže 8:03. No, už včera jsme si všimli a vy možná taky, že do Hradce Králové se vrátil takový ten ruch velkoměsta, který vždycky s prázdninami pravidelně na 2 měsíce utichá. Včera už tedy i na silnicích v Hradci Králové bylo znát, že je po prázdninách. No a my na těch hradeckých silnicích teď zůstaneme i s Petrou Drkolovou, mluvčí ředitelství silnic a dálnic, aby nám pověděla, co je na nich nového.
1: Oprava kilometrového úseku Gočárova okruhu v Hradci Králové přechází do poslední etapy prací. Rekonstrukci jsme zahájili v první polovině července a v tuto chvíli je opravený pomalý jízdní pruh, včetně nájezdových ramp na Malšovický nadjezd. Nyní budou práce pokračovat v rychlých jízdních pruzích. Doprava bude zachována v obou jízdních směrech, už včetně odbočení na opravené nájezdové větve. Celá akce vyjde na 40 milionů korun a její dokončení je v plánu začátkem října.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Annie Lennox nám dospívala a teď bude mluvit a povídat Imrich Drapák, o čem samozřejmě už bylo řečeno, o předpovědi počasí. Dobré ráno, pane Drapáku, moc vás zdravím.
2: Taky vás zdravím.
1: A hned se ptám, jaká bude středa 2. září, jak to vypadá?
2: V podstatě žádná výrazná změna nás nečeká, jako v těch předchozích dnech, pořád k nám proudí ten chladnější vzduch od toho západu. Tak dopoledne spíše zmenšená oblačnost, jasno, poljasno. Postupně potom v odpoledních hodinách nám bude od západu přibývat oblačnost a opět na horách se nám výjimečně může vyskytnout nějaká slabá přeháňka. Teploty stejné 21 až 24 stupňů a vítr slabý, promíjivý, přes den přechodně západní až severozápadní. Do 4 metrů za sekundu, prosté podmínky se během nebo lepšit na dobré a biostupeň číslo 1 mírná zátěž.
1: Takže bez deště dnes, když náhodou tak někde na horách může něco malinko spadnout. No a co přinese noc a zítřek?
2: V podstatě žádná výrazná změna ani v noci, ani zítra. V noci oblačnost zataženo, nějaká výjimečně ještě přáňka na horách, postupně ubývání oblačnosti, 14 až 11 minimální teploty. A zítra opět 21 až 24 stupňů. Polojasno opět odpoledne od severozápadu přibývání oblačnosti a později potom se můžou objevit opět nějaké slabé přehánky nebo déšť, zejména opět na tom spíše severu toho území. A vítr slabý, během nemírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. Malá změna bude v pátek, tam pod za teplou frontou k nám pronikne teplejší vzduch, tam by teploty mohly vstupat někam až 27 stupňů. Aha. Na té teplé frontě by se mohly objevit nějaké slabé přehánky nebo slabý déšť a potom zpátka na sobotu, a sobotu ještě možná dopoledne přechod studené fronty, tam by mohlo trošku být více srážek, nějaké přehánky, nějaký deštík a ochlazení. Potom sobotu by ty teploty maximálně byly jenom nějakých 23 a neděle slunečná bez srážek a teploty opět do 24 stupňů.
1: Krása, poslouchal jsem vás pozorně a teď už mě nic nezaskočí, co se týče počasí. Děkuju. Imrich Drapák, nashledanou.
2: Nemáte za hezký den, přeji naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: ještě dokola.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 2. září. Svátek má Adéla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Velký požár Londýna vypukl před 360 lety v roce 1666. Během 5 dní zničil celé město, včetně katedrály svatého Pavla. Viníkem byl podle všeho pekař Farinor v ulici Paddington Lane. Pravděpodobně zapomněl uhasit oheň v peci. Základ plzeňské zoologické zahrady byl položen před 100 lety v roce 1926. Na členské schůzi spolku Iris bylo rozhodnuto najmout skleník na vojenské plovárně v Plzni v Doudlevcích, zřídit z něho pěstírnu rybek a jeho okolí proměnit v zoologickou zahradu. V tehdejším Československu byla jediná v Liberci. První ročník setkání hokejových velmocí, kanadský pohár 76, začal přesně před 50 lety. Naši na něm zářili a zaskočili celý svět, až ve finále podlehli Kanaďanům. Povinná 9letá školní docházka byla po 20 letech obnovena přesně před 30 lety v roce 1996. Tenkrát začaly působit i vyšší odborné školy. Sériově vyráběná německá elektrická lokomotiva Siemens Taurus dosáhla před 20 lety rychlosti 357 km za hodinu a překonala dosavadní světový rychlostní rekord klasické lokomotivy. Taurusy jezdí i po našich kolejích. 75 má dneska charismatický šéf týmu námořní vyšetřovací služby Jethro Gibbs, herec Mark Harmon. Krásná Mexičanka Salma Hayek má kulatou 60. Tomu se snad nedá věřit. A 55 slaví fenomenální norský lyžař, čtyřnásobný olympijský vítěz Kjetil André Aamodt. Já přeju pěkný den.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
2: Půl deváté.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Most přes Labe u Vysoké nad Labem je od dneška do 18. září kvůli stavební údržbě uzavřený. Řidiči mezi Vysokou a Opatovicemi nad Labem musí využívat objízdnou trasu přes Zborovskou ulici v Hradci Králové. Pěší můžou most přejít po lávce na jeho okraji. Vodohospodáři budou dnes od 9 do 14 hodin odstraňovat havárii na vodovodu v Černém dole u Trutnova. Může proto docházet ke kolísání tlaku vody a krátkodobému přerušení dodávky. Omezení platí pro celou obec s výjimkou lokality nad Miletou a náměstí. Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. V Benátkách začíná 83. ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně restaurovaný snímek Valérie a Týden divů. 10. etapu cyklistické Vuelty vyhrál překvapivě Francouz Tronchon. Uspěl v závěrečném hromadném spurtu. Celkovým lídrem závodu zůstává Španěl Mas. A dnes bude skoro jasno až polojasno s postupným přibýváním oblačnosti od západu a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teplotní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Nové Pace na Jičínsku je kvůli stavebním pracím do poloviny října částečně uzavřena silnice Pražská. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi a po obchvatu města.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Je 9 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Všichni teď každý den sledujeme zprávy z Nepálu, který minulý týden postihla katastrofa, řekl bych, apokalyptických rozměrů. Způsobili odtržený himalajský ledovec, skoro 4000 lidí se stále pohřešuje a počet obětí včera přesáhl 1000. No a protože zítra bude mít o Nepálu v Hradci Králové přednášku i cestovatel zaměstnanec děkanátu farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy Petr Švanda, tak se ho teď samozřejmě musím nejdřív i na tohleto aktuální neštěstí zeptat. Pane Švando, dobrý den, vítám vás.
1: Dobrý den.
0: Jak to prožíváte, když sledujete ty obrázky v televizi?
1: Prožívám to hodně osobně, protože Nepál mě zasáhnul. Já jsem dokonce uvažoval o tom, že bych tu přednášku zrušil, protože ji mám laděnou docela humorně a připadala mi to jako taková neúcta vůči těm lidem, pardon. Ale pak jsem si říkal, přednáška se jmenuje Nepál očima Petra Švandy, takže vlastně já budu vyprávět o tom, jak jsem Nepál poznal, ne o tom, co se vlastně tam teďka stalo.
0: A byl jste třeba v této oblasti?
1: Přímo ne, byli jsme, dá se říct, o údolí vedle. My jsme šli Manaslu Trek, což je vlastně taková obcházka hory Manaslu, ne, je to taková trojhora.
0: Takže to tam ale znáte vlastně, dokážete si asi představit.
1: Dokážu si to představit.
0: To údolí,
1: dokážu si to představit,
0: které bylo zasaženo.
1: A dokážu si i představit, jak k tomu došlo. Nejsem teda odborník.
0: Odborníci také zkoumají, jaký byl sled těch událostí, že to mělo tak ohromnou vlnu.
1: Himalaje jsou hodně nesoudržný a každou chvíli tam něco někde padá, takže...
0: To jste mi říkal, že jste tam vlastně vnímal taky, že Alpy tady jsou takový...
1: Alpy proti tomu držej. Prostě, to je kámen, ale tam to je slepenec takový.
0: Kdy vy jste se tedy měl možnost do Nepálu podívat a u jaké příležitosti?
1: Kamarád z lyžařského oddílu našeho scháněl partnery, kteří by s ním měli do Nepálu a já rád cestuju od malička, takže jsem říkal, že pojedu. On teda shodou okolností s náma nakonec nejel, ale to je trošku jiná kapitola.
0: Můžeme malinko Nepál jako takový představit? Já vím, že na jeho území leží snad 8 z těch 14 8000, včetně tedy Mount Everestu. Také.
1: Já jsem tam jel kvůli Himalájím, kvůli horám, chtěl jsem je poznat, ale nakonec musím říct, že mě nejvíc dostali lidi. Jo, protože je to úplně jiná planeta, úplně jiný život, jiný způsob myšlení, jiná doprava, jiný úplně všechno.
0: Jakým stylem života tam žijí Nepálci? Ve srovnání třeba s tím naším?
1: Jsou nesmírně chudí proti nám, ale šťastný.
0: Cestovatelé, kteří navštívili Nepál a kteří mi tady v minulosti třeba vyprávěli o tom, tak říkali, že oni jsou opravdu strašně pohostinní, neuvěřitelně pohostinní. Usměvaví, že vítají cizince, neodvracejí se, ale naopak prostě ho vítají s otevřenou náručí.
1: Ano, dokonce se mi stalo, že mi jedna paní tam okopávala cosi a když viděla, že jdu okolo s kamerou, tak mi zatancovala na kameru, jo. Prostě takový příhody se tam stávají.
0: Jo. A jak jste cestovali teda? S baťohem na zádech, když se tak představím?
1: S baťohem na zádech, s malým batuškem, který jsme měli jako na den. A měli jsme nosiče, který nesl velký batoh. Protože ne, že by to člověk neunesl, ale prostě je dobrý těm lidem tam nechat vydělat. Jo. Takže z toho důvodu spíš. A ten nosič nese dva batohy, on si je sváže dohromady a on to má pověšený na čele. On ty popruhy má jenom tak, aby jako mu vyrovnávali tu rovnováhu, ale víceméně oni všechno nosí na čele a neuvěřitelný náklady teda. Musím říct, že třeba jsme viděli, že nes jeden nosič kamna, těžký železný kamna, kdy on si chvilku chtěl odpočinout a napít se, tak oni se mu zvrátili. My jsme je ve třech lidech nemohli postavit.
0: A on je vzal.
1: Když jsme je teda postavili, tak on je hodil na záda, na to čelo teda. A šel dál do toho kopce.
0: Že si je takhle přivázal přes ten popruh.
1: Přes ten popruh.
0: Na to čelo.
1: Na to čelo.
0: Oni to nosí.
1: Oni to takhle nosí.
0: Tak já jenom připomenu, že naším hostem v dobrém ránu je Petr Švanda, který nám o Nepálu a o jeho krásách, o tom všem, co zažil, bude ještě chviličku povídat dál za chvilku po písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a naším ranním hostem je dnes cestovatel Petr Švanda, který nám přišel udělat pozvánku na svou zítřejší přednášku o Nepálu. A to jsme ještě neřekli, bude teda zítra od 17:30.
1: Ano, od 17:30 večer.
0: Večer, ano, takže v 17:30 v zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy tady v Hradci Králové. Jmenuje se, jak jsme říkali, Nepál očima Petra Švandy. A vy už jste říkal, jako to první, co vás napadne, když se řekne Nepál, tak jsou asi Nepálci lidé.
1: Ano.
0: Co příroda, protože vy jste tam jel za tou přírodou. Říkal jste tam, že jste jel pozvaná v Himaláje.
1: Příroda je úžasná. Jako, my jsme vlastně měli možnost poznat spoustu jakoby přírodních pásem, nebo jak bych to řekl, protože jsme začínali v Katmandu, což je, já nevím, pár set, 200 metrů nad hladinou moře.
0: Celoroční počasí jste prostě
1: celoroční
0: zažili.
1: Celoroční počasí, dá se říct, a vystoupili jsme až nad těch 5000 metrů, kde už prakticky nic neroste, jenom nějaký kytky, které se mě ani nepodařilo identifikovat, jedna kytka taková zvláštní. Tak to roste i v těch 5000 metrech. No a jinak samozřejmě nádherný jsou ty rododendrony, ty rododendronový háje všech možných barev. Jo, to, jako, to je úžasný. Ale zvláštní je třeba, že tam roste les rakitníku. Jo, není to teda řešetlákový, ten, co známe tady, je to nějaký jiný rakitník, ale...
0: Takže ta odbornost vlastně, říkal jsem, že jste zaměstnancem tedy tady vlastně děkanátu.
1: To ne, já tam jsem farmaceutické.
0: Takže... Jo, vy jste tam elektrikář, ale přesto vás ty bylinky a léčivky a vůbec to, co roste, zajímá.
1: Manželka má ráda bylinky, takže trošku jsem něco pochytil.
0: Krásný. No a jak se chodilo v těch 5000 metrech? To už jako
1: to
0: asi...
1: To už je znát.
0: Tam už není kyslík, nebo moc ho tam není?
1: Kyslík tam je.
0: Ale moc ho tam
1: ale
0: není.
1: Řeknu to takhle, do 4000 metrů je to v pohodě. Na 4000 metrů už to jako cítíte, že už toho kyslíku je míň. A nad 5000 metrů už je znát každý metr.
0: Takže se všechno opravdu i pronese, tam každý krok asi.
1: Ano, každý krok, je znát. Uděláte tři kroky a musíte se rozdechat. Prostě to nechápu ty lidi, kteří lezou 7000 bez kyslíku.
0: Jako taky to. Nechápu, jsou to machři. No. Ale oni vědí zase na druhou stranu, jak na to.
1: Ano, samozřejmě ono se musí aklimatizovat, musíte vždycky si vylíst o kus vejš, pak zase kousek zpátky, aby si ten organismus zvyknul a údajně prý, kdybych tam byl měsíc, tak mě to vůbec nebude dělat žádný problém.
0: Přesně jo, to. Ale... My jsme mluvili o těch lidech už před písničkou, ano. Jak vás vlastně zaujali, ta jejich pohostinnost, vstřícnost.
1: Lidi se, jako neuvěřitelně pohostinný, ono kamkoliv přijdete, dostanete ten jejich čaj takový, ono to je čajo mlíko z jačího mlíka nebo másla, takový divný, je to slaný. Mě to teda moc nechutnalo, ale u nich je to národní nápoj, takže to všude dostanete.
0: To jste ochutnal.
1: Tak jsem to ochutnal.
0: Ještě nějaké pokrmy jste ochutnali tradiční, protože vím, že vás taky vzali, přijali do rodiny.
1: Ano,
0: ne?
1: Byli jsme v rodině, protože byla obsazená hospoda, v které jsme chtěli jíst večer, tak nás majitel vzal domů a tam nás pohostil, takže tak jako byli jsme i vevnitř. Je to úplně jiný prostě, jiný prostředí, jo, jako já nevím, třeba jenom kamna, oni neřežou dříví, to je pro ně drahá záležitost, takže oni to nalámou a leze to z kamen ven a kouří to do místnosti. Prostě jak se jim to povede, tak...
0: Jsou chudí, no. A jeden zážitek nejsilnější za všechny, protože určitě jich máte hodně. Ten největší.
1: Ten úplně největší vám neřeknu, ten si nechávám na přednášku.
0: Správně, ano.
1: Řeknu vám jiný. Cesta rikšou. Samozřejmě, když už jsme končili, říkali jsme, museli jsme se také svýst rikšou. Jeli jsme na hotel zhruba, já nevím, 500 metrů. A ten řidič ty rikši, já jsem se optal, jako kolik za to chce, on 2000 rupií. A já jsem mu je dal, což je naprosto neobvyklý, všichni smlouvají, protože den předtím jsme jeli taxíkem přes půl Katmandu za 400 A teď jsme jeli rikšou 500 metrů za 2000. A on z toho byl v takovém šoku, že mě začal vyprávět ty svoje story o tom, jak živí rodinu a kde si, co si. Já jsem říkal, nemusíš, peníze máš v ruce. Tak on pokleknul do prachu a začal mě líbat boty. Takže
0: i tenhle ten vděk vlastně za to, že jste mu umožnil vlastně...
1: No, já už jsem věděl, že ty peníze tam stejně někde nechám, jasně, že domů nepovezu.
0: No a kdo by chtěl teda slyšet ten nejsilnější, tak zítra, jak jsme říkali, ať dorazí na přednášku do Zahrady léčivých rostlin farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, jak jsme říkali, 17.30, o půl šesté podvečer, uvidí určitě i fotografie, nějaká videa, možná jste taky přivezl, taky. Takže to všechno zítra. Přijďte si poslechnout našeho dnešního hosta na přednášku Nepál očima Petra Švandy a já moc děkuju, že Petr Švanda byl ještě před tím naším hostem.
1: Já taky děkuju a těším se, že uvidím vaše posluchače na přednášce.
0: Díky, že jste přišel, Petře. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak to je všechno od Jakuba Šmita z dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku už dopolední Habaděj, v něm se na vás těší Pavla Kindernajová tento týden, takže ať se dál hezky poslouchá Český rozhlas Hradec Králové. Naschledanou zítra.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Opravy hradeckého nádraží dnes večer omezí provoz vlaku. Prezident Pavel přijme ministra školství Plagu. Tři české tenistky končí na US Open v prvním kole a přehaňky dnes čekáme hlavně na horách. Pěkné dopoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Vlakové spojení mezi Hradcem Králové, Všestary, Praskačkou a Jaroměří večer zkomplikuje výluka. Ta souvisí s rozsáhlou přestavbou hradeckého hlavního nádraží. Náhradní autobusy budou odjíždět ze stanoviště F.
3: Výluky začnou ve 20 hodin a 15 minut a potrvají do půlnoci. Pro spojení do Jaroměře nasadí České dráhy 3 autobusové linky, 2 budou zastávkové a 1 přímá. A autobusy pojedou i místo dalších spojů do Všestar, Praskačky nebo mezi Hradeckým hlavním nádražím a Slezským předměstím. České dráhy zavedly výlukové jízdní řády, které počítají i s možnými uzavírkami na náhradních trasách. Přesto může mít výluka vliv na návazné přípoje. Z Hradce Králové Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu za ANO. Jednat budou třeba o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo rozpočtu ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun, to je asi o 1,5% víc než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovídat i rozpočet.
4: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
1: Podle Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun. Nová odpočinková zóna vzniká v muzeu Betlému v Třebechovicích pod Orebem. Bude na místě původního informačního centra, kde dělníci vybourali příčky a prostor propojili s muzeem. Návštěvníci tam nově najdou stoličky a židle. Do budoucna by tam mohly být například workshopy. Podobné zázemí v muzeu chybělo, vysvětluje ředitelka Petra Janová.
5: Vzhledem k tomu, že do muzea jezdí školní výpravy, zájezdy, tak jsme se tady trošičku potýkali s tím, že hlavně ty školičky a školky se chtějí někde nasvačit, takže nám tady děti tak různě posedávaly po schodech a po lavicích, co tady máme, ale neměli jsme tady právě pro ně žádnou zónu, kde by si v klidu mohli posvačit. Sport.
1: Tenistky Daria Vidmanová, Lucie Havlíčková a Gabriela Knudsonová neuspěly při premiérách na US Open. Vidmanová prohrála se Španělkou Bouzasovou Manejrovou po sadách 3-6 a 4-6. Havlíčková podlehla Maďarce Bondarové 3-6, 3-6 a Knudsonová stejným poměrem Němce Lisové. Zatímco Knudsonovou trochu pohltila nervozita, Havlíčková měla jiný problém.
6: Byla jsem ku podivu méně nervózní než na svoje kvalifikační zápasy, nicméně bohužel se mi to vůbec nepovedlo. Na začátku jsem sice jí breakla, ale byly šíleně vlhké podmínky a vlastně na servisu, než jsem si nechala donést magnésko na ruce, tak vlastně jsem se vůbec necítila. Měla jsem pocit, že mi vyletí raketa a vlastně hrozně jsem se trápila a to je moje blbost, moje nepřipravenost.
1: O postup hrála i Nikola Bartuňková. Nad Egypťankou Šerifovou vedla 1-0 na sety. Pak byl ale duel odložený kvůli dešti.
2: Počasí.
1: Dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně ale bude od západu přibývat oblačnosti a hlavně na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Teplotní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr slabý proměnlivý, přes den přechodně západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku do listopadu pokračuje rekonstrukce silnice mezi Úpicí a obcí Radeč. Objízdná trasa vede přes Maršov u Úpice a Libňatov.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Krásné dopoledne středeční, už jste opět v režimu, chvíli to asi potrvá u vás, co máte děti, které přecházejí, přicházejí s prvními zážitky, ale to zrychlení a přidání povinností se dá krásně rozředit i pěknými aktivitami, kulturou v našem regionu. Takže za chvíli budeme zvát do Náchoda na kurónské slavnosti, taky vám řekneme o pravěkém hradišti v našem regionu a v radioporadně budeme jíst. Ne doslova, ale o jídle především pro děti bude určitě řeč. Z výživou poradkyní Zdeňkou Trumovou si nebudeme povídat jen o tom, jestli nakrájet do krabičky rohlík nebo celozrný chléb. Podíváme se na to trošku hlouběji. Dětské jídlo je totiž i o vztazích, raním chaosu, vzpomínkách na školní jídelnu i o tom, jestli u stolu zažíváme pohodu nebo boj. Ať už děti máte nebo si jen pamatujete to své dětské, dokud to nesníš, nepůjdeš od stolu, tak věřím, že si v tom najdete to své. Zdraví vás Pavla Kindernajová a přeji příjemný poslech Českého rozhlasu Hradec Králové.

Je 12 minut po 9. hodině, cítíte ten příjemný zářijový vzduch. No dnes ráno jsem šla do rozhlasu pěšky a udělala jsem nejlépe, jak jsem mohla. Znáte ten pocit, když jdete naproti ještě nízkému rannímu slunci, do obličeje vás příjemně chladí ten mírný zářijový vánek a v trávě se třpití miliony drobných kapiček. Byla to naprostá nádhera, tak jsem si říkala, jestli to souvisí, ta rosa, s tímto ročním obdobím, nebo je to jen náhoda. A nesouvisí s náhodou samozřejmě, protože je to čistá fyzika. Právě na začátku září se rosa tvoří vůbec nejlépe. Dny jsou ještě relativně teplé, takže se z půdy a rostlin odpařuje spousta vlhkosti. Jenže noci už bývají dlouhé, chladné, jakmile teplota vzduchu klesne na takzvaný rosný bod, vzduch už neudrží všechnu tu vlhkost a ona skondenzuje přesně tam, kde je nejchladněji. Na stéblech trávy nebo pavučinách. Mimochodem vědci spočítali, že ranní rosa dokáže rostlinám dodat až 10% z jejich celkového příjmu vody. Pro mě je ale zkrátka ta zářijová rosa hlavně symbolem toho, že i když se ten náš denní rytmus po prázdninách zrychluje, příroda kolem nás nabádá k opaku. Nutí nás na chvíli zpomalit, nadechnout se čerstvého vzduchu a všimnout si těch drobných třpitivých zázraků přímo pod nohama. Tak snad dnes taky budete mít možnost se aspoň na minutu zastavit a usmát třeba na slunce.

0: Kam míříme do Náchoda? Když se řekne Náchod, většině z nás se vybaví majestátní zámecká dominanta nad městem, malebné Masarykovo náměstí nebo slavný Náchodský zámeček Vršku Kulatého ze známý lidové písničky. Ale už tuto sobotu 5. září Náchod zažije opravdový návrat v čase. O co konkrétně se jedná, to už zjistíme teď od mluvčí Náchoda Niny Adlov, kterou zdravím ve vysílání. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám i všem posluchačům z Náchoda.
0: Kuronské slavnosti se chystají, ale když se řekne kuronské slavnosti, mnozí lidé možná si pod tím názvem nic nepředstaví, tak můžeme nejdříve ten název trošičku odkrýt.
1: Tak ano, je to tak, i přesto, že vlastně letos my slavíme jubilejní už 20. ročník, neustále je potřeba vlastně připomínat. Proč kuronské. A ten název opravdu není náhodný, protože v roce 1792 koupil náchodské panství Petr Biron, vévoda kuronský a zahánský, a právě jeho období je spojeno s výrazným kulturním a společenským oživením Náchoda a především náchodského zámku. A proto my se i rádi k těmto se staletím vracíme.
0: Chápu, no píše se rok 2026, vy jste už předeslala, že slavíte 20. kulaté narozeniny těchto slavností. Tak jak moc se v sobotu Masarykovo náměstí a zámek promění v to živé 18. století?
1: Ano, opravdu jsme dali 20. ročníku takový slavnostnější ráz, a to i proto, že vlastně my jsme si tady za ty uplynulé roky vyzkoušeli i v rámci rekonstrukce zámeckého parku a tak dále, konání zámeckých slavností nebo kuronských slavností, ať už na zámku, nebo jenom na náměstí, když nám to povaha věci neumožňovala. A my jsme si letos ten 20. ročník rozhodli vlastně oslavit jak na zámku, tak v podzámčí. Tudíž bohatý program čeká návštěvníky od 10 hodin dopoledne až do večera, jak na náměstí, tak přímo na zámku.
0: Jste se rozkročili, jak se říká, mezi náměstí dole ve městě, zámek nahoru na kopci, tak dá se to projít v dobových šatech s elegancí, nebo to pro návštěvníky bude i trochu kardiocvičení do zámeckého kopce?
1: Ano, tam si opravdu přijdou v sobotu na své úplně všichni, od malých dětí, po rodiny s dětmi až po ty nejstarší, protože ten program je natolik bohatý, že ať už se nebude chtít do schodu, tak bude probíhat na náměstí. Na zámku vlastně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem tradičně bude také oživlý zámek. Návštěvníci si budou moci projít část zámku vlastním tempem a v historických interiérech je budou čekat postavy, tak které jakoby vystoupily přímo z minulosti. Na nádvořích pak bude opravdu živo, tradiční řemesla, šermíři, historická hudba, živé sochy, dravci a sovy potom v zámeckém parku a v zámecké aleji program střediska volného času Dčko. Takže ani to nestihnu vlastně všechno
0: No je to jasné, je to krásný program. Hradec Králové ten vždy připomíná každoročně touto dobou příjezd královny Elišky. U vás je to tedy příjezd samotného vévody a jeho družiny. Můžete nám říct, v jakém stylu letos panovník do města dorazí a kde ho lidé potkají? Je to hřeb programu, předpokládám, ten slavnostní příjezd.
1: Ten program vlastně probíhá, ten vlastně to slavnostní zahájení, kdy vrcholí vlastně ten příjezd družiny Petra Birona na zámek, tak ten je ve 14 hodin a tam se opravdu budou moci návštěvníci potkat s celou tou jeho družinou a na zámeckých schodech při vstupu do zámku se bude odehrávat takové to jeho pozdravení a taková ta hezká scénka, na kterou jsou všichni zvyklí.
0: No bude to určitě krásné, jubilejní, tak moc děkujeme za pozvání. Za rozhovor a přejeme vám na tu sobotu 5. září, ať vyjde počasí barokní a ať se jubilejní 20. ročník vydaří. Naschledanou a naslyšenou v Náchodě.
1: My moc děkujeme a těšíme se na návštěvu v sobotu.
2: Český rozhlas Hradec Králové.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Vybavujete si ještě slavný seriál My všichni školou povinní a malého živého prvňáka Jirku Olivu, k tomu jeho učitelku Hedviku Hajskou, která si na něj vytvořila takový odpor, až z toho pro chudáka Jirku byl psychický tlak, poradna a přeřazení do vyrovnávací třídy. Takovou paní učitelku by asi žádný rodič svému dítěti nepřál, jenomže ruku na srdce učitelé to od letošního září vůbec nebudou mít jednoduché, protože zrušení odkladů školní docházky znamená, že do prvních tříd nastoupí i děti, které by ještě před rokem zůstaly v pohodlí mateřské školy. A takových živých, neposedných nebo citlivých Jirků Olivů bude v lavicích sedět určitě podstatně více. Jsou na tuto novou realitu školy i samotné děti připravené? O tom v našem vysílání přemýšlela i psycholožka Kristýna Červená.
1: No, v českém kontextu je to velká změna. Asi nebudu hodnotit, jestli je to dobře nebo špatně, protože je to v podstatě jako opravdu bomba. Z mýho pohledu, pokud by školský terén byl na tuhle změnu připravený, tak si myslím, že ta změna vůbec není špatná. Mnohdy si myslím, že těch odkladů opravdu bylo hodně a že by bylo dobré, kdyby děti měly čas ještě na té základce začít právě nenásilnou formou, míň výkonovou formou, a vlastně jakoby dozrávat už jakoby v rámci té základní školy. Ale je tady velké ale, protože co si já sama myslím, školní terén není připravený na tuhle změnu.
0: No, držme palce učitelům, ale i rodičům, dětem, aby to zvládli, pokud ta příprava není úplně dostatečná. My to tady asi nevyřešíme v tuto chvíli.
1: Nevyřešíme, ale zase musím říct, že určitě jakoby jisté snahy jsou, protože já jsem aktuálně v projektu, který v rámci poradny podporuje školní poradenská pracoviště. Ať už školní psychologové, školní speciální pedagogové, výchovní poradci. A do této sféry ministerstvo školství vkládá poměrně velké peníze a poměrně velké snahy, takže není to úplně tak negativní a špatně nastavené, ale přesto bylo by potřeba více metodické podpory.
0: No, ale pomoc lze najít, pokud by měl kdokoliv problém, jak zaznělo v naší radioporadně. Určitě držme pěsti dětem, učitelům, aby ten letošní start zvládli s trpělivostí, pochopením a bez toho zbytečného tlaku. Víte, včera, když volal do písniček pan Ondřej a říkal, že děti jsou, ty dnešní děti, že jsou čím dál agresivnější a bylo to s takovým tím záporným podtextem, říkala jsem si, jestli si všichni uvědomují, proč jsou děti jiné. A že za to vlastně nemůžou. Děti jsou dar a taky odraz doby, ve které žijí, co vidí, to napodobují, takže určitě víc než děti by se měly zamyslet dospělí, co dělat jinak. A my se budeme zamýšlet spolu s vámi určitě i dál v našem vysílání. Po 11. hodině to bude o vztazích u jídla, v jídelnách, v kolektivech, jak jíst ideálně, aby všem chutnalo a pomohlo i těm mezilidským vztahům.

0: Speciální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Naše reportérka, rozhlasová stopařka Zuzana Boučková je opět v terénu a míří za další zajímavostí našeho kraje. Zuzko, kam tě dnes tvůj stopařský instinkt vede? Dobré dopoledne.
2: Přeji hezké dopoledne. Jsem na Jičínsku a mířím do Kostelce, ale pozor, není Kostelec jako Kostelec. V České republice jich máme celkem 24 a tento Kostelec v okrese Jičín je úplně nejmenší ze všech a co víc, je to vůbec nejmenší samostatná obec v celém Královéhradeckém kraji. Žije tam stabilně jen kolem 37 nebo 38 obyvatel a rozlohu má něco přes 2 km čtvereční, takže nebýt navigace a ukazatelů ze silnice od Dolan, tak bych tu nenápadnou odbočku pod kopcem u rybníka snad i přehlédla.
1: No ale ty jsi zkušená řidička, cestovatelka, takže určitě vše bude, jak má být. 37 obyvatel, to už je, ano, si říkám, pořádná sousedská mikrokomunita. Tak na co se tam nejvíc těšíš a co plánuješ zjišťovat?
2: Tak ráda bych zjistila, jak se vůbec v takovém mini prostoru doopravdy žije. Zjišťovala jsem si, že tam nemají hospodu ani obchod, ale za to prý mají víc koní a traktorů než samotných chalup a domů. A navíc tento malinký Kostelec má zajímavou historii. Místní kostel na nebevzetí Panny Marie nese prvky už z poloviny 13. století, tak je to jedna z úplně nejstarších sakrálních staveb na Jičínsku. A na kraji vsi mají dokonce obří pravěké hradiště.
1: Malé místo s velkým příběhem. Neuvěřitelné. No určitě to bude zajímavé. Jsme rádi, že vše nafotíš, natočíš a budeme si to moci následně i prohlédnout, ale ještě řekni, co tě čeká, až tam přijedeš.
2: Tak já už za chvilku projedu kolem cedule začátku obce, zaparkuju, popovídám si se starousedlíky, budu fotit i natáčet a opět se vám přihlásím v odpoledním vysílání. Povím vám, jaké to tam doopravdy je a jak se v nejmenším ze všech kostelců žije.
1: No, slibuje Zuzana Boučková, my se na to, Zuzko, těšíme. Šťastný dojezd do cíle a naslyšenou.
2: Děkuji a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou

0: Stížnost od Činasky, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. K této skladbě z roku 2013 se váže i pár zajímavostí. Nevím, jestli víte, že vznikla k 20. narozeninám kapely a Michal Malátný v ní s nadsázkou trefil náš oblíbený národní sport, tedy neustálé stěžování si na fronty, úřady a takový ten schon. Aby novinka zněla pořádně čerstvě, přizvali si na pomoci britského producenta Grega Haververa. A pokud si vybavíte i videoklip, tak určitě nezapomenete ten ikonický závěr, kde muzikanti opékají mobilní telefony nad ohněm místo špečkáčku. No, Činasky zkrátka umí zaujmout, což dokázali koncert v Hradci v loňském roce, který jste si mnozí nenechali ujít, protože atmosféra byla neopakovatelná. My se tedy hudbě i zpěvu budeme věnovat v našem vysílání i po 13. hodině, kdy Alex Minářová přivítá ve studiu zpěvačku Marcelu Lajferovou. Dozvíme se například i to, čím chtěla být víc, jestli lékařkou nebo právě zpěvačkou.
1: Těžko na to odpovědět. Prvé byla medicína, hej. A jako studentka jsem začala na studentských akcích zpívat s orchestrem vtedy už velmi známého hudobného skladatele. Takže ten napísal hit. A keď už máte hit, tak už potom jste vo vlaku, který se rúti. A už z toho se těžko vystupuje.
2: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebyl smer, to bylo prostě nadšení, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpívat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má veľmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítite emóciu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváček amerických a hlavne u Ella Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojíma proste ten hlas. Vy viete, o čom to je.
0: Emoce jsou důležité v dnešní době. Umělá inteligence nemá emoce například, takže snad některé profese opravdu zůstanou nenahraditelné. Celý rozhovor s Marcelou Lajferovou nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové po 13. hodině.

Za 7 minut bude 10 hodin, blíží se další zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové a mluvit v nich budeme například o tom, že podpora v nezaměstnanosti klesne. Návrh hnutí ANO kritizuje opozice, ale i koaliční SPD. Víc za chvíli.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Muzeu východních Čech za hodinu začne jednání o budoucnosti kuklenských rondelů. Podpora v nezaměstnanosti klesne. Návrh kritizuje opozice i SPD. Fotbalisté Hradce vyzvou v ligové dohrávce domácí zbrojovku Brno. A dnes čekáme přeháňky hlavně na horách. U zpráv vás vítá a hezké dopoledne přeje Tomáš Mysliveček. Muzeum východních Čech v Hradci Králové na dnešek svolalo jednání o budoucnosti neolitických rondelů v hradecké městské části Kukleny. Sejdou se zástupci města, muzea, developera, investora i iniciátorů petice za jejich záchranu. Rondely jsou v místě plánované radiály Nová zelená, která má odvést dopravu mimo Kukleny. Muzeum chce najít řešení pro jejich zachování.
3: Kruhové neolitické stavby staré přes 6 tisíc let jsou skryté pod vrstvou ornice. Podle archeologů jde o evropský unikát a ohrozit by ho mohlo především plánované vedení inženýrských sítí. V souladu s mezinárodními úmluvami proto vědci navrhují rondely nevykopávat, ale bezpečně zakonzervovat pod zemí. Radnice se s muzeem dohodla, že vyčká na výsledky průzkumu a projekt silnice případně upraví. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Zastupitelé města Vrchlabí budou na svém 17. zasedání rozhodovat o dotaci na provoz fotbalového areálu Vejsplachy na následující 2 roky. Jednat budou také o plánu obnovy vodovodní a kanalizační sítě. Veřejné jednání začíná v 16 hodin ve velké zasedací místnosti na zámku. Podpora v nezaměstnanosti má klesnout. Návrh ministra práce Aleše Juchelky z Hnutí ANO včera schválila vláda. V prvních 2 měsících mají uchazeči o zaměstnání dostávat 65% výdělku, teď je to 80%. Proti je předseda koaliční SPD Tomio Okamura, podle kterého návrh nezazněl na koaliční radě a ve finále jen potrestá pracující. Chystanou změnu kritizuje i exministr práce Marian Jurečka z opoziční KDU-ČSL.
4: Fakt špatný krok, který půjde proti lidem, především těm, kteří poměrně dlouho pracují, platí si pojistné na podporu nezaměstnanosti. Jde to proti nějaké koncepce, abychom těm lidem dali prostor doplnit si vzdělání, rekvalifikovat se a najít si práci, která znamená vyšší příjem pro domácnost, ale i vyšší odvody pro stát.
1: Ruský prezident Vladimír Putin odmítá, že by za srpnovým hybridním útokem na letiště v Lipsku stálo Rusko. Podle něj ho připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu. Německé úřady ale tvrdí opak. Podle nich ruské státní orgány pověřili provedením útoku na verbované agenty. Německo v reakci na to nechá zavřít ruský konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně. Sport. Hradečtí fotbalisté v 18 hodin nastoupí na hřišti brněnské zbrojovky k dohrávce 4. ligového kola. Domácí tým v novém ročníku pouze jednou nebodoval a v tabulce je 4., přitom je v pozici nováčka. Asistent hradeckého trenéra Adrian Rolko ale ví, že východočeši změří síly se zkušeným protivníkem.
5: V těch prvních zápasech získali body, které teď mají a jak se říká nějaké ty nováčkovské, já bych to u nich ani tak neříkal, prostě Brno je stabilní člen ligové tabulky, patří do ligy a samozřejmě teď ty kluci, kteří tam jsou, mají spousty zkušeností, takže nic jednoduchého nás určitě nečeká. Počasí.
1: Středa bude skoro jasná až polojasná, postupně ale bude od západu přibývat oblačnosti a hlavně na horách se výjimečně vyskytnou přeháňky. Dnešní teplotní maxima 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Vítr fouká slabý proměnlivý, přes den přechodně západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehodu se zraněním máme hlášenou u rybníku Hluboký Kovač na trase mezi obcemi Třtěnice a Butovec na Jičínsku. Počítejte tam s komplikacemi a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Děti budou za chvíli mluvit o školní docházce. Spojíme se určitě i s meteorologem Imrichem Drapákem a taky dáme důvod k přemýšlení, odhadování s tipem na zajímavou turistickou akci. Víc prozrazovat nebudu, protože detaily nabídne další soutěže Věřte, nevěřte, kde budete moci zkusit opět získat vstupenky na koncert Dana Bárty. Hezké středeční dopoledne.
0: Habaděj a Pavla Kindernajová.

Práce všeho druhu, červená šátková kravata, věční popleta po boku. No, mnozí z nás Kutila, Ferdu Mravence i jeho kamaráda Brouka Pytlíka od dětství milovali a teď jsou zpět. Od konce srpna totiž na obrazovkách České televize na Déčku běží úplně nový večerníček. Mnozí jste si už možná pustili s dětmi. U nás v Královéhradeckém kraji nás přitom může těšit, že hlavní hrdina má výraznou východočeskou stopu, protože hlas propůjčil skvělý hradecký rodák z Jeřic u Hořic, herec Jaroslav Plesl. Příběhy z knížek Ondřeje Sekory ožívají v tradičním loutkovém kabátě, který drží původní rukopis, a novinka si ze Zlín festivalu už stihla odnést i diváckou cenu. Takže určitě neopakovatelné a velmi příjemná záležitost. Kdo by si chtěl z nostalgie příběhy připomenout, tak v těchto dnech se začátkem školního roku má díky České televizi možnost na programu Déčko. Taky jste jako malí pozorovali mraveniště a čekali, až se objeví ten Ferda s červeným šátkem.

0: Možná jste zaznamenali politické diskuze na téma zrušení devátých tříd. Ministr školství Robert Plaga na konci července uvedl, že rušení devátých tříd se nyní projednávat nebude. Ale diskuzi o efektivitě školství se nebrání. Devítiletá školní docházka byla obnovena přesně před 30 lety, a to 2. září roku 1996. Tak si o té docházce obecně pojďme něco povyprávět i s dětmi, se kterými si povídala Tereza Brázdová.
1: Co je povinná školní docházka?
2: Školní vycházka je, že třeba nikam jsou na vycházku, aby se děti nemuseli furt namáhat v tom učení a nemuseli furt přemýšlet.
1: Musí se chodit do školy?
2: Jo, musí, protože kdyby jsme třeba nebyli moc chytrý, tak bychom si třeba spletli někam, kam bychom jeli, a to by byl velký průšvih.
3: Musíme se učit i doma, a když se nebudeme učit, tak budeme bulatí.
1: Co by se stalo, kdyby někdo do školy nechodil?
3: Já vím. Třeba by nás prdli.
1: Od kolika let se musí chodit do školy?
3: Já vím,
2: od 7 let.
3: A já půjdu o velkých prázdninách, kdy už budou moje narozeniny za mnou.
1: Jak dlouho už vlastně existuje škola?
2: Škola existuje třeba skoro 300 let. A ještě k tomu možná ještě jednou 300. A škola je tak důležitá, protože kdybychom ji neměli, tak bychom nebyli vůbec chytří.
1: A těšíš se tam?
2: Jo.
4: A takhle to vidíme my.

0: Vaříme s Habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 10:30, už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde má službu meteorolog Imrik Drapák. Pane Drapáku, krásné dopoledne.
2: Pěkný den přeji.
1: Krásné se vším všude, řekla bych. Tady u rozhlasu máme nebe úplně vymetené. Máme jasnou oblohu, ale je vidět na tom severozápadu, že tam už se něco kumuluje na té obloze, tak asi to nezůstane úplně bez těch obláčků. Co je před námi?
2: Nezůstane od záporu, nám postupně bude přibývat oblačnost, takže potom v těch odpoledních hodinách musíme počítat spíše pojasná až oblačno a jenom výjimečně se nám na horách někde může vyskytnout nějaká slabá přehánka 21 až 24 stupňů. Ale víte, slabý, promínlivý, předem přechodně západní až severozápadní. A dobré podmínky, aby o stupeň číslo 1 mírná zátěž.
1: No je to příjemné počasí. Co, kvitujete? Máte rád toto období?
2: Určitě.
1: My jsme si s Jakubem ráno právě taky říkali, že je to velmi příjemné, i když oba milujeme nejvíce jaro, protože jaro bývá takové naděje plné a přeci jenom toto období už je předzvěst toho, že se začne ochlazovat, což není úplně příjemné, ale to nepředbíhejme, protože to je daleko, daleko, daleko ta zima, kterou mají mnozí určitě taky rádi a zítra určitě to větší chladno nepřijde a budeme možná pokračovat v tomto duchu.
2: Ještě zítra určitě. V noci 14 až 11 oblačno je zataženo, od sor záporu se nám místy můžou vyskytnout nějaké slabé přehánky a bude oblačno, výjimečně jsou být přehánky i zítra, zejména opět na horách, teplotní zatím žádná změna, 21 až 24 stupňů, změna přijde v pátek, tam na teplou frontu kam pronikne teplý vzduch, tam bychom se mohli dostávat s teplotami dokonce až někam k 28, možná i 29 stupňům a později potom to vypadá na večír a potom zpátka na sobotu přechod studené fronty, tak by nám přinesla už velkou oblačnost s nějakými srážkami, deštěm, přehánkami, možná by se mohla vyskytnout nějaká slabá bouška. Zatím to vypadá, že během dopoledne v sobotu, ale už by postupně ty srážky ustávaly a oblačnost by se nám protrhávala, takže ta sobota odpoledne už vypadá docela optimisticky, ale teploty tam půjdou dolů. Tam budou ty maximálně nějakých 19 až 23 a neděle vypadá tím slunečná, bez srážek nějakých 19 až 23, ale Polabí by někdy bylo být až kolem 25 stupňů.
1: No na sobotu je připraveno nejvíc těch kulturních aktivit programu, tak uvidíme, budeme sledovat, ale ono i ty teploty přes těch 20 stupňů Celsia jsou příjemné a myslím, že si mnozí nenechají kulturní programy ujít. Sledujeme to dál s vámi, pane Drapáku, děkujeme za předpověď, hezký den.
2: Nemáte za český den přeji, naslyšenou.

0: Krásné dopoledne. V sobotu bude na Hradecku jedna turistická akce, na kterou se teď zaměříme i v naší dopolední soutěži Věřte, nevěřte, kdy si zahrajeme opět o vstupenky, dvě vstupenky na Dana Bártu a Jaroslava Frýdla při koncertním létě na Orlici. Ten koncert bude v areálu Slezské plovárny 10. září od 18 hodin. No včera vyhrál pan Josef z Rychnovska, říkal, že dostane od manželky velkou pochvalu. Těší se moc na koncert. Mnozí jste také psali, volali, že byste si přáli vyhrát, tak dnes je tady další šance.
1: Věřte, nevěřte.
0: Turistická akce, která se bude o víkendu konat, se jmenuje Praskačský dřevák. Jde se z praskačky, to je jasné, ale napadlo vás někdy, proč se turistický pochod jmenuje dřevák? Já jsem potom pátrala, našla jsem historický kontext, příběh. Otázkou je, jestli je pravdivý, tak to pojďte zvážit. Já tvrdím, že vznik tohoto pochodu má na svědomí stará sázka místního obuvníka z 19. století. Ten se v hospodě pohádal se sousedem, že poctivě české dřeváky jsou pohodlnější než jakékoliv kožené boty. No a aby to dokázal, ušel v těžkých dřevěných dřevácích 15 kilometrů přes okolní vesnice bez jediného puchýře. No a na jeho počest se pak první ročníky pochodu museli povinně chodit výhradně v těch tvrdých dřevěných dřevácích. A kdo si vzal normální boty, musel platit pokutu do místní kasy. Tak co myslíte? Vznikl praskačský dřevák jako pochod v tvrdých dřevěných botách na základě obuvnické sázky?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Tady Věřte, nevěřte, krásné dopoledne. Kdo je s námi? Slyšíme se. Halo, halo. Tak tady se neslyšíme, tak to je mi... Ano, ano, ano, slyšíme se. Nemáte náhodou, nemáte hlasitý odposlech, je to velmi špatné, ten signál. Velmi špatně slyšíme, ano. Tak jenom řekněte, jestli věříte nebo nevěříte.
2: No dneska vám nevěřím.
0: Nevěříte. Nevěříte, tak píšu si první ne a mějte se moc hezky, nashledanou. Další z vás tady u nás ve vysílání, snad to bude kvalitnější s tím signálem. Vítejte, dobrý den.
2: Já jsem vypnula rozhlas.
0: Výborně, děkuju. No, aby to ostatní taky z toho něco měli a slyšeli. Kdo je s námi?
2: Já bych tomu věřila, prostě takový nápady jsou všelijaké.
0: Vyďte, vyďte.
2: A muži v restauracích a podobných butikách se dovedou vsadit o cokoliv.
0: No dřív lidé v této obuvi běžně pracovali na polích celé dny, že jo? Takže proč by z toho neudělali přednost předci? No, poprosím křestní jméno vaše.
2: Jana.
0: Jana, paní Jana, tak si píšu a mějte se moc krásně, nashledanou.
2: Hezký den.
0: Tak další už do třetice, dobrý den.
3: No, dobrý den, tady je paní Zdena a já vám taky věřím.
0: Taky se vám to zdá. Šla byste taky 15 kilometrů to... v dřevěných botách?
3: No, to bych neušla, to bych měla otlačený.
0: Nechtělo by se vám, už jsme rozmazlení, že? Z té obuvy
3: ano,
0: kvalitní.
3: Ano.
0: Ale zdá se vám to zkrátka, že v minulosti ano, bylo možné
3: jasně,
0: cokoliv.
3: Jasně, ano.
0: Píšu si ano, mějte se moc hezky, nashledanou.
3: No, vy taky, nashledanou.
0: Hezký den. A ještě jednomu z vás dáme a jste to vy. Dobrý den.
4: Dobrý den, Tomáš Zrače.
0: Muže tady máme, tak pane Tomáši, no.
4: Já bych vám taky věřil, protože jednou ze dřeváka jsem šel asi 1 kilometr.
0: Ano.
4: A bylo to teda utrpení, jo.
0: No a přesto věříte, 15 kilometrů, že do toho to...
4: 15 kilometrů. Asi to šlo, třeba tenkrát nebylo nic jiného, ano.
0: No tak jasně, tak každý si určitě představí i ty ledové obrázky, vidíte, dřeváky v této
4: právě,
0: souvislosti.
4: Jo.
0: A ten klapot, třeba 50 lidí v dřevácích, jak jde po vesnické cestě. Hezké, přesně. Že?
4: Já bych věřil, my jsme byli tenkrát, měli jsme takové představení, že jo, a já jsem někde zapomněl boty, tak jsem těch dřevákách jakože šel domů a říkal, asi to musím vzout a šel voz.
0: Aha. No to je krásná představa, tak jestli to je vymyšlené, tak možná něco zorganizujeme, ne?
4: Jako 15 kilometrů je opravdu asi dost, protože mě stačilo ten jeden.
0: A jste turista teda, chodíte rád na pochody? Tomáši.
4: No, teď už moc zase nemůžu, no, já jsem teďka kabrus na nohy, no.
0: Ale... Jo, tak to je mi líto, tak ať jo. Se dáte brzo dokupy, tak v té únosné míře, ať vám to hezky šlape. Mějte se moc hezky, nashledanou.
4: Taky, nashledanou.
0: Další z vás ještě máte šanci zavolat, případně svůj názor, připište na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Dnes jsem vypravila, že praskačský dřevák turistický pochod se jmenuje podle obuvníka, který ušel 15 kilometrů v dřevěných botách a vznikla z toho tradice, že je to tedy odkaz na historii a jednu hospodskou sázku. Střídali se ty vaše názory věřících i nevěřících. Paní Irena nevěřila, i když říkala, že organizátoři mají všelijaké nápady, ale většinou podle ní nevznikají pohádce, ale spíše pro inspiraci, třeba když jsou lidé handicapovaní, tak je ponouknout k nějakým milým aktivitám. Věřil pak jednoduše pan Pavel, František z Týniště telefonoval, paní Lada také volala, paní Zdeně se to zdálo také uvěřitelné. Z těch písemných reakcí paní Hanka věří, lidé už nevědí, co by, tak vyloví něco z minulosti a jsou trochu recesisti. Užívejte krásný den v pantoflích a buďme spokojeni. To každopádně. Tak děkujeme za nás. Názor paní Milena, ta zkouší nevěřit. Myslí si, že je to spojení možné třeba nějak jinak, třeba s panem Tománkem. A paní Lenka, ta je zase nevěřící, jak zmiňuje, a mohli bychom pokračovat. No, pan Tománek, to je dobrý tip. Věřte nebo nevěřte, tvrzení dnes bylo vymyšlené, nebylo pravdivé. Puchýře ze dřeváku vám v sobotu určitě nehrozí, protože ve skutečnosti se ten pochod jmenuje dřevák, praskačský dřevák, proto, že jej pořádá právě unikátní praskačské muzeum bednářství Jaroslava Tománka. No a protože bednáři pracují se dřevem a vyrábějí sudy, vymysleli pro ten svůj pochod vtipný dřevěný název. Pokud se chcete v sobotu projít, praskačský dřevák bude startovat od 9 do 11 přímo u muzea bednářství v Praskačce. Připraveny jsou trasy 5, 8 a na pohodu i 15 kilometrů. Vstupné to je symbolické, protože vítěžek ten půjde na oblastní charitu Hradec Králové, takže s čím dorazíte, v jaké obuvi, to bude určitě jen a jen na vás. Výhru dnes tedy dostane někdo z vás, kdo nevěřil, a dnes to bude paní Alena, která zmiňovala, že si vyzkoušela chůzi v dřevácích, že si je koupila v Itálii, že to zkusila, říkala, že ani náhodou by v tom na žádný pochod nešla, že nevěří, že by z toho vznikla tradice, kdyby další chtěli chodit. Tak paní Aleno, gratulujeme k výhře. A komu to dnes v soutěži věřte, nevěřte, nevyšlo, tak samozřejmě ta další šance u nás tady bude zase zítra.

Nad Hradcem Králové bude od dneška až do neděle létat 5 desítek horkovzdušných balónů. Ve zprávách přidáme detaily a po nich otevřeme radioporadnu zaměřenou na jídlo. Bude u nás Zdeňka Trumová, nutriční poradkyně. Tak buďte dál s námi.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
2: Jedenáct hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy. Údržba mostu komplikuje dopravu u Vysoké nad Labem. Ministr Macinka chce kvůli útoku na letiště v Lipsku jednat s českými zpravodajskými službami. Tři české tenistky vypadly v prvním kole US Open a dnes bude maximálně 24 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. Most přes Labe u Vysoké nad Labem je ode dneška kvůli začínající stavební údržbě zcela uzavřený. Práce potrvají do 18. září. Řidiči mezi Vysokou a Opatovicemi nad Labem musí do té doby využívat objízdnou trasu přes Hradec Králové. Ta vede Zborovskou ulicí a dál přes Opatovice. Uzavírka platí jen pro auta, pěší můžou přejít po lávce na jeho okraj. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě chce v souvislosti s útoky na letiště v německém Lipsku v příštích dnech jednat s českými zpravodajskými službami. Řekl to před neformálním jednáním ministrů zahraničí Evropské unie v Irsku. Na letišti v Lipsku našli na začátku srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského nákladního letadla. Německá vláda včera ze zorganizování akce obvinila Moskvu a ohlásila uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Podle Macinky jsou německá obvinění velmi vážná.
3: Ta zjištění jsou alarmující a nelze je brát na lehkou váhu. Opravdu to není v rovině nějakých mediálních spekulací, že by to byla nějaká vnitropolitická hra. To tomu bohužel nenasvědčuje. Já také ještě se budu chtít bavit o tom s našimi službami, které nepochybně také nějaké zjištění mají.
2: Macinka už dřív oznámil, že si k podání vysvětlení předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomarjovovou. V Hradci Králové začíná dnes odpoledne mezinárodní přehlídka horkovzdušných balónů. Nad město a okolí vzletnou v následujících 5 dnech vzduchoplavci z 5 evropských zemí. První starty 5 desítek balónů začnou dnes v 17 hodin na městské louce poblíž ulice Akademika Bedrny, říká mluvčí akce Lucie Peterková.
4: Ranní lety budou soutěžní a jejich cílem bude co nejvíc se přiblížit hradecké dominantě Bílé věži. Lidé tedy budou moci sledovat od čtvrtka až do soboty. Páteční hlavní program pro veřejnost pak nabídne na louce v ulici Akademika Bedrny dva koncerty, upoutané lety, hromadný start 51 balónů a noční Hořákovou show.
2: Sport. Tenistka Gabriela Knudsonová vypadla z US Open v prvním kole. Němce Lisové podlehla 2x3-6. Pro českou hráčku to byla premiéra v hlavní soutěži Grand Slamu a už samotná účast jí prý může pomoct do budoucna.
5: Teď jsem výš a výš na žebříčku, no se mě to dali nějaký spropitný, že abych mohla s trenérem jezdit a dál prostě hrát a tlačit a rozhodně to pomůže dát to člověku trošku pohodlí, že prostě nepotřebuje každý týden počítat finance a může si třeba vzít sebou víc lidí. A rozhodně teda člověku trochu klid.
2: V New Yorku vypadly i další dvě české tenistky. Darja Vidmanová prohrála se Španělkou Bouzasovou ve dvou setech, stejně jako Lucie Havlíčková s Maďarkou Bondárovou. Nikola Bartuňková vede nad Egypťankou Šarifovou 6-1. Dohrávat se kvůli dešti bude dnes.
1: Počasí.
2: Středa bude skoro jasná až polojasná, postupně ale bude od západu přibývat oblačnosti a hlavně na horách čekáme výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách maximálně 18. Vítr fouká slabý proměnlivý, přes den přechodně západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Mladých Bukách na Trutnovsku dejte v blízkosti fotbalového hřiště pozor na rozházené předměty na silnici 14. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je po zprávách v 11 hodin za malý okamžik, který otevřeme dnešní radioporadnu. Co má dítě snídat, co mu zabalit do krabičky ke svačině a jak poznat, že školní oběd není nepřítel, ale důležitá součást dne. Mnoho rodičů právě v těchto dnech znovu řeší stejný kolotoč. Děti ráno odmítají jíst, svačiny nosí nedotčené zpátky domů, ve školní jídelně ignorují ryby nebo luštěniny a odpoledne pak dorážejí hlad sladkostmi z večerky. Dnešním hostem radioporadny bude Zdeňka Trumová, nutriční poradkyně a zakladatelka projektu Jedlík nejedlík. Budeme mluvit o tom, jak u dětí budovat zdravý vztah k jídlu bez zbytečného nátlaku a křiku u stolu, proč školní jídelna nemůže správné stravování zvládnout úplně sama a jakou roli v tom hraje rodina, klidné prostředí i chystané změny ve školním stravování. Tak pokud řešíte nějaké starosti, ať už doma nebo někde jinde, budete se moci samozřejmě do dnešní radioporadny také zapojit.
7: Havaděj a Pavla Kindernajová.

0: Dobré dopoledne, přeje Pavla Kindernajová a zvu do radioporadny, kde budeme mluvit o dětském jídle, ale nejen o tom, jestli je lepší rohlík nebo celozrný chléb. Jídlo je u dětí často mnohem větší téma. Ráno nestíháme, dítě nechce snídat, svačina se vrátí domů netknutá, ve školní jídelně zůstane na talíři čočka, ryba nebo zelenina a rodiče večer zjistí, že dítě vlastně pořádně jedlo až doma, nebo že den přežilo, tak říkajíc, na sladkostech, džusu a něčem z automatu. Jenomže dětská výživa není jenom tabulka živin, je to i výchova, prostředí, tlak, odpor, zvyk, chuť, rodinná atmosféra a vztah k vlastnímu tělu, ale víc o tom určitě se naším dnešním milým hostem Zdeňka Trumová, nutriční poradkyně a zakladatelka projektu Jedlík, nejedlík, přijela pozvání Českého rozhlasu Hradec Králové. Vítám vás u nás, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak vy často mluvíte o tom, že u dětí je potřeba spojovat výživu a výchovu. Co konkrétně tím myslíte?
1: Přesně tak, na tomhle stojí celý náš koncept a je to o tom, co už je v tom názvu slyšet, že u dětí potřebujeme hledět nejenom na to, co těm dětem dáváme na talíř, ale taky, jak to s nimi komunikujeme, jak držíme hranice okolo stravování, jak jsme důslední a jak zvládáme řešit ty různé problematické situace okolo stravování.
0: Problematické situace, těch je nespočet. To, co se ozývá, tak začneme tím, že rodič řekne, moje dítě vůbec nejí. Tak co se zatím může skrývat?
1: Tak to je úplně asi jedna z nejtěžších otázek hnedka na začátku, protože u těch nejedlíků, u každého toho dítěte to má úplně jinou příčinu. Ta někdy jsou to, když bych to velmi, velmi zjednodušila, takzvané jako rozmary, ale u někoho je to postaveno i na nějakých jiných základech, fyziologických, emočních a tak dále. A vždycky je potřeba nejdřív vědět, jaká je ta příčina a podle toho volit ten postup, jakým způsobem to řešíme.
0: To znamená, že některé děti jsou skutečně vybíravé a u některých je problém to, že se ty chutě možná nenaučilo úplně přijímat?
1: Třeba. Přesně to tak může být, jak říkáte. U některých dětí je problém třeba v orofaciální oblasti, kdy dítě je dlouho na různých takových těch kapsičkách, zpracovaných potravinách, které jsou pro ně jednoduché na to zpracování v dutině ústní, ale ono se díky tomu, že to pro něj jednoduché, nedostane dál a nezvládne třeba ukousat úplně obyčejnou kůrku od chleba. Takže pak se nám z toho dítěte stává nejedlík vlastně díky tomu prostředí, díky tomu, jak se učilo jíst, protože nezvládne ukousat třeba ty tuší konzistence, ať už je to kůrka od chleba, nebo je to třeba pak později maso a tak dále.
0: Mě zaujalo to slovo orofaciální, co to znamená?
1: To je zase zjednodušeně oblast okolo dutiny ústní, svaly v ústech, jazyk a tak dále.
0: No, asi je to tím, že v historii už bylo mnohé vymyšleno a teď stále se hledají nové a podněty a možná rodiče zkouší ty nové varianty a proto se to ty děti nenaučí.
1: Teď myslíte nové varianty potravin?
0: Ano.
1: Ano, přesně tak. Rodiče zkoušejí nové varianty potravin, ten trh je dneska velmi lákavý, všechno to má ještě navíc krásné marketingové obaly, takže rodič má pocit, jakou skvělou věc, jaké dobro pro to dítě nekupuje, ale ve výsledku mu tím vlastně mnohdy škodí, protože to dítě se z jednoho vývojového stádia neposune dál, když se bavíme teda o té dutině ústní.
0: Těch informací je všude ale tolik, že vybrat si z tohoto ideální, abychom prospívali dítěti, je velmi složité.
1: No, nemusí být, pokud se právě těmi informacemi nenecháme zahltit, protože vy jste říkala, že všechno už bylo vymyšleno, ale že ano. Se zároveň zkouší různé nové věci, nové potraviny. Ono by úplně možná stačilo, kdybychom se vrátili k tomu, co už bylo vymyšleno. Základní jednoduché potraviny v těch základních podobách. Je skvělé, když se dítě od malička učí přijímat nejrůznější paletu potravin, těch základních potravin, a když ho vystavujeme určitým výzvám v různém věku. Takže ve chvíli, kdy budu dítěti do 4 do 5 let mixovat neustále stravu, tak se to dítě prostě logicky neposune. Ono se nenaučí kousat, nenaučí se používat jazyk v puse a pak si neporadí s těmi potravinami.
0: Jak dlouho to trvá, než si zvykneme na novou potravinu, ať už jsou to ryby, luštěniny nebo zelenina?
1: Tak tady se ty výzkumy liší. Některé publikace uvádějí, že dítě musí potravinu poznat a vyzkoušet až 40krát. Ty jiné výzkumy zase říkají, že 15krát stačí, tak já se vždycky pohybuji tak něco mezi tím, ale zase bych tady ráda rodiče uklidnila, ochutnat a seznámit se s tou potravinou, tak neznamená, že to dítě musí dát do pusy a spolknout. Dítě se učí přijímat potraviny už jenom tím, že se doma vaří. Tím, že cítí různé potraviny, jak se připravují, tak ten jeho senzorický systém si začíná zvykat, že to má nějakou vůni, že to je v tom prostoru. Chuťové buňky se začínají nějakým způsobem

0: navnazovat a přizpůsobovat. Další věc je, když dítě přichází do kontaktu s potravinami, třeba pomáhá rodičům připravovat to jídlo, takže zase je tam spoustu vjemů zrakových, dotykových a takhle se postupně s těmi potravinami seznamuje.
1: Vy to říkáte nádherně, já miluji vůni domu, když se vaří, když se peče, když se tam lidá ta vůně, ale mám pocit, možná je to jenom můj pocit, ale že v mnoha domácnostech už se nevaří.
0: Je to tak? Je to tak, jak říkáte?
1: To je ten problém, ale.
0: Je to jeden z těch problémů. Ono, já bych to nerada všechno shodila na domácnosti, protože je to i celkově ta společnost, v jaké žijeme, je ta doba zrychlená, je tady ta nabídka různých potravin. Rodič opravdu, zvlášť pokud si není jistý, tak se velmi brzy může dostat do zmatení toho, co pro to dítě vlastně je vhodné, zvlášť v dnešní době, kdy je tady obrovský vliv v sociálních sítích, na kterých si může každý napsat, co chce, a rodič někdy nedokáže odlišit, jestli je to odborník, anebo jestli je to jenom influencer se skvělým marketingem. Takže já bych to nerada shodila jenom na ty domácnosti, ale to, co v poradně vidíme úplně běžně, že se v těch rodinách méně vaří a děti se tím pádem pomaleji učí přijímat ty nové potraviny.
1: Nutriční poradkyně a zakladatelka projektu Jedlík a nejedlík Zdeňka Trumová je naším dnešním hostem. Určitě v povídání budeme dál pokračovat, ale nabízíme i telefonní číslo 726 a 3x46. Případně pokud byste se chtěli zeptat, můžete nám i napsat studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové v radioporadně. Dnes mluvíme o stravování především dětí. Naším hostem je poradkyně Zdeňka Trumová. A mě by zajímalo, proč nátlak typu ještě 3 lžičky, nebo dokud to nesníš, nepůjdeš od stolu, není úplně ideální.
1: Zase je to z několika důvodů. Ten hlavní je asi to, že my u dítěte úplně popíráme jeho přirozené signály hladu a sytosti. A pokud chceme dítě víc k tomu, aby jednou mělo dobrý vztah k jídlu, k sobě, aby bylo kompetentní jedlík, dokázalo si poradit potom v dospělosti, co na talíř a tak dále, tak my potřebujeme v první řadě, aby ono dokázalo dobře vnímat z toho těla, už mám dost, už jsem sytý, anebo ještě potřebuji, a aby dokázalo rozlišovat, je to hlad, a nebo je to chuť.
0: Mm-hmm. Vy jste tak nevyrůstala. Já myslím, že my jsme tak mnozí vyrostli s tím, že nás nutili vlastně dojídat to, co bylo na tom stole, ale teď je možná ten čas přerušit tyto stereotypy, které nejsou ideální.
1: Přesně tak, ta doba se mění a já jsem takhle nevyrůstala, protože já jsem byla to dítě s obezitou, já jsem snědla všechno, ale spoustu mých spolužáků a dětí kolem tak samozřejmě byly nuceny do jídla a dneska to třeba řeší, nemají ten vztah k jídlu úplně tak dobrý, ale každý si z toho dětství neseme něco, ale dneska se ta doba naštěstí mění. Dneska už se to ví, vědí to jak rodiče, tak se to začínají učit i pedagogové, což si myslím, že je jednoznačně dobře.
0: Snídají dnešní děti, nebo jaké máte odezvy v poradnách?
1: V poradně je to různé, tam ať už já nebo kolegyně to máme tak 50-50, ale v loňském roce si společnost Nestlé nechala dělat takový vlastní soukromý minivýzkum na vzorku asi 1000 dětí, tak jim vyšlo, že děti ve věku 7 až 15 let, tak 3/4 těch dětí, že snídá. Já si myslím, že ta data nejsou tak optimistická, protože v roce 2018 se dělala rozsáhlejší studie, kde bylo účastno 13 000 dětí a tam to vyšlo, že naopak 49% dětí nesnídá. Je ale nutno říct, že tenhle ten výzkum, tahle studie se dělala u dětí ve věku 11 až 15 let a to je taková doba, kdy ty děti snídají méně. Dokonce i v rámci tohohle vzorku u těch 11-letých dětí tam bylo 57% dětí, které snídá a u těch 15-letých to bylo 42%. Mm-hmm. Takže opravdu tenhle ten věk je takový kritický.
0: No oni dají přednost spánku, že jo, předtím, než, než by měli čas na snídaně. No ale teď se mluví o tom, že snad školáci by měli chodit až na 9, tak třeba to dospěje do toho, že si mnozí najdou ten čas.
1: Já si úplně nejsem jistá, taky, jestli tohleto řešení z hlediska snídaně, protože budou spát díl nebo díl stráví času
0: a
1: před zrcadlem.
0: Proč mají snídat děti?
1: Tady zase těch důvodů je spoustu. Dětský organismus se vyvíjí, což je ten asi jako zásadní důvod, proč by děti měly jíst pravidelně a měly by ten den začínat snídaní. A ono ve chvíli, kdy ráno se stabilizují snídaní, ta snídaní jim udělá takovou dobrou oporu, tak v rámci toho dne potom nemají tolik chutě, celkově jejich energie a jejich soustředění ve škole a tak dále, tak jsou stabilnější. Takže je to takový dobrý start do toho dne.
0: Po malých dávkách to stále platí, protože ono se to hodně ruší, liší ty názory odborníků, že někteří i říkají, že stačí kvalitní svačina třeba, že to nemusí být 5x denně, že každý člověk má jiný organismus, jiné spalování a každému vyhovuje něco jiného. Vy byste se držela toho standardu, který byl už před lety nějak ustanoven?
1: Určitě s vámi souhlasím v tom, že výživa je individuální a každý dobrý nutriční terapeut vám tohle to řekne a přistupuje k vám tak. Ale u toho dětského organismu je potřeba dbát právě na to, že tam probíhá růst a spoustu procesů a u dětí je daleko výhodnější, když jedí 5 až 6x denně zase. Ale v souvislosti nebo v závislosti na tom, jak jsou ty děti staré, jestli tam je nějaká sportovní aktivita a tak dále. U nás dospěláků je úplně v pořádku, když jíme 3x denně, ale bude jiný dospělák, který bude potřebovat 5x a taky to bude v pořádku. Ale u dětí bych to nerozkládala jenom do 2 nebo 3 jídelních dávek. I třeba kvůli fyziologii, ty děti mají menší žaludek a tak dále.
0: Tak chleba s řízkem, když to bude sportovec, může si dopřát možná i k svačině. Co byste ideálně volila na tu svačinu?
1: Zase je potřeba se dívat na to, jak vypadá celý ten den. Takže když jsme se tady bavili o těch snídaních, tak nejdřív se budu dívat na to, jestli to dítě snídá, a potom se budu dívat, jak vypadá celý ten jeho rozvrh dne. Pokud to bude dítě mladšího školního věku a vím, že v 11:30 půjde na oběd, tak ta svačinka bude menší. Pokud to ale bude dítě už na 2. stupni, kde třeba se dostanou na oběd až v 13:30, v těch odpoledních hodinách, tak ta svačina bude větší. A co se týká toho, co dát do toho toho svačinového boxu, tak se vracím úplně na začátek našeho rozhovoru, úplně základní potraviny, takže může to být pečivo, k tomu nějaká bílkovina, třeba v podobě vajíčka nebo sýru, nějaké pomazánky a k tomu kus zeleniny nebo ovoce. Je to úplně jednoduché, nemusíme vymýšlet nic složitého, ale je potřeba se na to vždycky dívat v kontextu toho celého dne. Určitě bych takovouhle svačinu nedoporučila dítěti, které ráno začíná chlebem, pak má chleba k svačině, oběd vynechá, odpoledne si dá chleba a k večeři je zase pečivo.
0: Mm. No, co když se nám to vrací stále netknuté v těch krabičkách?
1: Tak bych se pídila trošičku po příčině, proč to tak je. Ne, že bych se nejdřív dítěte hnedka ptala, proč pak mi to vracíš, ono ti to nechutná, protože tím, když se takhle ptáme, tak najednou ten problém třeba i vytváříme zbytečně, ale spíš bych se nejdřív zhodnotila zase. Jedlo to dítě snídaně, jedlo, byla ta snídaně veliká, byla dostatečná, tak pak je možné, že tu svačinu nepotřebuje a já jí dávám jako rodič příliš velkou a třeba bude úplně stačit, když dám příště půlku jablíčka a k tomu pět oříšků a zjistím, že svačina bude vymetená, bude snědená, a nebo budu zjišťovat, jestli třeba v rámci těch přestávek si děti nevyměňují různě svačiny, protože je spoustu dětí, které sice svoji svačinu donesou domů celou, ale pak když se rodič zeptá, tak zjistí, že tady spolužáka mělo něco od druhého, něco dalšího a vlastně se najedlo.
0: Nestrádalo. Zdeňka Trumová je dnes naším hostem.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát si o rodinných i pracovních radostech budu povídat s herečkou Zdeňkou Žádníkovou, která bude osobností Šarmu. V modních trendech poradíme, s čím kombinovat šaty, když se ochladí. Dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zdeňka Trumová, nutriční poradkyně, je hostem dnešní radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Paní Irena napsala dotaz, teď písemný, ale je to takové hodně všeobecné. Píše: dobrý den, prosím, poraďte, co s dítětem, které je podvyživené, málo jí, nevíme si s ním rady. Děkuji za odpověď, posluchačka Irena.
1: Jak říkáte, je to hodně obecné a tady bych o tom potřebovala vědět daleko, daleko víc informací, protože zvláště, jestli je tam nějaká podvýživa, tak by to určitě chtělo řešit s pediatrem v první řadě a pak případně s nějakým dalším odborníkem, třeba nutričním terapeutem.
0: Jak nakombinovat to správné stravování, jestli tam třeba nejsou vztahové, emoční záležitosti? Veďte.
1: Zase je potřeba se podívat na to blíž, co je ta příčina. Vždycky, ať už je to dětská nadváha nebo obezita nebo nejedlictví, vždycky to má příčinu a je potřeba začínat od té příčiny, ne od toho, co vidíme jako ten projev.
0: Takže obezita i podvýživa mají něco společného. Asi mají, jak
1: velmi
0: se
1: teď
0: naznačila.
1: Ano, ano.
0: Je to, že si člověk vytváří asi vztah k jídlu, který není optimální.
1: Nebo má návyky, které nejsou optimální. Zase se můžeme bavit o těch hranicích a tak dále.
0: Vy jste tady u nás už byla několikrát. Připomeňte ten příběh. Vy jste byla jedlík velký, viďte, a pak jste se rozhodla do toho obout.
1: Já jako dítě jsem byla obézní od 5 let. V 5 letech to začalo. Prošla jsem si klasicky šikanou v rámci školní docházky, různými pokusy o to zhubnout, návštěva lázní a tak dále. Ale pak, když jsem přišla na střední školu, tak jako motiv byl naprosto jednoduchý. Já jsem chtěla partnera a říkala jsem si, já potřebuji pro to něco udělat a asi to se zrovna sešlo a zafungovalo to a narazila jsem na správné lidi a podařilo se mi prostě zhodit 32 kilogramů a dostat to zpátky někde do normálu, a za což jsem velmi vděčná, protože 80% dětí, které mají nadváhu nebo obezitu v dětském věku, tak s ní zůstanou až do dospělosti.
0: Že se to nedaří zkrátka, jak už tam ten základ je daný, ale vy jste teď naznačila ty vztahy, co vás motivovalo, to je možná to nejdůležitější. Důležitější i v rámci toho stravování, protože jsme tady skrze písničku povídali, že některé děti odmítají chodit do školní jídelny, ale tam je pak problém, že se vyčleňují z toho kolektivu a že ty školní jídelny nenabízí jen ten prostor, kde to tělo dostane to, co potřebuje, ale také ta duše.
1: Ano, přesně tak. Jídlo je společenská záležitost, je to vztahová záležitost. A když jsme se tady bavili o tom zdravém a dobrém vztahu k jídlu, tak součást toho jsou právě i ty vztahy. Takže kdy nás trápí, že děti nechodí na školní obědy kvůli výživě, ale mě třeba jako rodiče by to bylo líto i kvůli tomu, že tam je to dítě vyčleněné z party a tak dále. Ale to se teďka bude malinko měnit, protože máme tady nový spotřební koš, změnila se legislativa a ta už umožňuje dětem, aby si nosili do školy, do školních jídelen i svoje obědy. Já doufám teda, že tam ještě budou nějaké regulace, protože rozhodně nesouhlasím s tím, aby si tam děti nosili hamburgery a tak podobně.
0: Špagety s kečupem.
1: Ale je tady spousta dětí, které mají třeba různá zdravotní omezení,
0: bezlepkáři třeba.
1: Tak a podobně. A tato úprava v legislativě i těmto dětem umožňuje, aby si mohli ten školní oběd, byť si ho přinesou z domova, tak aby si ho mohli sníst se svými spolužáky.
0: Některé školy v tomto jdou příkladem a mnozí rodiče závidí, třeba Dobřanská základní škola, o té bylo natočeno už nespočet reportáží, kde děti si opravdu mohou vybrat, na co mají chuť, mají tam i soutěže, aby nebyly zbytky, tak je to ten ideální příklad toho, jak by to stravování mělo vypadat?
1: Rozhodně školní jídelna v Dobřanech je příkladem stravování, kde se mnohé školní jídelny můžou inspirovat. Těch příkladů dobré praxe tam mají hned několik. Vy jste tady zmínila, tak je nebudu opakovat. Ano, je to
0: mohou
1: tak.
0: Si vybírat. No ale nehrozí tam, že to dítě si vybere to samé každý den?
1: Tam je to o tom zase, aby ta školní jídelna nějakým způsobem nastavovala rámec, takže je na té školní jídelně, aby tam nedala každý den to samé.
0: Takže si vybírají zkrátka z něčeho jiného. To jsou ty koše, které jsou předpřipravené.
1: A ono je potřeba myslet na to, že my na pestrost se nedíváme v rámci výživy v rámci jednoho dne, ale v rámci delšího období.
0: Mm-hmm. Takže školní jídelny ale bývají terčem kritiky, takže z vašeho pohledu myslíte, že už je to na dobré cestě a že se to zkrátka mění k tomu lepšímu stavu?
1: Jednoznačně. My jsme teďka ve velkém kontaktu se školními jídelnami i se Státním zdravotním ústavem, tady s krajským úřadem, s dalšími organizacemi, které se věnují teďka té změně okolo spotřebního koše a těch snah směrem k pozitivu, tak je jako celá řada a já opravdu vidím, že se to děje. Ale školní jídelny to nikdy nezvládnou sami, potřebují podporu nás rodičů, potřebují podporu zřizovatelů a také pedagogů.
0: A rodiče občas nemají ty správné informace, takže poslouchají to, co říkají děti, že se to zase nedalo jíst. Já jsem se nespočetněkrát setkávala třeba se situací, kdy mi dcera říkala, že učitelé říkají, že se to nedá jíst a tím vlastně jim to tak podsouvají, že je to nekvalitní, že si mají stěžovat a tak dále. To asi není ta ideální cesta.
1: Určitě není a bohužel se s tím setkáváme i v dnešní době a proto i my děláme celkem hojně školení pro pedagogy, aby pracovali s tím tématem nějakým jiným způsobem, protože ono opravdu, pokud chceme, aby se nám děti dobře najedly ve školních jídelnách a aby byly kompetentními strávníky, tak musí škola a školní jídelna táhnout za jeden provaz.

0: 11 hodin, 41 minut jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Je před námi poslední vstup dnešní radioporadny, kterou jsme zaměřili na jídlo. Naším hostem je nutriční poradkyně Zdeňka Trumová a máme tady další dotaz od paní Jarky, která píše: dobrý den, máme doma 10letého syna, který sportuje, hodně sportuje, ale má pořád hlad a nejraději by jedl i sladké. Jak poznat, jestli opravdu potřebuje víc energie nebo jen pořád něco uzobává?
1: Tak tady by stálo za to zase, aby se na to podíval někdo přímo s vámi, protože u těch vysoce sportujících dětí tam je ta energetická potřeba daleko vyšší. Zároveň váš syn je teďka pravděpodobně před pubertálním spurtem, takže bych typovala, že ta potřeba jíst se ještě zvýší a je potřeba se podívat na to, jaký je tam režim v rámci té skladby a jak vypadá ta skladba. Jestli je tam dostatek bílkovin, jestli je tam dostatek obilovin nebo respektive kvalitních komplexních sacharidů a tak dále. To, že má někdy dítě potřebu na, nebo chuť na sladké, tak je úplně jako běžné, ale ve chvíli, kdy to je úplně každodenní záležitost, tak stojí za to se na to podívat.
0: Strava by měla být pestrá, nejen ty sladkosti určitě.
1: A u těch sportujících dětí jako dostatečná, opravdu ten výdej tam je znát.
0: No, větší problém možná je, když dítě ty potraviny vůbec nezná, pak přijde do školky a začne objevovat, protože i s tím se možná setkáváte ve své praxi, že dítě vůbec nechce jíst a ve školce nebo ve školách teprve zjišťují, co za tím stojí a jak na to přijít, je asi velmi složité.
1: No ono, v těch školkách si toho paní učitelky všimnou většinou velmi brzy, protože tam přijde dítě a nechce nic, co je tekuté, nechce omáčky, nechce věci smíchané, je tam jako zase celá řada projevů, které ty děti mají, ale když na to paní učitelka přijde, tak se s tím dá krásně popracovat a mám mnoho případů, kdy dítě do školky přichází jako takzvaný nejedlík a do školy odchází a je jedlík. To normojedlík, ano.
0: A co za tím stojí? Co za tím stojí, že nejí v té školce?
1: My jsme to tady už zmiňovali. Třeba to, že rodiny nevaří a to dítě spoustu potravin nezná. Jo, měla jsem jednu rodinu, kde se doma opravdu vůbec nevaří. To dítě jedlo jenom ohřívané jídlo někde od babičky a pak, když přišlo do školky, tak opravdu jako žaslo, co všechno existuje. Paní učitelky taky žasly, protože do té doby nikdy takový případ neviděli. Takže těch příčin je opravdu jako celá řada a já se do toho nerada pouštím jako v krátkém čase, protože bych nechtěla, aby si někdo řekl, že to je všechno o tom, že se třeba v rodinách nevaří, nebo tak.
0: Je zatím spousta věcí.
1: Přesně.
0: Tak můžete říct další věci, co zatím stojí?
1: No tak někdy zatím stojí to, že třeba není v rodině vůbec struktura v rámci dne, takže dítě neustále něco pořád jí, dává si pořád nějaké svačinky, ty jsou zase z omezených zdrojů, víc má dítě chutě na sladké a pak nepřijímá ty základní potraviny v rámci obědu. Takže zase jsme trošičku jako u výchovy, u nějakého režimu. Nebo jsou to slazené nápoje.
0: Také velký problém v dnešní době. No, v té školní jídelně jste předeslala, že by se to hodně mělo změnit. Oni školní jídelny dávají často i dotazníky, kde se zmiňuje chutnalo, nechutnalo. Jsou to správné otázky? Většinou totiž se objevuje to nechutnalo možná u těch dětí.
1: Za mě je tohle jedna asi z nejhloupějších otázek. Ona není totiž moc vypovídající, protože když se zeptám pouze na to chutnalo, nechutnalo, tak dítě, pokud ten pokrm vidí poprvé nebo ho jedlo po druhé, tak vlastně nemá dostatek těch zkušeností, těch smyslových zkušeností s tou potravinou. Ono té potravině nebo tomu pokrmu v podstatě nedalo šanci, ale jenom na základě těchto dvou zkušeností tak hnedka řekne nechutnalo. A já s tím pak najednou v tu chvíli nemůžu pracovat jako ten pracovník školní jídelny. Nebo i jako rodič, to se nám stane i doma. My dáme něco dítěti, pak se ho začneme ptát, jestli mu to chutnalo nebo nechutnalo, když to nechce, ono řekne nechutnalo, no a co já? Tak to dám pryč a už to nenabízím. Pro mě je to, když se teda už ptám, jestli chutnalo nebo nechutnalo, tak je to pro mě jenom informace, že dneska to třeba nebylo úplně v pohodě, ale nesmím se tím nechat zastrašit.
0: Zkoušet nabízet dál.
1: A zkoušet nabízet dál, ale třeba jenom trošičku změním tu formu.
0: Vy jste říkala, že i to, ty otázky snad se změní v tom vzdělávacím systému, že už spolupracujete s Královéhradeckým krajem, že ty dotazníky budou vypadat úplně jinak.
1: Budeme se snažit udělat takový dotazník, který nám dá taková data, abychom mohli ty naše malé strávníky posouvat směrem k rozšířenějšímu repertoáru potravin.
0: A myslíte si, že to pomůže, že děti najednou budou jásat a říkat je luštěniny, ryby, zelenina, když to doma třeba vůbec neznají?
1: To víte, že najednou to nebude, ale my u nás nás v Jedlíkovi nejedlíkovi nejsme zastánci rychlých změn. My víme, že je potřeba ty věci a změny dělat dlouhodobě a systematicky a já věřím, že teďka jsme na začátku nějaké téhle změny, změnil se nám spotřební koš a teďka nás čeká období, kdy já si myslím, že během 3 až 5 let bychom byli schopní, pokud zatáhneme za ty správné konce těch pomyslných provazů, posunout ty strávníky k těm strávníkům, kteří se stravují pestřejíc, vyváženíc a tak dále.
0: My tady pořád říkáme ten spotřební koš, tak kdo by vůbec netušil, o co se jedná, to je v souvislosti s tím, že to jídlo by mělo být vyvážené a zdravé na jakémkoliv místě.
1: Ano, je to vyhláška, která určuje školním jídelnám, z jakých potravin mají vařit a v jakém množství se tam ty potraviny mají vyskytovat. Takže třeba kolikrát se tam mají za ten měsíc vyskytnout brambory, kolik se tam má vyskytnout mléka, mléčných výrobků a tak dále. Takže paní kuchařky, když ráno přijdou do školy, tak ten jídelníček netvoří podle toho, jak se probudili, ale je to dané vlastně legislativou.
0: A vy jste optimistka, věříte, že nám to prospěje všem a do 5 let, že to stravování bude kvalitnější?
1: Pokud proto budeme něco dělat.
0: Budeme se snažit a děkujeme za všechny tipy a rady. Zdeňka Trumová byla naším hostem. Ať se daří, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Za 5 minut bude 12 hodin poledne, blíží se další zprávy a taky písničky od srdce, které otevřeme hned po zprávách. Takže pozvánka zbývá už jen k zítřejší radioporadně, ve které přivítáme ovocnáře Martina Ludvíka. Mluvit budeme o úrodě ovoce, o péči o ovocné stromy a taky na moštování se určitě zaměříme zítra po 11. hodině. A na závěr Habaděje samozřejmě přidáváme i jednu z babských rad, která je dnes zaměřena na suchý vzduch.
1: Babské rady.
2: Jak zatočit se suchým vzduchem v místnosti? Zeleň, kterou máme doma, nemusí být jen estetickým doplňkem, ale může se stát doslova přírodní čističkou a zvlhčovačem vzduchu. Obzvlášť pokud si pořídíme rostliny, které k tomu mají správné dispozice. Obecně k příjemnému zvlhčení vzduchu dochází hlavně po zalití, kdy se do okolí uvolňuje vlhkost z rostlin. Jestli chcete efekt znásobit, jejich listy i pravidelně roste. Mezi pokojovky s přívlastkem bojovnice se suchým vzduchem patří tchýnin jazyk, dračinec, orchidej, břečťan, banánovník nebo filodendron. Příjemný vlhký vzduch můžete podpořit i malým trikem z oblásky. Stačí, když jich pár naskládáte do každé misky pod květináčem. Používejte také rozprašovač a několikrát za den dopřejte místnostem jemnou vodní mlhu, kterou povýší směs vyrobená ze lžičky jedlé sody smíchané s vodou a citronovou šťávou z poloviny citrónu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Pro Kytnici v Orlických horách začala stavba základny zdravotnických záchranářů. Prezident Pavel přijme ministra školství Plagu. Řešit budou i výdaje na vzdělávání. 4 čeští tenisté zabojují na US Open o 3. kolo. Středa zůstane polojasná až oblačná s teplotami do 24 stupňů. Dobré poledne vám přeje Alena Brantová. V Rokytnici v Orlických horách začala stavba nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby. Modulární objekt má zlepšit dostupnost péče v Orlických horách a zkrátit dojezdové časy záchranářů, hlavně do hůře dostupných míst. Královéhradecký kraj za stavbu a vybavení zaplatí necelých 13 milionů korun. Hotová by měla být do konce letošního roku. Jak bude základna vypadat, popisuje mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
3: Výjezdová základna vznikne jako dvoupodlažní modulární stavba se dvěma garážemi pro sanitní vozy a plnohodnotným zázemím pro posádku. Kapacita je navržena pro 2 osoby na směnu a 2 sanitní vozy. Součástí projektu jsou také zpevněné plochy, oplocení s automatickou bránou a napojení na potřebnou technickou infrastrukturu. Pozemek poskytlo město Rokytnice v Orlických horách.
1: Vodohospodáři dnes odstraňují havárii na vodovodu v Černém dole u Trutnova. Práce mají trvat do 14. hodiny. Po tuto dobu může docházet ke kolísání tlaku vody a krátkodobému přerušení dodávky. Omezení se týká celé obce s výjimkou lokality Nad Miletou a náměstí. Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě za půl hodiny ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Jednat budou třeba o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo rozpočtu ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun. To je asi o 1,5% víc než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka. A tomu by měl odpovídat i rozpočet.
4: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
1: Podle Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun. Sport. Na tenisovém US Open se dnes představí 5 českých zástupců. Linda Nosková, Karolíny, Muchová a Plíšková a Jiří Lehečka budou bojovat na betonových dvorcích v New Yorku o postup do 3. kola. Nikolu Bartuňkovou pak čeká dohrávka úvodního kola proti Egypťance Šarífové.
2: Počasí.
1: Zůstane polojasno až oblačno, od západu až zataženo a hlavně na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 15 až 18. Zafouká slabý proměnlivý, přes den přechodně západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Šťastnou cestu přejeme všem ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové i po 12. hodině a tu cestu do toho dnešního dne, do druhé části, si můžete zpříjemnit i pěknou písničkou Od srdce. V kalendáři najdeme dvě jména, Adéla a také Adelína, tady je v tom mojem kalendáři, tedy přede mnou. Nevím, jestli znáte Adelínu, zajímavé jméno, ale Adélu možná ano, tak možná i na nějakou oslavenkyni se v těch následujících minutách dostane. U mikrofonu zůstává a dobrý poslech. Následující hodiny dál přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Středa, 2. září. Svátek má Adéla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Velký požár Londýna vypukl před 360 lety v roce 1666. Během 5 dní zničil celé město, včetně katedrály svatého Pavla. Viníkem byl podle všeho pekař Farinor v ulici Paddington Lane. Pravděpodobně zapomněl uhasit oheň v peci. Základ plzeňské zoologické zahrady byl položen před 100 lety v roce 1926. Na členské schůzi spolku IRIS bylo rozhodnuto najmout skleník na vojenské plovárně v Plzni v Doudlevcích, zřídit z něho pěstírnu rybek a jeho okolí proměnit v zoologickou zahradu. V tehdejším Československu byla jediná v Liberci. První ročník setkání hokejových velmocí, kanadský pohár 76, začal přesně před 50 lety. Naši na něm zářili a zaskočili celý svět, až ve finále podlehli Kanaďanům. Povinná 9letá školní docházka byla po 20 letech obnovena přesně před 30 lety v roce 1996. Tenkrát začaly působit i vyšší odborné školy. Sériově vyráběná německá elektrická lokomotiva Siemens Taurus dosáhla před 20 lety rychlosti 357 km za hodinu a překonala dosavadní světový rychlostní rekord klasické lokomotivy. Taurusy jezdí i po našich kolejích. 75 má dneska charismatický šéf týmu námořní vyšetřovací služby Jethro Gibbs, herec Mark Harmon. Krásná Mexičanka Salma Hayek má kulatou 60. Tomu se snad nedá věřit. A 55 slaví fenomenální norský lyžař, čtyřnásobný olympijský vítěz Kjetil André Aamodt. Já přeju pěkný den.

0: Český rozhlas Hradecké Nové s vámi s poledními písničkami od srdce. Máte příležitost k nám napsat na mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz, případně využijte písničkový formulář na webu hradec.rozhlas.cz a do třetice z těch písemných variant je možné poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104. Do té zprávy ale je nutné napsat nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: A začneme písemnými pozdravy. Máme tady prosbu o písničku s tím, že dne 2. září roku 1967 se narodila naše dcera Jana Podsedníková, která má ve své péči invalidního vnuka Matyáše, který se shodou okolností narodil také 2. září před 11 roky. Dnes spolu tedy slaví, dá se říct, 70. jubilejní. Přejeme jim moc štěstí. To tedy konkrétně přejí rodiče a Matýskovi prarodiče.

0: A už tady máme první telefonát. Paní Eva se dovolala do písniček. Vítejte, dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Já mám prosbu o písničku pro manžela, který má dneska narozeniny, tak bych ráda nějakou hezkou písničku, kterou má i on rád.
0: No, písnička je připravená, bude oslava, velká, manžel poslouchá, předpokládám.
1: No, ano, tak přiměřeně. Budou mafíny, který má rád. No.
0: Mafínky a něčím je zdobíte, nebo takovou tu klasiku základovou má rád?
1: Já mám takový oříškový, dovnitřku dávám pikantní marmeládu a navíc přijde šlehačka na vrchno.
0: Pane, jo, no tak to jsou dorty, to jsou mafinové no, dortičky.
1: Ne, no. No, on je na sladké, takže to je bez sladkého by asi moc dlouho nežil.
0: Je, ale my jsme si v radioporadně po 11. hodině povídali o tom, že lidé často nepečou, nevaří a pak se připravují právě i o tu vůni, protože já si představuji, jak to u vás teď nádherně voní těmi mafiny. Vidíte? Krásná vůně.
1: No, u nás se peče pořád i dvakrát týdně.
0: A manžel má důvod se olizovat a mít radost, to zvlášť, když má ty narozeniny. No, ať vám to dál klape, hezky to oslavte a teď si jdeme zaspívat. Věříme, že u vás se bude zpívat, paní Evo, teď s tou písničkou.
1: Trošičku.
0: Tak trošičku, jdeme zpívat. Mějte se krásně.
1: Naschledanou.

0: A teď už pozdrav od paní Evy, která je s námi. Vítejte, dobrý den.
1: Krásné odpoledne všem. A já bych chtěla všem Adélkám popřát svátku, hlavně naší Adélce Dvořákové. A chtěla bych ji popřát, to je naše zlatíčko, sluníčko, aby se jí ve všem dařilo. Hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody. A aby v horolezectví a na gymnáziu se jí dařilo. A prostě by měla ze všeho radost. A že ji máme všichni rádi, to je naše sluníčko.
0: Sluníčko, no ať se nedrží zpátky. Lucie Bílá ta zpívá Nebudu se držet zpátky, tak myslím, že je to i motivační písnička pro tu vaši Adélku.
1: Ideálně. Tak jo. A že ji máme všichni moc rádi. Hezký den.
0: Mějte se moc hezky, nashledanou.
1: A hezký je Evelince a mamince. Děkujem, nashledanou, děkuju.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A teď písničky od srdce paní Sylvie z Prahy, všechny zdraví, všechny, kteří poslouchají Český rozhlas Hradec Králové, a i ona zmiňuje, že Adély a Adélky mají svátek, tak především jim posílá pěknou písničku.

Pan František také píše, že by rád potěšil všechny, kterým třeba není dobře, že svět je stále nádherné místo k žití a stojí za to tady být. Děkuji také za dopolední připomínku rosou obalenou trávu, že si také té rosy raní všiml, tak zdraví i všechny romantiky, kteří jsou s námi.

0: Paní Olga je také s námi, zdravíme na Trutnovsko, krásné odpoledne.
1: Taky napodobně.
0: Vy jste říkala už po obědě, kam se chystáte na procházku, chodíte pravidelně odpoledne?
1: Ale jenom tady po okolí.
0: Po okolí. Trutnov znáte možná jako své boty, ne?
1: Ne, ježiš, já tady bydlím už 70 let.
0: Pane, nedávno jsem projížděla, ten drak je úchvatný na té radnici.
1: No jo, Trutnov je teďka vůbec krásný město.
0: No, ty fontánky, jak tam stříkali, bylo tam velmi příjemně a viděla jsem turisty, jak si náměstí také fotografovali. Kde to máte ve městě nejraději? To náměstí máte ráda, nebo je tam nějaká lokalita?
1: Tam na tu lavičku si sednout na chvilku a pozorovat Šarumec.
0: A nad město ještě se dostanete podívat se na vyhlídku?
1: Ne, to už je pro mě moc.
0: To už je moc vysoko, moc komplikované.
1: No jo, zlobě mě nohy.
0: Je, tak foukáme na dálku, ať ještě slouží, jak se sluší a patří. A jdeme si zaspívat s tou písničkou, kterou jsme vybrali. Opatrujte
1: Děkuju
0: se, hezké dny.
1: Mějte se hezky,
0: naschledanou.

Z Českého rozhlasu Hradec Králové zdravíme všude, kde posloucháte. Máme tady další dvě písemné prosby. Zahrajte prosím Tomáši Nixovi dodatečně všechno nejlepší k narozeninám přejí přátelé. A ještě je tady pozdrav pro Radka Nováka. Hezký narozeninový den vám přeje Kamila a Josef.

0: Pan Luboš ve dvoře Králové nad Labem je taky s námi. Vítejte, dobré odpoledne.
1: A já zdravím Pavlu Kindernajovou, vaše kolegy a posluchače. Teďka zrovna jsem v divočině se psem a koukal jsem na psa a lezlo po ní kliště.
0: Tak jste hned ono, zasáhl.
1: No ono, když já jsem psoj namořil, než jsme šli předevčírem, tak jsem psoj nasíkal pelech sprejem proti klištatům. Takže ono prakticky, když zaprší a je teplo, tak klištata se začíná jako
0: probouzet.
1: Takže,
0: řádit.
1: No, protože teďka jsem zrovna lezlo po ní kliště, tak jsem ho zamačknul nechtem o strom.
0: Chápu, ale chápu. No ono, jak bylo to hodně velké vedro a sucho, tak se nám to vyhýbalo. I psali, že na Moravě snad letos úplně minimálně komáru, ale jak zapršelo, tak pozoruju nejen ty klíšťata, ale také komáři, že začínají znovu, tak my jsme doma poštípaní, tak nevím, jak vy bojujete jen s těmi klíšťaty aktuálně.
1: No
0: asi,
1: víte,
0: že?
1: Jak to dělám proti komárům? Já když pso jednou za 3 dny vystříkám pelech, já jí dávám do pelechu starý svetr, který se nedá nosit, protože je velký. Tak vystříkám velký svetr sprejem proti klíštatům a aby nám nešli do bytu komáři oknem, kterým větrám, tak ten vystříkaný čerstvý vystříkaný svetr dám na parapet.
0: Aha.
1: A to odpozuje komáry a všecko, co by vlezlo do bytu.
0: Takže to na vás nejde. Tak jste si poradil krásně.
1: Takže to prakticky plní dvojúčel, že to odpozuje mouchy a komáry. Takže nám tam nelezou.
0: Tak vidíte, ani síťku do oken nepotřebujete, kterou mnozí dávají.
1: Já to řeším takhle.
0: Pane Luboši, děkujeme za ty zkušenosti i připomínku, že je potřeba se po procházkách možná kontrolovat, nejen nás, ale taky zvířata. A začíná to. Tak písnička pro radost všem s přáním hezkého zářijového času.
1: A pro vaše kolegy.
0: Děkujeme. Pro vás.
1: Naschledanou.

0: Pan Pavel se k nám také zatelefonoval a dostal se do vysílání. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý odpoledne.
0: No je špatný ten signál tedy. Asi s tím nic neuděláme. Máte to tam slabší, ale říkal jste 15 kilo nakonec je z toho sýrovce, z té houby a že jste porozdával. Děláte předčasné Vánoce asi přátelům, že?
1: Ale lidi neznají moc, tak lidi to nezbírají a já to znám a to zase ho znáším.
0: Vy to znáte. Pane Pavle, a... je to špatně slyšet, rozumně. Tak písničku pro všechny, každopádně pro všechny, kteří se radují z tohoto času a my děkujeme za zavolání a zdravíme vás tam. Mějte taky. Naschledanou.

0: Planety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Tatiana Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

Je tady závěr dnešních písniček a dva pozdravy k tomu. Pan Ondřej napsal, že by rád potěšil maminku. Vařili společně kaši a připravili skvělý a chutný rychlý oběd a my vám k němu rádi zahrajeme a přejeme dobrou chuť. Maminku zvlášť zdravíme, protože je znát, že ji máte rád a že je moc hodná. A ještě děkujeme za pozdrav panu Patrikovi, který píše, že nás moc rád poslouchá. A připojil pro potěchu i krásné fotografie. Jedna je od rybníku Špinka a ta druhá s motýlem na keři. Velmi pěkné snímky. U toho rybníku je východ nebo možná západ slunce nádherně zbarvené. Děkujeme. Ostatní si tu krásu těch snímků určitě rádi představí. No ale další pozdravy u nás ve vysílání zase až zítra. Po zprávách s vámi bude Alex Minářová se svým hostem. Pavla Kindernajová přeje příjemný čas s Českým rozhlasem Hradec Králové.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
2: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Kvůli přestavbě hradeckého nádraží dnes budou na 4 tratích výluky. S návratem dětí do škol může přibýt případů žloutenky. Fotbalisti Hradce Králové nastoupí v ligové dohrávce na hřišti Zbrojovky Brno a dnešek zůstane polojasný až oblačný s teplotami do 24 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové budou dnes výluky na 4 tratích, které z krajského města vedou. Místo vlaků nasadí České dráhy v době výluk autobusy. Týká se to tratí z hlavního hradeckého nádraží do Všestar, Praskačky, Jaroměře a do stanice Slezské Předměstí. Výluky začnou ve 20 hodin a 15 minut a potrvají do půlnoci. Přestavba nádraží za 10 miliard korun začala loni na podzim. Hotová by měla být na konci roku 2031. Stavbaři dokončili modernizaci úřadu v obci Tetín u Jičína. V budově vznikla taky knihovna, prostory pro dětskou skupinu a zázemí pro veřejné služby. Královéhradecký kraj poskytl obci na dokončení přestavby 18-milionovou půjčku.
3: Budova byla ve špatném stavu a podle radnice bylo potřeba ji kompletně opravit. Teď má obec jednu z nejmodernějších veřejných budov v okolí. Je energeticky téměř soběstačná. Lidé v ní najdou moderní knihovnu, pracovnu obecního úřadu, multifunkční komunitní prostor a 2 patra dětské skupiny. Ta bude sloužit nejen pro Tetín, ale pro celý region. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky, upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok to bylo přes 3200. Hlavní prevencí je očkování, pravidelné mytí rukou a konzumace hygienicky nezávadných potravin a tekutin.
0: Sport.
2: Hradečtí fotbalisti vyzvou v 18 hodin v dohrávce 4. ligového kola domácí Zbrojovku Brno. Východočeši chtějí navázat na úspěšnou vzájemnou bilanci, když z posledních 6 duelů pouze jednou vyšli na půdě soupeře bodově na prázdno. Hradecký trenér Adrian Rolko ale varuje před útočnou kvalitou soupeře, hlavně exhradeckého útočníka Vašulína.
4: Je to gólový útočník, má velkou sílu, vysoký, velký pozor se na něj musím dát, ale samozřejmě ne na něj, je tam Vaníček, tam Vachoušek, který dokáže ty šance připravit. Ten tým mají, říkám, zkušený, dobře se skládaný a teď je to o tom, aby jsme teď sklepali tu únavu a aby jsme z Brna zase něco přivezli.
0: Počasí.
2: Zůstane polojasno až oblačno, od západu až zataženo a hlavně na horách se výjimečně objeví přeháňky. Teploty vystoupí na 21 až 24, na horách na 15 až 18 stupňů. Zafouká slabý proměnlivý, přes den přechodně západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici 16 mezi obcemi Královec a Bernartice. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí ve zúžených pruzích. Omezení má trvat do konce roku.
0: Zelená vlna s
5: známe lepší cestu. Alex a host.
6: Na Slovensku je podobným fenoménem, jako je v Česku Helena Vondráčková, legendární zpěvačka, která se prosadila i jako lékařka, astroložka a spisovatelka. Marcela Lajferová, vítám vás, dobrý den.
7: Děkujem velmi pěkně, děkujem za pozvání.
5: Alex a host.

0: Host dnes vítám legendární zpěvačku, ale také lékařku, astroložku i spisovatelku Marcelu Leiferovou. Pro mnohé jednoduše Marcelku. V úvodu jsem zmínila přirovnání s Helenou Vondráčkovou. Jak se vám takové přirovnání poslouchá, paní Leiferová?
1: No, jsme obě dvě blondýny. Myslím, že máme k sebe velmi blízko. A vždy se těším na setnutí s ňou. Často jsme spolu už účinkovali. Těším se.
0: Když jste se viděli třeba naposledy, vybaví se vám?
1: Teraz vám to nevím povedať. Byly oslavy v Bratislave a ona, tam jsme se stretli.
0: Co vlastně bylo dříve? Hudba, medicína, astrologie, psaní?
1: Těžko. Těžko na to odpovědať. Prvé byla medicína. Hej. A jako študentka jsem začala na študentských akciách zpívat s orchestrom vtedy už velmi známého hudobného skladatele. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom jste vo vlaku, který se rúti a už z toho se ťažko vystupuje.
0: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo proste nadšenie, že niekto tak krásny hlas má a tak nádherne môže spievať. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Viete, veľa ľudí má veľmi pekný hlas, ale nemajú výraz. Necítite emóciu z toho. A samozrejme u týchto veľkých speváčiek amerických a hlavne u Ella Fitzgerald, to bez toho, že by ste rozumela ten text, tak vás dojíma proste ten hlas. Vy viete, o čom to je. Proste. Takže to, tá hudba sa mi veľmi páčila, páči sa mi dodnes a dokonca som také tie štandardy americké spievala.
0: Byla vaším vzorem?
1: Dá se povedať.
0: Dá se to tak říct, ano. Že byla vaším vzorem?
1: V tom období, ano.
0: Tak a jak vlastně zpěvačka se naučí, nebo dá se to vůbec vlastně naučit, abyste jenom nespívala ten text, aby opravdu vyvolal v lidech emoce, bez ohledu na to vlastně?
1: Bez toho to nie je dobrá zpěvačka, keď to nevie. Lebo to je potom prostě nějaké tóny, zpěva noty a nič z toho. Emócia, to je prvá vec, lebo veľa ľudí dobre spieva, ale nebudú nikdy speváci.
0: Tak a dá sa to naučiť, nebo ste to proste
1: to musíte,
0: sobie
1: to, je, to treba mať v sebe. To je vrodené.
0: Kdo vás přivedl vlastně k medicíně, nebo proč jste začala studovat medicínu?
1: Medicínu od dětstva, například jako malé děcko jsem si vyrábala léky z farebných papierikov z vodovode a potom jsem s tím chodila a léčila jako ničila som šatstvo ľuďom, lebo som povedala, že ich teraz vyliečím, hej. Že mám na to proste prostriedky. To bolo. Matkou som chodila hodne na zbierať kvetiny do lesa a liečivé bylinky. To som tiež vedela, že je to. Takže mama bola taká ľudová liečiteľka, tak ako k svojim priateľkám, alebo čo, vždy zbierala nejaké zvláštne bylinky a seba, aj u nás doma sa to hodne tradovalo. Takže to bol taký tiež moment, ktorý ma priviedol k tomu robiť niečo, aby s ľuďom bolo lepšie.
0: Áno, vaša maminka byla ľudová liečiteľka, ale inak byla učiteľkou.
1: Áno.
0: Měla jste od ní, cítila jste podporu spíše pro ten zpěv nebo právě pro tu medicínu?
1: Skôr pro tu medicínu na zpěv ona nechcela o tom ani počuť. Ona to považovala za, že to je prostě zbytočné, že na čo však zpěvať můžeme, všetci zpěváme a není to důležité, aby člověk nějak se s tím živil.
0: Ještě se k tomu vrátíme. Za malou chvíli naším hostem je Marcela Leiferová.
2: Alex a host. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

0: vyspievajte. Takže ostala som pri tom speve. Odišla som na Slovensko z Prahy a ostala som pri speve.
1: A u spolupráce s Karlem Vlachem a jeho orchestrem?
0: Áno, no už predtým sme robili Letě, alebo tak som mala tú čest byť s ním, orchestrom a sa učiť, podučiť ďalej, rozšíriť si obzor.
1: Tak a mě dostala jste i zajímavou nabídku, a to do Semaforu.
0: Ano.
1: Vy jste ji odmítla, nebo přeci?
0: Ano, já jsem nechtěla ostať. Nie, protože já jsem chtěla odjít z Prahy. Keďže tu manžel zomrel, jsem povedala, že tu nebudem žít. Keď on zomrel tu, takže to nie je potom pre mňa, že mi to bude stále pripomínať. My sme mali dokonca vybratý dom aj s mojím bratom Emilom, ktorý tu žil celý život v Prahe, a my spolu s ním. Takže my by sme boli ostali, ale ten život to tak otočil.
1: Takže to byl impuls k odchodu ano. Z Česka nebo z Prahy.
0: Ano, hej.
1: Na Slovensko. Když jsem zmiňovala knihu Hrdá láska, kterou jste mi také přinesla, moc za ní děkuji, tak museli vás přesvědčovat, abyste ji napsala, nebo jste naopak vy chtěla napsat o 8 dekádách svého života?
0: Já jsem skutečně nenapísala nič do té knihy. Samozřejmě, že jsem hovorila věci, ale autori si našli neuveriteľné materiály, nielen fotky, ale proste materiály neuveriteľné. Tam veľmi veľa ľudí sa vyjadruje. Čiže je to tá kniha aj histórie slovenskej populárnej hudby a jedného zložitého života, ako bol môj. Každý život je určite zložitý, ale bola smola v tom, že moje dve lásky som musela pochovať. Dvoch manželov, tak to je rozhodně smutná etapa, ale je pravdou, že člověk nemůže v životě očekávat len koberec. A že prostě červený, že nedá se to tak. Zas musím být vděčná za kopu jiných velmi pozitivních věcí, které druhý nemají. Takže už potom jsem to tak nějak, když jsem byla starší, věděla zvládnout psychicky. Zo začátku to bylo nesmírně těžké. Nevěděla jsem to pochopit.
1: Co vám asi nejvíce pomohlo dostat se ze smutku a jít dál?
0: Len zpívala jsem. Začala jsem se, obrátila jsem se k zpěvu a tím nějakým způsobem jsem se pomalý, ale jistě dostala zase k té lásce toho zpívání. Založila jsem kapelu a začala jsem veľa pracovat.
1: Marcela Lajferová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou. My jsme v minulém vstupu končili tím, že pro vás texty psal také Milan Lasica. Jak jste na sebe vy dva narazili? Oslovila jste vy jeho, on vás? Jak to je
1: spolupráce? On ma oslovil ještě v roku 67, když jsem začínala kariéru. Vtedy mi napísal prvou pěseň a ještě další. A robil mi scénáře do mojich programů hudobných v televizi, ale aj na koncertné šnúry mi robil texty. My relativně hodně věcí jsem od něho získala. Velmi se tomu těším a jsem vděčná. A ta pěseň, která zazněla, vlastně byla skladbou, pro kterou vlastně celou LP museli zošrotovat, protože sa tam spomína právě len kufre vziať a vystúpiť. Čiže tam sa hovorí vlastně o emigrácii. Že? Tak teraz tá platňa, keď sa nájde, má veľkú cenu, lebo málo tých ostalo nepoškodených a málo ľudí má tu LPčku.
0: Ano, dívám se z okna svojho kupé, tak se jmenuje ta píseň, kterou jsme slyšeli a kterou textoval Milan Lasica. Mohla jste vy třeba do toho textu někdy promlouvat? Nebo tak, jak to...
1: Vždy jsem hovorila do textu, vždy.
0: A nějak zásadně?
1: Já jsem povedala, že o čem chcem zpívat. Je na každou platňu. Jsem povedala, ještě Milan, já bych som rád hrála skladbu o Slovákoch, o našich chybách. Čo smiať sa z toho a pochváliť zároveň, čo je pozitívne. Takže tá rôzny repertoár, rôzne texty a okrem neho ešte tam samozrejme aj ďalší autori, vynikajúci textári sú. A každú platňu, ktorú som nahrávala, som vedela, že akým smerom by to malo ísť. Čiže bola som zamilovaná, som sa do môjho muža, keď zomrel môj, po 6-7 rokoch som sa zalúbila. Tak som povedala, že chcem takú pesničku, alebo proste o tej láske, o tom stretávaní, to, čo každý z nás z ľudí zažíva, aspoň raz za život, hej. Alebo som napísala pesni a Milan mi tiež robil takú LP, Láska sa menovala. A všetky podoby lásky, nevera, smutok, veselosť, všetko o láske, o ženskej láske, o mužskej láske. Krásne texty sú tam, hej. Pesnička Pavla Hamela je taká o mužovi a o žene. Proste ja si myslím, že je to taká čestnosť, viete, nedávať si hovoriť, toto nahraj, toto urob. Samozrejme, aj s tým sme sa stretli, keď bolo treba niečo také, čo zaváňalo láskou k našej rodnej rodine, vlasti. Tak museli sme aj také pesničky, boli také tie politické piesne. Takže my sme to v tom robili, že sme spievali o krásnych horách, o mostoch pre ľudí a takto sme to zakrývali do takých všeobjímajúcich textov.
0: Ale určitě ne o vlacích a o kupé. V té době.
1: To ne.
0: Marcela Leiferová je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Hradci Králové začíná mezinárodní přehlídka horkovzdušných balónů. Lidé se sluchovým postižením se můžou v Kostelci nad Orlicí přihlašovat na kurz odezírání. A studující rodiče můžou žádat úřad práce o příspěvek na hlídání dětí. Noc bude zamračená s teplotami od 11 do 14 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. V okolí Hradce Králové a Jaroměře dnes startuje pětidenní balónová fiesta. V okolí obou měst budete moci až do neděle sledovat starty až 51 horkovzdušných balónů. Organizátoři žádají chovatele zvířat, hlavně koní, o zvýšenou opatrnost. Hluk hořáků může zvířata vyplašit. Ranní lety jsou naplánované vždy mezi 7 a 9 hodinou, podvečerní pak od 17:30 do 19:30. Právě v tuto dobu by měli lidé v okruhu 20 kilometrů od obou měst své chovy zabezpečit. Lidé se ztrátou sluchu v Kostelci nad Orlicí se budou moct od října zdarma zdokonalovat v odezírání. Organizace Tichý svět tam připravuje v komunitním centru nový skupinový kurz. Nabídne celkem 10 lekcí, které se budou konat jednou týdně.
2: Jedno setkání potrvá hodinu a půl. Účastníci se seznámí s teorií hlásek a odezírání si budou také prakticky procvičovat. Součástí budou cvičení na paměť, pozornost a zrakové vnímání, které jsou při odezírání důležité. Lidé si zároveň budou moct vyměňovat zkušenosti a získat praktické rady, jak lépe rozumět mluvené řeči. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Úřad práce od září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku přibližuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
3: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
1: Sport.
0: Ruský hokejový svaz se odvolal ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti zákazu startů svých týmů v mezinárodních soutěžích. Mezinárodní federace v červenci potvrdila, že Rusové nesmí hrát ani na mistrovství světa. Arbitráž se případem bude zabývat koncem října.
1: Počasí.
0: Noc přinese oblačno až zataženo, od severozápadu místy přehánky. Ochladí se na 14 až 11 stupňů, na horách na 12 až 9. Pofukovat bude jen slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 pozor ve směru na Hradec Králové. Na 84. a 5. kilometru stojí nákladní auto s prasklou pneumatikou. Projíždějte kolem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Teď už vás zdraví Karel Sladký z Českého rozhlasu Hradce Králové. Krásný den, krásné odpoledne, 2. zářijové. 30 tisíc aut denně a pod nimi rozkopaná silnice. No to zrovna krásné není. Gočarův okruh Hradce Králové, který dostává nový asfalt a stavbaři teď pracují v jeho poslední části. Sledujeme s naším reportérem, co všechno řidiči musí. Zatím se museli vejít do jednoho pruhu v každém směru. Kdy bude tato důležitá hradecká tepna zase průjezdná, to vám povíme za pár minut. S Danielou Suchánkovou vás pozveme do zahrady léčivých rostlin v Hradci Králové nejenom za rostlinami, ale na jednu velmi pěknou akci, která bude spojená i s hudbou se smyčci. A když už jsme u těch rostlin, víte, jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny? Odpověď nabídneme, v co v učebnicích nebylo po půl třetí. Martin Písařík bude u mikrofonu Českého rozhlasu. Helena Vondráčková zaspívá Dlouhou noc, Petr Novák Děvče z krásných začátků, Albano, Eva Farna, Dusty Springfield nebo i Karel Gott. Určitě si každý z vás vybere. Přejeme příjemné odpoledne, příjemný poslech ve středu 2. září.
1: Dobré odpoledne

to mě zaujalo, autoturistická orientační soutěž pro rodiče a děti. Tuto sobotu se na ní můžete vydat v Kopidlně. Od 10 hodin vás čeká zábavná jízda podle itineráře, orientační úkoly, soutěže, hry, pěší orientační závod. Den plný rodinné pohody, poznávání okolí, sportu a zábavy zakončí vyhlášení výsledků a opékání špekáčků. Můžete si užít den plný zábavy, soutěžení a společných zážitků. Oblíbená rodinná akce spojuje radost cestování autem, orientaci v terénu i pestrý doprovodný program. Už tuto sobotu autoturistická orientační soutěž v Kopidlně na Jičínsku. Autech na Gočárově okruhu v Hradci Králové už za chvíli. Není to tam zrovna jednoduché. Kdyby měla skončit rekonstrukce, povíme.

0: Už jsme o tom mluvili včera také ve dnu v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové o Gočárově okruhu. Náš reportér se z něj včera dokonce přihlásil. Řidiči projíždějící Hradcem Králové po Gočárově okruhu musí dál počítat s dopravním omezením. Ředitelství silnic a dálnic tam od července opravuje zhruba 900 metrů dlouhý úsek vozovky. Mluvil o tom živej náš reportér včera po 17. hodině ve zpravodajsko-publicistickém přehledu a také slíbil, že na místě něco zajímavého natočí. Tak tedy točil k rekonstrukci za více než 40 milionů korun, která je teď v poslední etapě. Stavbaři se totiž přesunuli do rychlých jízdních pruhů. Jiří Hofman natáčel.
1: Důvodem pro opravu bylo vysoké opotřebení vozovky. Denně tudy projede na 30 tisíc vozidel. Vyskytovala se zde spousta trhlin, prasklin, hrbolů a vyjetých kolejí.
2: Říká Petra Drkulová, mluvčí ředitelství silnic a dálnic. Gočárův okruh v Hradci Králové prochází poslední etapou opravy. ŘSD nechává obnovit zhruba 900 metrů vozovky. Práce začaly v polovině července a hotovo má být začátkem října.
1: V tuto chvíli máme za sebou první dvě fáze, kdy jsme dokončili pomalé jízdní pruhy, včetně nájezdových kramp na Malšovicí nadjezd a zahajujeme poslední etapu, kdy začínáme práce na rychlých jízdních pruzích.
2: Na některých místech ale nestačilo jen odfrézovat starý asfalt a položit nový. Stavbaři museli zasáhnout i do betonových podkladních desek. Podle stavby vedoucího Martina Beránka se jejich stav ukázal jako očekávaný.
3: V těch betonových podkladních vrstvách byly trhliny, které se ale projektem předpokládaly a v podstatě byla tam předpoklad i výměny asi 15% těch desek, což odpovídá i tomu skutečnému stavu, který jsme tady nalezli.
2: Teď tedy přichází na řadu rychlé jízdní pruhy. Asfalt se znovu odfrézuje, zkontrolují se betonové desky a položí se nové asfaltové vrstvy. Dokončit se má také dopravní značení.
3: V tuto chvíli je přehozen provoz do etapy, kdy bude probíhat

0: rekonstrukce rychlých jízdních pruhů, což znamená opět, to bude vyfrezovaná asfaltové souvrství, předpoklad kontrola betonových desek a následná pokládka asfaltových vrstev.
1: Řidiči přitom nemusí počítat s úplným uzavřením okruhu. Po celou dobu oprav zůstává provoz zachovaný jedním pruhem v každém směru.
2: Doprava je po celou dobu prací zachována v obou směrech, 1+1 jízdní pruh v každém směru.
1: Pokud se neobjeví komplikace, měla by být oprava hotová 5. října. Celý zásah na zhruba 900-metrovém úseku vyjde ředitelství silnic a dálnic na 40,5 milionu korun. Z Hradce Králové Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi. Paní doktorku farmacie Danielu Suchánkovou dobře znáte z našich radioporaden. Dnes přišla z jiného důvodu. Hezké odpoledne, dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Přišla vás pozvat na velmi pěknou akci do zahrady léčivých rostlin v Hradci Králové, která bude už tuto sobotu. A bude to spojení rostlin a hudby.
1: Přesně tak. A já bych ráda posluchače pozvala na jednu takovou originální akci, která už v podobném zadání proběhla v loňském roce a měla pěkné ohlasy, takže jsme se rozhodli i letos. Jmenuje se Květiny a smyčce, kde vlastně návštěvníky provedeme takovou rozšířenou prohlídkou zahrady léčivých rostlin. Dále budeme pokračovat odbornou přednáškou od paní magistry Martiny Opršalové-Daškové, tady z Muzea východní Čechy.
0: Jaké bude téma?
1: Téma bude vlastně na prvotisky, které vlastně se i nachází přímo tady v muzeu, takže to bude i taková malinká pozvánka do muzea. Bude následovat taková velice zajímavá prohlídka Pajkrovy flošny, kam se běžný člověk nedostane, takže se můžete podívat i do vnitřních prostor. A celá akce bude vlastně zakončena nádherným koncertem smyčcového kvarteta, které se jmenuje Královéhradecké kvarteto, kde nám zahrajou od vlastně starých známých autorů, jako je třeba Mozart.
0: Vy jste říkala, do Pajkrovy flošny se člověk běžně nedostane. Mm-hmm. Čím je výjimečné toto místo?
1: Je to vlastně část původního opevnění. Bohužel v dnešní době je to úplně uzavřené. Lidé můžou se podívat zvenku, ale dovnitř se nedostanou, je to zamčené. Takže tohle je taková jedinečná příležitost se právě dostat i do vnitřních prostor. Prohlídku povede vlastně historik Jiří Slavík, inženýr Jiří Slavík právě z Ústavu historie a poví nám i právě o historii, o využívání Pajkrovy flošny v dřívějších dobách a k čemu vlastně sloužila.
0: A v jejich prostorách bude právě na závěr už zmiňovaný koncert Královéhradeckého
1: kvarteta.
0: Přesně tak,
1: přímo v prostorách flošny.
0: Přímo tam. No ten program bude velmi bohatý. Kdy v sobotu začínáte?
1: Začíná akce, nebo návštěvníci můžou přicházet již ve 12.30 a od 13:00 začne samotný program právě prohlídkou, komentovanou prohlídkou zahrady léčivých rostlin.
0: A program potom až do podvečera.
1: Až do večera, přesně tak.
0: Teď to u vás asi musí krásně kvést, vonět, co všechno u vás teď?
1: Přesně tak. Ještě tam jsou rostliny, které dokvétají, vykvétají. Můžeme tam najít ještě krásné růže. Vlastně máme sbírku růží, která vlastně pořád kvete. Bude kvést až do podzimu. Ještě tam třeba kvete třapatkovka, už dozrávají i plody, třeba dýně tam máme. Takže určitě je na co se dívat.
0: Paní doktorka farmacie Daniela Suchánková, která nás pozvala do zahrady léčivých rostlin v Hradci Králové na velmi pěknou akci spojení květin a smyčců tuto sobotu od 12.30.
1: Já děkuji a ještě bych vlastně touto cestou ráda poděkovala městu, který vlastně podpořil naší akci.
0: My děkujeme vám, že jste přišla do Českého rozhlasu. Mějte se hezky, pěkný
1: den. Děkuju,
0: nashledanou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jeho africké poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

sobotu 5. září se bude konat na letišti v Hradci Králové den s letadly. Přijďte se podívat do míst, kam se běžně nedostanete. Prohlédnete si letadla s letišní technikou, poznáte práci letišních hasičů, záchranářů i dalších lidí, bez kterých by letiště nemohlo fungovat. Čekají vás také vyhlídkové lety, prohlídky letišní věže a vojenského bunkru, program pro děti a soutěž letecké zážitky. Hlavní cenou bude let v MIGu 15. Tak to je určitě taky motivace, inspirace. Den s letadly v sobotu 5. září na letišti v Hradci Králové.

0: Hradec.rozhlas.cz, náš web, kam také přidáváme průběžně zprávy a zajímavosti z celého Královéhradeckého kraje.
1: Keby bolo niečo,

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Vlaková výluka dnes večer zkomplikuje cestování z Hradce Králové. Poslechněte si zprávy v 15 hodin, nabídneme tam detaily. A mluvit budeme také o snowboard krosařce Evě Adamčíkové. V jaké souvislosti? No, v souvislosti s prudkým táním ledovců. Počkejte si, zpravodajská relace. Součástí bude i předpověď počasí a dopravní servis Zelená vlna.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT 2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
2: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskéslavnosti.cz.
3: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Dnes večer nepojedou kvůli výluce z Hradce některé vlaky. Vrchlabští zastupitelé projednají plán obnovy vodovodu a kanalizace. Prudké tání ledovců komplikuje přípravu snowboard krosařky Evy Adamčikové. A noc bude zamračená s teplotami od 11 do 14 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Vlakové spojení mezi Hradcem Králové, Všestary, Praskačkou a Jaroměří bude večer komplikované výlukou. Ta souvisí s rozsáhlou přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové. Náhradní autobusy budou odjíždět ze stanoviště F.
6: Výluky začnou ve 20 hodin a 15 minut a potrvají do půlnoci. Pro spojení do Jaroměře nasadí České dráhy 3 autobusové linky, 2 budou zastávkové a 1 přímá. A autobusy pojedou i místo dalších spojů do Všestar, Praskačky nebo mezi Hradeckým hlavním nádražím a Slezským předměstím. České dráhy zavedly výlukové jízdní řády, které počítají i s možnými uzavírkami na náhradních trasách. Přesto může mít výluka vliv na návazné přípoje. Z Hradce Králové Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
4: Zastupitelé Vrchlabí budou na svém 17. zasedání rozhodovat o dotaci na provoz fotbalového areálu Vejsplachy na následující 2 roky. Jednat mají také o plánu obnovy vodovodní a kanalizační sítě. Veřejné jednání začíná už za hodinu ve velké zasedací místnosti na zámku. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli přednášející vždy dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci.
5: Sport.
4: Lyžaři a snowboardisté začínají kvůli nedostatku sněhu podzimní přípravu v krytých halách s umělým sněhem. Důvodem je prudké tání ledovců, které omezuje možnosti tréninku na přírodních svazích. Do haly v nizozemském Landgrafu jezdí za přípravou taky trojnásobná olympijská medailistka ve snowboard crossu Eva Adamčiková.
7: Situace na ledovcích není příznivá a je to smutný pohled, takže čekáme, doufáme, že v říjnu už se nějaký ledovce otevřou a že budeme moc někde trénovat. Rádi bychom jeli do Švýcarska, do Sasfé trénovat a pak ještě někam dál, ale nějaký trochu hrubý obrysy plánů jsou, ale nejde to nikdy přesně naplánovat.
5: Počasí.
4: Noc přinese oblačno až zataženo, od severozápadu místy přehánky. Ochladí se na 14 až 11 stupňů, na horách na 12 až 9. Pofukovat bude jen slabý proměnlivý vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na silnici číslo 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom volném se jezdí kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Omezení má trvat do konce roku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: V této hodině vyrazíme po stopách našemu rozhlasovému stopaři, stopaři Českého rozhlasu Hradec Králové. Karel Sladký vás zdraví z dobrého odpoledne. Fotbalisté Hradce Králové mají i po vyřazení z evropských pohárů hodně našlapaný program. Sledujeme. 3 dny po porážce v Liberci čeká dohrávka 4. ligového kola na hřišti brněnské Zbrojovky. Podrobnosti nabídneme před 15:30. A po 15:45 radiobazar Českého rozhlasu. Ani dnes nemůže chybět. Rádio pro vás otevřeme. Marie Rotrová vám zaspívá, Nulin nabídneme Queeny, a nebo Petr Nať v nabídce Českého rozhlasu a této hodiny dobrého odpoledne. Z Hradce Králové vás pěkně zdravíme, hezký poslech.
5: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

Nové fotografie nadmetují. To je série výstav fotografií a instalací v novoměstských kulturních památkách. Nese název dlouho očekávaný Dýchánek. Výstavy se konají v Novém městě nadmetují hned na několika místech. V Městské galerii Zázvorka, v Městské knihovně v Husově sboru a v domě číslo popisné 1213, to je u Zázvorky. Vystavují špičkoví fotografové a umělci, tak alespoň některá jména. Jolana Havelková, Štěpán Klas, Jaroslav Kučera, Daniel Šperl nebo Aleš Formánek. Zároveň se můžete těšit na prezentaci klubu fotografů z Nového města nadmetují. Nové fotografie nadmetují v novoměstských kulturních památkách právě v současné době. A kde je náš rozhlasový stopař? Zeptáme se už za chvíli v našem vysílání. 15:13. Dobré odpoledne.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Stopař Českého rozhlasu Hradec Králové Zuzana Boučková dnes dorazil do cíle své cesty do Kostelce na Jičínsku, nejmenší samostatné obce Královéhradeckého kraje i nejmenšího kostelce v Česku. Tak jak je to tam všechno malé, to nám Zuzana teď poví. Zuzko, dobré odpoledne. Jaká je atmosféra přímo na místě?
2: Pěkné odpoledne přeji ze slunečného Kostelce. Musím vám říct, že je tu neuvěřitelný klid. Auto jsem zaparkovala na návesním plácku a stojím teď přímo u barokní sochy Panny Marie z půlky 18. století. Kolem mě projeli asi dva traktory a na pastvině pod lesem se popásají koně. Mimochodem, ti krásní koně a traktory tu opravdu převažují. Je to totiž 38 obyvatel a 35 koní. Domy jsou tu rozeseté po celém kopci, je jich tu všude kolem 22. Všude je vidět krásná zelená příroda a hned za vsí začíná přírodní památka Chýcká stráň, takže tu všude zpívají ptáci a panuje tu alespoň pro tuto chvíli absolutní pohoda.
1: Zuzko, ty jsi říkala, že tam žije nějakých 37 nebo 38 lidí.
2: Ano,
1: podařilo se ti s někým z nich už promluvit?
2: Ano, podařilo. Potkala jsem tu paní Jaroslavu Velartovou, která tu žije od narození. Dnes je jí 83 let a je to taková místní srdcařka a spisovatelka. Na svém kontě má vydané pověsti a historickou povídku o Kostelci a u všech důležitých mezníků Kostelce stály zástupci jejího rodu, Hrdých a Tomášů. Vyprávěla mi, jak to mají s autobusem. Zastávka je blízko pod Kravínem, ale jinak je zvyklá, že jsou spíše závislí na autě. V této obci se všichni znají jménem a organizují společně mnoho akcí. Minulý týden například slavili závěr léta a na příští týden připravili

0: Slaví jezdecký den. V zimě se těší na společné plesy. Obchod tu sice není, ale základní věci si přivezou nebo si vypomůžou sousedsky. A co je zajímavé, že celá třetina obyvatel jsou tu mladí lidé do 30 let, takže Kostelec rozhodně jen tak nevymře.
1: Tak to je dobrá zpráva ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Co místní památky? Zmínila jsi se o kostele, no, staré hospodě. Podařilo se ti k ním dostat?
0: Ano, podařilo. Došla jsem nahoru ke kostelu na Nebevzetí Panny Marie. Ta věžička činí mezi stromy a pohled z návrší do krajiny je uchvatný. Výzkumy potvrzují, že základy jsou už z poloviny 13. století. Hned vedle stojí starobylá dřevěná zvonice a staletá lípa. A kousek odtud je i historická výsadní hospoda s číslem popisným 7. A ta dostala výsadní právo už v roce 1610. I když samotná budova v historii vyhořela, její původní kamenné základy a sklepy tu stojí dodnes. A pozor, hospoda je místním svatostánkem. Chodí do ní všichni obyvatelé a Kostelec je prostě zemědělská obec a právě v této hospodě se domlouvá veškerá spolupráce. Kdo něco neví, zajde prostě pro informaci právě tam.
1: Tak víš, co to je všude? Hospoda. Tak je znát, že i nejmenší obec Královéhradeckého kraje u nás schovává obrovské bohatství. Jak vypadala rozhlasová návštěva stopaře Českého rozhlasu Hradec Králové Zuzany Boučkové? Jak to vypadá v té nejmenší obci Královéhradeckého kraje? To můžete vidět na Facebooku, na Instagramu, na webu hradec.rozhlas.cz, co tam bude, kostelík, zvonice, krásné výhledy určitě, Zuzko. Co? Doplníš mě?
0: Ano, bylo to nádherné a samozřejmě ta hospůdka je taky lákavá.
1: Podíváme se rádi, třeba i do ní. Zuzana Boučková, děkujeme za zajímavosti a zdravíme do nejmenší obce Královéhradeckého kraje. Měj se hezky, Zuzko, dobré odpoledne.
0: Děkuji a přeji krásné odpoledne.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Prvoligový fotbalista Hradce Králové nastoupí v 18 hodin na hřišti brněnské zbrojovky k dohrávce 4. ligového kola. Domácí tým v novém ročníku pouze jednou nebodoval, a to je v pozici nováčka. Asistent hradeckého trenéra Adrian Rolkoval tímto způsobem tým zbrojovky nevnímá.
1: V těch prvních zápasech získali body, které teď mají, a jak se říká, nějaké ty nováčkovské, já bych to u nich ani tak neříkal, prostě Brno je stabilní člen ligové tabulky, patří do ligy a samozřejmě teď ty kluci, kteří tam jsou, mají spousty zkušeností, takže nic jednoduchého nás určitě nečeká.
2: Podobně vnímá soupeře také záložník Matěj Valenta, který je v Hradci novou letní posilou, ale také zná brněnského kouče Martina Svědíka. Ten v minulém ročníku dovedl zbrojovku k jednoznačnému postupu do první ligy.
3: V rámci trenéra Svědíka vidím ten projev, kdy já jsem ho zažil vlastně na Slovácku a vidím, že určitý věci chce do těch hráčů dostat. Jako vlastně už ukázali minulou sezónu v druhé vize, tak byly velice dominantní a teď na to navazují.
2: Hradecký tým má ale s brněnskou zbrojovkou velmi dobrou bilanci vzájemných zápasů z posledního období. V minulých 10 ligových utkáních totiž zapsal 7 výher. Pozor si ale bude muset dát na bývalého hrotového útočníka Hradce Daniela Vašulína, který se v tomto ročníku dokáže gólově prosadit.
3: To zabiják, který ty góly umí dávat a je nebezpečný, teď už má 3 branky tuhle sezónu, takže musíme si na něj dávat pozor. No?
2: Nejen Matěj Valenta, ale i trenér Rolko si je moc dobře vědom kvalit exhradeckého kanonýra. Zároveň ovšem ví, že to nebude jediná hrozba pro obranu východočechů.
1: Je to gólový útočník, má velkou sílu, vysoký, velký pozor se na něj musím dát, ale samozřejmě ne na něj, je tam Vaníček, tam Vachouši, který dokáže ty šance připravit. Ten tým mají, říkám, zkušený, dobře se skládaný a teď je to o tom, aby jsme teď sklepali tu únavu a jsme z Brna zase něco přivezli.
2: Jak je tomu v poslední době zvykem, protože fotbalisté Hradce Králové prohráli na brněnské půdě pouze jednou z předchozích 6 vzájemných utkání. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: je to tady další z Radiobazaru a možnost pro vás inzerovat ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Začínáme.
1: Radiobazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, dobré odpoledne.
2: Dobrý den. Odkoupím celou pozůstalost, včetně nábytku, koberců, všeho.
0: Odkoupíte?
2: Skoro úplně všechno. Mm-hmm. A je to na telefon 608 103 810.
0: Pán odkoupí pozůstalost, pokud máte 608 103 810. Tak to jsme začali dnešní Radiobazar Českého rozhlasu. Pokračujeme takto. Dobrý den, dobré odpoledne.
3: Dobrý den, dobrý odpoledne. Já mám prosbu. Zapomněl jsem si číslo napsat a zapomněl jsem aj vesnici. Od pána jsem kupoval za Českým Meziříčím, jsem kupoval z vesnice, jsem kupoval česnek. Jestli by se mě ozval, určitě poslouchá, bral jsem si ho 20 kilo, každý rok si ho beru, tak jestli by se mě ozval na telefonní čísle 605 018 388. Děkuji,
0: naschled. Naschledanou, třeba se ozve někdo jiný. 605 018 388. Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar. Vítáme i vás v našem vysílání. Dobré odpoledne, hezký den.
4: Dobrý den. Tady Janíčko a prosím vás, číslo telefonu 603 218 559. A nabízel bych trávní sekačku HEK typ 546 na náhradní díly a potom motor Trabanta 601 po výbrusu. Děkuji.
0: Děkujeme také. Pěkný den. Tak to byly nabídky. Motor Trabanta, trávní sekačka 603 218 559, telefonní číslo posluchače, kterým začal. My pokračujeme. Český rozhlas Hradec Králové má stále otevřen Radiobazár. Hezké odpoledne vám. Dobrý den.
5: Dobrý den. Já prodám kachlový kamna. Plotinka je litinová. Je rozměr 60x90. A má to i troubu na pečení. A bylo by to na číslo 728 950 310. Je to u Dobrušky. Děkuji.
0: Děkujeme také. Nabídka kachlových kamenů Dobrušky 728 950 310. Telefonní číslo posluchače. Zdravíme po Toulické hory. A co to bude teď? Radiobazar Český rozhlas Hradec Králové. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Prosím vás, synovec hledá nějakou paní, je mu 62 roku, svobodný, nějakou obyčejnou, může mít i dítě, na číslo 736 279 829 a nějak buď to Svitavsko nebo Poličko, Litomyšl, i můžou být do Pardubic.
0: A to telefonní číslo, které jste teď uvedla, je na vás nebo na synovce?
6: Ne, na synovce.
0: Na synovce přímo. 736 279 829.
6: Ano, děkuji.
0: Tak ať mu to dopadne, nashledanou. Co to bude teď v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové? Zdravíme vás, dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobrý den, já prodám zachovanou vzduchovou pistoli Slavia. Cena je 2500 a je to Kolín.
0: A na telefonním čísle?
7: 776 193 159.
0: Tak děkujeme za zachovalou pistoli. Mějte se hezky.
7: Naschledanou.
0: Do Kolína 776 193 159. Tak i tam máme posluchače. Ještě máte chvíli na to, abyste zkusili štěstí s tím, co potřebujete v Radiobazaru Českého rozhlasu. Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne.
8: Dobrý den, já bych chtěla nabídnout starou kreden, plus máme stará kola na javu a nádrž. A to všechno na čísle 721 263 795.
0: A my vám děkujeme za to všechno, mějte se hezky, pěkný
8: taky,
0: den.
8: Taky
0: začalo to kredenci a pokračovalo dál dalšími nabídkami 721 263 795, telefonní číslo posluchačky, Český rozhlas Hradec Králové, Radiobazar, když si zaslabíte rádio, tak vás pochválíme. Dobrý den, dobré odpoledne.
9: Telefonní číslo.
0: Český rozhlas, dobrý den. Tak tam to nedopadne, tam jsme se slyšeli zpětně a nic dál. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobrý den, dobré odpoledne.
10: Dobrý den, já mám něco na prodej. Nerezovej hrnec na zavařování, použila jsem ho jednou, pak mám starý šicí stroj značky Royal přes 90 let, je zachovalý funkčně a je sklopný, pak mám ještě novej řeznický vál, velkou smaltovanou mísu plus sekeru a starý psací stroj je Zeta a Optima. Kovový oboje a je to funkční. Všecko by bylo dohodou. A telefon je 493 691 448.
0: Děkujeme pěkně a zdravím
10: vás.
0: Já
10: vám taky děkuju, hezký den, nashledanou.
0: Nashledanou, tak tady toho bylo opravdu víc. Šicí stroj, psací stroje, řeznický vál. Bylo tam toho vícero, pokud vás nabídky zaujaly nebo některá z nabídek, volíte 493 691 448. Ještě někdo z vás bude mít dnes odpoledne příležitost? Tetovi, dobrý den, dobré odpoledne.
11: Dobrý den.
0: Dobrý den.
11: Tady je posluchač ze Dvorska a já scháním pohledy měst a krajin, která si dělá sbírku. Mm-hmm. Kamkoliv přijedu, budu respektovat cenu.
0: A pokud by někdo měl, kam má volat, nabídky na číslo?
11: Číslo 732 970 215.
0: A my vám držíme pěstě, ať se sbírka rozšíří, nebo respektive začínáte, tak ať to rozvědete. Mějte se hezky, pěkný den.
11: Nashledanou.
0: Pohledy města krajin zajímají posluchače, který začíná se sběratelstvím. Jeho číslo je 732 970 215. Pokud máte pohledy města krajin, nabídněte mu.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
0: Maria Carey, myslím si, parádní hudební nabídka pro další minuty našeho dobrého odpoledne. A také Jiřího Schillingera, jeho Holubý dům vám ještě nabídneme. Jsme Český rozhlas Hradec Králové a jsme s vámi rádi.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát si o rodinných i pracovních radostech budu povídat s herečkou Zdeňkou Žádníkovou, která bude osobností Šarmu. V modních trendech poradíme, s čím kombinovat šaty, když se ochladí. Dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. O čem se mluví?
2: Královéhradecký kemp Stříbrný rybník převedlo město do majetku dosavadního provozovatele společnosti Městské lesy Hradec Králové. Jaké změny to přinese a hodlá firma zrychlit řešení kvality vody v Písníku nebo přece jenom uvažuje o stavbě nového koupaliště? Zeptáme se ředitele Městských lesů Milana Zerzána ve čtvrtek 30 minut po 17. hodině.
3: Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví s Janou Kudivejsovou a jejím hostem.

Den v kraji, to je zpravodajsko-publicistický souhrn Českého rozhlasu Hradec Králové, události z Královéhradeckého kraje, rozhovor s meteorologem. Nabídneme dnes mezi 17. a 18. hodinou a protože je středa, kvízovkáři už se těší. Dnes si s námi zahrajete o deskovou hru od Alby Telepatie. Mysli na to, na co myslím já. Telepatii můžete vyhrát. Parádní deskovou hru od Alby dnes po 18. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v kvízovce. A protože je tady nový měsíc, tak tam září i nové písničky, třeba Září v podání Karla Gotta. Podívejte se na web Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka a už je tam šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. Když se dovoláte, povíte šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování o hlavní výhru dnešní kvízovky, což je hra od Alby Telepatie, desková hra, která může být vaše. Dnes si s námi také tady ještě můžete zahrát kvízovku, ale také zavolat do Humoriády, a to už za pár minut po 16. hodině. Jeden z hostů, kteří nechodí zase tak často, Petr Kostka, herec Petr Kostka, přijal dnes pozvání do Humoriády. Pozdraví vás po 16. hodině, bude bez Carmen, ale bude s vámi. Můžete mu zatelefonovat a společně s ním vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Humoriáda Českého rozhlasu Hradec Králové dnes s Petrem Kostkou po 16. hodině provede Patrik Rozehnal. Český rozhlas Hradec Králové dál s vámi ve středu 2. září. Karel Sladký přeje hezké odpoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nazbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradci Králové začíná pětidenní mezinárodní setkání balonářů. Kvůli pravidelné údržbě je uzavřené Vrchlabské akvacentrum. Hradečtí fotbalisté vyzvou v ligové dohrávce domácí zbrojovku Brno. A noc bude zamračená s teplotami do 14 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. V Hradci Králové začíná mezinárodní přehlídka horkovzdušných balónů. Nad město a okolí vzlétnou v následujících 5 dnech vzduchoplavci z 5 evropských zemí. První starty 5 desítek balónů začnou dnes v 17 hodin na městské louce poblíž ulice Akademika Bedrny, říká mluvčí akce Lucie Peterková.
2: Ranní lety budou soutěžní a jejich cílem bude co nejvíc se přiblížit hradecké dominantě Bílé věži. Lidé tedy budou moci sledovat od čtvrtka až do soboty. Páteční hlavní program pro veřejnost pak nabídne na louce v ulici Akademika Bedrny 2 koncerty, upoutané lety, hromadný start 51 balónů a noční hořákovou show.
0: Akvacentrum ve Vrchlabí je kvůli pravidelné podzimní odstávce uzavřené. Technici v následujících dnech zkontrolují a vyčistí zařízení, odstraní případné nedostatky a vymalují. Bazén se znovu otevře 15. září v 6 hodin. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označil bezpečnostní incidenty v Německu za vážné. Česko je podle něj připravené s unijními a aliančními partnery pracovat na opatřeních, která posílí společnou bezpečnost. Premiér to napsal na síti X. Představitelé německé vlády včera obvinili Rusko ze srpnového hybridního útoku na letiště v Lipsku. Úřady zároveň vyšetřují dnešní výbuch neznámého předmětu v Augsburgu na jihu Německa nebo útoky na rozvodny na východě a na západě země.
1: Sport.
0: Hradečtí fotbalisté nastoupí v 18 hodin na hřišti brněnské zbrojovky k dohrávce 4. ligového kola. Domácí tým v novém ročníku pouze jednou nebodoval a v tabulce je 4. Přitom je v pozici nováčka. Asistent hradeckého trenéra Adrian Rolko ale ví, že východočeši změří síly se zkušeným protivníkem.
3: V těch prvních zápasech získali body, které teď mají a jak se říká nějaké ty nováčkovské, abych to u nich ani tak neříkal, prostě Brno je stabilní člen ligy. Tabulky, patří do ligy a samozřejmě teď ty kluci, kteří tam jsou, mají spousty zkušeností. Takže nic jednoduchý nás určitě nečeká.
1: Počasí.
0: Noc přinese oblačno až zataženo, od severozápadu místy přeháňky. Ochladí se na 14 až 11 stupňů, na horách na 12 až 9. Pofukovat bude jen slabý, proměnlivý vítr. Zítřek bude oblačný, výjimečně se objeví přeháňky. Teploměr ukáže 21 až 24 stupňů, na horách jen 15 až 18. Zafouká slabý, během dne mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli stavebním pracím počítejte na Královéhradecku s omezením na silnici číslo 35 mezi Všestary a nájezdem na D11 na exitu 95. Jezdí se tam ve zúžených jízdních pruzích a má to tak být až do října. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Začínáme další díl, vítám všechny, kteří poslouchají a budou tento pořad taky vytvářet. Po tom, co jsme si přes léto užili opět zlaté lásky, tak se teď ve studiu ocitá jeden z těch, kteří nás pořadem provázeli. A to je Petr Kostka. Petře, vítám.
5: Hezké odpoledne vám, Patriku, i všem našim posluchačům.
4: Jaké bylo léto?
5: Ach, horké,
4: ano.
5: To je pravda, ale většinou jsme jenom odpočívali u větráků z Carmen A pokud jsme někam jeli, tak jsme byli jenom týden. Dcera Tereska nás vzala sebou v podstatě jenom jako zavazadla, protože my se o nic nestarali, jenom jsem finančně přispíval. Jsme byli v severní Itálii na týden. No ale už pro nás je to všechno i ta cesta autem. 2 dny tam, 2 dny zpátky, 4 dny tam u jezera. Ono to jezero bylo asi 4 kilometry z kopečka někam dolů, takže já tam nešel ani jednou. Byl jsem hezky u bazénu jenom ty 4 dny a mě zase, to absolutně stačilo.
4: Zase dívat se na to ze zhora je taky příjemné, na
5: ano,
4: to jezero. Proč ne?
5: Mně to stačilo.
4: Říká Petr Kostka, bude naším hostem celou hodinu.
1: Humoriáda.

0: Naším hostem je, a připomínám to ve studiu, Petr Kostka, má před sebou seznam, i on bude vybírat první ukázku. Petře, co to bude, co by vás potěšilo?
1: Takových lidí je moc, ale tak třeba Vladimír Menšík.
0: Dobře, máme v ukázkách a v seznamu jeho povídání o ženách a tak.
2: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, ty společnosti, kde jsem, ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecanej. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopovím. Já jednou takhle jel v tramvaji a unusel z ty radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, tepák. A najednou ona vám tak nějak poskočila, pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý nusle.
3: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
2: Na dvou stránkách jako školní slovový úkol pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička, davše z lesa, roští nesavše, mám si ten nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šeče, nesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. A tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
0: Upřímně se tady bavil i Petr Kostka, musím říct, na vzpomínka Vladimíra Menšíka. Petře, vy a vaše vzpomínka na Vláďu Menšíka?
1: No tak mě teď rozesmál nesmírně. Myslím, že jsme dobře vybrali toho Vláďu Menšíka. No, já si vzpomínám, že kdysi v těch 70. 80. letech se on uváděl silvestrovské pořady.
0: Ano.
1: Silvestra, kde publikum byli my herci a on to celé uváděl a někteří z nás herců šli a udělali nějakou legraci nebo něco takového. Já tam osobně byl jenom jednou, ale vzpomínám si právě na to, jak on byl nápaditý, nesmírně nápaditý. Točilo se, samozřejmě to se točilo předem, ne až v den toho Silvestra. A on přišel, začal mluvit, začal říkat nějaký vtip, aby byla reakce, abychom se my smáli. A najednou bylo stop, z režie stop, prosím vás, nám vynechala ta kamera, musíme to vzít znovu. Takže Láďo, prosím tě, znova přijď a celé znovu. Takže odešel, pozor, točíme, přišel a vyprávěl úplně jiný vtip, jinou legraci, aby naše reakce nebyla hraná.
0: Ano.
1: Aby to nebylo jako, o, zase se opět smějeme, ale už to známe. Ne. A opět se to zrušilo.

0: vlka polívku. Vybíráte si na telefonním čísle mířícím do studia 731 800 900 anebo pište SMSky na číslo 90 011 04. Pravidla znáte, cena SMSky 4 koruny, volání do studia na mobilní telefon a připomínám tedy ještě jednou Ačko Vladimír Menšík, Bčko Bolek Polívka. Je to na vás, co vyberete a co půjde do éteru.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín

0: zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme s humoriádou. Naším dnešním hostem je Petr Kostka, vybral Vladimíra Menšíka, já proti nasadil Bolka Polívku a vy si mezi nimi vybíráte. Na telefonu 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo hlasuje? Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela Sustí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta a chtěla bych poděkovat panu Petrovi a jeho manželce za tu skvělou, jak jste uváděl, tu lásku.
2: Zlatou lásku.
4: Jo, moc děkujeme. Děkujeme.
3: Nemáte zač, pozdravujte vaši paní a dám Ačko.
2: Dobře, zapsáno, děkuji moc, ať se daří. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, tady vás zdraví oba Vláďa z Mařovic a přál bych si taky pokračování pana Menšíka.
2: Dobrá.
5: Děkuju a nacklé, mějte se.
2: I vy, ať se daří, krásný den přejeme. A komu teď ještě dáme prostor? Dobrý den.
6: Dobrý den, pánové, já vás zdravím u hrova ve studiu. Tady Petr, Petře.
4: No.
6: Já jsem ze Zdovnek, ale.
2: Ano.
6: A včera krásně stvárnil pláč v četnických humoreskách.
2: Díval jste se na opakování.
4: Já jsem se nedíval, ale já tam stvárnil pláč.
6: No,
4: jo.
6: S tou mrtvolou, jak jste tam seděl.
4: Jo, jak jsem spadl do té díry někam, že jo? No, už si vzpomínám.
6: Akorát, že nás učili rodiče, že prostě chlap přece nepláče, ale říkám, ten si to pěkně prožívá herecky.
4: No jo.
2: Tak, a co vybíráte, Petře?
6: A já bych si dal toho Menšíka.
2: Dobře, jako většina z vás, tak ho taky pustíme ke slovu. Tentokrát nám bude vyprávět o opravě piana.
7: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojen, vždycky já to koupal, který vůl, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všechny jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš, my na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s chroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pákový vám byl rokovou, bo ano, po vojně jsme byli, no. My jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece na tenhle ten nemůžeš, vojím tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. Tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál. Ten pastucha sed, klep, zved to vykošel a povídá, kerej vůl, a tati nedělá.
8: Humoriáda.
2: Hezky se to poslouchá, tyhle vzpomínky, i když některé známe, některé už xkrát, ale stejně Vladimír Menšík prostě je nepřekonatelný, takže děkujeme za to, že jste ho i vy vybrali a podruhé dali do éteru dnes. Nějaký hudební nástroj nebo klavír, Petře, učil jste se někdy hrát na něco?
4: Ano, já jsem 7 let chodil na housle, jako chlapec, teda jako jinoch,
2: ano.
4: Tak jsem chodil na housle 7 let, pak jsem se dokonce zúčastnil v Plzni na škole soutěže v hraní na hudební nástroj. Na housle jsem se umístil 4.
2: Jo?
4: Ale soutěžili jsme jenom 4.
2: Dobře.
4: A v tom hodnocení mě ten pan profesor povídá, no a tady Kostka jako 4. No, ten kdyby se učil dalších 7 let, tak to bude stejný. No, tak jsem pak přestal.
2: Hodilo se to někdy při hraní?
4: Jednou se to hodilo, že jsem hrál v jedné komedii někoho, kdo hraje na housle, tak jsem ji uměl držet a předstírat. A když byly hluboké tóny, tak jsem měl smyčet směrem dolů takhle a zase jako, že jsem na Ečku. Jako, tak to,
2: Petr,
4: to
2: tady úplně hraje rukama a byste ho viděli jak v orchestru. Hrál jste někdy Carmen na housle?
4: Carmen, jako já měl hrát pro Carmen na housle? Ne.
2: Ne, nechtěla.
4: To už jsem to neuměl, já.
2: Ale teď mácháte tou rukou úplně dokonale, teda, jako, ale to, myslím, jo, že byste to zvládnul.
4: Máchat umím, ale hrát neumím.
2: Petr

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jsem rád, že posloucháte, že jste s námi s Humoriádou a že v Humoriádě je dnes zase po čase Petr Kostka. Tak doufám, že i on si to užívá a co bychom si teď mohli dopřát z toho seznamu?
2: No, tak já jsem tak včas od času si vzpomenu na svého kolegu, ještě když jsem byl mlád, v městských divadlech pražských, na pana Jana Libíčka.
1: Tak jo.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím vás? Proč jsem vlastně tady? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buch ty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Čí je Praha? Tlustejch. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
1: Uměl to krásně tedy.
2: Ano, ano.
1: Nějaká vzpomínka na Honzu Libíčka?
2: No, tak to, co jsme slyšeli, tak samozřejmě to bylo vystoupení, to měl jistě připravené, věděl a dělal to pro publikum, ale on byl takhle humorný i, jak, abych tak řekl, v civilu, v zákulisí, mezi námi. Byl to velice vtipný člověk. Málo kdo si uvědomuje, teď po letech dokonce, že v podstatě umřel hrozně mladý. Jemu bylo 42 let teprve. Byl o 9 let starší, myslím, než já třeba. A tenkrát v té době 9 let byl velký rozdíl. My byli kluci a on už byl mezi těmi dospělými. Ale takže nás, i nás to překvapilo, že takhle mladý umřel. Ale vzpomínám si, na ty vtipy, jaké dělal 70. 80. léta. Doba normalizace. V té době samozřejmě, když někdo byla nějaká schůze a na té schůzi jako kdo je pro. Prostě tak samozřejmě logicky, že všichni zvedli ruku. Je někdo proti? Jedinej Líbíček zvedl ruku. No a to byla taková doba, co je komu do toho, proč zvedl ruku.
1: Ano.
2: Ale ne, tenkrát. A proč? Proč jsi proti? Hned se ho ptali. Takže on vstal a povídá, já jenom, aby to nebylo tak jednoznačné.
1: On z toho udělal komediální vtipy. Ano. No, no. Vzpomínka na Jana Libička, můžeme ho ještě do vysílání dostat jednou, budete-li chtít, se směsí anekdot. Má Ačko v tom boji, humor, mezera A, píšete-li SMSky, a pod variantou B se ukrývá, dávám tam teď ukázku z takové normální rodinky od Van Vavřincové, nápadníka ženicha pro tetičku, takže Oldřicha Nového s Marií Rosulkovou a dalšími. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMSkou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A či B. Ačko tedy Jan Libíček, směs anekdot, Bčko Oldřich Nový jako účastník takové normální rodinky. Je to na vás a na pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme dál. Je tu druhý souboj dnešní humoriády. Proti sobě stojí Jan Libíček a Oldřich Nový, když to zjednoduším. Vy se vyjádřit pro toho, koho byste chtěli ve vysílání, můžete na telefonu 731 800 900 a zároveň si tak trochu i popovídat s Petrem Kostkou. Kdo tam je? Poprosíme stišit rádio. Ano.
3: Pane Kostka.
4: Ano.
3: Moje maminka 24 leta vás platonicky miluje a já zase miluju vaši paní Carmen.
4: Oh.
3: A jedu na pana Libička.
2: Dobře, děkujeme za to, děkujeme, pozdravujeme i maminku.
4: Já vám samozřejmě děkuji, ale ta vaše dcerka, ta už mě prošvihne.
2: Kdo je tam dál? Dobrý den.
5: Mění vás Prahy 8, zdraví vás Patriku a taky zdravím pana Kostku, netušeného tanečníka rock'n'rollu.
2: Ano, jednou z prvních filmů.
5: Ty byly krásný. No, a chtěl bych na ten první film zeptat pana Kostky. Vy jste hrál asi úplně v prvních roli, byl vlastně Vyšší princip, že?
4: Ano, ve Vyšším principu.
5: Jaký to bylo pod panem Krejčíkem? Bylo to, jak se povídá, nebo jinak?
4: Bylo to jinak. Jak kdo a jak který herec by to řekl, ale on byl třeba, řekl bych, vznětlivý, ale všecko to bylo v zájmu práce, v horlivosti pro práci.
5: Na tom filmu to je samozřejmě fantastický, a na všem, co dělal, jo. Takže, a byl bych tím pádem pro pana Libíčka, protože ty dva se asi nepotkali, ale osud. A mějte se všichni krásně.
4: Děkujeme.
2: Taky, děkujeme moc za to a ještě někomu dáme šanci. Komu? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarda, já vás taky zdravím a dal bych si Libíčka, protože ten tam tak často nebejvá.
2: Dobře, tak jo, tak mu dejme prostor. Vybrali jste ho i s ostatními, je to vítěz druhého souboje a je tu směs anekdot.
7: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý, a on si to narovná, ten papír, kouká na to a říká, to je ono. Otec přišel navštívit syna, který studuje ve městě. Šel do jeho podnájmu, hledal ho dlouho po Praze, asi tak kolem půlnoci to konečně našel, zazvoní a ptá se paní Bitné, prosím vás, bydlí tady student Jeřábek? A z kuchyně se ozvalo, jo, jen ho nechte za dveřmi, já ho potom odnesu do pokoje. Pane vrchní, prosím vás, zeptejte se toho pána, jestli čte ještě ty noviny, co na nich sedí. Člověče, ta moje vymete kdejakou hospodu. Ona tolik pije? Ne, ale ona mě hledá.
8: To se vdávala Anča Opršálková a šla s tím svým Franskem na faru na rozřešení a pan farář povídá, Ančo, tak podívej se, máme tu dva zvony, těžku Barboru a Klenkáček. Když je nevěsta pana, tož zvoníme těžku Barboru a tož když není, tož jenom tím Klenkáčkem. Tož nám řekni, jakým zvonem máme zvonit. Anča se chvilku rozmýšlá a povídá, tož víte co, pane farář, zvoňte klidně tu těžkou Barboru a jsem tam do toho cinkěte tým klenkáčkem.
7: Pane doktore, já poslední dobou trpím celý noce strašným snem.
9: Vážně? A co pak se vám zdá, příteli?
7: Že je kolem mě spousta krásných mladých dívek, jedna hezčí než druhá a neoblečený.
9: Prosím vás, za tomu říkáte strašný sen?
7: No jo, ale když já v tom snu, pane doktore, jsem taky dívka.
9: Bo.
7: Poněkud vrávorající muž zastaví na ulici chodce. Promiňte, pijete alkohol? No dovolte, já jsem abstinent. Vážně, tak opravdu nepijete? No jistě, že nepiju. Tak prosím vás, mohl byste mi na chvilku podržet tu láhev koňaku? Já si musím zavázat kaničku u bod.
10: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, tak k němu 15 let si na to čeká, ale teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Dokázal skutečně pobavit, to musím tedy říct, krásná směs anekdot. Jsou herci, kdo byl nejvtipnější v divadle, co se týká vtipů, vyprávění historek, co si pamatujete v té divadelní šatně u vás, Petře?
4: No jo, ale ve kterém divadle?
2: V jakémkoliv, co si vzpomenete historicky, kdo byl takový ten největší vtipálek? I v soukromí, nemyslím tedy jenom na jevišti, že to dokázal rozbavit.
4: Jo. Nevzpomínám si.
2: Měl jste kolem sebe suchary, jo?
4: No, nevzpomínám si.
2: Kromě toho Libíčka, kterého jste zmiňoval, že ten dokázal pobavit, tak to...
4: No jo, no, já jsem nejvtipnější.
2: S tím můžu souhlasit, jo? To je pravda, protože historik máte hodně a kdykoliv jsme cokoliv točili, tak hned jste přidal nějakou vzpomínku na někoho. S kým jste seděl nebo v šatně poprvé po tom, co jste absolvoval školu, když jste přišel do divadla?
4: S kým jsem byl poprvé v šatně? No to už je tak dávno. Já už si nevzpomínám, ale hodně let jsem byl s Frantou Němcem. Malinko později, protože samozřejmě, když jsem přišel do divadla a říkal jsem, kam bych se prosím vás mohl, kam bych si mohl sednout, tak vzpomínám si, že Ota Šimánek říká, to je jednoduché, tamhle ty třetí dveře vlevo. Tak jsem tam šel a to byl záchod. No tak jsem, ale otočím se a on tam stál a smál se, takže bylo to přátelské přijetí a vtip.
2: Dobře. No tak a pak řekněte, že nemáte vtipálky kolem sebe v šatně, takže i Oto Šimánek, které dokázal pobavit. Byť většina z nás se ho pamatuje jako pana Tau, nemluvného.
4: Ano. Pár... Jo, ten byl velmi vtipný.
2: Jo.
4: A výborný mim.
2: Franta Němec. Jaký byl? Jaký je?
4: S Frantou Němcem, to bylo ještě v minulém režimu, tak jsme obvykle, přišla řeč na něco, co se nám nelíbilo, tak jsme to kritizovali, pak jsme si uvědomili, že v šatnách mohou být mikrofony a také byly.
2: Ajaj.
4: Jo, tak, a my nevěděli ale kde, tak jsme předpokládali, že je pod stolem, tak jsme se ohnuli pod stůl a tam jsme oznámili, tady Petr Kostka a František Němec, aby to měli tutový.
2: Tak Petr Kostka je naším hostem, vy si teď můžete vybírat, protože zpátky do hry vracím ukázky, které nevyhrály, ať vy si vyberete, koho z nich chcete slyšet. Bolek Polívka má Ačko teď, Bčko Oldřich Nový a vy hlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kaříte na číslo 90 01 04, posíláte textové zprávy s heslem Humor, Mezera A nebo B. Tak jednoduché to je a k tomu Jiří Korn.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Můžete volat, můžete hlasovat, buď pro Bolka Polívku nebo Oldřicha Nového. Je tu třetí souboj humoriády a dohlíží na to dnes Petr Kostka, který je naším hostem. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce Králové, manželku pana Kostky, bývalou Hradčandu, a prosila bych pana Novýho,
1: dobře,
2: jakožto jmenovce mého otce, nebo můj otec nosil jméno i příjmení jako pan herec.
1: Oldřich Nový, dobře, děkujeme za to, mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Děkujeme.
1: Kdo to je? Dál a hlasuje.
4: Hezké odpoledne, přeje vám posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kostku.
3: Děkuju.
4: Hodně se vás vážím jako herce, pane Petře, přeji hodně zdraví, dovolím si pozdravovat vaší paní a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky.
1: Vy taky, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Jenom na vysvětlenou, hlas to byl tedy pro Bolka Polívku. Kdo dál je tady s námi? Dobrý den, po telefonu tedy přejeme a vítáme toho, kdo se dovolal.
5: Dobré odpoledne. Patriku, zdravím vás i pana Kostku.
3: Děkuji.
5: A dal bych si polévku.
1: Bolka, dobrá, zapisuju pro něj bod. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavým. Zdravím vás, Patriku, i pana Kostku.
3: Děkuji.
6: Samozřejmě jeho paní Carmen.
3: Vyřídím.
6: A hlasoval bych pro pana Nového.
1: Pro pana Nového. Hlas pro něj. Dobře, děkuju, ať se daří, mějte se moc pěkně a ještě někomu samozřejmě dáme šanci po tom telefonu. Tak kdo to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek ještě jednou. A protože jsou z Moravy, tak tu Bolečka.
1: Bolečka, dobrá, tak Boleček.
7: Tak,
1: vy taky, Boleček nebude sám, bude tam třeba i s Markétou Hrubešovou, budu si povídat o jednom natáčení. Tahle ukázka u vás teď na závěr vyhrála.
8: Já tady mám Markétu Hrubešovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Jsme spolu hráli ve filmu, sedím na konáry a je mi dobré, co?
9: No, bohužel jenom bolo. V jednom jsme hráli spolu, no. To mě mrzí, víš, Bolku.
8: Jenom v jednom? Víš, já si myslím, že to bylo ve více.
9: Jo, ještě v tom.
8: Jo, v klipu,
9: klipu víš, ještě, no. Jak jsi dělal toho Lidožrouta vlastně.
8: Jo, jo, tam byly ty, ale v tom filmu byly krásný ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to, on na mě miluje a ještě o tom neví. Že?
9: No, no, no.
8: Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam má vlastně jako tuzemoček. Tuzemský rumeček, jako, no, to sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme vlastně, my jsme byli mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli taky trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou. Dokonce jsem se mu snažil, prostě všema způsoby jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď by, jo, na podzim došlo k tomu klání a slezl by sníh a tak by našli nám vybělené kosty, které byly spleteny těma parohama, rozumíš? Víš, že jsme tak bojovali od tebe. A já si pamatuju, že tam byla Káč. Jak jsme tam byli všichni tři slečený?
9: Já jsem nebyla slečená, vy jste byli slečený.
8: Ty byla na Harris, byla mrtvá, jo, jo. Ona nám jako mědlila ty vlasy a teď se měli tam být nahý, no to víte, každý se trošku ostýchá. A já jsem si říkal, dobrá příležitost, páč, tam se ten souboj rozhodne. Mezi tím Ondrou a mezi mnou, že jo. Tam bude to, ten okamžik pravdy, že jo. A teď on měl smůlu tu, že začal první natáčet tady to, v té Kádě. A ono bylo zima, taky byl podzim. Pářilo se z lesů. On tam v té mrznoucí, v té vodě, která byla čím dál studenější, musel natáčet první záběr. No tak uměl jsem si představit, taky jsem byl někdy ve studené vodě. Uměl jsem si představit, co to s ním asi dělá. Psychicky. Já jsem čekal, to byla taková hájovna, se kterou oni udělali ten dům, a já jsem čekal takhle u krbu. A byl jsem župan. A nahříval jsem se prostě, pěkně jsem se nahříval u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím župane se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby... No a oni říkají taková, Bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebyl rychle tu zimu do té kádě a teď jsem ten župan otevřel jako jaký exhibicionista. Nastal, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání.
1: Polívka s Markétou Hrubešovou, ukázka z Bolkovin, které samozřejmě vysílal i Český rozhlas svého času, nejenom Česká televize. Dnes jsme vysílali s Petrem Kostkou. Petře, bylo to příjemné setkání, zase se takhle
3: moc
1: vidět.
3: Moc příjemné, je mi líto, že nemohu už zavzpomínat, protože čas běží na Bolka Polívku, kterého znám celý život. Možná, že déle než on tuší, já ho znám od roku 68, kdy on byl ještě na škole a byl v komparzu. Ale to jsem se dozvěděl až později, když už byl světoznámý.
1: Ano.
3: Přímo. A no, tak se známe vlastně celý život a tak teď už mě dohnal a je už taky dědek.
1: Říká Petr Kostka, děkuji moc za tu návštěvu. Pozdravujte Carmen.
3: Děkuji.
1: A věříte jí, že ji tady v pondělí čekáme na stejném místě. To bude.
3: Ano, no, jo. já děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišel vám, děkuji, že jste poslouchali, pomohli jste nám a zítra naším hostem bude Antonín Procházka. I na to se těší Patrik Rozehnal.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 17.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Opravy Gočárova okruhu v Hradci Králové vstoupily do závěrečné etapy. Na silnicích v Královéhradeckém kraji zemřeli o prázdninách 3 lidé. 4 čeští tenisté zabojují na US Open o 3. kolo a zítřek bude oblačný s teplotami do 24 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo poslední etapu opravy Gočárova okruhu v Hradci Králové. Silničáři teď pracují v rychlých jízdních pruzích. Téměř kilometr vozovky opravují kvůli trhlinám, hrbolům a vyjetým kolejím, vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Důvodem pro opravu bylo vysoké opotřebení vozovky. Denně tudy projede na 30 000 vozidel. Vyskytovala se zde spousta trhlin, prasklin, hrbolů a vyjetých kolejí. Máme za sebou první dvě fáze, kdy jsme dokončili pomalé jízdní pruhy, včetně nájezdových ramp na Malšovicí nadjezd, právě kvůli tomu, aby už se začátkem školního roku mohla být doprava plynulejší a bez výraznějšího dopravního omezení.
1: Práce za 40,5 milionu korun mají skončit 5. října. O letních prázdninách zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v našem kraji 3 lidé, loni ve stejném období nikdo. V červenci na silnicích v regionu zemřeli 2 lidé a v srpnu 1 člověk. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 9 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českem zahájit řízení o nadměrném schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle ní totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda konkrétně počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla bude uznání obranných výdajů. To by mohlo Česko před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
3: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok k tomu řízení o nadměrném deficitu můžeme vyhnout.
1: V případě řízení o nadměrném schodku dá Rada Evropské unie členskému státu doporučení, jak deficit snižovat. Premiér Andrej Babiš z ANO kritiku Národní rozpočtové rady odmítl s tím, že rada podle něj není objektivní a že je s Evropskou komisí na výši schodku domluvený. Sport. Na tenisovém US Open se dnes představí 5 českých zástupců. Linda Nosková, Karolíny, Muchová a Plíšková a Jiří Lehečka budou bojovat na betonových dvorcích v New Yorku o postup do 3. kola. Nikolu Bartuňkovou pak čeká dohrávka úvodního kola proti Egypťance Šarífové.
0: Počasí.
1: Zítřek bude oblačný, výjimečně se objeví přeháňky. Teploměr ukáže 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18. Zafouká slabý, během dne mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Horní Brusnici na Trutnovsku je kvůli opravě uzavřený most, objížďky jsou tam značené a potrvají do konce září.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Datem 2. září Český rozhlas Hradec Králové je s vámi, dobrý den. Jsou to známá místa, přesto se tam člověk dokáže ztratit. Výlety do lesů, ať už za turistikou nebo podzimním houbařením, mohou leckdy skončit i policejním pátráním. Přidáme statistiky z Královéhradeckého kraje a také několik doporučení pro bezpečné cesty do přírody. Nad Hradcem Králové velkolepá podívaná začíná balonové nebe. A jednota bratrská dokončuje v Rychnově nad Kněžnou nové komunitní centrum. Komu bude sloužit? I to uslyšíte ve zpravodajsko-publicistickém souhrnu dne. Spojíme se i s Českým hydrometeorologickým ústavem, uslyšíte aktuální předpověď a nabídneme ji výhled pro Královéhradecký kraj.
0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
4: Tím dnešním vás provede Karel Sladký, který přeje dobré středeční odpoledne.

0: Jaké události přinesl právě dnešní den v Královéhradeckém kraji, to vám povíme.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
0: Středa 2. září, přehled událostí má Alena Brantová.
2: V Rokytnici v Orlických horách začala stavba výjezdové základny záchranářů. Modulární stavba téměř za 13 milionů korun zlepší dostupnost přednemocniční péče v Orlických horách a zkrátí dojezdové časy záchranářů do hůř dostupných oblastí. Hotová by měla být do konce roku. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové budou večer výluky na 4 tratích, které z krajského města vedou. Místo vlaků nasadí České dráhy v době výluk autobusy. Týká se to tratí do Všestar, Praskačky, Jaroměře a do stanice Slezské Předměstí. Výluky začnou ve 20.15 a potrvají do půlnoci. Ve Vamberku na Rychnovsku se za hodinu sejdou tamní zastupitelé v městském klubu Sokolovna. Na programu mají celkem 5 bodů. Schvalovat budou například rozpočtové změny, zástavní smlouvu k nemovitostem v rámci dotace dostupného nájemního bydlení nebo převody nemovitostí. Nad Hradcem Králové se dnes objeví desítky horkovzdušných balónů. Začíná 5denní mezinárodní přehlídka, na kterou dorazily posádky z 5 evropských zemí. Prvních zhruba 50 balónů právě startuje z městské louky poblíž ulice Akademika Bedrny. A na místě je i naše reportérka Adéla Kavříková, se kterou se za chvíli spojíme. Hradečtí fotbalisté vyzvou v 18 hodin v dohrávce 4. ligového kola domácí zbrojovku Brno. Východočeši chtějí navázat na úspěšnou vzájemnou bilanci v posledních 6 duelech. Hradecký trenér Adrian Rolko ale varuje před útočnou kvalitou soupeře, hlavně exhradeckým útočníkem Vašulínem.
3: Je to golový útočník, má velkou sílu, vysoký, velký pozor se na něj musím dát, ale samozřejmě ne na něj, je tam Vaníček, tam Vachouši, který dokáže ty šance připravit. Ten tým mají, říkám, zkušený, dobře se skládaný a teď je to o tom, aby jsme teď sklepali tu únavu a aby jsme z Brna zase něco přivezli.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: rozhlasu Hradec Králové David Macháček.
1: Od začátku roku až do poloviny srpna přijali operační důstojníci na tísňové lince krajského policejního ředitelství téměř 400 oznámení týkajících se možných pohřešovaných osob. Nejčastěji to jsou osoby, které buď odešly nebo utekly někdy opakovaně z domova, z dětských domovů, nebo se nevrátily domů v dohodnutém čase. Ale jsou mezi nimi i ti, a to je těch téměř 80, kteří se v uvozovkách ztratili třeba při aktivitách v přírodě, na výletech a nebo v prostředí, o kterém si sami mysleli, že ho dobře znají.
0: Můžeme říct, kde policisté pátrali v Královéhradeckém kraji nejčastěji?
1: Tak nejvíc pátrání bylo na Náchodsku, těch bylo 26, téměř stejný počet 24 byl na Královéhradecku, no a potom to bylo Trutnovsko, Rychnovsko a Jičínsko. A jak už jsme zmínili v úvodu, aktivně teď v celém Královéhradeckém kraji policisté pátrají po 9 osobách a z toho 2 jsou už v seniorském věku.
0: Kdo nejčastěji patří mezi seniory, po kterých policie pátrá? Jsou to především lidé, kteří mají nějaké zdravotní problémy?
1: To je naše představa, že to třeba jsou lidi, kteří onemocněli Alzheimerem a podobně, ale není to tak vždy. Policie, a to je to upozornění, pátrá i po aktivních seniorech, kteří vyrazili na procházku nebo do lesa, třeba na houby, do míst, která dobře znají. A právě proto, že si jsou tak jistí, tak si sebou neberou na takovéto vycházky mobilní telefon, a to pak může to pátrání výrazně zkomplikovat, protože i ve známém terénu se dá zabloudit nebo se zranit. A to nám potvrdila policejní mluvčí Lenka Vilínková.
2: Ten výletník nebo turista vždycky by měl předvídat, že na té trase nemusí jenom ztratit ten směr té své chůze, ale může mít nějakou zdravotní komplikaci nebo může si způsobit nějaký úraz.
0: Jak takovým problémům předcházet?
1: Důležité je právě to, počítat s tím, že i při cestě do toho dobře známého prostředí se zkrátka může něco stát. Takže senior, a tedy nejen on, by měl mít proto u sebe vždy mobilní telefon a ideálně také samozřejmě dát blízkým dopředu vědět, kam jde a kdy se přibližně plánuje vrátit. A to teď u houbaření bude velmi důležité na podzim.
0: Dodal ještě reportér Českého rozhlasu Hradec Králové David Macháček. Davide, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Za 3 minuty probereme počasí, spojíme se s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové.

0: počasí.
1: Dnes ho probereme s Jindřichem Drapákem. Pokud nás posloucháte od rána, víte, že má službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové. Tak na závěr služby ještě pár slov s námi. Jindřichu, dobrý den, dobrý podvečer.
2: Ať přeji pěkný podvečer.
1: Jak jste viděl druhý zářijový den v Královéhradeckém kraji? Jak to vypadalo?
2: Opět podobně jako včera, ty teploty byly do 24 stupňů, no bez spíše nějaký polojasno, postupně nám přibývala oblačnost a na horách se nám výjimečně vyskytovaly nějaké přehánky. I v noci musíme počítat spíše s velkou oblačností a na horách by se ještě nějaká přehánka slabá mohla vyskytnout. 14 až 11 minimální teploty, takže to počasí bude velice podobné. Oblačno opět se výjimečně může objevit nějaká přehánka, zejména na horách. Teploty zatím žádný významný změny nebudou, 21 až 24 a vítr slabý během nemírný západní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: To už bude třetího, tak co v dalších dnech?
2: Pátek se nám oteplí, tam za teplou protok nám pronikne teplý vzduch, tam by ty teploty mohly vystoupat někam až k 28-29 stupňům. Srážky asi na nějaký moc velký nebudou, si tam přicházet teplá fronta, ale nějaké významné srážky na ní nečekáme. Až teprve na studené frontě, která by nás přecházela v noci zpátka na sobotu a ještě v sobotu dopoledne, tam může být zvětšená oblačnost, nějaké přehánky nebo slabý dešť, ojedině i nějaká bouřka, ale během potom toho sobotního odpoledne už ubývání srážek i oblačnosti. V sobotu se nám ochladí, nějaký den opět těch 24 stupňů a neděle spíše vypadá slunečná, bez srážek a teploty opět těch 24 stupňů.
1: To vypadá dobře na závěr týdne. A začátek nového?
2: Tam je taky oteplení zase naznačený, tam by teploty mohlo opět vystupat přes letních 25 stupňů, hlavně pondělí, úterý, středa a nějaké srážky potom v té druhé půlce týdne a ochlazení.
1: Hezky nám to zatím malujete, tak ať to počasí vydrží, budeme si to upřesňovat. Jsme dál ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Dnes tam má službu Jindřich Drapák. Děkujeme za aktuální informace. Příjemný zbytek dne. Naslyšenou.
2: Hezký podvečer. Naslyšenou.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Český rozhlas Hradec Král, bezpravodajské publicistický souhrnný den v kraji. Karel Sladký přeje dobrý podvečer. A už to začalo v Hradci Králové mezinárodní přehlídka horkovzdušných balónů. Nad městem i v jeho okolí se v následujících 4 dnech představí vzduchoplavci z 5 evropských zemí. Do neděle je zatím v závislosti na počasí naplánováno 7 hromadných startů. No také někdo z našich posluchačů poletí, protože jste vyhráli ve velké prázdninové soutěži led horkovzdušným balónem pro 2, tak vám to také přejeme. No ale co ty první starty, hromadné starty? Sleduje reportérka Adéla Kavříková, není v balónu, ale je někde u balónu. Adélo, dobrý podvečer.
1: Dobré odpoledne z Hradce Králové. Tak já teď stojím na louce v ulici Akademika Bedrny. Je tady vlastně jenom malý kousek od městského centra. Konkrétně je to u výpadovky z městského okruhu na letiště. To je tady informace pro ty, kteří by se sem třeba ještě na poslední chvíli chtěli stihnout přijít podívat. Hromadný start 51 horkovzdušných balónů byl naplánovaný na 17:30. Ten program ale má mírné zpoždění a zatím stále pokračují přípravy. Celý ten obrovský obal balónu je vlastně nejprve potřeba rozložit na zem. Následně se připevňují koše, balóny se pak pomocí ventilátorů nejdřív plní studeným vzduchem a když je ho v obalu dostatek, začne se postupně plynovým hořákem ohřívat tak, aby ten obal vystoupal vzhůru a mohlo se odstartovat. Celý tenhle ten proces tady teď sledují stovky a možná je to i tisícovka diváků, kterým by se kolem 18. hodiny už měl naskytnout pohled na pestrobarevné balonové nebe. Uvidí posádky z 5 zemí Evropy, kromě Česka taky ze Slovenska, Polska, Nizozemska a Švédska a podle organizátorů dnes budou muset balóny vystoupat výš, aby neletěly do lesů jeho východní od Hradce Králové. No a s ohledem na aktuální povětrnostní podmínky se to přistání pak očekává severně od Třebechovic pod Orebem.
0: Adélo, jaký program čeká návštěvníky balónového nebe v těch dalších dnech?
1: Tak ten program bude zřejmě pokračovat až do neděle. Právě tehdy jsou naplánované případné náhradní lety, pokud se tedy některý z těch předchozích startů nevydaří, třeba kvůli počasí. Lidé budou moct sledovat jak hromadné starty, jako je ten dnešní, tak i ty soutěžní. Ty jsou na programu zítra, v pátek a v sobotu brzo ráno. No a cílem takzvaného fly-in, tedy toho soutěžního letu, bude se co nejvíce přiblížit k hradecké dominantě Bílé věži na Velkém náměstí. Z toho důvodu nebude start balónu hromadný z jednoho místa, tak jako je to tady a teď, ale to místo startu si bude posádka vybírat tak, aby co nejlépe splnila to soutěžní zadání. Zítra večer se pak program na chvíli přesune do Josefova u Jaroměře, i tam se bude soutěžit. No a hlavní divácký program je v Hradci připravený na pátek, nebudou tady chybět koncerty, vyhlášení výsledků balonové fiesty a posetmění pořadatelé nabídnou ještě noční hořákovou show. Už ale teď víme o jedné změně v programu. Kvůli předpovědi silnějšího větru přesunuli organizátoři dětskou atrakci, která se jmenuje Upoutaný balón, na laně zpátku právě na dnešní podvečer.
0: Balóny nad městem lidé uvidí vždy jen ráno nebo v podvečer. Proč vlastně neletají přes den a do jaké míry celý program závisí na počasí?
1: No je to kvůli termice, tedy takovým teplým stoupajícím proudům vzduchu, které vznikají slunečním svitem a pro balonové létání jsou velice nebezpečné, proto se létá výhradně brzy ráno nebo k večeru, kde je ten vzduch klidný. No a k té druhé části otázky, počasí je rozhodující a i proto se před každým jednotlivým letem tady na hradeckém letišti koná nejdřív briefing s meteorology, kteří rozhodují o tom, jestli jsou ty lety bezpečné.
0: Tak se všichni podíváme tam nahoru, protože dnes to začíná. Zhruba 5 horkovzdušných balónů by mělo být vidět nad Hradcem. Můžete ještě upřesnit ten čas?
1: 18 hodin, teď jsme ve fázi, kdy už se první balony začínají plnit tím studeným vzduchem, už to tady začíná být barevné okolo mě, jsou nalepené jeden na druhém a v 18 hodin by první z nich měli vystoupat nad Hradec.
0: Adél, díky. Adél Kavříková, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Den v kraji.

0: teď to nejzajímavější z ranního hosta Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes ráno 9:05. Tady byl cestovatel a zaměstnanec děkanátu farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy Petr Švanda. Petr vás pozval na zítřejší přednášku o Nepálu. Když jsme Petra Švandu do studia zvali, nikdo netušil, jaké neštěstí tuto zemi postihne. Všichni sledují s napětím záchranné práce a čekají i na příběhy se šťastným koncem. Nedávno svět obletěla zpráva o 6leté holčičce, která přežila 4 dny uvězněná v bahně. Volala maminku a nakonec se dočkala záchrany. Obě jsou v pořádku. Pro všechny je neštěstí v Nepálu nepředstavitelnou katastrofou a ještě intenzivněji to prožívají ti, kteří zemi navštívili a nějaký čas tam pobývali. Právě tak jako Petr Švanda. Spovídal si s ním Jakub Schmidt.
1: Všichni teď každý den sledujeme zprávy z Nepálu, který minulý týden postihla katastrofa, řekl bych, apokalyptických rozměrů. Způsobili odtržený himalajský ledovec, skoro 4000 lidí se stále pohřešuje a počet obětí včera přesáhl 1000. No a protože zítra bude mít o Nepálu v Hradci Králové přednášku Petr Švanda, tak se ho teď samozřejmě musím nejdřív i na tohleto aktuální neštěstí zeptat. Pane Švando, dobrý den, vítám vás.
2: Dobrý den.
1: Jak to prožíváte, když sledujete ty obrázky v televizi?
2: Prožívám to hodně osobně, protože Nepál mě zasáhnul. Já jsem dokonce uvažoval o tom, že bych tu přednášku zrušil, protože ji mám laděnou docela humorně a připadala mi to jako taková neúcta. Ale pak jsem si říkal, přednáška se jmenuje Nepál očima Petra Švandy, takže vlastně já budu vyprávět o tom, jak jsem Nepál poznal, ne o tom, co se vlastně tam teďka stalo.
1: A byl jste třeba v této oblasti?
2: Přímo ne, byli jsme, dá se říct, o údolí vedle. Jsme šli Manaslu Trek, což je vlastně taková obcházka hory Manaslu, ne, to taková trojhora.
1: Takže to tam ale znáte vlastně, dokážete si asi představit.
2: Dokážu si to představit. To údolí, dokážu si to představit,
1: které bylo zasaženo.
2: A dokážu si i představit, jak k tomu došlo.
1: Kdybyste se tedy měl možnost do Nepálu podívat a u jaké příležitosti?
2: Kamarád z lyžařského oddílu našeho scháněl partnery, kteří by s ním jeli do Nepálu a já rád cestuju, takže jsem říkal, že pojedu.
1: Můžeme malinko Nepál jako takový představit? Já vím, že na jeho území leží snad 8 z těch 14 8000, včetně tedy Mount Everestu. Také.
2: Já jsem tam jel kvůli Himalájím, kvůli horám, chtěl jsem je poznat, ale nakonec musím říct, že mě nejvíc dostali lidi, protože je to úplně jiná planeta, úplně jiný život, jiný způsob myšlení, jiná doprava, jiný úplně všechno.
1: Jakým stylem života tam žijí Nepálci ve srovnání třeba s tím naším?
2: Jsou nesmírně chudí proti nám, ale šťastní.
1: Cestovatelé, kteří navštívili Nepál a kteří mi tady v minulosti třeba vyprávěli o tom, tak říkali, že oni jsou opravdu strašně pohostinní, neuvěřitelně pohostinní. Usměvaví, že vítají
2: ano.
1: Cizince, neodvracejí ano. se, ale naopak. Prostě. A jak jste cestovali teda?
2: Na zádech s malým batuškem, který jsme měli jako na den a měli jsme nosiček, který nesl velký batoh. Ne, že by to člověk neunesl, ale prostě je dobrý těm lidem tam nechat vydělat, jo, takže z toho důvodu spíš. A ten nosič nese 2 batohy, on si je sváže dohromady a on to má pověšený na čele. Ty popruhy má jenom tak, aby jako mu vyrovnávali tu rovnováhu, ale víceméně oni všechno nosí na čele a neuvěřitelný náklady teda. Musím říct, že třeba jsme viděli, že nes jeden nosič kamna, těžký železný kamna, kdy on si chvilku chtěl odpočinout a napít se, tak oni se mu zvrátili. My jsme je ve 3 lidech nemohli postavit.
1: A on je vzal.
2: Když jsme je teda postavili, tak on je hodil na záda, na to čelo teda. A šel dál do toho kopce.
1: Jeden zážitek nejsilnější za všechny, protože určitě jich máte hodně.
2: Ten
1: největší.
2: Ten úplně největší vám neřeknu, ten si nechávám na přednášku.
1: Správně, ano.
2: Řeknu vám jiný. Cesta rikšou. Když už jsme končili, říkali jsme, museli jsme se také svýst rikšou. Jeli jsme na hotel zhruba, já nevím, 500 metrů. A ten řidič ty rikši, já jsem se optal, jako kolik za to chce, on 2000 rupí. A já jsem mu je dal, což je naprosto neobvyklý, všichni smlouvají, protože den předtím jsme jeli taxíkem přes půl Katmandu za 400. A teď jsme jeli rikšou 500 metrů za 2000. A on z toho byl v takovém šoku, že mě začal vyprávět ty svoje story o tom, jak živí rodinu a kde si, co si. Já jsem říkal, nemusíš, peníze máš v ruce. Tak on pokleknul do prachu a začal mě líbat boty.
0: O další silné zážitky se s vámi Petr Švanda podělí už zítra na své přednášce, která se bude konat od 17 hodin 30 minut. Bude to v zahradě léčivých rostlin farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, tady v Hradci Králové. Petr Švanda zítra, který vás pozve právě do Nepálu.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: na čase být.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Den v kraji Český rozhlas Hradec Králové a teď do Rychnova nad Kněžnou. Jednota bratrská tam dokončuje nové komunitní centrum. Budova bude sloužit v Rychnově dětem, zaměstnancům, organizace i seniorům. V přízemí najde nové prostory mateřská škola Velrybka, která už teď nestačí zájmu rodičů. Stavba se blíží ke konci a první část komunitního nového centra v Rychnově nad Kněžnou by mohla začít fungovat už na jaře.
1: Teď se nacházíme v přízemním patře, tady to všechno bude sloužit mateřské školce Velrybka. Teď jsme v hlavní herně, pak je tady samozřejmě výdejna, taková ta koupelna sociálky pro děti s malejma záchůdkama, umyvadlama, šatnička, tady je výklenek, kde bude klavír.
2: Popisuje nové prostory komunitního centra Velrybka Martin Vlasák, správce sboru jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou. Právě tady se rozšíří mateřská škola Velrybka. Dětem bude sloužit i několik metrů dlouhá dřevěná plachetnice se skluzavkou a podpalubím.
1: Budou moct vylíst na palubu, tam budou mít pohyblivý kormidlo, dalekohled, budou moct vytáhnout vlajku, budou moct do podpalubí, do míčků těch plastových, pak tam budou mít v podpalubí taky kuchyňku a z toho celého z paluby půjde dolů skluzavka.
2: Nové prostory umožní školce zvýšit kapacitu z 15 na 28 dětí. Učitelka Monika Nekorancová říká, že právě to může pomoct rodičům.
3: Na což se těšíme moc, že budeme moct rozšířit tu naši partu dětskou a zároveň i nám to umožní prodloužit provoz do 4 hodin, takže budeme mít otevřeno díl. Tak budeme i dostupnější pro víc rodičů.
2: Školka ale bude jen jednou částí nového centra. V prvním patře vznikne 5 dostupných nájemních bytů, které chce jednota bratrská nabídnout hlavně svým zaměstnancům. Podle Martina Vlasáka má jít i o způsob, jak si udržet lidi, kteří pracují v jejich službách.
1: Takže to je takový i pro nás fajn stabilizační opatření, aby to, co tady děláme pro Rychnováky, pro region, tak zůstalo dál kvalitní.
2: A v podkroví bude zázemí pro sociální službu Patmos, která pomáhá osamělým seniorům. Podle Martina Vlasáka jde často o lidi, kteří mají i vážné sociální problémy.
1: A my je můžeme pozbudit, zasíťovat, můžeme jim pomoct, aby se dostali do nějakého normálního způsobu fungování. Spojit je s dalšíma sociálníma službama.
2: Nové komunitní centrum v Rychnově nad Kněžnou vyjde zhruba na 60 milionů korun. Jednota bratrská má pokrytých asi 90% nákladů. Dalších 5 milionů ještě schání. Pokud půjde vše podle plánu, stavba skončí na konci března. Byty a sociální služba by mohly začít fungovat na jaře. Mateřská škola pak od září 2027. Z Rychnova nad Kněžnou Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: co bude Český rozhlas Hradec Králové sledovat zítra. Naším ranním hostem 5 minut po půl deváté bude Tomáš Bartoš, nový držitel ocenění mistr tradiční rukodělné výroby Králové hradeckého kraje. Tomáše Bartoše vám představíme v našem vysílání. Královéhradecký kemp Stříbrný rybník převedlo město do majetku dosavadního provozovatele společnosti Městské lesy Hradec Králové. Bude nás zajímat, jaké změny to přinese a hodlá firma zrychlit řešení kvality vody v Písníku, nebo přece jenom uvažuje o stavbě nového koupaliště. Zeptáme se, o čem se mluví v 17:30 ředitel městských lesů Milan Zerzán ve Dnu v kraji. Královéhradecký kraj bude vybírat předsedu představenstva zdravotnického holdingu. Zajímat nás bude, kolik se přihlásilo zájemců a kdy bude znám vítěz, který povede organizaci zastřešující všechny krajské nemocnice. No a také výsledky zatím posledního odborného průzkumu kuklenských rondelů zítra v našem vysílání. V Třebechovicích pod Orbem můžete položit otázku muži, který zemřel před 100 lety. Odpoví vám autor slavného betlému Josef Probošt, tedy jeho digitální avatar. Co všechno digitální avatar Josefa Probošta umí? Zeptáme se. Začaly zápisy do zájmových kroužků pro školáky, o které je největší zájem a podle čeho rodiče vybírají. Pro odpovědi si dojedeme do domu dětí a mládeže ve Vrchlabí.
1: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.
0: Ten dnešní je minulostí před námi, ale kvízovka, desková hra od Alby, Telepatie, parádní výhra kvízovky po 18. hodině nabídneme v našem vysílání. Karel Sladký se na vás těší v kvízovce Českého rozhlasu a najděte si šťastné číslo na webu

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hradec Králové otevřel novou jídelnu pro středoškoláky. Ministr školství Robert Plaga se setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Dan Pedersen končí ve Vueltě a zítřek bude oblačný s teplotami do 24 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Nová školní jídelna na Pospíšilově třídě v Hradci Králové dnes zahájila provoz. Královéhradecký kraj ji postavil za 101 milionů korun, především proto, aby zajistil stravování pro studenty krajských škol v oblasti. K dispozici je 52 stolů a 244 míst, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
2: Nová jídelna bude v první fázi fungovat v omezeném režimu, kdy bude vydávat jeden hlavní chod a také počet připravených obědů bude omezený. Důvodem je především potřeba zaškolení personálu, seznámení zaměstnanců s novými technologiemi a stroji a postupné nastavení všech provozních procesů.
1: V budoucnu by se jídelna mohla otevřít i veřejnosti. V okolí Hradce Králové a Jaroměře dnes odstartovala pětidenní balónová fiesta. V okolí obou měst budou moct lidé až do neděle sledovat starty až 51 horkovzdušných balónů. Organizátoři žádají chovatele zvířat, hlavně koní, o zvýšenou opatrnost. Hluk hořáků může zvířata vyplašit. Ranní lety jsou naplánované vždy mezi 7 a 9 hodinou, podvečerní pak od 17:30 do 19:30. Právě v tuto dobu by měli lidé v okruhu 20 kilometrů od obou měst své chovy zabezpečit. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028. Řekl to po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Nový zákon by mohl změnit například volbu rektora. Vybíral by ho nový orgán, takzvaná univerzitní rada. Změny by se týkaly i financování vysokých škol. Plaga prezidenta dnes informoval o tom, jak práce na návrhu zákona pokračuje.
3: Pan prezident ocenil, že postupujeme tou standardní metodou. To znamená, že jdeme přes věcný, široce diskutovaný návrh zákona až posléze, po té, co bude schválen, přistoupíme k tomu paragrafovému znění.
1: Kromě zákona řešil prezident s ministrem Plagou taky rozpočet. V současném návrhu rozpočtu na příští rok chybí rezortu školství asi 6 miliard korun. Sport. Max Pedersen končí na Vueltě. Dánský cyklista odstoupil před startem dnešní 11. etapy. Jezdec stáje Lidl Trek bojoval podle vyjádření svého týmu v posledních dnech s nemocí. Ještě v 8. etapě přitom dojel druhý.
0: Počasí.
1: Zítřek bude oblačný, výjimečně se objeví přehánky. Teploměr ukáže od 21 do 24 stupňů. Na horách naměří od 15 do 18 stupňů. Zafouká slabý, během dne mírný západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Náchodsku si dejte pozor na silnici 303 u obce Velké Petrovice, kde bouralo nákladní auto. Místem s opatrností projedete. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A začínáme.
0: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
4: Po týdnu příjemný podvečer kvizokáři zdravíme do Libereckého, Pardubického, Královéhradeckého kraje, do Prahy, na Moravu, na Jižní Moravu, na Severní Moravu, na Olomoucko. Tam všude jste s kvízovkou Českého rozhlasu, moc si to vážíme. Těší nás váš zájem. Hezký podvečer, je tady hudebně soutěžní hodina a parádní desková hra od Alby Telepatie. Tu někdo z vás získá. Myslí na to, na co myslím já. Tak nevím, jestli ta telepatie mezi námi funguje, ale já myslím na to, jak budete dnes úspěšní v kvízovce Českého rozhlasu i na šťastné číslo, ale na mě nemusíme jenom myslet, je na webu Českého rozhlasu v pořadu kvízovka úplně nahoře. A protože jsme v měsíci září, jsou tam i písničky na září a že to bude září, to naše vysílání, malou hudební ochutnávku dáme už za chvíli. Z kvízovky Českého rozhlasu vás zdraví Karel Sladký. Hezký podvečer.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Můžete si s námi zahrát 2. září Kvízovku Českého rozhlasu. Hraje to deskovou hru od Alby Telepatie. Zatelefonujte k nám do Českého rozhlasu 726 46 46 46 46 a vyberete si číslo od 1 do 25. Pod každým je soutěžní otázka. Pokud na otázku správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy před 19. hodinou někomu z vás hodnotnou deskovou hru od Alby Telepatie věnujeme. Pod každým číslem je i písnička. Nasadili jsme je na měsíc září, jejich seznam na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka a úplně nahoře je šťastné číslo pro dnešní podvečer, pro dnešní hru. Podívejte se, pokud jste to ještě neudělali. Pokud se totiž dovoláte a řeknete šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování a můžete získat deskovou hru od Alby Telepatie. Mysli na to, na co myslím já. Připravený je na vás i dnes slovec Jakub Kvášovský. Pod čísly někde ukrytá sázka na Jakuba. Pokud narazíte na číslo, kde je, Kuba vám položí otázku. Na vás bude věřit nebo nevěřit. Dnes jsou také připraveny různé otázky z různých oborů, z různých oblastí. Tak vy snad také a držíme pěstě, co vám daří, jen si hlídejte, abyste neřekli číslo, které už si vybere posluchač před vámi. Co kdybychom si 5 z 25 písniček na září připravili a teď také představili? Ostatně můžete to brát jako možnou nápovědu dnešní kvízovky. A začínáme hned jedničkou v září Karel Gott. Vyvolávám filmy z prázdnin v září Karel Gott číslo 1. Šestka Phil Collins. Že by to bylo šťastné číslo pro dnešní hru? Šestka Phil Collins. Celine Dion pod devítkou, číslo 9. Marcela Holonová pod 13. Ráno. A Creedence Clearwater Revival pod číslem 15. Tak to byla malá hudební ochutnávka zářivých písniček. Je tam mnohý interpret, kterého jste si napsali, tak se také podívejte na internetové stránky Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka. Zjistíte, že tam máte i Brouky, Beatles, Turbo, Lenku Filipovou, Anu Julii Slováčkovou a další. No ale teď už pustíme dnešní hru, abyste si zahráli a také abychom se pobavili, popovídali. Je tady Kvízovka s datem 2. září. Dobrý podvečer.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
1: Karel Sladký zdraví z hudebně soutěžní hodiny z kvízovky Českého rozhlasu, ať už jste s námi kdekoliv. 18 hodin 11 minut. Hezký podvečer a hodně štěstí v dnešní kvízovce.

0: povědět teď.
1: A když jsme v tom září, tak jak první záříové dny, pane Ondřej? No, začali jsme včera.
0: Relax, odpočinek, pohoda, odpočinek. Klid.
1: Nemrzí vás, že nejste ve škole?
0: Tak jako, když to takhle, pane Sladký, tak když vemu, jak se chová dnešní mládež, tak ani moc ne, protože já bych je tam asi musel mlátit.
1: Čekajte, jako vy myslíte, že byste byl jako učitel přímo, jo?
0: No tak jako žák, tak jako já si myslím, že abych byl asi poslušný žák.
1: Ano, vy byste jim šel příkladem právě, víte, a napravil byste je všechny, ty zlobivé.
0: No, právě.
1: Tak. Vše je, jak má být. Jste rád, že to je tak, jak to je teď u vás. Tak. Tak si dáme toho Karla v září. Hezké září, pane Ondřeji. A si jedničkou postupujete také před 19. hodinou do sosování, do deskovou hru o Talby. Telepatie. Tak budeme na to myslet. Mějte se hezky.
0: Mohla by to být zajímavá výhra, pane Sladký. Přiznejme si, uvidíme, kdo to vyhraje, že jo.
1: Jsem také zvědavý. Uslyšíme. Mějte se hezky.
0: Jo.
1: Pěkný večer, naslyšenou. Jedničku vybral pan Ondřej, šťastné číslo pro dnešní hru, ač je 2. září, je tady kvízovka Českého rozhlasu. Hraje to deskovou hru o Talby Telepatie. Mysli na to, na co myslím já.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.
1: Myslím na to, jak vyvolávám filmy v září, a co je?

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: 2. září zdravím pana Tomáše a vítám v kvízovce. Pane Tomáši, krásné září.
2: Krásné září vám, bratře.
1: Jak vám září, září, jak zatím?
2: Jo, září, září.
1: Spokojenost, usmíváte se. Září,
2: jo, je hezký, krásný počasí.
1: Ano, je 18 hodin 21 minut, tady je Český rozhlas, tady je kvízovka, šťastné číslo už to bylo. To byla ta jednička dnes, no je 2., tak jak jste na to šel vy, jaké číslo jste si vybral? No,
2: já jsem sice jako druhý volající, ale vybral jsem si 7.
1: Sedmičku.
2: Je to za písnička.
1: Jednohubky, Vladimír Mišík.
2: Jedno, přesně, jednohubky,
1: jsou,
2: ano.
1: Jsou tam, až příště přijdeš na jednohubky, tak?
2: Jo. Já jí mám moc rád tady tu písničku.
1: Taky. Tak si
2: mě úplně zamrazilo, tam vidět.
1: Viděl na bíce, tak to nás těší. Ano, písničku si dáme, ale pod 7. je i filmový kvíz, pane Tomáši. Tak dávejte dobrý pozor. Dávejte dobrý pozor, z čeho, z jakého seriálu je následující ukázka.
3: Dobře, že vás vidím. Michale, zítra začnete učit.
4: No, však jsem učitel, ne?
3: No, to teda ještě nejste, ale to se léty spraví. Radši vás uvedu, 2-3 hoši v 6. B rádi provokujou.
4: Děkuju, ale myslím, že to zvládnu sám.
3: Lamač může zůstat s vámi, učí až 2. hodinu. Nebo chcete hodit rovnou do vody?
4: No, radši rovnou do té vody.
1: Pane Tomáši, z čeho byla ukázka?
2: Jo, můžete to tohle vlastnout, jo? Mhm. My všichni školu povinní.
1: No, neříkáte to nějak přesvědčivě.
2: Ale já myslím, že jsem o tom přesvědčený.
1: Je to tak, tak si to připomeňme ještě.
2: Jo. Slyším tu paní dělat.
1: Věru Galatíkovou, ano.
2: Věru Galatíkovou a no, jak mu říkali, Karfík,
1: Miroslav Vladyka.
2: No,
1: my všichni školou povinní.
2: Je to teďka zase takové husíku, že vždycky tady z těch takových věcí.
1: Tak se vám to podařilo. Zajistil jste si postup s číslem 7 do slosování o deskovou hru od Alby Telepatie, tak třeba když budete myslet na tu hlavní cenu, na tu parádní krabici, tak třeba to vyjde, Tomáši.
2: Jak se štěstí bude, no. Ale zatím dobrý, já jsem rád. A budu rád i za tu písničku hlavně třeba.
1: Tak, ta už je připravená, držíme pěsti a posíláme jednohubky. Mějte se hezky, pěkný večer.
2: Taky krásný podvečer.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Vladimír Míšík v kvízovce Českého rozhlasu 726 46 46 46, telefonní číslo do studia. I vy s námi můžete zkusit štěstí a zahrát si deskovou hru od Alby Telepatie.
1: Posloucháte kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Paní Petra teď zkusí štěstí, vítám ji v kvízovce. Krásný 2. zářijový podvečer, paní Petro.
2: Krásný 2. zářijový den.
0: Vám také, jak se máte, jak se daří?
2: Děkuju, mám se dobře.
0: Máte se dobře. No a určitě radost také, že se podařilo dovolat do kvízovky Českého rozhlasu.
2: Ano.
0: Zkusíte s námi štěstí. Jaké číslo jste si vybrala?
2: 24.
0: 24. Je to i díky té interpretce, kterou si připomeneme, no, která tam je. Anna Julie Slováčková.
2: Ano.
0: Nepopsaná, tak tu si dáme, tu si zahrajeme. Ale pod 24. kvíz je pro vás, úkol pro vás, paní Petro. A už to vidím, zámky, a je tady zámek Konopiště. Byla jste někdy na Konopišti?
2: Nebyla.
0: Tam natáčeli taky Jáchyme hodil do stroje s Luďkem Sobotou, asi si vybavíte. Ale otázka pro vás ze zámku Konopiště. Kolik návštěvnických okruhů je na tomto zámku, na zámku Konopiště? Kolik návštěvnických okruhů? Chcete možnosti?
2: Tak asi možnosti.
0: 4 návštěvnické okruhy.
2: Ano.
0: 5 návštěvnických okruhů, a nebo dokonce 6 návštěvnických okruhů na zámku Konopiště. Co myslíte? Dala byste ty 4 okruhy návštěvnické? Tak jestli to tak je, tak to nám teď řekne přímo ze zámku Konopiště Petra Boháčová.
3: Standardně máme 4 zámecké okruhy, jenomže děláme ještě řadu večerních prohlídek a doplňkových dalších akcí.
4: A ty 4 okruhy?
3: To je 1. a 2. zámecký okruh severní a jižní křídlo zámku, potom 3. okruh, což jsou soukromé prostory, pokoje posledního majitele Konopiště Františka Ferdinanda, a potom taky lovecká trasa, speciálně po loveckých trofejích a loveckých předmětech.
4: Když by si to chtěl návštěvník projít, zvládne to za jednu návštěvu, za ten jeden den, nebo spíš si vybrat trasu?
3: Spíš si vybrat 1-2 trasy, aby se nepřesytil, a potom se třeba vypravit ještě opakovaně.
4: Mám to tady nádherně, kvete nádherný zámecký park, který tady je také.
3: Krajinářský park, který volně celoročně přístupný veřejnosti, jenomže k zámku Konopiště patří i růžová zahrada s krásnými skleníky ještě z dob posledního majitele Františka Ferdinanda se spoustou exotických rostlin.
0: Petro, tak jsme byli s Petrou Boháčovou na Konopišti a vám to vyšlo. 4 návštěvnické okruhy. Gratuluji.
2: Děkuju.
0: Teď to ještě potvrdíme, i na Konopiště můžeme doporučit k návštěvě nádherné místo. No a nepopsaná Anna Julie Slováčková. S číslem, které jste si vybrala, s tou 24, paní Petro, postupujete také do slosování před 19. hodinou. Tak držíme pěstí vám a jinak přejeme hezký zbytek dnešního dne a krásné září.
2: Taky naslyšenou.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. A kvízovka pokračuje, jedeme dál.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Ano, Julii Slováčkovou jsme si připomněli v kvízovce Českého rozhlasu, která pokračuje ve středu 2. září.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Paní Lucie, zdravím do Opočna pod Orlickými horami. Paní Lucie, hezký podvečer, dobrý den.
2: Hezký podvečer a všem.
0: Jak tam máte v 2. září pod Orlickými horami?
2: No, počasí je dobrý.
0: Jestli pak jste neviděla nějaký ten balón na obloze, balóny?
2: No, zatím jsem teda to nesledovala.
0: My ano, a počítali jsme 50 balónů nějak skoro. Budou vzlétat i z letiště v Josefově. Mluvíme o akci Balónové nebe nad Hradcem Králové. Krásné balóny. Před chvílí jsme viděli právě v tom čase, kdy budou k vidění v dalších dnech.
2: Tak to jsem na to úplně vzpomněla, tak zítra si to pohlídám.
0: Dobře, že jste nezapomněla na kvízovku. To je důležité, protože šance pro vás zahrát si.
2: Ta je
0: jenom jednou týdně. Ano, desková hra o talby, telepatie a mysli na to, na co myslím já. Tak schválně, jestli teď budeme myslet na to stejné číslo, paní Lucie. Je to na vás. Řekněte.
2: No, já bych si dala 5.
0: Pětku, já jsem si to myslel.
1: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
0: A že jste jí dala díky písničce, která tam je?
2: No, proto je tam Lucinka Vondráčková. To mám ráda, to je moje oblíbenkyně.
0: Oblíbenkyně Lucie Vondráčková tam je. A ještě něco tam je pod tou pětkou, paní Lucie.
2: No, to nevím.
1: Sázka na Jakuba.
2: A je.
0: A je to tady Jakub Kvášovský, který se opět dostává ke slovu i v zářijové kvízovce Českého rozhlasu. Položí vám otázku, na vás bude, jestli budete věřit nebo ne. Odpovíte jednoduše ano nebo ne, když dobře postoupíte do slosování deskovou hru o talby telepatie. Milá paní Lucie, jste v Opočně připravena na Jakuba?
2: No, jsem připravena.
0: Jste připravena. Tak tedy, Jakube, prosím otázku pro paní Lucii, která nás poslouchá pod Orlickými horami a soutěží pod Orlickými horami. Tak co dostane za otázku paní Lucie?
3: Mezi výlevné magmatické horniny, tedy ty, které utuhly na povrchu země či těsně pod povrchem, patří Čedič a Znělec.
0: Ano nebo ne?
2: Moment, budu přemýšlet.
0: Tak si to klidně ještě dáme. Co?
2: No.
0: Tak poprosím ale už odpověď, protože čas. Ano nebo ne?
2: Můžu se zeptat ještě manžela?
0: No, jestli není daleko, protože musíme hrát dál, jo, abychom dali šanci blízko dalším posluchačům.
2: A jak to přesně bylo ta otázka?
0: No, to chce pozorně poslouchat, paní Lucie.
2: No, ale to je špatně bylo slyšet v tom telefonu.
0: No, ale že jste to vy, tak?
3: Mezi výlevné magmatické horniny, tedy ty, které utuhly na povrchu země či těsně pod povrchem, patří Čedič a Znělec.
0: Teď už poprosím o odpověď. Ano nebo ne? Ano, magmatické horniny. A patří mezi ně ty, které říkal ano nebo ne, paní Lucie? Poprosím o odpověď. Tak čas už vypršel, tak honem, honem ještě. Tak co říkáte, ano nebo ne?
2: Tak ano.
3: Ano, jsou to typické příklady výlevných vyvřelin vyskytující se na území České republiky.
0: No toto trvalo, ano.
2: No to mě dalo teda zabrat.
0: To vám dalo.
2: To bych si skoro zasloužila tu odměnu, jak jsem se u toho teda tady
0: zapotila.
2: Mozkový buňky.
0: Tak a my jsme si říkali, už to ani nestihnete, ale tak to ještě na poslední chvíli vyšlo. Takže,
2: tak to jste mohli, že to ještě uznal.
0: Postupujete také do slosování u deskovou hru o talby, telepatie, mysli na to, na co myslím já. Tak myslete třeba na to, že to jde před tou 19. hodinou dnes a budete vybrána a získáte tuto krásnou deskovou hru. Pozdravujte jí manžela a zase někdy u nás v kvízovce. Mějte se hezky,
2: a
0: pěkný
2: se
0: večer.
2: A Lucinka mě pěkně zaspívá, aspoň se
0: to víte, že ano, a nebude na to sama. Lucie Vondráčková s láskou nám je líp.
2: Tak jo, děkuju.
0: Přidá se k ní Josef Wagner. Mějte se hezky, pěkný večer. Naslyšenou.
2: Pěkný večer.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Pane Jirko, začalo září, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, pane Kájo. Ano, souhlasím, ale zatím je nádherně. Dá se krásně sedět venku, výletovat, akorát na ty houby, tak snad porostou.
1: A jste v práci, nebo máte ještě volné dny?
2: Nemá volno, já naštěstí dám jenom o česky do 2 hodin odpolední a zbytek pak nemám sám pro sebe, takže užívám si.
1: Pak můžete vyrazit, třeba i do toho lesa.
2: Přesně tak.
1: Ano.
2: Přesně tak.
1: A co jste zatím v září objevil? Co jste zjistil?
2: No zatím jsem objevil to, že vlastně školáci šli včera poprvé do školy.
1: To víme všichni.
2: No, tak přesně, a jinak objevíme až teďka o víkendu, asi něco naplánujeme. Chceme se jít právě podívat takhle do lesa, na louku a jestli něco na... Třeba najdu nějakého svýho bráchu kozáka, tak uvidíme.
1: Držíme prsty. Pane Jirko, jaké číslo jste si vybral v kvízovce?
2: Ne, pane Kájo, já jsem si dneska poprosil 9, minule tam byla Jennifer Rush a teďka tam je krásná kanadská zpěvačka Celine Dion.
1: Na září Celine Dion pod číslem 9 a pod 9 je taky Charm, šarmantní osobnost. Právě teď vybíráte z 10 šarmantní osobnost v jubilejním ročníku této celostátní rozhlasové ankety. V kolikátém ročníku, pane Jirko, jubileum?
2: No, jako teďka, co je jako už...
1: No, kolikátý ročník ankety?
2: Yeah.
1: Kolikátou šarmantní osobnost vybíráte? Hledáte?
2: Jsou nějaké nápovědy?
1: Nejsou. Už jsme o tom tolikrát mluvili. Letos jubilejní ročník. Kniha se chystá dokonce. Tak kolikátý ročník, pane Jirko? Motorkář vám asi neporadí. Učí to tam kolem vás pěkně.
2: No, teďka zrovna akorát projížděl. Ale ne, tak. Ale máte pravdu. Vlastně mluvili jste o tom, že vlastně tenkrát vím, že byl snad první Marek Eben. Měl by to být teďka 30. ročník.
1: Trváte na tom? Jubilejní?
2: Jo, 30. ročník, ano, trvám na tom.
1: No je to tak, vy jste nepotřeboval ani žádné možnosti, ani nápovědy, víte to, jste v tom zběhlí, vzpomněl jste si na Marka Ebena. Je to tak, 30. ročník, hledáme 30. šarmantní osobnost, tu hledáte, vy vybíráte z té šarmantní desítky, kde jsou také potom krásné ceny za hlasy a ještě i možnost tedy poslat hlas, pokud jste to neudělali, vybrat někoho z té desítky. Je tam třeba i náš lovec Jakub Kvášovský, který pro vás připravuje kvízy
2: a další.
1: Dal hlas. Ano, Trutnovák, že ho? Nebo Dvůrkrálové, nebo jak to je, Jirko? Tam od vás někde.
2: Ne, jako, já ho mám hrozně právě rád z toho lovce a hlavně, že to je Hradečák a je to prostě chytrý borec, je to prostě pan skvělý učitel.
1: Ano, je tam také z toho Trutnovska, tam od vás, z toho regionu, má tam k tomu velmi vřelý vztah Jakub Kvášovský. Dobře, tak jste ho podpořil, tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně další kvízy už také připravuje pro kvízovku Českého rozhlasu, takže ho uslyšíte a přivítáme i tady v našem vysílání v září, ale že už jste netěšen na tu Celine Dion, kterou si teď dáme dopřejeme.
2: Já ji mám hrozně rád a pane Kájo, hlavně jsem rád, že se nám zase uzdravila a že se bude koncertovat. To je velmi dobrá zpráva, alespoň pro mě.
1: Určitě, nejenom pro vás, ale pro všechny fanoušky Celine Dion, kterou si teď v kvízovce Českého rozhlasu pustíme, dopřejeme. Pane Jirko, krásné září a jinak zase někdy příště u nás. Mějte se hezky.
2: Tak jo, děkuju, budu se těšit. Mějte se krásně a nashledanou.

0: Petra, zdravím a vítám v kvízovce jako posledního dne. Dobrý podvečer před 19. hodinou, Petře.
1: Dobrý večer i vám.
0: Krásný večer. Jaké číslo jste si vybral vy?
1: Vybral jsem si číslo 4.
0: Hanu Hegerovou si za chvíli ještě dáme a dopřejeme. Petře, komu se říkal učitel národů, učitel národů?
1: Říkal se panu Janu Amosovi Komenskýmu, který odešel do exilu a je pohřben do Nádenu.
0: No krásně, tak to jste trefil to správné číslo a parádní odpověď z vašich úst, děkujeme za ní. Tak tedy i vy postupujete do slosování, které bude už za malou chvíli a je to dnes ta desková hra od Alby Telepaty. Jinak jak vy se máte začátkem září, zatím dobré, Petře?
1: Jo, dobrý.
0: Dobré.
1: Dneska jsme byli na poupavišti s mamou, protože ta její bývalá třída měla pěkný.
0: Aha.
1: A byli jsme pozvaní.
0: To zní dobře, piknik na koupališti, tak jste si to užili dnes.
1: Mm-hmm. Jo, pak jsem se díval na pořad Černé ovce.
0: Uh-huh. A pak kvízovka, teď.
1: A potom kvízovka.
0: Tak si dáme teď čerešně a potom už budeme vědět, kdo získá diskovou hru od Alby Telepaty. Rádi jsme vás kvízovce slyšeli a kdyby to nevyšlo, tak třeba zase za týden, pane Petře, u nás.
1: No jo.
0: Mějte se hezky, pěkný večer. Hanna Hegerová uzavře dnešní kvízovku Českého rozhlasu, no ale po písni Hany Hegerové už to bude fanfára a vy, kteří jste dnes byli úspěšní, postoupili do závěrečného slosování. Zesilte rozhlas, zesilte internet, protože budeme vědět, kdo získá hlavní výhru dnešní kvízovky Českého rozhlasu, deskovou hru od Alby Telepatie. Mysli na to, na co myslím já.

Seznam všech 25 písniček nasazených do kvízovky Českého rozhlasu na Září na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Podívejte se. A nejpozději před začátkem vysílání kvízovky, tam je vždy šťastné číslo. Když se dovoláte, řeknete nám ho, tak postupíte také automaticky do slosování. Dnes to byla jednička v kvízovce. A kdo bude tou jedničkou dnes, na koho se usmálo nebo usměje štěstí a získá deskovou hru od Alby Telepatie, mysli na to, na co myslím já. Zatím se ještě štěstí neusmálo. Usměje se za malou chvíli na někoho a někdo z vás se usměje u rozhlasového přijímače, získá parádní výhru, deskovou hru od Alby. Kdo to bude? Je to číslo... číslo 24, 24. Fanfáry pro číslo 24 a 24 se vybral nebo vybrala paní Petra, už to vidím. Gratulujeme, paní Petro, číslo 24. Hlavní výhra dnešní kvízovky, desková hra od Alby, je vaše. Věříme, že udělá radost. A vám ostatním uděláme snad radost zase za týden po 18. hodině, kdy se pustíme do další zářivé kvízovky. Je i na internetu, na internetových stránkách Českého rozhlasu. Podívejte se, pravidla naší hry, seznam písniček, šťastné číslo. Za týden ve středu po 18. hodině si s námi opět můžete kvízovku zahrát, zkusit štěstí právě v této hudebně soutěžní hodině. Písničky jsme také nasadili na vaše přání, interprety jsou tam i ti vaši. Ostatně dnes jste nám to také potvrdili, protože jste se třeba inspirovali právě oblíbeným interpretem nebo interpretkou Itána Julie Slováčková. Ono to vyšlo 24, takže gratulujeme k výhře, k deskové hře od Alby. To je z dnešní kvízovky Českého rozhlasu vše. Za 5 minut vám Český rozhlas nabídne zprávy a pak další večerní pořady a také písničky, které máte rádi. Třeba hned po 19. Karel Gott, pak Valdemar Matuška, Jaromír Nohavica, Slza, Stanislav Ložek, Arakain, Slečna Závist, Gumbay Dance Band, Marek Ztracený a další. Po 19. hodině ve vysílání Českého rozhlasu, v našem vysílání. No a kvízovka se na vás těší za týden ve středu krátce po 18. hodině. Gratulujeme ještě jednou paní Petře k deskové hře Telepatie, mysli na to, na co myslím já. Krásný středeční večer ve společnosti Českého rozhlasu, pěkný začátek září, ať se vám daří a za týden ve středu po 18. hodině nezapomeňte na kvízovku, opět se ozve znělka hudební soutěžní hodiny a zase si společně zahrajeme, popovídáme a připravíme i hlavní výhru, aby byla motivace také zkusit s námi štěstí a zahrát si kvízovku za týden ve středu po 18. Krásný večer od Karla Sladkého.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Kvůli přestavbě hradeckého nádraží dnes budou na čtyřech tratích výluky. V Rokytnici v Orlických horách začala stavba základny zdravotnických záchranářů. Tenistka Karolína Plíšková končí na US Open ve druhém kole a zítřek bude oblačný s teplotami do 24 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové budou dnes výluky na čtyřech tratích, které z krajského města vedou. Místo vlaků nasadí České dráhy v době výluk autobusy. Týká se to tratí z hlavního hradeckého nádraží do Všestar, Praskačky, Jaroměře a do stanice Slezské Předměstí. Výluky začnou ve 20.15 a potrvají do půlnoci. Přestavba nádraží za 10 miliard korun začala loni na podzim. Hotová by měla být na konci roku 2030. V Rokytnici v Orlických horách začala stavba nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby. Modulární objekt má zlepšit dostupnost péče v Orlických horách a zkrátit dojezdové časy záchranářů, hlavně do hůř dostupných míst. Královéhradecký kraj za stavbu a vybavení zaplatí necelých 13 milionů korun. Hotová by měla být do konce letošního roku. Jak bude základna vypadat, popisuje mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
2: Výjezdová základna vznikne jako dvoupodlažní modulární stavba se dvěma garážemi pro sanitní vozy a plnohodnotným zázemím pro posádku. Kapacita je navržena pro dvě osoby na směnu a dva sanitní vozy. Součástí projektu jsou také zpevněné plochy, oplocení s automatickou bránou a napojení na potřebnou technickou infrastrukturu. Pozemek poskytlo město Rokytnice v Orlických horách.
0: Úřad práce od září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku dodává mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
3: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
1: Sport.
0: Tenistka Karolína Plíšková do třetího kola US Open neprošla. S Ruskou Schneiderovou prohrála 0-2 na sety. Na kurtech v New Yorku se představí ještě Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Muchová. Dohrávka prvního kola čeká taky Nikolu Bartuňkovou.
1: Počasí.
0: Zítřek bude oblačný, výjimečně se objeví přehánky. Teploměr ukáže od 21 do 24 stupňů, na horách 15 až 18. Zafouká slabý, během dne mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: S objížďkou stále počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice 327. Práce mají trvat do konce listopadu. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a dobrý dojezd do vašeho cíle.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Co vás to napadlo přijít dnes do Hezky česky se jménem Pakoslav, o kterém jsem ani netušil, že existuje?
2: Ono už se moc nepoužívá, ale bylo to staré slovanské složené jméno. Já jsem na něj narazila shodou okolností a zdálo se mi, že by bylo fajn připomenout, že sice máme v češtině slovo Pako, ale to není součástí tohohle jména.
1: Takže Pako v Pakoslavovi znamená co?
2: Máme starý slovanský výraz paký, který znamenal silný.
1: Takže silný muž.
2: Tak, někdo, kdo se proslavil silou.
1: No, ale samozřejmě nedá mi to nezeptat se na to pako, které používáme, když o někom řekneme, že je pako.
2: Takže je hlupák, nešikovný, nemotorný nebo blázen a v podstatě se to dnes řadí do hovorové vrstvy slovní zásoby.
1: No ale kde se to vzalo? Z čeho to vzniklo?
2: No, to je otázka, není to úplně jisté. A dokonce, abychom ještě to upřesnili, tak akademický slovník cizích slov uvádí, že pako je druh jihoamerické lamy.
1: No to se taky říká, ty jsi ale lama.
2: Tak.
1: No a nebo ta druhá varianta původu slova pako, když škrtneme lamu, co kdyby to bylo s němčiny?
2: No, tak u té lamy je to nějaký z indiánských jazyků a ta druhá možnost, že by to mohlo souviset s německým slovem pak, který přeneseně původně znamenal zavazadlo a přeneseně nějakou holotu, sebranku. Ale ještě máme jeden z možných výkladů, totiž zase jedno staré české slovo a to ne to paký, silný, ale pakost. To bylo takové docela významově široké slovo ve staré češtině.
1: Trápení znamenalo, ne? Nějakou zdravotní potíž.
2: Tak, soužení, nemoc, pohromu, ale také špatnost a nešlechetnost. A odtud zřejmě vychází ten výklad.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

svým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starým

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jihoafrické poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Evropská unie by příští rok mohla zahájit řízení s Českou republikou kvůli vysokému rozpočtovému schodku. Odbory v Praze na letišti dál zůstávají ve stávkové pohotovosti a počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima opět kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českou republikou zahájit řízení o nadměrném schodku. Upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle té totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že je schodek v poměru k HDP 2,8%. Podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda konkrétně počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla teď bude uznání obranných výdajů. Právě to by mohlo Českou republiku před unijním řízením o nadměrném schodku zachránit.
2: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obranné, a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok, tomu řízení o nadměrném deficitu, můžeme vyhnout.
0: V případě řízení o nadměrném schodku dá Rada Evropské unie členskému státu doporučení, jak deficit snižovat. Reakci vlády zjišťujeme. Pražské letišní odbory nadále zůstávají ve stávkové pohotovosti. Českému rozhlasu to po dnešním jednání s vedením letiště potvrdila předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová. Stávková pohotovost platí od 21. července, a to kvůli výběru nového vedení letiště. Ředitelem je od srpna podnikatel Radomír Lašák, který před 20 lety vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Odbory čeká na podzim kolektivní vyjednávání, na kterém by měli projednat dosavadní Lašákovy kroky. Další případ investičního podvodu vyšetřují v těchto dnech policisté na Pelhřimovsku. Pachatelé přesvědčili poškozenou ženu s nabídkou údajně výhodné investice. Škoda dosáhla téměř 700 tisíc korun, upřesní policejní mluvčí Dana Čírtková.
3: V souvislosti s tímto případem investičního podvodu opětovně varujeme před podvodníky, kteří se vydávají za bankéře, policisty nebo investiční poradce. Pokud se ale stane, že se stanete obětí podvodníků, kontaktujte policii na lince 158.
1: Sport.
0: První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky. Čtvrtého kola brněnská zbrojovka porazila Hradec Králové 1-0 brankou Vašulína. Před několika málo minutami nastoupili v Praze Bohemians proti Jablonci.
1: Počasí.
0: V noci čekáme převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách ubývání oblačnosti, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni. A zítra přes den převážně oblačno, zpočátku ještě polojasno, na severu místy jinde ojediněle přehánky. Maxima zítra podobně jako dnes, tedy mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27, vítr zpočátku slabý, přes den většinou mírný od západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem začínají noční opravy vozovky. Mezi kilometry 19 a 20 je provoz sveden do levého pruhu. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
4: Na Slovensku je podobným fenoménem, jako je v Česku Helena Vondráčková. Legendární zpěvačka, která se prosadila i jako lékařka, astroložka a spisovatelka. Marcela Lajferová, vítám vás, dobrý den.
5: Děkujem velmi pěkně, děkujem za pozvání.
1: Alex a host.

0: dnes vítám legendární zpěvačku, ale také lékařku, astroložku i spisovatelku Marcelu Leiferovou. Pro mnohé jednoduše Marcelku. V úvodu jsem zmínila přirovnání s Helenou Vondráčkovou. Jak se vám takové přirovnání poslouchá, paní Leiferová?
1: No, jsme obě dvě blondýny. Myslím, že máme k sebe velmi blízko. A vždy se těším na setknutí s ňou. Často jsme spolu už účinkovali. Těším se.
0: Když jste se viděli třeba naposledy, vybaví se vám?
1: Teraz vám to nevím povedať. Byly oslavy v Bratislave a tam jsme se stretli.
0: Co vlastně bylo dříve? Hudba, medicína, astrologie, psaní?
1: Ťažko. Ťažko na to odpovedať. Prvé bola medicína, hej. A jako študentka som začala na študentských akciách spievať s orchestrom vtedy už veľmi známeho hudobného skladateľa. Takže ten napísal hit a keď už máte hit, tak už potom ste vo vlaku, ktorý sa rúti a už z toho sa ťažko vystupuje.
0: Tak ale je pravdou, že vás rozplakala Ella Fitzgeraldová, že vás přivedla k slzám a nasměrovala vás k té hudbě?
1: Nie, to nebol smer, to bolo prostě nadšení, že někdo tak krásný hlas má a tak nádherně může zpěvat. Ona ma dojala totiž nielen hlasom, ale ten výraz. Víte, veľa ľudí má velmi pekný hlas, ale nemají výraz. Necítíte emociu z toho. A samozřejmě u těchto velkých zpěváček amerických a hlavně u Ellie Fitzgerald, to bez toho, že byste rozumela ten text, tak vás dojímá prostě ten hlas. Vy víte, o čem to je. Prostě. Takže to, tá hudba sa mi veľmi páčila, páči sa mi dodnes a dokonca som také tie štandardy americké spievala.
0: Byla vaším vzorem?
1: Dá sa povedať.
0: Dá sa to tak říct? Áno. Že byla vaším vzorem?
1: V tom období, áno.
0: Tak a jak vlastne spievačka sa naučí, nebo dá sa to vôbec vlastne naučiť, aby ste jenom nespívala ten text, aby opravdu vyvolal v lidech emoce, bez ohledu na to vlastne?
1: Bez toho to nie je dobrá spievačka, keď to nevie. Lebo to je potom prostě nějaké tóny, zpěva noty a nič z toho. Emocia, to je prvá věc, lebo veľa lidí dobře zpěvá, ale nebudou nikdy zpěváci.
0: Tak a dá se to naučit, nebo jste to prostě
1: to musíte,
0: měla?
1: To treba mať v sebe. To je vroděné.
0: Kdo vás přivedl vlastně k medicíně, nebo proč jste začala studovat medicínu?
1: Medicínu od dětstva, například jako malé děcko jsem si vyrábala léky z farebných papíriků z vodovodě a potom jsem s tím chodila a léčila, jako ničila jsem šatstvo lidem, lebo jsem povedala, že jich teraz vyléčím, hej, že mám na to prostě prostředky. To bylo. Matkou jsem chodila hodně na sbírat kvetiny do lesa a liečivé bylinky. To jsem tiež vedela, že je to. Takže mama bola taká ľudová liečiteľka, tak jako k svojim priateľkám, alebo čo, vždy zbierala nejaké zvláštne bylinky a seba, aj u nás doma sa to hodně tradovalo. Takže to bol taký tiež moment, ktorý ma priviedol k tomu robiť niečo, aby s ľuďom bolo lepšie.
0: Ano, vaše maminka byla lidová léčitelka, ale jinak byla učitelkou.
1: Ano.
0: Měla jste od ní, cítila jste podporu spíše pro ten zpěv nebo právě pro tu medicínu?
1: Skôr pro tu medicínu, na zpěv ona nechcela o tom ani počuť. Ona to považovala za, že to je prostě zbytočné, že na čo však zpěvať můžeme, všetci zpěváme a není to důležité, aby člověk nějak se s tím živil.
0: Ještě se k tomu vrátíme. Za malou chvíli naším hostem je Marcela Leiferová.
2: Alex a host. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s legendární zpěvačkou Marcelou Leiferovou, o jejímž životě vyšla kniha Hrdá láska. Zmiňujete v té knize právě i vztah s vaší maminkou a to, že vás tak trochu zrazovala od zpěvu, že jste si ho musela vybojovat, abyste mohla zpívat?
1: O, nie, nie, určitě nie. Tak už vtedy mi už nič nemohla povedať, to už som bola v Bratislave, už som študovala na fakulte a ja som proste to prišlo.

0: Měla no, svoji praxi?
1: Mala som, nie, najprv nie, po skončení školy nie, pretože môj manžel zomrel aj vinou kolegu, ktorý ako prvý ho operoval a nedoriešil problémy. Čiže vo mne sa niečo ma dotklo hrozne. A takže som nechcela hneď nastúpiť. Ja už som bola známa spevačka. A tak som nevedela, čo mám vlastne robiť. Potom mi napísal dopis pán Karel Vlach, že lekárov máme hodne, vyspievajte. Takže ostala som pri tom speve. Odišla som na Slovensko z Prahy a ostala som pri speve.
0: A u spolupráce s Karlem Vlachem a jeho orchestrem?
1: Áno, no už predtým sme robili Letě, alebo tak som mala tú čest byť s ním, orchestrom a sa učiť, podučiť. Ďalej rozšíriť si obzor.
0: Tak a mě dostala jste i zajímavou nabídku, a to do Semaforu.
1: Ano.
0: Vy jste ji odmítla, nebo přeci?
1: Ano, já jsem mě chtěla ostať. Nie, nie, protože já jsem chtěla odísť z Prahy. Keďže tu manžel zomrel, jsem povedala, že tu nebudem žiť. Keď on zomrel tu, takže to nie je potom pre mňa, že mi to bude stále pripomínať. My sme mali dokonca vybratý dom aj s mojím bratom Emilom, ktorý tu žil celý život v Prahe, a my spolu s ním. Takže my by sme boli ostali, ale ten život to tak otočil.
0: Takže to byl impuls k odchodu ano. Z Česka nebo z Prahy
1: ano,
0: na Slovensko. Když jsem zmiňovala knihu Hrdá láska, kterou jste mi také přinesla, moc za ní děkuji, tak museli vás přesvědčovat, abyste ji napsala, nebo jste naopak vy chtěla napsat o 8 dekádách svého života?
1: Já jsem skutečně nenapísala nič do té knihy. Samozřejmě, že jsem hovorila věci, ale autori si našli neuveriteľné materiály, nielen fotky, ale proste materiály neuveriteľné. Tam veľmi veľa ľudí sa vyjadruje. Čiže je to tá kniha aj histórie o slovenskej populárnej hudby a jedného zložitého života, ako bol môj. Každý život je určite zložitý, ale bola smola v tom, že moje dve lásky som musela pochovať. Dvoch manželov, tak to je rozhodne smutná etapa. Ale je pravdou, že človek nemôže v živote očakávať len koberec. A že proste červený, že nedá sa to tak. Zas musím byť vďačná za kopu iných veľmi pozitívnych vecí, ktoré druhý nemajú. Takže už potom som to tak nejak, keď som bola staršia, vedela zvládnuť psychicky. Zo začiatku to bolo nesmierne ťažké. Nevedela som to pochopiť.
0: Co vám asi nejvíce pomohlo dostať sa ze smutku a ísť dál?
1: Len spievala som. Začala som sa, vrátila som sa k spevu a tým nejakým spôsobom som sa pomaly, ale iste dostala zase k tej láske toho spievania. Založila som kapelu a začala som veľa, veľa pracovať.
0: Marcela Lajferová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho

0: Alex a host si povídám s legendární zpěvačkou Marcou Leiferovou. My jsme v minulém vstupu končili tím, že pro vás texty psal také Milan Lasica. Jak jste na sebe vy dva narazili? Oslovila jste vy jeho, on vás? Jak to je
1: spolupráce? On mě oslovil ještě v roku 67, když jsem začínala kariéru. Vtedy mi napísal prvou pěseň a ještě další. A robil mi scénáře do mojich programů hudobných v televizi, ale aj na koncertné šnúry mi robil texty. My relativně hodně věcí jsem od něho získala. Velmi se tomu těším a jsem vděčná. A ta pěseň, která zazněla, vlastně byla skladbou, pro kterou vlastně celou LP museli zošrotovat, protože sa tam spomína právě len kufre vziať a vystúpiť. Čiže tam sa hovorí vlastně o emigrácii. Že? Tak teraz tá platňa, keď sa nájde, má veľkú cenu, lebo málo tých ostalo nepoškodených a málo ľudí má tu LPčku.
0: Ano, dívám se z okna svojho kupé, tak se jmenuje ta píseň, kterou jsme slyšeli a kterou textoval Milan Lasica. Mohla jste vy třeba do toho textu někdy promlouvat? Nebo tak, jak to...
1: Vždy jsem hovorila do textu, vždy.
0: A nějak zásadně?
1: Já jsem povedala, že o čem chcem zpívat. Je na každou platňu, jsem povedala, ještě Milan, já bych rád hrála skladbu o Slovákoch, o našich chybách, čo smiať sa z toho a pochváliť zároveň, čo je pozitívne. Takže rôzny repertoár, rôzne texty a okrem neho ešte tam samozrejme aj ďalší autori, vynikajúci textári sú. A každú platňu, ktorú som nahrávala, som vedela, že akým smerom by to malo ísť. Čo aj bola som zamilovaná, som sa do môjho muža, keď zomrel môj, po 6-7 rokoch som sa zalúbila. Tak som povedala, že chcem takú pesničku, lebo proste o tej láske, o tom stretávaní, to, čo každý z nás z ľudí zažíva, aspoň raz za život, hej. Alebo som napísala pesni a Milan mi tiež robil takú LP, Láska sa menovala. A všetky podoby lásky, nevera, smútok, veselosť, všetko o láske, o ženskej láske, o mužskej láske. Krásne texty sú tam, hej. Pesnička Pavla Hamela je taká o mužovi a o žene. Proste ja si myslím, že je to taká čestnosť, viete, nedávať si hovoriť toto nahraj, toto urob. Samozrejme, aj s tým sme sa stretli, keď bolo treba niečo také, čo zaváňalo láskou k našej rodnej rodine, vlasti. Tak museli sme aj také pesničky, boli také tie politické piesne. Takže my sme to v tom robili, že sme spievali o krásnych horách, o mostoch pre ľudí a takto sme to zakrývali do takých všeobjímajúcich textov.
0: Ale určitě ne o vlacích a o kupé v té době.
1: To ne.
0: Marcela Leiferová je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Marcela Lajferová je legendární zpěvačka, ale také lékařka, astroložka a spisovatelka. Věnujete se astrologii i dnes?
1: Ale ano, to nemůžete zanechat. Keď jsou nějaké důležité věci v rodině alebo čo, tak se dívám na to tak z té perspektívy, porovnávám to s inými už odohratými vecami. Či je to tak, ako to člověk naštuduje, hej? To je strašně dávná věc, která se pozoruje a která je evidovaná, tie vzťahy medzi planétami. Takže ano, občas. A hlavně ma zaujíma teraz vývoj sveta.
0: Jak to s ním vypadá?
1: Víte, to je taky podobný, velká zmena nás čaká, ako bola francouzská revolúcia. Aj tie planety začali tak stáť, po vyše 300 rokoch stáli tak, ako v deň francouzské revolúcie. A začalo to pomaly, ale iste. Takže úplně ináč budú ľudia myslieť, úplně iný svet.
0: Tak a umíte si třeba, nebo píšete si i sama sobě horoskop? Lze to?
1: Určitě pozerám se na seba, keď mám něco před sebou, či to mám urobiť, alebo nemám urobiť, či je tu na to dobré aspekty, alebo mám na to zabudnout, alebo pozabudnout.
0: Tak a když se tím řídíte, tak děláte dobře? Potvrdí se vám to potom?
1: A určitě, já tomu verím, viete? Já tomu verím a mám takú skúsenosť dobrú, hej.
0: Tak vy stále koncertujete a těšíte se dobré návštěvnosti. To vám bez pochyby dělá radost. Co ještě dalšího vám dělá radost? Tím, že jste si pořídila pejska, tak tam a, trošku narážím.
1: To je taková radost, ano. To mám obrovskou radost. Teraz jsem zjistila, že čo to znamená takýto malinký živočích, že ho máte doma, že nie ste sama, hej. Že on príde, keď sedím pri televízore a stojí tak z metra a díva sa na mňa a vyčítal, prečo nejdem. A vidí, že ja sa nedám odlákať a on sa dramaticky zvrtne a odíde hrdo. To je úžasné zážitky s tým zvieratkom. Mám som strašne do neho zalúbená a je mi ťažko od neho odísť, keď napríklad musím odcestovať.
0: Což se stalo právě dnes.
1: Co právě dneska se stalo.
0: Vy jste tady u nás. A doprovází vás někdy, nebo není to cestovní pejsek a bývá doma?
1: Někdy ho zoberím na krátké vzdálenosti, len tu je toho trošku viac a nechcela jsem ho traumatizovat.
0: A na koncerty?
1: A na koncerty ho zoberím, pokud to nie je daleko z Bratislavy.
0: Doprovází vás.
1: Ano, ano.
0: Jaký jsou vaši fanoušci? Je to napříč generacemi, chodí na
1: je to,
0: lidé napříč
1: velmi generacemi. Ma prvně dal poslední koncert, bo v nedělu v Topolčanoch a přišlo tam vyše 1000 lidí a přišli za mnou lidé taky cez 20. A hovoria, že sledují, my poznáme váš repertoár paní Lajferová od roku 65. A my začali mi jmenovat pesničky. A mně se táto páči, táto, já jsem onemela, že je to vůbec možné, že to našli, hej. A takže je to vec vkusu. Viete, sú ľudia, ktorí ma určite nemusia, ako však každému sa všetko nepáči, ale je veľa ľudí, čo sa ku mne hlásia.
0: Tak a tých je stále hodně. Moc děkuji, že jste s námi byla a ať se vám daří, pevné zdraví a pozdravujte svého pejska. Jak se jmenuje?
1: Teddy.
0: Teddy. Tak pozdravujte Teddyho. Marcela Lajferová.
1: Děkuji vám velmi pěkně.
2: Alex a host.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Někteří finanční poradci podle informací České národní banky zneužívají školní přednášky k získávání nových klientů. Karlovarští policisté pátrají po 85-letém seniorovi. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje nebo také slibují snadný přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce právě k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli vždy přednášející dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Výrazné energetické úspory a také komfortnější zázemí má přinést probíhající rekonstrukce terminálu městské hromadné dopravy ve Fignerově ulici v Liberci. Kvůli výměně zastřešení je ale vždy část terminálu pro cestující z důvodu bezpečnosti uzavřená. Část zástávek je tak přesunutá na náhradní stanoviště. Podle dopravního ředitele společnosti Martina Hetnera se výměna střechy už blíží k závěru.
3: Příští týden zpátka na sobotu ještě jednou udláme změnu a budeme dodlávat poslední čtvrtinu. Potom by se to pro cestující relativně mělo vrátit zpět, bude jenom nějaký omezený prostor na nástupištích, tak aby dodavatelská firma mohla pracovat na opláště. Co se týče vnitřku a toho, tak to bude určitě až v příštím roce.
2: Policie pátrá po 85-letém Vítězslavu Rajfovi z Karlových Varů. Včera odešel z domova v ulici Východní. Večer se pak ještě pohyboval v karlovarských Tuhnicích. Senior se hůř orientuje a měl by brát léky. Je zhruba 165 cm vysoký. Štíhlé postavy, má krátké světlé vlasy a hnědé oči. Jakékoliv informaci o pohřešovaném volejte na linku 158. Přelouči odhalili pomník herci Dabérovi a tamnímu rodákovi Františku Filipovskému. Pomník stojí v parku u městského kina a tvoří ho dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košili s kravatou.
4: On si zásadně pral svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
5: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise de Finé.
6: Hej, vítám! Jo, šefe. Sem se dívejte, vždycky sem!
7: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
5: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naďa Kubínková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci bude převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách od západu ubývání oblačnosti, ranní minima mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude oblačno, zpočátku i polojasno, na severu místy jinde jen ojediněle přehánky. Maxima zítra většinou mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha čekejte překážku za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 50,5 porouchaný kamion blokuje stoupací pruh. Místo je označené šipkou, ale vybočuje se v zatáčce. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už za několik málo minut tu pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Tatra, soubor technických skvostů, jejichž praotcem byl bohatý Fojc Kopřivnice.
1: Co ti říká název firmy Tatra?
2: Když se řekne Tatra, tak se mi okamžitě vybaví ty velké Tatrovky, nákladní auta.
3: Auta se mi vybaví jako první?
4: No, Tatra, automobil. Ty nákladní automobily Tatra vyhrávaly Dakar. Jo. A doteďka fungují, používají naše armáda třeba ještě pořád. Jsou vidět občas na silnicích, do lesa s tím jezdili lidi. Jo, nakládali a vozili na to s tím dříví. Nakládali na to tou rukou, že jo, manipulační. Sklápěčky byly Tatra. Jo. Tatra Smíchov, že jo, to nebyla jenom Tatra. Tatra jako automobily, ale Tatra byla jedna firma na Smíchově.
5: Tatra Kopřivnice, tam to jsou různé automobily, dřív i vlaky možná.
1: Při názvu Tatra se mi vybaví nákladní auta a hlavně závod rally Paříž-Dakar.
6: Vyrábí nákladní auta a ještě armádní vozy.
1: Navštívil jsi někdy muzeum Tatry?
2: Bohužel ne, ale plánuju to v Kopřivnici. Vím, že Tatrovka, vůbec ta 603, bylo jedno z kultovních aut, který to Kopřivnická Tatra vyrobila.
6: Ještě ne, ale asi to ani nemám v plánu.
5: Byl jsem v Kopřivnici v muzeu, byl.
1: A jak dlouho podle vás Tatra funguje?
6: 110 let si myslím.
3: 90 let.
5: No víc než 100 let určitě.
1: No už je to hodně starý závod, ale netuším, v kterém roce byl založen.
4: No od minulého století. Hezky dlouho, ještě za první republiky.
0: Tatra je nejstarší automobilka ve střední Evropě a druhá nejstarší na světě. Muž, kterému vděčí za svůj vznik, se jmenoval Ignác Šustala. Narodil se 7. prosince 1822 v Kopřivnici. Brzy osiřel, když mu bylo 6 let, zemřela mu maminka a 5 let na to přišel i o otce. A tak se musel protloukat na vlastní pěst. Od malička ho fascinovaly kočáry, hlavně ty, které projížděly po císařské silnici. Ve Frýdku Místku se vyučil sedlářem, kotlářem a lakírníkem a pak se vydal na vandr do světa. Doputoval až do Vídně, která byla vyhlášenou mekou výroby kočárů. Pilně se učil a propracoval se až k CK dvornímu dodavateli kočárů, sedláři Filipu Kollerovi. A když měl za to, že už umí dost, rozvázal u Kollera pracovní poměr a vrátil se domů do Kopřivnice. Kopřivnickým fojtem byl tou dobou Ignácův bratr Jan. Ten mu ve stodole přidělil kamrlík o rozměrech 6x7 metrů a ještě menší přecínku k tomu. A v ní si Ignác otevřel dílnu na výrobu kočárů a briček. To se psal rok 1850. A v tomto roce Ignác Šustala se dvěma pomocníky postavil svůj první kočár. Šustala byl bez pochyby velmi schopný, měl organizační talent, v jeho dílně panovala přísná kázeň a tak se dílo dařilo. Po 3 letech už zaměstnával 8 tovarišů a několik učňů. Výrobky šly na odbyt, hlavně o Šustalovi lehké vozíky byl mezi venkovskými sedláky velký zájem.
7: Jedná se o expozici, kde jsou automobily od roku 1923.
8: Jsme v Kopřivnici v muzeu Tatry a provází nás kurátor Radim Zátopek.
7: Začíná to Tatrou 11. Tatra 11 to je takové pěkné autíčko. Je to první lidový vůz v podstatě, který Tatra vyrobila. A zajímavý je především tím, že má úplně zvláštní podvozek, který Tatru proslavil ve své době, ale co je nejdůležitější, na tomhle typu podvozku se dodnes staví nákladní automobily. Jedná se o koncepci s páteřovým rámem a nezávislými polonápravami. My tady máme vystavený i podvozek, aby člověk tady tuhle definici pochopil, co to je centrální nosná roura, co to jsou výkyvné polonápravy, co to je dvouvalcový plochý motor. Návštěvník to tady má obnažené všecko. Může se podívat, potom v jiných expozicích se dokonce může podívat na řezy toho motoru, kde se může podívat i do útrop toho podvozku a tak dál. Takže to je koncepce, která se dodnes používá a když procházíme expozici, tak tenhle podvozek se nachází pod všemi karoseriemi, které jsou tady u jednotlivých aut, s tím rozdílem, že jsou tam různé typy motorů, ale koncepce zůstává stejná. Tady se jedná o automobil lídový, a takže malý. A my konkrétně tady máme v černé barvě takzvanou nastavkovou limuzinu, což už byla taková varianta, kdy v létě se celá ta kabina dala sundat a jezdilo se jako v kabrioletu.
9: V této expozici, které z aut je tak nejvzácnější asi?
7: Tak určitě tady máme tu Tatru 11, ta je v původním stavu, ta z roku 1923. Potom tady máme Tatru 30, to byl první automobil, který byl ve střední třídě. Ono na dálku se to jeví jako malý vůz, ale ve skutečnosti, když se člověk vedle toho postaví, tak ten vůz je velký. Jedná se o sportovní čtyřmístný kabriolet s karoserií výjimečnou, byla vyrobena pouze ve dvou kusech. Jednalo se už o čtyřválec, takže člověk se s ním mohl pustit i na delší trasy.
9: Tak teď jsme přešli mezi krásná auta. U jednoho je postavená dáma, znamená to, že i ženy v té době řídily?
7: Ženy samozřejmě v té době řídily, je to stejné jako dnes. Potřebovali se pohybovat, potřebovali se ukazovat. Prostě tady v téhle věci se naprosto vůbec nic nemění a stojíme u typu Tatra 57, které se lidově nazývaly hadí mršky. Taková hbitá autíčka byla za prvé velmi hezká, za druhé se vyráběla v mnoha typech a to i takových, kdy si můžete představit elegantně oblečeného pána s bílou šálou v klobouku anebo ve sportovním oděvu, jak si to uhání nějakou silnicí kolem rybníčku. A samozřejmě se jednalo o vůbec nejprodávanější typ, který byl do druhé světové války.

0: druhé polovině 19. století vstoupil do podniku jako podílník továrník Adolf Raška, majitel firmy na keramiku. A tak vznikla společnost Ignác Šustala and Company, která vyráběla bričky, převážně takzvanou Neutitscheinku. To jméno dostala podle německého názvu nedalekého okresního města Nový Jičín. Továrna rychle vzkvétala, filiálky a pobočné závody rostly jako houby po dešti. Neutitscheinka se vyvážela do Ruska, Haliče, Pruska i do zámoří. Brzy k ní přibyly luxusní cestovní kočáry, nákladní a poštovní vozy a později i železniční vagóny. Po smrti Ignáce Šustaly se vedení podniku ujali jeho potomci. Na konci 19. století kapitalizovali továrnu Ignác Šustala and Company vídeňští bankéři bratři Gutmanové a přeměnili ji na akciovou Nesldorfer Wagenbau Fabriks Gesellschaft. Hlavní slovo v nově vzniklé společnosti získal Hugo Fischer von Röselstamm. Původně byl inspektorem železniční dráhy a tak nepřekvapí, že pod jeho vedením ve firmě kvetla výroba železničních vagónů. Jeho zásluhou byl také postaven první automobil se spalovacím motorem v Rakousku-Uhersku a střední Evropě vůbec. Potomci Ignáce Šustaly však s praktikami nového vedení akciové společnosti nesouhlasili. Prodali své podíly, mimochodem pod cenou, a na protest si založili vlastní podnik, později nazvaný Vagonka Studenka.
1: První automobil tady přišel na svět v roce 1897, jeho stavba byla dokončena začátkem roku 1898. No a jmenoval se Prezident, je to takový automobil, který vypadá jako kočár a taky se mu tak říkalo. Říkalo se mu

0: bych řekl, že nejvzácnější bude typ viceprezident B. Opakovaná stavba není ani kopie, není to ani replika. Je to počin, kdy se vezmou originální dokumenty a začne se ten automobil stavět znovu. Stalo se tak v 70. letech, protože originální prezident je v Národním technickém muzeu. Pro nás tedy navěky ztracen, toho nikdy nemůžeme dostat zpátky. Takže chlapí se v 70. letech rozhodli, že si postaví svého prezidenta a postaví si ho znovu podle originálních dokumentů. A tam, kde se nedochovaly originální dokumenty, tak jezdilo se do technického muzea a ty originální prvky z toho starého prezidenta se obměřily, obkreslili a pak se použili při té stavbě toho nového prezidenta. Ten náš prezident, ta opakovaná stavba, je v současné době v originálnějším stavu než ten originál, který je v Praze, protože v průběhu provozu toho originálu došlo k přebudování určitých částí a k vylepšení, takže ten stav už tomu originálnímu stavu z roku 1897 neodpovídá.
1: Legendární vůz Prezident byl inspirován německým automobilem Benz Victoria. Ten si pořídil český továrník Theodor von Liebig, osobní přítel Karla Benze, vynálezce automobilu se spalovacím motorem, a předvedl ho řediteli Fischerovi. Ten byl z vozu nadšený a prohlásil, že pokud by měl k dispozici jeden automobil Benz na zaučení dělníků, jistě by ve své továrně dokázal podobný kočár bez koní sestrojit. Liebig ho vzal za slovo. A tak sám Karl Benz dodal do Kopřivnice jeden vzorový automobil a také dvouválcový motor. Tak v roce 1897 vyrobila firma první automobil v Rakousku-Uhersku, legendární vůz Prezident. O rok později i první automobil nákladní.
0: Po prezidentovi bylo několik kočarových typů, které se nedochovaly. V roce 1901 vznikl typ B, viceprezident, a to už byl automobil, který skutečně vypadá jako auto. Už to má nafukovací kola, má to volant, sloupek řízení, má to 4 rychlosti dopředu, zpátečku a má to střechu, takže je to skutečně už vehikl, který se podobá skutečnému automobilu.
2: Když před ním stojíme, já se na něj dívám, pořád mi připadá jako kočár z cirkusu nebo z pohádek. Jak vlastně vypadala ta kabina?
0: Kabina je jednoduchá, samozřejmě má jenom přední sklo, nemá skla z boku, v podstatě se jedná o střechu baldachinového typu, to znamená, že na ní je nějaký hadřík, jakoby nad postelí, s ní visí nějaké fáborky a takové věci. Vypadá to skutečně jako z pohádky, nicméně ta představa o těch automobilech před 100 lety byla úplně jiná než dnes. Byl tam obrovský podíl ruční práce a samozřejmě ten řemeslník měl nějakou představu a do toho to tvaroval. Takové ty technické prvky, jako je aerodynamika a spol, tehdy se vůbec neřešily. Řešil se vzhled toho automobilu a taková ta užitková hodnota.
2: Kolik se do viceprezidenta vešlo lidí?
0: Viceprezident je 6-místný automobil, ale samozřejmě, kdybychom chtěli, tak tam dostaneme těch lidí mnohem víc. Tady je otázkou, kolik ten viceprezident toho uveze. Jednalo se už na tu dobu, a to je velmi zajímavé, už o zastaralý typ. Bavíme se o roce 1901, protože i tehdy na světě samozřejmě už jezdili jiné automobily a ty byly pokrokovější. Z toho důvodu taky přistoupili Tatrováci k několika dalším projektům, začali se hledat nové varianty a dospěli až k modelu S. Je to otevřená limuzína, vyrobilo se jich 30 kusů a skutečně každý byl jiný. Sériová výroba, to byl takový pojem, který zavedl až Ford ve Spojených státech a tehdy se dělalo hlavně na zakázku. Musíme se uvědomit, že veškeří zákazníci byli pouze ti nejbohatší z nejbohatších. Nikdo, kdo byl chudý, si nemohl koupit automobil. Takže jednalo se o císaře, barony, jednalo se o banky, jednalo se o uhlobarony nebo různé společnosti, které souvisely s průmyslem. Ten model S, když se na něho podíváme, tak je to velmi dlouhý automobil. Samozřejmě ta výbava, to ovládání je úplně jiné než dnes, ale to řešil šofér, který byl zaměstnancem toho majitele a ten se o to auto staral, ten ho řídil a byl prostě k dispozici.

0: Po první světové válce se z Nesseldorfer Wagenbau stala kopřivnická vozovka a byla začleněna do koncernu Ringhofer. Tou dobou se na vozidlech začíná objevovat značka Tatra. Krátce po druhé světové válce byl podnik znárodněn. V 50. letech z něj byly vyčleněny vagonky a Tatra se pak věnovala jen výrobě motorových vozidel, motorů a příslušenství.
1: My jsme sešli zase do přízemí, kde už jsou nákladní vozy.
2: Je to expozice nákladních automobilů, kde máme vystaveno několik z mnoha nákladních automobilů, které Technické muzeum má. Bohužel ten prostor se omezuje, takže jsme tu vystavili spíš jenom takové speciály. Můžeme tady najít vítěze z Rally Paříž-Dakar z roku 1988, nebo tady můžeme najít Tatru, která jela v roce 1987 kolem světa, trvalo jí to 3 roky, ujela 150 000 kilometrů. Můžeme tady najít expediční automobil Tatra 138 Lambarene, která jela stejnojmenou expedici za účelem dovozu léku do Afriky v roce 1967. A můžeme tady najít taky opakovanou stavbu prvního nákladního automobilu, který byl tady v Kopřivnici vyroben. A několik dalších, například Tatru 111, což je jedno z nejslavnějších aut, které vůbec v Tatře se kdy vyrábělo.
1: Tady vidíme vůz, který je dřevěný, nemá volant. Co to je a k čemu to sloužilo?
2: Toto je první nákladní automobil vyrobený v Kopřivnici v roce 1898. V podstatě aplikovali do povozu, který byl dělaný na stěhování nábytku a byl tažený koňmi, tak aplikovali 2 motory a udělali z toho automobil. Potom, když tady tohle dosloužilo, protože ty 2 motory se mezi sebou hádaly, tak to bylo takové dost nespolehlivé, tak dlouho nebylo nic a potom už se začaly dělat skutečně automobily, které byly na jiné koncepci a ty nákladní automobily se vyrábějí vlastně dodnes.
0: Automobily Tatra se ve světě proslavily hlavně díky cestovatelům Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavu Zikmundovi, kteří na Tatrovce uskutečnili své legendární cesty. Toto si pan Zikmund zapsal do deníčku v roce 1946.
3: Ve středu 11. září jsem trávil u svého bratra v Plzni, s Jirkou jsme tam přijeli a tam jsme chtěli odvyprávět mým rodičům, že se chystáme na cestu kolem světa. Do té doby o tom nikdo nic nevěděl, jsme to tajili. A teď vám budu číst z toho deníku, můžete mě sledovat. 12. září 46, čtvrtek, ráno v 7.47 odjezd vlakem do Prahy z té Plzně. Na nádraží jsem, dívejte se, těsnopisem, teď to luštím, jako kdybych ho měl číst pořádně, jsem zašel přímo do Tatry, ale protože tam jsem ještě nezastihl Jiřího, zaskočil jsem na právnickou fakultu pro informace k zápisu. Já jsem totiž chtěl, už jsme byli mezi tím komerční inženýři a já jsem si chtěl dát zapsat ještě práva navíc. Z toho potom sešlo, to je o něčem jiném. Dopoledne jednání u ředitele Růžičky. Pan Růžička byl generální ředitel Tatry, s kterým jsme mezi tím už jednali o tom, že podnikneme společnou cestu kolem světa. Pak na návštěvě u pana Macenaura, to už si nespomínám, kdo to byl. Odpoledne jsme u pana Bukoviče za přítomnosti šoféra pana Smíška převzali vůz Tatra P19707. Připadalo mě to jako sen, když jsem si uvědomil, že po týdenních jednáních nám dává továrna k dispozici vůz bez kauce a jenom v důvěře v naše schopnosti a poctivost, představte si to, to je neuvěřitelné, to sám nad tím žasnu. Svezli jsme potom paní Novotnou byla moje paní Bytná. Pač to víte, jsem chtěl ukázat paní Bytné, jakože teď tady máme ministerský auták Tatru, tak paní Novotná, račte si nastoupit a my vás povezíme po Praze. Paní Novotnou a paní Hanzelkou, to byla maminka Jiřího Hanzelky, že?
0: Nákladní vozy slavily úspěchy v soutěžích rally, zejména v té nejtěžší Rally Dakar, které se poprvé zúčastnili v ročníku 1986. Zasloužil se o to především Karel Loprais, který z 19 startů v této soutěži 6x zvítězil a vysloužil si přezdívku Messie Dakar.
4: Míváš někdy dakarovské sny?
5: A tak určitě se mi jako objeví sem tam nějaká věc, nějaká cesta, kterou jsme projeli. Jako nebývá to tak často zase. A samozřejmě, když se to blíží ten závod a člověk už uvažuje, jak co, kde se dostane, do jaké situace, co nás tam čeká, to už asi k tomu patří.
4: A ty sny mývají vždycky dobrý konec?
5: No, zatím vždycky.
4: Tak jako skutečnost, to je dobře. Co ti říká tahle ta hudba motoru? Je to pro tebe pořád ještě hudba?
5: No, tak určitě je to hudba. Samozřejmě zatím nás ten motor vždycky podržel, i když v jednom závodě jsme měli problémy trošku s propaleným pistem. Ale i tato jako věc k tomu závodění patří. Většinou to jsou drobné věci, které nás potrápí, ale ten propalený pist to bylo dost složité, protože jednak to bylo 30 km před cílem v Dakaru. Takže díky této závadě jsme přišli o svoje první místo.
4: To bylo v kterém roce?
5: To bylo v roce 1991. Jsme startovali do poslední etapy z první řady. Každý už říkal, jo, to už dotlačíte do Dakaru, ale od té doby víme dobře, že tlačit Tatru do Dakaru, byť by to bylo kilometr, se nedá. Takže víme, že Dakar končí až po odevzdání poslední karty pořadatelům. Pak můžeme uvažovat o tom, že jsme závod dojeli do cíle.
0: Dnes najdeme vozy značky Tatra ve sbírce Národního technického muzea a několik z nich se dokonce pyšní titulem Národní kulturní památka.
1: My se nacházíme před muzeem Tatra Kopřivnice a tady je jeden z nejvzácnějších exponátů, které vaše muzeum má. Co to je?
2: No, jedná se o motorový vlak Slovenská Strela z roku 1936, který byl v roce 2010 prohlášen za národní kulturní památku. Je to vůz vyrobený pro tehdejší České dráhy, nebo tehdejší československé dráhy, a jezdil mezi Prahou a Bratislavou. Byly vyrobené dva kusy, jezdily proti sobě a při testech dosáhly rychlosti 148 km v hodině. Tehdejší dráhy ovšem povolovaly maximální rychlost 130 km v hodině, takže se využívala ta nejvyšší rychlost a v roce 1936 skutečně jezdily až 130 km rychlostí.
1: A to je hodně nebo málo?
2: No samozřejmě to je hodně. 130 km v hodině, když si vezmeme, že dneska jezdí pendolino maximálně 160, tak to je na tu dobu velmi hodně a důležité je, že tehdejší průměr byl 90 km v hodině a mezi Prahou a Bratislavou si jezdilo kolem 4 hodin.
1: Říkal jste mi, že byly vyrobeny pouze dva motorové vozy. Kde je ten druhý?
2: Druhý motorový vůz podlehl požáru, když byl odstavený na koleji a údajně byl zapalený skoro z projíždějícího parního vlaku nebo z parní lokomotivy.
1: Je to opravdu unikát. Jak byste ho popsal?
2: Myslím, že se liší od současných vlaků tím, že nemá troleje, je to motorový vůz. Vevnitř se nacházejí dva oddíly, jeden byl kuřácký, jeden nekuřácký a vprostřed je to rozdělené malým prostorem, ve kterém je kuchyňka a přípravna pokrmů. Tehdy už si člověk mohl normálně objednat jídlo, pití v určitém omezeném sortimentu. Bylo to vytápěné uhlím, jsou tam kamna, jsou tam rozvody, které vyhřívaly ten interiér, odkládací prostory, toalety na obou stranách, dvě pozice pro šoféra, takže vlak se neotáčel, ale jezdil tam a zpět.
6: Aktuálně CZ 11. února 2019. Studenti si v Třebíči smontovali vlastní Tatrovku. Studenti z Třebíčské střední průmyslové školy postavili vlastní verzi náklaďáku Tatra Phoenix. V pondělí vůz poprvé nastartoval, předtím však musel projít stejnou diagnostickou kontrolou, jakou automobilka testuje vozidla vyrobená v kopřivnické továrně. Projekt zorganizovala automobilka Tatra společně s krajem Vysočina, krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a Třebíčskou střední školou. Studenti postavili opravdový nákladní vůz. Projekt tak obohatil výuku středoškoláků. Volba padla na třebíšskou průmyslovku, protože už tam měli zkušenosti se stavbou jiných, i když menších vozidel z minulosti. S montováním vozu začali studenti v polovině roku 2018, kdy společnost dodala studentům stovky dílů potřebných k sestavení vozu, které putovaly do dílen, kde studenti vůz po školení v kopřivnické automobilce sestavili. Po oživení Tatrovka dostane speciální nástavbu a bude sloužit jako učební pomůcka, ale také silničářům na Vysočině.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ostatky Jana Masaryka budou zkoumat soudní znalci. Správa železnic plánuje kompletní modernizaci úseku Lysá nad Labem Mělník. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky hlavně na severu republiky. Maxima kolem 24 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vyšetřovatelé dnes exhumovali ostatky Jana Masaryka. Z rodinné hrobky v Lánech je vyzvedli téměř po 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Na výsledky pitvy čekají i tamní obyvatelé.
2: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
3: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
4: I tak vnímají exhumace Masarykových ostatků místní z Lán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
5: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
4: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Správa železnic připravuje kompletní modernizaci úseku mezi Lysou nad Labem a Mělníkem. Musí nechat vypracovat posudek vlivu stavby na životní prostředí. Práce by měly začít zhruba za 6 let. Některé radnice ale žádají úpravy předloženého projektu, říká mluvčí radnice v Lysé nad Labem Alžběta Trousilová.
6: Město požaduje především opatření proti prašnosti. Půda v okolí je písčitá a v suchém počasí se při sebemenším pohybu víří. Chceme také zachovat prostupnost krajiny pro pěší i cyklisty během stavby a po jejím dokončení. Jde především o propojení mezi Lysou nad Labem a místní části Dvorce.
0: V centru Olomouce budou od února příštího roku motoristé platit za parkování o víkendech a v pracovní dny až do 22 hodin. Po kritice veřejnosti ale radní schválili úpravu tohoto nedávného rozhodnutí. Parkoviště u Tržnice a u Husova sboru nechají v současném režimu, tedy o víkendech a ve všedních dnech od 18. do 8. hodiny ráno zdarma. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
7: Cílem je ulevit ulicím v centru, aby místní rezidenti mohli lépe zaparkovat. Návštěvníci dnes podle dostupných dat dávají přednost parkovacím místům přímo v uličním prostoru blíže centru, což je problém pro místní rezidenty. Parkovištím u Tržnice a u Husova sboru se dostávají především až ve chvíli, kdy jsou bližší místa obsazená. Tyto dvě lokality by tak měly sloužit jako záchytná parkoviště, kde by platil jiný režim než ve zbytku centra.
1: Sport.
0: Česká tenistka Karolína Plíšková na letošním US Open končí ve druhém kole. Utkání s Ruskou Schneiderovou prohrála 0-2 na sety.
1: Počasí.
0: V noci bude převážně oblačno, od severozápadu ojediněle přehánky, postupně v Čechách ubývání oblačnosti. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den převážně oblačno, zpočátku i polojasno. Na severu se místy jinde pouze ojediněle objeví přehánky. Maxima zítra 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě až kolem 27. Vítr zpočátku dne slabý, přes den většinou mírný od západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové za sjezdem na Lysou nad Labem pokračují noční opravy vozovky. Před kilometry 19 a 20 počítejte s menším zdržením a nejen tam jezděte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii Divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer. Pan

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Winkler taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy. Ale to spíš s ohledem na Winklářovo účinkování v poválečném divadle Pánů Voskovce a Wericha. Protože dětství Josefa Winkláře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Winklář takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň. Jako kdy si Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle níž jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za 30 minut jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa. Tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil. A později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny. Všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném. To se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O 30:30 mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez, a odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako: hej, lídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatu na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl: musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si: přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozvahy.

Pan Bigsby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistál jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl, jak se jim...

0: nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel u Mojžíše. To je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, vždyť bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl, no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro býka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých sprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bixby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bixby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčilit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem. Musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bixby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si, chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlas nějakého černocha na břehu řekl, daj mi ten pytel masa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu, najít tuhle plantáž to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla v skutku náhoda. Yeah.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátelé herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Otty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z toboganů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Otta Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady tedy poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatého a my nevíme, jestli jsme spisovatele. My se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebrané spisy za jeho života. A o to by sebrané spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, kterýho nikdo nezná. Nějaký Otta Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherný věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší, než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový čtyři malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Ottu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Otta Pavel, jeho knihy, jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
3: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A říkám, třeba v českých malířích. A říkám, no tak především Lada, to neumí nikdo na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Ottu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi dva sportovní články v československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já. No, pán nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Démanty noci už byly venku a to. A on povedal, pán má kdo? A on říkal, on ne, teďka já mu píš jaký sporták, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já. Pán, jak se jmenuje Otta Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení dva na koni, jeden na oslu, Oldřicha Daňka, a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovnej kůk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a přifařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyde slávu. Kdo viděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věkům do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví, sám, věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byly jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid. Ale byl ještě 100x víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna, stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by 100% úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
2: Když se ta led prosadí, tak to vypadá všechno jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže tolik, abych nemluvil.
3: Tak si udělali, teď si udělali dost reklamy prostě se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové, oba dva vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu, říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
2: Vždyť to jsem říkal.
3: Takže jsem na vás zvědavý, pánové. Jo, jak to
2: jsem přece říkal.
3: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, on jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Ciláře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal v pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl odka rozvodu na Zbraslav Fíloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch Vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílový rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v té cílový tý pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český, teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal i s tímhletím. No.
4: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy kdysi písničky In the Ghetto a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnýmu, který nás třeba možná slyší. Jako tenkrát zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghetu.

jen hudba sní, když poslední čas na prach se promění. Jak už tolikrát. Zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

A byl tady 9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčililo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostříleli šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt, byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzalím. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namaluju. A ona mě začala řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že já si prvu sám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pánu, ale chvilinku, aspoň pánu, tady máte fotografie. A on má měl na dlouhém stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. Yeah. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všiml jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten tmavý flek. A protože to blbě fotografoval, tak to byl takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzalí. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky, přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spoušť, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že no teďka mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo. Vám co by vy. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhletu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a pám tady ty dvě. A on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každý mu ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho on povídal, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, načí vzal nůžky, tu hlavičku ustřih, tu mě dal a tělíčko se tam nevíjí. Já jsem že s tím neřekl ani popel, pať, co jsem mohl říct. Akorát teda vím, si za to často, já to vzpomínám, poslední takovou větu jeho. Pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A pa, proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A já to vždycky vzpomínám, když takhle chválím ty hlava, nehlava, ty všelijaký obrázky, jak si jak to upřímné, proč vás to baví, to jak si malujte. To se mi líbil ten hlot, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je móda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na poradě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze lítaly po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně je zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přines svačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou, a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabile vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takovej obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikáni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesnivěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlý, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jejich zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiše, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší ušli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím. Prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat. Přidupu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejbám hubou, jakože dávám hlášení, no a podupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl, a když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Tak jeden spisovatel, Vladimír Vondra, a teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas nadějí, že má jen 20 korun, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnejch. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, co pak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznezdál, až se to zpátky dověděl můj mecenář. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu dvacku celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Setkáváme se na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Noční linka v září poprvé. Školákům začala škola a rodičům a možná i prarodičům starosti s tím spojené. A my dnes v noci budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky rodičů a prarodičů. Jaké příběhy si pamatujete z vyprávění právě rodičů? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíc? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? To vše mě bude zajímat v dnešní noční lince, konkrétně na telefonním čísle 731 800 900. Také víte, že mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a jak dobře víte, tak na tuto adresu posíláte nejenom příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Vybrala jsem pro vás povídání o vzpomínkách vašich rodičů a prarodičů. Vzpomínky jsou záznamy minulých zážitků, pocitů a obrazů, které lidská mysl ukládá a znovu si vybavuje. Mohou mít podobu osobních vzpomínek na dětství, vědeckého pohledu na fungování lidské paměti nebo názvů známých uměleckých děl a filmů. Jako první vítám ve vysílání paní Emu z Javorníku, která se dovolala na telefonní linku 731 800 900. A budu se ptát i jí. Krásný dobrý večer, paní Emo.
1: Zdravím všechny posluchače i vás. Dneska máte takové smutné téma pro mě.
0: Ano.
1: Vzpomínky. Měla jsem úžasného tatínka, který bohužel v 18 letech přežil Osvětim. A když nám o tom vždycky doma vyprávěl, tak jsem byla taková nejistá. Pak se mi podařilo v té době na doložku 18 letech je do Polska do Osvětimi.
0: Ano.
1: A to, co mi doma vykládal, proti tomu, co jsem tam viděla, slyšela, četla, tak to nebylo nic. Hrozně mě to zasáhlo. No a pak se mi stalo to, už tatínek byl po smrti, přišli mi synové ze školy domů, jeden chodil do páté, druhý, do šesté třídy a tvrdili mi, že dědeček byl lhář, že koncentrační tábory nebyly a takové ty věci. A tak mě vytočili a zrovna právě byly ty majové oslavy a to všechno, že osvobození.
0: Ano.
1: A tak jsem je hodila v sobotu ráno do auta, rozla jsem je do Osvětimi.
0: To koukali, že jo, kluci?
1: Koukali. Koupila jsem tam CDčko, v pondělí jsem šla do školy za ředitelku a říkám, tady máte CDčko. A no a jak jsme tam přijeli, tak ta Osvětim už byla úplně jináčí, než když já jsem tam byla v 18 letech. Pavilon, kde vysela česká vlajka, je skleněná velká tabule a jsou tam vyrytá jména přeživších.
0: Mhm.
1: No a hledali jsme a našli jsme i mého tatínka. Že když šli na pochod smrti, tak je zachránila ruská armáda.
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem to CDčko dovezla do té školy, všechno to. A jsem byla jako tím, mám i doklady do dneška schované, že tatínek opravdu Osvětim přežil. A to.
0: Paní Emo, a kde na to kluci přišli, kdo jim to tam říkal ve škole, takovou hloupost?
1: Jejíž učitelka z dějepisu šla na mateřskou a dostali starou učitelku Němku.
0: Aha.
1: A ta jim vykladala tady ty nesmysly.
0: No to jsou teda hotové nesmysly. To.
1: No tak paní ředitelka ji okamžitě jako ze školy odvolala, že z vyučování. A to CDčko, co jsem koupila, to Osvětimi, co natočili Němci, co potom natočili jako
0: osvoboditele,
1: co tam natočila. Tak to dětem pouštěli. A učili je o tom, že opravdu to je skutečnost, že to byla skutečnost, že to není výmysl, že tam tolik lidí zahynulo, zabili a všechno. Teď, jak jsem slyšela to vaše téma, protože jsem přišla
0: zase,
1: jak víte, tak jsem hoskocká, tak chodím večer dom, tak jsem si hned na to vzpomněla, říkám, musím vám zavolat, protože opravdu, když nám to tatínek vykládal, tak jsem jí brečela kolikrát, jo.
0: To věřím.
1: A když jsem do té Osvětimi přijela v 18 letech a já jsem silný alergik a když jsme přišli těm pecím, já jsem opravdu cítila mrtvolný pach.
0: Paní Emo, já jsem to už říkala v Noční lince, já jsem tam byla ve 20 letech tehdy s fakultou, protože jeli jsme tam zpívat do Čenstochové a večer jsme se připravovali na to, že ve 20 letech, že někam vyrazíme a že půjdeme tancovat a já nevím co všechno. No a když jsme prošli Osvětim, tak ani jeden z nás nepromluvil. Všichni jsme se zalezli někam do kouta, bydleli jsme na kolej tehda a na zábavu nikdo neměl ani pomyšlení. Opravdu úplně vás chápu, protože stejně tak mě to zasáhlo i všechny, prostě kdo se mnou byli, mý spolužáky. Prostě takhle to je, no. Kdo to vidí tak a vnímá, tak je to něco šíleného.
1: No, já osobně si myslím, že chodí ke mně hodně hostů Poláků, jo, mám za hodně známých a oni mi řekli, že oni nemají odvahu tam do té Osvětimi jet.
0: A já si zase myslím, paní Emo, že by tu odvahu každý z nás měl najít, protože když potom slyšíte, že teda to není pravda, že jsme si to, nebo že si to ti lidé, co to přežili, vymysleli, tak to vždycky vůbec nemůžu pochopit. Měla jsem tady návštěvu z Ameriky a můj kamarád vzal svoji přítelkyni a jeli do Polska. Já myslela, že tam jedu, jako nevěděla jsem kam, jo. A když se vrátili, tak mi říkají, Jani, my jsme byli v Osvětimi. A byli taky oba úplně vyřízený. A on chtěl, aby to ona viděla, protože ona Evropu nezná, on jako malý byl Čech, jo, ona ryze Američanka. No a taky to vysvětloval, co se tady vlastně všechno dělo. No, tak je to zasáhlo silně.
1: Díky tomu, jak ho gestapo mučilo a to všechno, přišel potom v určitém věku o nohy, protože mu maso hnělo od kostí.
0: Ano, ano.
1: Jo? A jednou mě poprosil, ať ho tam odvezu do toho Světimi. Já jsem teda nechtěla.
0: To rozumím.
1: Ale jeli jsme. Vytáhla jsem ho z auta, sedl si na vozík, prošli jsme tam, tam je takový krásný park, však to víte, byla jste tam. Teď jsme přišli k té bráně, kde je napsáno, jako, že práce osvobozuje.
0: Ano, ano.
1: A on říkal, jdeme domů.
0: Nemohl dál.
1: Neměl vůbec odvahu prostě tím vozíkem projet tou bránou.
0: Ale věřím tomu, paní Emo, to, jako to, vůbec si to nedovedu představit, vůbec. Jen člověk tam chodil v uvozovkách jako se podívat, ale ten, kdo to tam prožíval, tak to muselo být něco tak příšerného, že se vůbec nedivím, že tatínek nechtěl dál.
1: No, ho v 17 letech zavřeli do Buchenwaldu a tam ho potom převezli do Osvětimi.
0: Tak důležité je, že někteří lidé přežili a že opravdu mohli ta svědectví potom říkat, a aby se to prostě lidstvo dozvědělo, co se tam všechno dělo.
1: No a musím vám říct, že potom s tatínka, když jsme se dál vytávali a to tak vylezlo, že musel být u těch špeci. A když už potom Němci byli tak prdeli, jak se říká, tak je hnali na pochod smrti, tím, že je pozabíjí, že? Ale odpovodili je ruská armáda. Takže jinak bych tu dneska nebyla, že?
0: Tak, přesně tak, paní Emo. Takže no, ale, děkuju no, za vaše vyprávění, děkuju za vaše vzpomínky.
1: On všichni tam prožívat. Já vím, možná třeba tady to téma se dneska nehodí, ale vy říkáte vzpomínky
0: ano,
1: od rodičů.
0: Ano, to jsou vzpomínky.
1: A jakýkoliv vojenský film v televizi, válečný film, tak vidím toho mého tatínka, který tam sedí na nebičku někde.
0: Tak.
1: Na mráčku, kouká na mě dolů a vidím ho, jak pláče a vykládá nám o tom.
0: Paní Emo, vy jste řekla, jako, že je to smutné téma a tak. Mně někdy posluchači píšou, to je smutné téma, proč to dáváte? No a proč ne? Teď život není jenom veselý. Je to o tom, jak zpívám v písnice jednu nahoru, jednou dolů a je to i v noční lince. Proč bychom se nemohli povídat i příběhy, které zrovna nebujejí veselým? Prostě to je život. Moc děkuju, paní Emo. Nashledanou. Dobrou noc.
1: Já taky a přeji všem posluchačům hezký večer a doufám, že se mojí vzpomínkou nějak neskazila nebo...
0: Určitě ne. Naopak jsme něco připomněli. Dobrou noc a děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů, na jaké nejstarší rodinné příběhy třeba vzpomenete. A vyptávat se budu i paní Marie, která nám volá z Uničova. Krásný dobrý večer.
1: Mám, vzpomínky mám všelijaký, protože už z mojho rodu vlastně nezůstal nikdo. Rodiče už umřeli, je to 40 let a sourozenci poslední mě umřel před 8 rokama, i když jsou z nich nejmladší,
0: ano.
1: Takže si moc toho nepamatuju, ale zažili jsme tu válku, já jako prtě, já jsem byla malá,
0: ano.
1: Ale měla jsem 2 roky, ale bráši, sestra hlavně, tam mě vždycky vyprávěla, jak to všechno bylo, protože maminka byla ve smíšeném manželství.
0: Ano.
1: Tady kousiček dál je Usov, ale to už byly Sudety tenkrát, že tak tatínek byl jako Němec.
0: Ano.
1: Tak mě vykládala, co všechno museli, co všechno zažili. A vůbec vždycky, teď když tady tak sedím sama, to je každý den a vzpomínám a vždycky přemýšlím, co ta máma vlastně musela zažít, když měla tátu na vojně, ten šel tam desi ke Stalingradu nebo kde, a ona 4 děti, teď se ona musela o ně postarat, sice to už byly, sestra byla o 17 roku starší jak já, ale to nevadí, ale

0: Ale to muselo být strašný, když se dostali do toho zajetí.
1: To se nedovedeme vůbec představit.
0: Já vůbec ne. Nedovedu si představit, když mě někdo chytne v té bažině za nohu, tak radši ho utopím a já se dostanu. Já jsem vždycky říkala, tati, to není možné, že jste to tam dělali. Chtěla žít, musela to udělat.
1: Tak.
0: Takže dneska, když se třeba na to dívám, taková ta u těch našich dneska mladých lidí, neříkám, že jsou ty špatní, to ne, ale trošku by měli, nevím, se zamyslet nad tím vlastně, jak ti lidi dneska třeba, když si jdeme tu krajinu a tam, když tam jsou ty děti, všichni, to je něco tak strašného, co zažívají. Já nevím, proč my už nežijeme v klidu. A člověk má strach, sedím tady, vždycky říkám klukům, kluci mi říkají, mami, neboj. Já se říká, kluci, ale proč to tak je? Proč se to pořád...
1: Proč se to pořád opakuje, že jo?
0: Ano, mě třeba strašně psychicky zebral 68. rok, protože sama jste ho už zažila, už z toho máte taky rozum.
1: Neměla jsem, byly mi 3 roky.
0: Když jste byla malá?
1: 3 roky mi byly.
0: Aha, tak to ne. Já jsem měla 2 malé děti, chlapa zavřenýho na fabrice, že je nepustijou, až prostě přijedou Rusy a nějak je tam přeberou. Teď se nevěděla, jestli je odtahnou pryč. Tak v ten moment jsem asi poznala, jak té mé mamě muselo být.
1: Mm-hmm.
0: Ale to ona už byla mrtvá, že to už se mi tady toto všechno nemohla vykládat, protože vždycky říkala, nemluv o tom, buď ráda, že už je všechno v pořádku, že už máme klid, nemluv o tom. Bylo to hrozný. Takže já se vám vůbec nedivím, když vám dneska tam budou vykládat do jaký příběhy, který někdo zažil úplně natvrdo. Nevím, já bych to nechtěla zažít. Ne.
1: Paní Marie, asi by, říkám, každý normální člověk v uvozovkách by něco takového nechtěl zažít. A tak si kladu otázku, proč pořád se to opakuje? Proč pořád? Já si pamatuju, že mi babička říkala, ta zažila i první světovou, i druhou, a ona říkala, to bylo tak strašný, buď ráda, že žiješ v míru a že je všechno v pořádku.
0: Ano.
1: Jo, to už se nesmí opakovat, nic takového, lidstvo se musí poučit, nepoučilo se.
0: Ne. Maminka mě třeba jenom vykládala jenom takový zbytek. Její vlastní rodina, toto jsem taky nepochopila, když šla žádat tam svojeho bratra, který dělal tam tu předsedu té Rudé gardy, jak to říkala ona, ti, co se starali potom, ano, aby byl pořádek v té dědině, tak jí vzali pozemek, který oni měli už nachystané, že budou stavět. A ona mu řekla, Martine, proč mě to bereš, teď víš, že jsou tvoje sestra.
1: Ano.
0: Neměla si zbrat Němce. A ona říkala, jakýho Němce, teď on je tady z Usova. Teď ho znáš? Ne, je to Němec. Já se říkala, mami, to není možný. Ona říká, to by se zdivila, jaký se dělali věci.
1: Krásně to. Je to vidět, ten film se mi moc líbí, i když je velmi těžký, musíme si pomáhat. A tam je to všechno vypadalo.
0: Ano, a hodně si pomáhali jeden druhým, protože maminčina sestra obětovala svůj mileneckého chlapečka, který ho chtěla si vzít, a pomohla té mámě a tomu bratrovi, starala si o ty děcka, pomáhala jí s tím jídlem, zhánět to mlíko, potajmu se všecko nosilo. A vždycky ona byla potom u nás, než zemřela, vždycky mi říkala, Mařenko, nezůstávej sama, ono je to strašný, ale jsem ráda, že jsem vám pomohla.
1: Moc děkuji za vyprávění, paní Marie, a zdravím.
0: Mějte se hezky.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
1: Přidám k paní Marie zprávu, kterou napsal Sváťa. Prima večer pro vás i pro všechny linkaře. Je toho mnoho, na co vzpomínám a co mi napomáhají připomenout fotky. O čem bych mohl hovořit, by zabralo možná celou noční linku. Alespoň stručně, prababička naučila mne prima básničku, dodnes s ní bavím kamarády. Děda v první světové válce přišel o ruku. Jemu vlastní humor jej zachránil od nejhoršího. Byl i vrátným na hotelu zrovna v době, kdy se tam točil film Lásky jedné plavovlásky. Jezdil dobře na kole. Babička výborná hospodyně, kuchařka, ráda hrála karty, ale švindlovala. Maminka prodavačka chtěla dál studovat, avšak brzo zemřela. Tatínek moderní člověk, rád fotografoval, vyučený cukrář. Dodnes na jeho dorty ve Zruči nad Sázavou vzpomínají. Zavedl výrobu kornoutů na zmrzlinu a rozvážel je po okrese. Postavil domek, avšak převážně pro sebe. Já přijížděl na výpomoc či na návštěvu. Žil plným

0: Životem měl rád moderní věci a humor. Škoda, že jsem se mnohému od něho nenaučil. Váš Sváťa. Děkuji, Sváťo, i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už nám bude zpívat Petr Spálený, Když dozrálo víno.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta, i její vlasy, dech i hlas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Chtěli jste se dozvědět z minulosti o vaší rodině co nejvíce, stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? I na to se budu ptát další volající na lince 731 800 900, kterou je paní Anna ze Slezska. Krásný dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tak já jsem ročník 40, to znamená, že jsem se narodila na začátku války. Světové války. Já něco si pamatuju, už konec války, ale co mi děda vyprávěl, on už byl vlastně skoro v důchodovém věku, už měl, já nevím, 59 nebo tak nějak. Tak tady to ve Slezsku bylo tak. První, jako Hitler, celé to Slezsko tady, jako řekl na začátku války, dal Polákům, kteří tu byli rok a pak je vyhnal a my jsme tím pádem, on to zabral, my jsme tu byli jako v Německu. Ale tady žili lidé, kteří tu byli Poláci a Češi a já nevím. No a teďkom on samozřejmě chtěl, aby ti lidé se poněmčili a vnucoval tým lidem takzvanou Volkslistu, toho vykládal všecko děda. No a ti lidé, jelikož jsme žili na vesnici, každý měl kousek pole, byli tu i sedláci a tak dále, nevěděli, co mají dělat.
1: Ano.
2: Ale většina, jak to jsem pak nad tím přemýšlela, je, co se jim všecko stalo, vzali tu Volkslistu, Volkslista. Jmenovali, já to ani neumím vyslovit, protože já německy neumím. No a všichni dokola, kdo měl chlapce, který měl třeba tehdy 13 nebo 14, 15, 18 letech museli do německého vojska a spousta se jim nevrátilo. Můj děda vzal také tu Volkslistu a to proč? Protože já jsem bohužel nemanželské dítě. Maminka ta byla kdesi na práci a nemohla se, tam nemohla mě mít a vychovával mě děda z babičku. No a když k nám přišel ten Němec nějaký, děda uměl německy, nebo on byl celou první světovou válku jako na vojně, potom učili se ve škole tehdy za Rakouska-Uherska německy, takže on uměl dobře německy. No tak ten Němec přišel a řekl, buď veme Volkslistu, nebo ho vyveze jako na práci do Německa, no a babička půjde někde tam ty kravy dojít a on bude vyrábět munici. No a on říkal, my kde my můžeme jít, to, když my tu máme takové, já jsem měla tehdy 2,5 roku, no také malé dítě a on mě tak vzal prý za bradu, to vím z vykladání. Podíval se na mě a říká, to se nebojte, to je arijský typ, modré oči, světlé vlasy, to si ráda nějaká německá rodina veme na vychování. No a děda tím pádem to podepsal. A tím pádem, že podepsal, ztratil syna, protože měl jediného syna, 4 dcery a nejmladšího syna. Musel na tu vojnu v Normandii nebo někde, jsme to za roky zjistili, kde prostě ten můj vlastní strýc padl. Tak to je jedna věc, co vykládal jako děda. No bylo to, to nebyl sám, to jak se tam, co druhý, kdo do toho a měl toho syna, tak vrátili se snad 2. Ostatní to všechno padlo. No a další věc, co si já pamatuju, tak jednou jsem se ráno probudila, to už bylo úplně na konec války, to mi bylo 5 roků najednou pro novojaku. Tehdy jsem nevěděla, či to jsou Němci nebo Rusi. Ale byli to Němci, jak už utíkali. ve stodole plno koní, dva vozy velké pod plachtu. No a my, babička chudák, musela vařit, ale oni měli s sebou tolik konzerv masových, že jenom zelí furt chtěli a brambory. Vyjedli nám to všechno, byli tam 14 dní. Jak přišli, tak zase se v noci ztratili. No, takže nemůžu říct, i když to byli Němci, že by něco zlého udělali, no, možná proto, že děda fakt měl německy
1: a
2: bavil se s něma.
1: Ano.
2: Ale já je vidím, jak dneska byli tam asi dva důstojníci, bo měli takové velké jiné čepice než ti obyčejní vojáci. No a tak to jako je jedna moja vzpomínka. A
1: moc děkuju, paní Aničko.
2: Zavrovali Ostravu a ty letadla nad námi lítali a my ve sklepě seděli a v takovém korytě jsem měla ustláne. A teďkom, jak to tak hůčelo nad náma, ty letadla najednou, jak to ruplo, asi takových 50 metrů od nás. Spadla jedna bomba, asi mu nespadla nad Ostravu, tak spadla bomba do chleba, kde zabilo dvě kravy. Vyhořela celá ta stodola s tím. A naštěstí ti lidé byli ve sklepě v domě a nějak ten dom se nechytl a oni, kdyby to spadlo do toho domu, tak také jsou mrtví.
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Aničko.
2: Prosím?
1: Moc děkuji za vaše vyprávění, paní Aničko. A zdravíme do Slezska. Moc se omlouvám, ale čas se nám vypršel, aby se dostalo i na další. Já ještě přečtu zprávu od paní Heleny. Nejkrásnější chvíle byly, když rodiče vzpomínali na svůj život. Příběhy by dali na román. Bylo to generace těch, co měli hodně těžký život a přesto žili rádi. Děkuji, paní Heleno, i za tu další vzpomínku nebo respektive přání, co jste tam napsala, ráda vyplním.

0: V dnešní noční lince mě zajímají příběhy, které si pamatujete z vyprávění vašich rodičů či prarodičů. A v tuto chvíli se budu vyptávat pana Míly z Prahy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám takový tři kousíčky, které budou zajímavé, protože už jenom to, co mi říkal můj děda. Můj děda z Moravy, z Hlinska, se babičkou z Jižních Čech poznali v plicním sanatorium. Nic příjemného, ale v té době to bylo běžný. Poznali se tam v sanatorium na pleši a když odcházeli, tak jim primář říká, hele, je hezký, že jste spolu, ale neměli byste už mít děti, protože přece no to nemocno. A moje babička potom povila mámu o dva měsíce později. Takže proto jsem tady já. Ale to je úvod, abych taky to trošku posunul někam.
0: Ano, ano.
1: Je přítomna. Já jsem z Lise nad Labem. A kdo ví, tak kousek od Lise nad Labem je svou Milovice. A to je venský prostor, který do nedávna byl ruský. A celý to začalo v roce 68. Já jsem chodil do podniky v roce 67. A vím, že táta najednou jednoho dne ráno kouká z okna na ulici, říká Zdeno, jako mámě, něco se děje. A plná ulice byla tanků. Vždycky do školy se asi báli přejít, že tam byly jednotky, 34 za druhým. Bylo to šílené, netušili jsme, co je. A mě potom po mnoha letech došlo, že to nebyli vojáci ruský, že ty přišli až vstupu, aby chodili do školy. Tam se totiž natáčel film, který se jmenuje Maraton.
0: Aha.
1: A bylo to o Rusech, ta Lisa nad Labem se zahrála prostě vůbec v Německu a byl to film, který velice věrně napodoboval prostě to, co se dělo, ten úprch ruské armády z Berlína do Prahy v roce 45. Ovšem natáčeli to na jaře 68 Lisa nad Labem, mimo jiné byla to poslední role třeba Zdeňka Štěpánka.
0: Mm-hmm.
1: No a my jsme tohle tu věc prožívali jako děti. A vůbec nám nedošlo, co všechno je, co všechno se děje, akorát ty tanky a to všechno bylo obrovské, jako smutné, ale pravá věc přišla až o 3 měsíce později, v srpnu 68, kdy opravdu přišli ty praví vojáci, žádní filmoví, protože to bylo velice smutné. A můj strejda, který v 69. utek do Austrálie, tak mi tam tak vyprávěl, že se stalo v tom 68. než utek, že jel, on jezdil hodně teda na kole, a že ho najednou jednu chvíli viděl vrtulník přistávat. No, v těch Milovicích byli vojáci, oni se tam ubytovali, takže tam měli dopouště do Prahy a dnes teď říká, ale najednou já měl bundu na ní trikoloru, prostě 68 se to už nosilo, a najednou přistál vrtulník a polští vojáci zastavili, on se bál, co bude, protože přece jenom vojáci. A nic krutýho se nestalo, bylo to naopak příjemný, že ti vojáci se mu hrozně umlouvali, ať vyřídí všem Čechům, že oni nechtěli přijít, ale že voják musí poslechnout.
0: Ano.
1: To byl můj takový krásný propojení 68. rok. Zajímavý je, že když jsem se pak díval na ten film Maraton, kdo ho zná, tak možná tam ví tu cestu, která to je, tak ten most, na který se potká právě ten pan Zdeněk Štěpánek, který hrál nějakého německého generála, tak ten potom zbourali, ale v těch malých roličkách, těch ruských vojáků byli takový věci jako třeba pan František Peterka, Krakonoš, maršala Rybalka hrál Karel Heger, a tyhle ti všichni se setkali na tom Lidském mostě, takže to je takový propojení, že do 68, ano, bylo to krutý, co nastalo, ale my jsme si to spletli a dlouho nám nebylo jasný najednou, jak to, že ty tanky přijeli už v květnu, protože oni přijeli filmový. Takže to je jenom taková
0: příhoda.
1: Strejdu jsem navštívil v roce 2013 v Austrálii a řeknu vám, a to bych chtěl říct všem, kdo to slouchají. Pokud máte nějaký paměti nějakého někoho, kdo může vyprávět, zajděte za ním a vyptejte se ho. Já jsem letěl přes půl světa, aby se rozděl od toho Ládi. Takovou maličkost třeba o těch Polácích. A to, co vám teďka někdo řekne z rodiny, tak už nikdy nenajdete. Na
0: jenom
1: internet, žádný kontrol, co je kontrolové. V podstatě zeptejte se živých lidí a i když vám to teďka nic neřekne, nahrajte si to na mobil, nahrajte si to povídání, protože může být, že za 20-30 let tu vzpomínku nahranou najednou oceníte. Tak asi tak.
0: Děkuju, pane Mílo. Zdravím. Přeji krásnou dobrou noc.
1: Mějte mějte se krásně, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přečtu ještě zprávu od pana Jaroslava. Dobrý večer, vzpomínám na příběh mé babičky narozené v roce 1892, kdy v roce 1914 museli všichni mladí muži z malé vesničky na Morově narukovat do první světové války, včetně jejího milého. Jenže on tam padl včetně dalších 28 chlapců. Babička byla z toho velmi smutná, ale život šel dál a našla si jiného muže o 10 let staršího, protože bylo málo mužů. A když jsem se jí naivně ptal, proč tak starého, tak mě řekla, že byl místní hospodský a tam je přes léto chládek. Ona to zdůvodnila tím, že museli hodně pracovat na poli, včetně jejich dalších 8 sourozenců, a to se jich kvůli hicu horku nechtělo. Tak raději šla roznášet pivo. A to jí, prosím, kontrolovala její matka, narozená 1859, která se dožila 101 roků. To je vše a mějte se všichni dobře, napsal pan Jaroslav. Teď už nám bude hrát a zpívat kapela Elán Vermi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční lince vzpomínáme, ptám se vás na vzpomínky našich rodičů a prarodičů, respektive vašich rodičů a prarodičů. A já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 pana Vojtěcha z Plzně, který reaguje na pana Mílu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak, já jsem měl kamaráda, který sloužil buď v Boleslavi nebo v Davle a ten byl přímo v tom filmování, říkal mi jako, že byl Němec,
0: ano.
1: Jako německý voják,
0: ano.
1: A že je nějaký zajatce.
0: Uh-huh.
1: A já už si jako víc nepamatuju, co jako ještě říkal víc o tom.
0: Tak, myslíte, pane tak Vojtěchu, v tom filmu Maraton, že jo?
1: V tom filmu. Maraton. A že hrál nějakého Němce, který ved nějaký zajace, jo, a prostě on byl v té době byl v Boleslavi a jako voják byl v tom filmování.
0: Hrál. Pane Vojtěchu, máte i nějaký příběh z vaší rodiny? Třeba vzpomínali vaši rodiče nebo babička s dědou na něco, co byste nám řekl posluchačům?
1: No, můj táta, když byl na vojně, on už je taky po smrti, tak hrával na harmoniku a někde plaval a někde se tam zamotal do nějaký trávy a býval by se utopil, ale nějak se z toho dostal, ale jinak tak nějak si nespomínám na nic, no.
0: Nevadí, děkujeme za tu připomínku, že dobře posloucháte, že jste reagoval na pana Mílu. Zdravíme do Plzně, dobrou noc. Já bych přečetla další zprávu, kterou napsal pan František ze Židlochovic. Dobrý večer, paní Janičko a posluchači noční linky. O svých předcích se toho už od nikoho nic nedozvíme. Jedině, co tady máme, tak jsou různé doklady našich předků až do roku 1720. Jsou to třeba odací dokumenty, rodné listy. Naše příjmení nebylo nikdy kde přerušeno po meči. Nescházelo moc a mohlo vymřít po meči. Díky tomu, že naše babička, která měla příjmení Švaříčková a taťku měla za Svobodna, tak se naše příjmení zachovalo dál. No a já a moji sourozenci, někteří máme dál kluky, už až pravnuky, máme s tímto příjmením a dokonce Františka máme. Takže Františku ze Židlochovic, děkuji i za váš příspěvek do noční linky. Teď už nám bude zpívat Michal Tučný, je to zvláštní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké rodinné příběhy si pamatuje paní Marie z Dobříše, na jaké vzpomíná, to se dozvíme teď. Dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer, já bych jenom chtěla říct, přikláním se k tomu pánovi, který povídal o tom, že by si lidi měli nahrát vzpomínky svých rodičů, aby se na ně nikdy nezapomnělo. Já tedy bohužel jsem s těmi rodiči o takových věcech moc nemluvila, ale maminka mi vyprávěla, tatínek umřel, když mi bylo 23 let, ale vyprávěla mi, ale jako by to, dlouho se to nevěděla, protože mi to ani táta neřekl. Za Heidrichiády u nás v rodině přespal člověk, který asi nebyl zrovna pochuti těm, kteří tady vládli.
0: Ano.
1: A maminka mi vyprávěla, že celou noc nespala, protože bratrovi byly 4 roky a kdyby jako byla nějaká šára, tak celá rodina přišla o život.
0: To určitě.
1: Až potom po roce 65, 66, 67 jí tatínek řekl, jako, tak tamhle to je ten člověk, který u nás přespal. A byl to ministr lesního a vodního hospodářství tehdy, pan Josef Smrkovský. Tak to jsem jenom chtěla říct, že opravdu jako tatínek byl asi hrdina, ale taky velký riskantér, ale maminka říkala, že nespala celou noc.
0: To věřím.
1: Tak to jsem jenom chtěla říct.
0: Moc děkuju, paní Marie. Ano.
1: Ale on to jako neřekl, on to řekl, až když potom už v těch 60. letech.
0: Když už to bylo bezpečné, přesně tak.
1: Ano, ano. Takže to jsem jenom chtěla říct a opravdu by si to měli lidi všechno nahrát. Já to od tatínka nevěděla, mě to až potom řekla maminka, no.
0: Děkuju.
1: Protože jsem vlastně, ty mladí jako, že to řeknu, ty mladí o to tak nějak veliký zájem nemají, bohužel, o tu politiku a i tak o takovýhle dějiny. Na to přijdeme až ve stáří a to je potom škoda, že už se nemáme koho zeptat.
0: Tak, je to tak, jak říkáte.
1: Dobrou
0: noc a děkuju. Naslyšenou.
1: Není zač, naschledanou.
0: Přidám ještě zprávu, kterou poslala paní Marie. Mám sestřenici, které letos bylo 101 let. Tuto sobotu spolek zahrádkářů uspořádal pohádkovou cestu pro děti a také křeslo pro hosta s Jaroslavou Králíkovou. Mnoho si pamatuje a tak jsme se od ní mnohé dozvěděli, napsala Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je půlnoc a my se pomalu, ale jistě přesuneme do čtvrtku 3. září. V dnešní noční lince stále budeme vzpomínat. Ptát se budu na vzpomínky vašich rodičů. Jaké příběhy si pamatujete z jejich vyprávění? Tradují se ve vaší rodině příběhy například z druhé světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti vaší rodiny co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Přečtu vám zprávu, kterou poslala paní Iveta. A ta nám napsala: Zdravím, paní Janičko, vás i nespavce. Čím je člověk starší, tím častěji vzpomíná. Já jsem se v důchodu začala zabývat sestavováním rodinného rodokmenu. Hodně informací jsem získala ze starých rodinných dokumentů a ze vzpomínek. V dětství jsme často drželi s babičkou takzvanou černou hodinku. Tehdy ještě televize nevysílala a my měli tyhle chvilky moc rádi. Babička nám vyprávěla o svých rodičích, sourozencích, o práci na poli i v hospodářství, ale i o lumpárnách a hrách. Tatínek koupil celé rodině úplný zázrak, kolo. Jenže na tom směli jezdit jen ve výjimečných případech, a to je na velké vzdálenosti, do školy ne. To bylo jen 4 kilometry, tam chodili pěšky. Babička ráda vzpomínala na 2 roky strávené v klášterní škole v Moravské Třebové. Ve 4 vstávali, v 21 byla večerka a celý den zápřah. Kromě klasických předmětů se učili vařit, péct, šít, plést, háčkovat, vyšívat, ale i hrát na klavír. S kamarádkami se snažili zjistit, jaké nebo jestli vůbec má jejich učitelka Jeptiška vlasy. Nebo vyprávěla zážitky z první světové války, jak se báli vojáků, kteří procházeli vsí, jaký byl v té době hrozný hlad. Její maminka měla schovanou mouku na půdě, ale ta jim stvrdla. Aby z ní mohli péct, museli ji roztlouci v moždíři. Chléb z ní upečený byl prý ten nejlepší, jaký kdy jedla. Za druhé světové války se utíkala se synem v náručí schovat před nálety. Můj děda byl pekař a mlynář a když rozvážel chléb do okolních vsí, cestou nechávali kousky bochníků na březích rybníků, ve kterých se schovávali partizáni. Celý chléb tam nechat nemohli. Každý bochník měl totiž razítko a podle toho by se dalo zjistit, odkud je. Od dědy jsme se zase dozvěděli, proč on, Moravák, odmítá jít do kostela. Jak se vracel transsibirskou magistrálu přes Šangaj Suez Terst domů, kam došel 3 roky po válce, z Terstu na Moravu šel pěšky. Jen tomu trvalo 3 měsíce. Bylo toho opravdu moc a moc, co jsme se dozvěděli. Asi bych si dokázala vzpomenout ještě na mnohé a přesto mám pocit, že toho ví málo a že bych se ráda babičky i dědy na mnoho věcí ještě zeptala. Bohužel už není koho. Babička by letos oslavila 130 a děda 135. narozeniny. Dobrou noc, napsala Iveta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásná písnička Není nám už 17, podání Petry Janu a Petra Jandy, mám jí moc ráda, tak jsem si ji s nimi zaspívala, ale já už mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Marii z Uherského Brodu a i s ní si budu samozřejmě povídat na dnešní téma, kdy vzpomínáme a vyprávíme si příběhy, které nám třeba říkali naši rodiče a prarodiče. Krásný dobrý večer, paní Marie.
1: Dobrý večer. Já jsem měla dojem, že to byl trochu takový příběhy o válce, ale co se teďka děje, jako. Takže můžu i tady toto říct?
0: Ano, určitě, protože si povídáme o vzpomínkách, co vám třeba vyprávěli vaše babičky, dědečkové a i vám vyprávěli příběhy z války.
1: Ano, ano. Takže já, můj tatínek, je už po smrti, tak ten mu utékl otec do Kanady a nechal jich tu s maminkou sami. A tak vyrůstali tak jako chudobně a potom přišla válka a on jim napsal, že mají dole do Kanady. Ale tedy už to nebylo doletět, že jim zajistí líst, ale tedy už to nebylo možné. Celou rodinu se někde tak dostat, tak zůstali tady. No a potom já jsem vyrůstala s bratrem a narodil se mě syn a když měl půl roku, tak nás napadli Sověti. A rodiči dělali v pekárnách a řekli, že mám, nikam nemám chodit, že nás napadli Rusé. Jenomže já jsem neposlechla, kluka jsem oblékla, jak odešli do práce a šla jsem za tím tatínkovým bratrem, protože ten nechodil do práce a byl nějaký nemocný. A když jsem šla k tomu nádraží, jak byli ti vojáci, oni, že já jsem měla strach a když jsem řekla, že nebudu sama doma, tak mi řekli, prosím tě, kdyby se to vzali. Jenom seď doma, ale já jsem neposlechala, vzala kočár, nadala kluka tam a šla jsem k tomu strýcovi. A teď jdu ke kolejám na Uherském Brodě a tam už stály tanky, vojáci, no to byla hrůza pro mě.
0: Věřím.
1: A ten jeden voják přistoupil ke mně.
0: Ano.
1: Já nevím, co to bylo, jestli byly samopaly nebo něco, ale nazdvihl mě takovou tu peřinku, jak si to rozsývalo na kočárku.
0: Ano.
1: Podíval se, usmíl se a posílně. Já od té doby, když slyším slovo válka, já jsem nemocná.
0: Věřím vám to, paní Marie. Člověk si to nedovede představit, dokud to nezažije, že jo, na vlastní kůži.
1: Ano, ano, hrozné to bylo.
0: Moc děkuji i za vaše vzpomínky, paní Marie. Přeji krásnou dobrou noc do Uherského Brodu. Naslyšenou. V tuto chvíli nám bude zpívat Karel Gott Vltavu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásná skladba v podání Karla Gotta Vltava a já se vás dnešní noční lince stále ptám na vzpomínky, tedy vzpomínky vašich rodičů a prarodičů a vyptávat se budu i paní Ivy Skladna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a brzké dobré ráno, i když stále noc. Dobrý večer.
0: Paní Ivo, i vás se budu ptát na vzpomínky.
1: Ano, tak vzpomínek by bylo mnoho, jak říkali človíčkové přede mnou, a já si vážím těch lidí, kteří dokáží zavolat, a je mi s tímto pořadem velice hezky, ale to bych asi povídala do rána. Já bych jenom vzpomněla můj milovaný citát mého milovaného Seneky, který říká, že vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni, a mám pocit, že by to tak mělo být a že ty vzpomínky každý máme svoje a máme i svoje tajemství, ale já pominu to těžké téma, jako je Osvětim, Terezín, pominu téma, jako je válka. Je to pro mě velice křehoučké a smutné a jenom řeknu takovou krásnou příhodu mé babičky a dědečka, oni se krásně jmenovali František a Františka.
0: Ano.
1: A děda říkal babičce Faninko. A babička byla taková ranařka, děda jako vždycky mával rukou, vzal kostička tou košili a v 7 hodin odcházel do místního spůdky. A oni si přivydělávali tím, že jezdívali na borůvky a na houby, které potom prodávali na trhu tady na Kladně. A
0: ano.
1: Jako holčička jsem to vnímala tak, že sebrali košíky, nůši, staré kolo, takové to těžké ruské kolo, ne jako myslím ruské, ale my víme, prostě
0: ano,
1: staré
0: ano.
1: kolo, odjeli na nádraží, kde kolo nechali a odjeli tedy na ty borůvky. A já jsem je očekávala vždycky tak za 5 dnů. Telefony nebyly, mobily nebyly a věděla jsem, že ten den mají přijet, tak jsem na ně čekala u státní silnice, dál jsem nesměla jako holčička a objevily se 2 kola, silueta babičky s dědou, oba nůši plnou borůvek, podotýká každý jednu nůši a na kolech 2 košíky, vlevo vpravo. A přesto měli takové ty krásné šátky bavlněné na 4 uzle. A jejich první vždycky bylo, my to dáme do prádelny, ale ne, abys to sežrala. A já jsem samozřejmě tajně v noci
0: chodila.
1: Na ty borůvky chodila, teda, ale oni to věděli, ale vždycky říkali, ty jsi tam nebyla, že ne, a já byla taková už od malička pravdomluvná, říkám, byla babi, a oni, my jsme to věděli. Takže to je taková krásná příhoda a já nebudu zdržovat, protože čekají další na lince, ono k vám se dovolat je někdy problém, ale to tak je. A já mám velkou radost, že ty lidi reagují. Já jsem kdysi sloužila 8 let na lince důvěry a tohle tomu říkám taky linka důvěry, protože je to úžas, když ti lidé volají
0: Máte
1: a
0: pravdu.
1: Dokáží říct svůj příběh.
0: Máte pravdu, paní
1: Ivo. A já vám děkuju, nejenom tomu pořadu, ale vám moderátorům, protože vy jste vlastně takový pracovníci linky důvěry, že nevíte, kdo na té druhé straně bude volat.
0: Je to
1: jak
0: tak, paní
1: bude
0: Ivo.
1: Reagovat, jo? Takže prostě jste úžas a já si tady pracuji a píšu další knihu a uvědomuji si, že vždycky po tom pořadu mám chuť na tom sídlišti kladenském něco udělat, ale přiznávám, že ty lidi mě začínají čím dál tím víc odrazovat, ale já se nedám a chystám křeslo pro hosta pořad,
0: ano, ano.
1: kde chci oslovit právě pamětníky, teď je taková ta doba, já jsem 35 let učila, je taková ta doba, kdy si myslím, že by nějaká babička nebo děda nebo kdokoliv prostě do toho pořadu přišel, takže dávám teď zrovna v tuhle chvíli na Facebook výzvu, kdo by přišel do mého pořadu, jestli to má vůbec smysl uspořádat.
0: Tak vám, Ivo, držíme pěsti. Ať je to úspěšné. Dobrou noc.
1: Děkuju za vaše ucho a všechny zdravím. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se vás ptám, jaké příběhy se tradují ve vaší rodině. Na jaké nejstarší rodinné příběhy si vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti víc, co nejvíce? A stačili jste se vyptat? Vyptávat se budu i paní Marcely z Polabí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače. No, já mám, sice máma moje, narozená jsem v 45. roce a koncem války bombardovali, v té době jsme bydleli v Nymburce, bombardovali jako tady drážní depo a všichni letěli směrem od města do lesa nejbližšího, aby se skovali.
0: Ano.
1: No, nakonec to naštěstí se netrefili, takže to nedopadlo tragicky nijak, ale moje máma už byla ve vysokém těhotenství, takže říkala, že šílela z toho, no ale dobrý, to dopadlo dobře. Ale v 68. to jsem bydlela ještě u Tchy,

0: u tchyně, u tchána, jsme bydleli ve vile a bydleli jsme akorát u silnice, u hlavní silnice, kde najížděli ruský tanky na Milovice. A to prostě, to bylo šílený. No a samozřejmě ráno, když začal ten rachot po tom, tak jsem koukla z okna a říkám, Ježišmarja, co se to děje, oni mají zase nějaký
1: Milovice, cvičení.
0: To bylo cvičení, že jo, to byl velký areál Milovice Mladá, to bylo velký areál vojenský náš. A říkám, kam zase jedou. No a pak mi došlo, že teda jako asi to nejsou naše tanky, tak jsem pustila televizi, no a tam už teda to hlásili. No, takže ráno, když jsem běžela do krámu, no tak to vůbec, mojí dceři bylo jeden rok, tak to vůbec nebyla šance už, to už všechno bylo prodaný. Ale nejhorší bylo, že prostě u nás v té vile byl tam pak velký dvůr, a tam se nikdy nezavírala, vrata se zavřely, ale nezavírali se vrátka. A já jsem právě tchánovi i manželovi říkala, prosím vás, dejte tam. Já jsem byla sama v tom baráku, ano. Když že od tchyně šla do práce. Tcháno, prostě všichni. A říkám, i já tady budu sama a co kdyby náhodou jsem někdo. Ne, ne, to je zbytečné, prosím tě, nikdy jsme nezamykali, tak nebudem zamykat. Já jsem byla šílená. No samozřejmě, že najednou někdo bouchal už ve dvoře, já jsem si zamkla aspoň barák, že jo, bouchal na dveře a já říkám, no tak se jdu podívat a bylo, my jsme měli zvýšený přízemí, tak jsem otevřela okno u haly a koukám tam tři vojáci normálně s puškama, že jo, a to a já říkám jako, že nikdo není doma. Ano, protože jsme uměli rusky.
1: Ano,
0: jo?
1: Ano.
0: A oni, no, že chtějí, a nesli si ešusy, a že chtějí vodu. Uh-huh. Já říkám, no a teď, já jsem říkala, ale tak to jděte někam a jinam. A ne, ne, protože všude měli všichni zamčeno, ano, že jo. Ano. Nikomu se nedovolali, nedobouchali. No takže já jsem teda šla jsem vnitřkem baráku a otevřela jsem dveře u sklepa. A tam jsme měli vodovod normálně, když byly potřeba něco na dvoře postříkat auto nebo cokoliv. Takže jsme tam měli vodovod. A říkám, no tak si tady natočte. A oni, že ne, že se musím nejdřív napít já.
1: A jo, jasně.
0: A jsem si říkala, no já se z těch jejich špinavých šusů teda přeci nebudu pít, tak zase jsem musela nahoru rychle běžet pro sklenici. No naštěstí za mnou nešli, zůstali teda v tom sklepě. No tak jsem si vzala sklenici, natočila jsem si vodu, napila jsem se, no a pak teda si to natočili, ty šusy, řekli mi spasíba
1: a
0: hotovo. No ale to byl já nahoře roční dítě, já jsem byla úplně...
1: To musela jste mít strach velký, přesně
0: asi
1: tak.
0: Asi druhý den, jo, protože v noci začali, že jo, v noci to tam najíždělo k ránu, no a tohle to bylo strašně moc těch tanků, to já nechápu, kde se furt brali, takže to bylo až druhý den, kdy to nebylo jako, že hned teď. Tak no, tak pak najednou jsme si, najednou se zamykali vrátka.
1: Jo, jo, když jste to řekla, že jo.
0: No.
1: No, děkuji za vaše vzpomínky, paní Marcelo.
0: Ta hrůza byla teda opravdu hrůza.
1: Věřím. Moc krát děkuji a dobrou noc.
0: No,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jaké rodinné příběhy budu vzpomínat s paní Janou z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer a zdravím vás i posluchače.
0: Děkujeme.
1: Víte, to mě vykládala maminka, protože já jsem ročník 39 a jsem prakticky válečné dítě. My jsme vždycky i se sestrou spávali ve slepě, když jsme měli pozestláno slámou, na to deky a peřiny a takhle jsme tam byli. No, bylo nám tam smutno, že jo?
0: Ano.
1: A jednou, když jsme tam byli, tak jsem slyšela křik na dvorku. A že jsem byla zvědavá, tak jsem vylezla z toho sklepa a viděla jsem tatínka, jak je opřenej vozeň. A jsou tam vojáci a ne to si povídají. A tak já jsem se rozběhla k tomu tátovi. Ten mě chytil do náruče. A já jsem říkala, tak pojď domů za maminkou. Co tady děláš, ty je zima. On mě posle. On šel prostě a ty vojáci sklopili samopaly a pustili nás. A my, já jsem s ním šla normálně do baráku.
0: Paní, no a to byli Němci?
1: To byli Němci. A tatínek uměl německy, tak si s nima povídal. A vyšlo to najevo právě to, že náš soused nás zradil.
0: Udal tatínka.
1: My jsme měli celkou stodolu. V té stodole bylo hodně cena. A mamka s taťkou tam schovali prase.
0: Rozumím.
1: A soused si toho všiml. No a zradil nás, řekl za Němcům. Takže proto přišli za ním. Opřeli ho na zeď.
0: A chtěli ho zastřelit, že jo? Protože za to byl trest smrti, že jo?
1: Určitě. A já právě jsem mu zachránila život, že jsem se k němu rozběhla. Ale i ty Němci asi je prostě od mě včilo to srdce, když nás viděli.
0: Dítěte. Mhm.
1: Jak ho objímám, ano. No a pustili nás. Takže asi takhle.
0: Děkuju. Děkuju za vaši vzpomínku, paní Jano.
1: Dobrou noc.
0: Já přidám jednu vzpomínku k paní Janě, kterou mi vyprávila moje babička, protože oni žili vlastně v Březně, což je u Velemína, a to bylo potom, že jo, jako protektorát Čechy a Morava. No a dědeček, ten byl zarytý Čech, mám to po něm. No a tak šli radši s celou rodinu z toho svého velkého statku s mojí maminkou a tam měla ještě dva bratry, tak odešli do Poplz, což už bylo zase jakoby české. No a pamatuju si, že mi babička vyprávěla přesně to, co teď jste říkala vy, paní Jano, že samozřejmě, když byly děti, byl tam ještě děda s babičkou, ty zas bydleli někde jinde v jedné místnosti. Tady ta naše rodina v uvozovkách žila v jedné místnosti, že jo, 5 lidí, 2 dospělí, 3 děti. Prostě úplně jiná doba a to ještě je nechali zase nějací dobří lidé, Češi, bydlet, že jo, vůbec v té jedné místnosti. Tak chovali slepice. No a babička říkala, že přišla taky šťára, takzvaná. No a oni ty slepice nacpali do pytle, schovali je, že jo, a schovali je někde prostě na půdě, nebo já už nevím, jak mi to vyprávěli. No a zahrabali je taky pod seno, no a modlili se, aby ty slepice nezakrákorali, že jo. No tak jako když mi to vyprávěli, tak to je pro nás, kteří jsme to nezažili, díky bohu, jako sci-fi, no, že za takovéhle věci prostě se šlo do koncentračního tábora. No a jak jste říkala vy, paní Jano, za prase to už by tatínka bohužel, i kdyby to nebyli lidé, kteří měli, jak jste říkala, alespoň kousek srdce, tak ho to mohl stát život. Ale co je úplně nejhorší, že to udali vlastní lidé. A bohužel to je to nejstrašnější. To mi zase říkal můj táta, že můj tatínek mluvil líp německy než česky, tak protože měl německé školy, protože maminka byla na ně sama, oni museli zůstat bohužel v protektorátu, tak že Němci mu říkali, kdybyste se vy neudávali sami Češi, tak my o tom ani nevíme. A to si pamatuju tuhletu větu a je mi z ní dodneska hodně smutno. Tak ať je nám veselo, tak bude zpívat Hana Zagorová písničkou Studánko stříbrná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Jsem moc ráda, že dnešní téma vás zaujalo, protože telefony neustále blikají. Věřím, že se vás celá řada nemůže dovolat. Je mi to líto, ale bohužel je to jenom jedna telefonní linka. A já mám v tuto chvíli na té naší lince 731 800 900 paní Boženku ze Zásmu, která prý má něco veselého, a já jsem říkala, konečně chce to trošku rozveselit. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer vám, Janičko, i všem posluchačům. Já vám řeknu příběh mojí maminky. Moje maminka měla hrozně ráda muziku a ráda tancovala. A když si ji tak mě vypravovala, když si ji tatínek namlouval, on neuměl tancovat. A měl dva kamarády a prostě to měl udělat, akorát tancoval krokovou polku, jiná čvárčíka, nebo toto prostě neuměl, nebo tango to neuměl. No, tak když začali hrát, tak Fando, dovolíš, no tak tancovali. No a za rok se asi stěhovali s Kouřima do Zásmuk a prvně šli do plesu s maminkou. No a teď začali hrát, že jo, a maminka, Fando, pojď, hele, no počkej, já přijdu. No šel jedno štamprle druhý, přestože tatínek nepil, jo. No na kuráž, no teď začal tancovat. A ona, prosím tě, co děláš? A to zjistila rozčarování, že tatínek neumí tancovat. Pro ní to bylo hrozný, protože ona jak muziku měla ráda, hrozně ráda tancovala, to prostě žádnou muziku nikdy nevynechala. Já jsem po ní, moje dcery taky máme rádi muziku, ano, rádi tancujeme. Ano. A prostě to... A pro ní to bylo hrozný rozčarování. A když potom, když jsme tak, i jsem s tatínkem tancovala, tak on potom jako tu krokovou polku se naučil trošku jako. A valčík to vždycky říkal, vy ten valčík neumíte, já tancuju vídeňský na další krok.
0: Krásná vzpomínka, paní Boženko. Děkuju. Děkuju za veselou vzpomínku a zdravíme do Zásmuk.
1: Jo, já vás taky všechny zdravím a hodně zdravíčka všem.
0: Děkujeme, dobrou noc i vám.
1: Dobrou noc.
0: Paní Vlasta napsala, dobrý večer. Téma mne zaujalo, rodiče také vzpomínali na ta léta prožitá ve válce a vždy jsme jako děti naslouchali pozorně. Nechci se opakovat, jak řádili Němci všude, jak zacházeli se Židy a ostatními na udání, ale mě utkvěla i vzpomínka na vyprávění maminky, která byla z 9 dětí, 2 zemřely a ona jako nejstarší byla nucená jít sloužit. Jaký táta honil s bičem po dvoře, protože nechtěla jít k lakomému sedlákovi. I když se stejně dostala do služby, pak jinam, kde se seznámila s mým tatínkem. Přitom později jsem se od jejího nejmladšího bratra dozvěděla, jak maminka se dobře učila. Že řídící říkal, že by lehce udělala vyšší školu. Skutečně do konce života ovládala pravopis, psaní odnímám dodnes některá v úschově. Hezky zpívala, byla ráda veselá. Jak říkala v úvodu paní, vždy jsem na ní vzpomínala, jak museli s tatínkem hospodařit, aby nás 4 děti uživili. Ale podporovali nás ve všem a dali nám dobrou výchovu. A mohu říci, že jsme s manželem i svým dětem nasměrovali cestu k úctě k lidem, pracovitosti a vážit si všeho. Přeji dobrou noc a hezký příští den, napsala paní Vlasta. Teď už brontosauři, šafrán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s panem Martinem z Mohelnice budeme vzpomínat. A jaké vzpomínky to budou, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás z Mohelnice. No, chtěl bych vám povykládat, co mi vykládal můj dědeček, když teda válka už končila, kdy jako voják v 17 letech se dostal na maďarskou hranici.
0: Ano.
1: On, tam se ještě dlouho střílelo, že když vznikalo to Československo, tak po válce, těsně po válce, se dostal na tu československou hranici, ta maďarsko-slovenskou hranici. No a říkal, to byly roky hojnosti a bohatství. Když tam se pašovala kořálka, klobásy z Maďarska na Slovensko, ze Slovenska do Maďarska a takhle furt dokola, jako jo. Takže tam to bylo hrozně, říkal, dobré. A potom druhá věc, když on byl z Brna, tak tam to taky skončilo za chvíli a díky tomu, že vstoupil do strany, tak se dostal jako, můžu mluvit ještě?
0: No určitě, povídejte.
1: Tak se ještě dostal jako, vstoupil do strany a dostal se na hrad Mírov. Jo, nedostal se tam sice jako dozorce, ale dostal se tam jako účetní.
0: Mm-hmm.
1: On díky tomu, ale že byl jako ve straně a on byl vyučený malíř pokoju, tak se dostal jako do věznice a tam říkal, on nám teda vykládal, že ho holili ještě Němci. On tam seděl v křesle, Němec měl břitvu, držel ho za vlasy a břitvou mu jezdil po krku ten Němec. No a my jsme se ptali, a dědečku, a jak to bylo teda, když ty jsi dělal účetního, a ty jsi byl vyučený malý, jsi měl účetnictví, on říkal, ne, depa, to dělali faráři.
0: Rozumím. Jo?
1: Takže ono potom už po té válce, asi když vykládám z té hojnosti, že tam byla ta hojnost i Maďarsku a Slovensku, že a pak ty roky. A pak se to všechno změnilo. Bylo to ty příběhy těch starších lidí. Škoda, že jsme jim nenaslouchali víc. Do dneška mi to bude mrzet, jako, protože těch příběhů mohlo být hodně.
0: Máte pravdu, Martine, mám to stejně. No. Pak už se nikdy nezeptáme.
1: No, už nejsou mezi námi a těch příběhů já bych jich mohl dát, když třeba jedna babička bydlela tady v Sudetech a dědeček bydlel na Moravě a jim se narodí dítě a oni se nesměli vzít, protože babička byla v Sudetech a dědeček byl na Moravě, že? Ta války. To byl hrozně zajímavý příběh taky.
0: Jo.
1: Takže, no, a všem posluchačům teda pěknou noc, krásnou noc a fandím jim, že takhle ho vydrží.
0: Děkuju taky, Martine. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dobrý večer. Z dnešních příběhů a vyprávění mě mrazí. Dnešní linka se moc povedla, děkuji a dobrou noc všem, napsal Vláďa. Já jsem moc ráda, Vláďo, že se vám noční linka líbila. Paní Vendula napsala, dobrý večer, chtěla bych se s vámi podělit o příběh patřící k nejsmutnějším v naší rodinné historii. Táta a jeho maminka, moje babička, už dávno nežijí, ale jejich vzpomínky na prožitá 50. léta na českém venkově se mi tehdy doživotně zarily do paměti. Ztráta po léta budovaného živobytí, vyvlastnění majetku, životních jistot a následně i předčasná úmrtí, která vyvolal stres a beznaděj. Nedávno se otevřely digitalizované kroniky v obci, kde moji předkové žili a poválečné roky vrcholící událostmi v roce 1948 jen dodali přesnější obraz událostí, o níž vyprávěli. Vzpomínám na své drahé s láskou a klaním se před jejich osobní statečností zvládnout tak těžký osud, čelit mu a zároveň nestratit víru v lepší časy. Hezký večer, napsala Vendula. Paní Jana píše, zdravím, vyprávění poslední paní mne vyvolalo vzpomínku, jak prababička vyprávěla, že měli povolení na porážku dvou prasat a když přišla kontrola, měla tahle dvě prasátka tři ocásky. Když si toho prababi všimla, popadla ocásek a schovala jej pod zástěru a po celou dobu jednání ho držela v ruce. Od té doby se u nás říkalo, že zástěra umí zázraky. Zástěru babi nosila do smrti. Dobrou noc, napsala Jana. Moc děkuju za všechny příběhy, které jste mi dnes volali na linku 731 800 900, které jste napsali přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Doufám, že se vám i přesto bude dobře spát, jak už jsem říkala na začátku dnešní noční linky. Jednou jet jsme nahoře a jednou zase dole, takže pořád třeskutý smích asi není na místě. Je dobré i vzpomínat na věci, které prostě jsou v našich dějinách zapsány. Milí posluchači, dívám se na hodiny, bohužel musím říct už to jediné, že mi s vámi bylo jako vždy příjemně, popřát vám krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky, a to ve středu 29. září. A budu se vás ptát v tu středu, může vydržet vztah na dálku? Máte osobní zkušenost? Rozhodli jste se, že dáte šanci vztahu, i když bydlíte každý v jiném městě nebo v jiné zemi? Jak často jste se viděli? Stačilo vám to? Vydržel vám vztah až doteď? Studovali jste například v jiné zemi, nebo jste tam pracovali a věděli jste, že je to jen dočasné? A co období, kdy byl váš milý na vojně? Vydržel vztah či nikoliv? Tak to je téma, které spolu budeme příště probírat. Ale dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, kterou bude zajímat věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží, jiné proto, že se k ním vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle? A kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po rodičích nebo prarodičích? Co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Je něco, co jste si pořídili za svou první výplatu a máte to dodnes? Kterou starou věc byste za její moderní variantu nikdy nevyměnili? A máte doma něco, o čem ostatní říkají, že už to dávno patří do popelnice, ale vy se toho prostě odmítáte vzdát? Tak milá Jarko, já takové věci skutečně mám. Vykouzlilo mi to úsměv na tváři. Tak například, mám servis kávový, který mi daroval můj bratranec, kterého jsem měla velmi ráda. Byl to letec v Pardubicích a bohužel v posledním roce, kdy už chtěl skončit a přejít potom na aerolinky, na tedy civilní leteckou službu,
tak se bohužel zřítil, protože chtěl do poslední chvíle zachránit letadlo. A já se tohoto servisu, který jsem od mého bratrance, který byl o hodně starší než já, dostala, nemohu zbavit. A vždycky mi třeba rodina říká, prosím tě, proč tady máš ten starý servis, teď už máš dávno něco nového, něco hezčího. A já říkám, ne, to má pro mě prostě nedozírnou cenu. A vysvětlím vždycky, proč. A pak už je ticho a servis zůstává. Tak jsem zvědavá, co vy budete Jarce vyprávět. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. S dovolením, když tedy divadlo pro vaše uši, mohu vás na chvilku pozvat do zákulisí. Tedy samozřejmě ve vší slušnosti, protože chvilky v zákulisí to byl přece kdysi posluchači vyhledávaný rozhlasový pořad, takové malé divadelní zastavení. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ta první z archivních hereckých vzpomínek v cyklu Chvilky v zákulisí nám dnes představí pana Oldřicha Nového. V rozhlase ho oslovili v roce 1958 a tak mezi řádky slyšíme nebo můžeme zaslechnout i typický Nového nadhled nad tehdejší aktuální situací. Stejně jako později ve filmových světácích, jednou větou komentuje jeho emeritní učitel tance tu poslední fotografii z tanečních kurzů z roku 1947, protože příště už jaksi na kurzy společenské výchovy nebyla vhodná doba.
2: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken.
3: Neříkej žádné ženě o srdce, a

0: své slovo zpátky brát. Tož poděkuj a jen se usmívej. Až budoucnost ti jednou vyjeví, čím darované srdce rozkvete, snad vám láska požehná.
1: Slyšíte popěvek z hudební veselohry 11. v řadě. Poznáte, kdo jej zpívá?
0: Nebo s

0: Je to zasloužilý umělec Oldřich Nový, který si přišel dnes s vámi porozprávět. A tak mu předáváme slovo.
1: Vážení a milí posluchači, redaktor dnešního pořadu mě sdělil, že tato půlhodinka je jaksi vzpomínková. No, prosím. Ovšem je nutno si přiznat, že vzpomínky jsou někdy škodlivé, protože narušují přítomnost a ničí budoucnost, zvláště když si člověk při nich příliš připomíná, že tenkrát byl o nějaký ten rok mladší a lká přitom. Tak to tedy dobré není. Ale v úvodu se řeklo, že se bude vzpomínat a má to být o divadle, tak se nedá nic dělat. Poslechněte si tedy mou první vzpomínku, vyznání komedianta Bertrána a zároveň i moje.

0: zvláštní, milý pane, že všecko, co na světě opravdu za něco stojí, nazývají lidé ďábelským pokušením. Ženy, lásku, víno.
1: Ale divadlo?
0: Je pokušení, můj drahý příteli.
1: Nejsem váš drahý přítel.
0: Když mluvím o divadle, je každý mým drahým přítelem. Chcete vědět, jaké je to pokušení, žalabére? Když namáčím prst,

0: To byla scéna z hudební veselohry Komediant, kterou pro mne před léty napsal František Kožík a zhudebnil Julius Kalaš. Hrál jsem Komedianta hrozně rád a denně jsem se těšil na představení, protože bylo vyznáním lásky k divadlu od první až do posledního výstupu. Dneska možná už nezní tak přesvědčivě, když nová doba dala světu rozhlas, zvukový film i televizi. Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit nad přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou desetkrát tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety. Po celou svou divadelní činnost jsem byl šťastný, když se mi podařilo, že se lidé v divadle usmívali a když byli při představeních, ve kterých jsem hrál, v dobré náladě. Dnes, když mě průvodčí v tramvaji štípne lístek a řekne při vzpomínce na nějaký příjemný večer, který jsme spolu strávili, ovšem bez mého vědomí, to jsme se manželkou nasmáli, když zas něco bude, je to pro mě jako kdyby dostal metál. To se ví, že jako mnoho a mnoho mladých lidí jsem toužil po divadle už od školních let. Jako kluci jsme hrávali divadlo po dvorcích na Žižkově v okolí Komenského náměstí a Harantovy ulice. Hráli jsme ovšem své vlastní hry. Nevím, jestli to bylo zábavné, ale naše malé obecenstvo se bavilo značně a dospělí se usmívali. Ustrojeni v různých hadrech, které jsme doma u příbuzných sehnali, předváděli jsme hříčky, ke kterým jsme neměli text a jen jsme si řekli, o čem asi budeme hrát. No a pak v junáckém věku jsem se dostal také k divadlu Ochotnickému. Řemeslnická beseda v Praze 1 v Karlově ulici, to bylo moje Eldorado. A strýc Miloš byl hercem v Národním divadle a chodil jsem na galérku nadšeně obdivovat činohru, operu i balet. Ale můj drahý táta, jak si moje touhy nezdílel, a šel jsem do učení, do hezkého učení. Jsem původním povoláním sazeč písma, typograf. Také můj první učitel, herec a režisér Karel Želenský, jehož dramatickou školu jsem vychodil, byl z téhož oboru, a Saša Rašilov, který mi poradil, abych nechal kabaretu a šel k divadlu, byl také bývalý typograf. Ale začalo to takhle. Z tiskárny jsem už docházel popěvovat písničky do lidové zpěvní síně u Labutě na Poříčí. To tam ovšem nestál ještě ten palác s neonovou otáčející se labutí, byl to patrový barák a dole ve sklepě byla ta zpěvní síně. Naproti, kde dneska sídlí D34, byla konkurence, kabaret u Rozvařilů. Direktor Karel Sanes tu mohutným baritonem pěl vlastenecké písně, hrály se tu aktovky a zpívali šanzóny, které nám ovšem direktor přiděloval. A já jsem si tam přinesl jeden byl z repertoáru Červené sedmi a ředitel dlouho uvažoval, nežli mi dovolil, aby ho směl přednést. Byla to balinková písnička starého vzpomínajícího učitele, který stojí před školou, kde kvetou kaštany.
1: Když rudě zkvetly naše kaštany se zlatem zářivým ve skvostných květech, my stáli všichni v řadách před školou, hoši a dívky ve stejných létech. Já praporečník tenkrát byl a lehonce se zarazil, když prapor v ruce přišla ke mně a na můj pozdrav kývla jemně dívka z říše víl. Krk bělonký a něžná ramena se zlatem zářivým na skvostné hlavě, na bílých šatech s tušku červenou stála zde krásná v průvodu v slávě. Náš zrak se střetl a já se chvěl, jak zmámený jsem dále šel. Ty její oči žáru plny a zlatých vlasů jemné vlny, rád jsem tolik měl. A teď, když s kvetou naše kaštany se zlatem zářivým ve skvostných květech, já stojím sám a smuten před školou a vzpomínám si o zašlých létech.

její vlas a červenou pásku a vzpomínám si na první lásku, jak jsem zmámen stál. A ještě to umím z paměti. A jak jsem se už předem zmínil, byl to Saša Rašilov, který se na mě přišel jednou do labutě podívat. Byl štíhlým, tanečním a zpěvním komikem v karlínském varieté, kde se tehdy provozovalo zajímavé divadlo. Polovina programu byl bohatý varietní pořad a ve druhé polovině se hrála velká jednoaktová opereta v nejlepším obsazení. Přihlásil mě ke zkoušce do sboru, dopadlo to dobře a to byla první divadelní prkna, na kterých jsem stál. Měl jsem v kapse výuční list a vysvědčení ze čtyřleté školy typografické s poznámkou byl na konci školního roku odměněn. No, tenkrát se dostávaly stříbrné hodinky. To byla totiž tatínková podmínka. Výuční list, dobré vysvědčení a pak teprve divadlo. Dlouho jsem ale v Karlíně pobyl. Karel Želenský si mě vzal do Žižkovského divadla deklarace. Teď je tam biograf, který umělecky vedl a tam jsem si ve výborném souboru zahrál řadu krásných činoherních rolí. A hráli jsme tam i operety. V jedné z nich mě viděl vyslanec, ředitel Ostravského divadla Antonín Rašar. Pozval mě k jednání do hotelu na Václavském náměstí. Ustrojil jsem se, jak jsem nejlíp mohla. Rašar začal. No, tak nový, viděl jsem vás, a ne, že by to už něco bylo, ale vy potřebujete role. A zpívat vás bude učit Peršlová Kurcová, ta je u nás v Ostravě. A víte, kdo u nás režíruje operetu? Branald. Víte, kde to Richard Branald? Nevíte, tak nemluvte. Já jsem ovšem ani nemukal. A vaše první role bude Bolu do polské krve. No tak co říkáte? Protože jsem pořád mlčel, slíbil mi vysoké boty, já nosil doposavat jenom kopny, pak lakýrky, polobotky a fialovou vestu. Ještě ji mám, teď se to zase nosí. Tak kolik byste chtěl, uhodil na mě Drašar. Řekni mu o 20 míň, než máš, šeptalo mi něco, dostaneš role, holinky, lakýrky, vestu, musíš mu něco slevit. Měl jsem něco ke 200. Ale řekl jsem, no to víte, pane řediteli, já tady žiju u rodičů a ta Ostrava je tak daleko, tenkrát opravdu byla. Tak já nevím. Tak víte, co povídá Drašar? Dám vám 600. Zatočila se mi hlava a po chvílce ticha jsem řekl 650. Za míň nemůžu. No tak jsem dostal smlouvu, ovšem jako operetní tenor, milovník v činohře, s povinností zpívat některé bufopartie v operách a dle potřeby v baletu. A v Ostravě se skutečně setkávám s vynikajícím režisérem a hercem Richardem Branaldem a poněvadž byla každý 14 dní premiéra, zkušenosti, které jsem v Černé matičce získal, byly k nezaplacení. Vzpomínám si, že jsem jako mladý kluk hrál v Hamletu prvního herce, když u nás hostoval Vojan. Po představení mi řekl, dobře si to dělal, hochu. A směl jsem si s ním zahrát v kavárně šachy. A to bylo tenkrát pro každého vyznamenání. No a po Ostravě Brno, Brno, Brno. 16 let jsem tam pracoval. Staré divadlo na rohu ve Vrží, kdyby ještě stálo, by mohlo vyprávět. A naproti hospůdka u Kálů, kde jsme se denně scházeli, a po ní v akademické kavárně. Činohra, opereta, hudebníci, malíři, sochaři i operní zpěváci přicházeli, architekti a redaktoři. To byla jedna rodina, která si navzájem radila, pomáhala, společně se veselila i truchlila. Neříkalo se tomu ještě kolektiv, ale drželi jsme pohromadě. A jednoho dne jsem se rozloučil s Brnem, na které mám nejhezčí divadelní i osobní vzpomínky. Po 17 letech na Moravě se vracím do Čech,

0: líčidla a nezná masáže. A když jí snad něco mrzí, nepláče barevné slzy, ví, že úsměvem dnes více dokáže. Nelepí si řasy, nerve obočí, neužívá atropínu do očí. Na co chuť má jí a pije, nepočítá kalorie a neví, co je nervóza a splín. Její formy poznáš v mžiku, že netrpí na plastiku a netuší, co je parafín. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám nahý.
1: To je hlavní poběh z Maršánovy Veselohry Krejčí na zámku. Mám na ní veselou vzpomínku. Přes měsíc jsem se chodil k jednomu mistru Krejčímu učit. Musel jsem totiž na scéně své partnerce utrhnout rukáv a límec u jezdeckého kabátku a zase to znovu a líp našpendlit. A poněvadž to bylo na hudbu, nesměl jsem se opozdit ani o vteřinu. Měl jsem z toho výkonu daleko větší trému než celé role, ale ku podivu to vždycky dopadlo dobře. Dnes

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V 80. letech k hereckým vyprávěním přidal to své občas i Miloš Kopecký. Ale pozor, v obrácené roli, totiž jako průvodce a tazatel, který tak po svém představil hned několik svých kolegů. Jedním z nich byl taky herec, především tedy komik, kterého si budete pamatovat pro jeho výrazný obličej, charakteristický hlas. A na filmovém plátně nebo v televizi si ho, myslím, prostě nemůžete nevšimnout nebo si ho, nedej bože, s někým splést.
2: Karel F. Člověk, se kterým se známe 41 let. Mně s ním vždycky bylo strašně dobře. Vždycky jsem s ním měl pocit čehosi spolehlivého, nezáludného. A kromě toho, což je vlastně ještě důležitější, mně se vždycky líbil při práci, na jevišti, před kamerami, všude. A ten chlapík, ten čertův chlapík, on je to vlastně herec, autor textů, skladatel, scenarista a v současné chvíli je autorem životopisné knížky, vlastní biografie, a já nepochybuji o tom, že si ji najde mnoho čtenářů. Ta knížka se jmenuje Ve znamení náhody. No, ale co bych dlouho povídal, všechno hlavní a zajímavé nám poví přece a nejlépe, když ho k tomu tedy obratně donutíme, já se o to pokusím, všechno nám poví Karel Efa sám. Ahoj, Karle, nazdar.
3: Ahoj.
2: Můžu si sednout u tebe?
3: Jo, sedni si, Miloši, no, jsem rád, že tě vidím.
2: Jo, já jsem taky rád, že mě vidíš, to znamená, jo, že jsem, totiž víš, že existuju. No. Víš, Karle, ač jsme oba velice různí, a možná, že to nás právě k sobě přitahuje, tak něco máme společného, myslím osudu, jako myslím, jako hereckým. Domnívám se, že to tak je, tak kdyby ne, tak protestuj. Já si myslím, že máme společného to,

0: že i ty, i já jsme byli v očích mnoha režisérů jaksi podvědomně zařazeni do určitého, jako oni jsou takový a takovým typem, Efa je takový, ten je takový. No, a když se potřebuje ten typ, tak ho vemme jako typ. Že seš herec, to mnohdy oni přehlédli nebo si toho nevšimli. Že? Ke škodě jejich, ale bohužel ke škodě taky naší, protože čas letí a při jejich omylech taky člověk krásně zestárne. Co si budeme povídat? Je to tak nebo ne?
1: No je, tak já to vrátím dost řadu let teda zpátky, když šel po nábřeží u Vltavy slavný básník Vítězslav Nezval a na téma, zda mohu hrát či nemohu hrát kardinála Richelieu, se bavil s Vladimírem Rážem. Já jsem tehdy s Vláďou obýval velice slavnou šatnou v Karlíně v divadle. Jak víš, jistě hrál v té době on D'Artagnana, že jo? No, potom jako ministři jsme si sedli a byla o tom porada. No tak já jsem ho ubezpečil, že teda pokud by se někdo zasmál, tak pouze jenom jednou, až mě uvidějí. A to naposled. Víš? Protože herec, divák s tebou nesmí točit. Ty musíš točit klíčem. To je v tvé moci. Ale zajímavé je, že to je neuvěřitelný. Já jsem těch vážných rolí zahrál minimálně, ale nevím, kde se vzal. Stále o tom přemýšlím. Takový nějaký rozvážný klid, který jsem cítil. Možná třeba dědáčka ve hře Lumpacius Vagabundus, kde jsem zpíval nádhernou dlouhou píseň o Lotince. Role se jmenovala Dědáček. Tehdy hrál s námi král Gumiku Vlasta Burian, to nesmíme zapomenout. A já jsem tam v těch rolích, víš, pořád o tom přemýšlím, já jsem na to, myslím, přišel, že totiž se mi tam nevluzoval, nevnucoval onen otazník, který my známe velmi dobře, neboť jsme točili řadu komedií spolufilmových, zda se budou lidi smát nebo nebudou. Ano. Tam jsem byl toho zbaven.
0: Ano, to je úleva, že? To je úleva to byla pro někoho, kdo stále musí, a jako je puncovaný.
1: Se divili, říkali, já čet noviny, já žasnul, teď on mi chodili gratulovat, jo. A já se tak díval a teď jsem si říkal, kde se vzal ten klid ve mně, víš? No potom, jak ty dobře říkáš, bohužel jsme pěstováni v těch škatulích, kdy je to asi z pohodlí režiséru, já jiný nemůžu na ten důvod přijít. Mým snem by třeba bylo zahrát si, tak říkajíc, obyčejného normálního člověka. To znamená, když se, dejme tomu, obsazuje dělník, no tak se veme teda typ, že jo, tak říkají normální, nebo je to nějaký mužný krasavec, který se dívkám líbí, ale když se dobře rozhlídneš po Václavském náměstí nebo v hospůdce, to máš pravdu, každý jsme jiný. Ano. Jo, mně třeba Švédové dost připadají stejní, mají ty světlé vlasy, Taliáni, ty jsou většinou černí, že jo, ale naši lidé, víš, jsou různorodí, jako naše řeky, louky, lesy, háje. Ano, a proto si myslím, že i co já, takových různých typů zajímavých jsou tisíce. Ano, a ty mají stejné problémy.
0: Ano, stejné jako osudy.
1: Dejme tomu, tak říkajíc, normální typ dělníka, jako, jak by řekl režisér nebo asistent, který to obsazuje.
0: Ano. No, tam je někde, rozumím, hrát prostě normálního člověka ničím ozvláštěného.
1: Ano, a bez nějakého třeba nároku na humor, může tam být humor.
0: Jistě, že by byl, protože máš humor v sobě, to je pochopitelný. Ale nemusíš se o to starat, protože ten je ten humor tam.
2: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když pátá struna schází, no tak to nevadí, člověk si bez nesnází se čtyřmi poradí. A když chybí ta čtvrtá, i to se může stát, hlavou mi stále vrtá, proč dál bych neměl hrát. Když třetí struna schází, no tak to nevadí, člověk si bez nesnází se dvěma poradí. Když další strunu vezme jas, ne že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál. A až vám na kytaře nezbude vůbec nic, nechmuřte proto tváře, zpívejte z plných plic, tubí bbábe bubi bub.
0: Když poslouchám ty tvoje písničky, tak mně se na nich vůbec nejvíc líbí jejich nefalšovanost, upřímnost a taková autenticita. Je na nich prostě znát, že jsou psány pro vlastní potěšení, že nemají žádné aspirace, na nic se netváří a přitom jsou dobrý. A je to nádherný. Vidím nás dva na plovárně na Žofíně. Tam jsme chodili se koupat a plavat. A v té době si hrál v divadle státního, oprav mě si, že říkám nesmysly, v divadle státního filmu si hrál v 11. přikázání.
1: Ano.
0: V Radokově režii.
1: Detektiva Střelu.
0: Ano, lupiči, to jsou hoši roztomilí. Jak mě vidějí v ulici, tak se necílí. Prach a broky, pistole, nosím do každého boje. Zkrátka, jak se řekne volovo, to je určitě moje.
1: No, to byla, že to znáš, to mě skoro dojalo. Moji ženu tam hrála Elišbětu Vaňovsovou, Juba Hermanová.
0: Jo.
1: A byly to v podstatě základy Laterny magiky, ano. Neboť jsem z jeviště střílel lupiče, kteří pádili po plátně.
0: Ano. Zdánlivě odmíhám, ale jenom zdánlivě. Já na tebe vypálím otázku. Co považuješ za štěstí?
1: Když je druhý šťastný.
0: Děkuju. Karle, dostáváš dopisy jistě, že od diváků.
1: Jo.
0: Tady příjemné, tady lichotivé, jindy zase třeba nepříjemné, to jak, jako každý. Píšeš rád dopisy a dostáváš dopisy a pověs mi něco o tom. Tak o to, takovým tom styku na dálku s lidmi.
1: No tak víme, že jsou tři druhy herců, že jedni nepíšou vůbec, neodpovědí, druhý odpovídají, když je tam známka a třetí píšou zpět, i když tam známka není. Tak já patřím k tomu třetímu druhu. Čímž neříkám, že by vážený posluchač nemohl známku přiložit.
0: Jsi lišák. Lišák seš. No,
1: no ale velmi rád píšu, odpovídám na ty dopisy a neformálně, víš, jako děkuju vám, že mi fandíte, já se tak trošku i trénuju, víš, víceméně v tom. Já jsem nedávno četl vynikající fejeton o tom, že si lidé málo píší, že je to svět století zblázněný rychlostí.
0: Telefonu, ne
1: dopisu. Všechno se telefonem vyřídí.
0: Ano, stručně rychle.
1: Že ano, prosím vás, já pospíchám, tohle řekne dvě věty, zase letí tam, běží tamhle. A přece jenom u toho dopisu někde najdu trochu klidu a zároveň, jelikož začíná vlaškovat se psaním, tak tam jsem rád, když se chytím nějakého tématu a píšu rád.
0: Podívej se, teď máš příležitost svým posluchačům a mnoha svým ctitelům říct nějaké poselství nebo něco, co bys jim chtěl vzkázat, něco, co má nějakou obecnou platnost. Co to bude?
1: Mně se ty takové věci nejdůležitější v životě vždycky objasnili v nemocnici. Já jsem prodělal jednak válku jako vojáček. A potom jsem byl na třech těžkých operacích a tam totiž v té nemocnici, tam se ti všechno objeví v takový svý nahotě, kdy potrhy, falše, to všechno jde nějak do háje a začínáš vidět věci podstatné. To znamená, v takových chvílích vítáš třeba i mouchu na okně. Víš? A dostáváš se k tomu, že zjišťuješ, jak někdy velmi rádi kritizujeme, nelíbí se nám to, nebo tamto, či ono, a kladné věci bereme úplně jako samozřejmost. Víš?
0: Karle, musíme se rozloučit. Já na závěr něco bych měl říci a já si myslím, že nejlépe učiním, když budu citovat doktora Františka Kožíka, který napsal předmluvu k tvé knížce a na závěr napsal toto. Čas letí a knihy ubývá. A když obrátíte poslední stránku, máte pocit, že jste strávili hezkou chvíli s přítelem, který toho mnoho zažil, dovedl zůstat skromný a svůj a chce se s vámi o bohatství svých zážitků rozdělit. A tak mu za to zatleskejme. Já, Karle, já s tím začínám.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě do třetice z hereckých vzpomínek, ale zase trochu jinak. Jiřího Sobáka jsme v Divadle pro vaše uši v průběhu času měli už několikrát a v různých rolích. Tentokrát ovšem, troufám si tvrdit, ho uslyšíte skutečně tak, jak ho asi neznáte. V citlivé osobní výpovědi o životě, o divadle, ale tak nějak jinak, i když s chytrým humorem a dávkou sarkazmu, přece jen tentokrát na trochu vážnější notu. Tak dobré dny ve zdraví a zase někdy naslyšenou.
2: Hlas Jiřího Sobáka zdaleka nezní tolikrát éterem jako hlas některých jiných herců. Přesto je zasloužilý umělec Jiří Sobák velice dobře znám našim posluchačům jako herec divadelní a zejména filmový. Připomeňme si z poslední doby jeho tvář i výborný herecký výkon z filmu Světáci, Zabil jsem Einsteina, pánové, Na kolejích čeká vrah a tak dál. Když jsme zajeli za Jiřím Sobákem do jeho letenského bytu, našli jsme ho skloněného nad scénářem dalšího filmu, který pod názvem Kdo chce zabít krále natáčí režisér Václav Vorlíček. A protože právě díky filmu je Jiří Sobák nesmírně populární mezi lidem obecným, zeptali jsme se ho především, co říká té své popularitě, která ho provází na každém kroku a mnohdy jistě nepříjemně.
3: No, popularita, to je takové ošidné slovíčko, víte? Pod ním si totiž divák i ten populární představuje něco jiného. A já vám řeknu, že popularita se může stát pro člověka mladého velkou brzdou, víte? Protože mladý člověk, když podlehne takové popularitě a okouzlí sám sebe svojí prací momentální, tak to znamená, to může znamenat stagnaci a konec. Vůbec umělec, jakmile okouzlí sám sebe, tak stagnuje. No tak mě bylo v prosinci 50, takže mám jaksi ješitnost tím pádem dost otupělou. A slovo popularita to už jako mě nějak zvlášť ohrozit nemůže.
2: Kdyby to tak bylo, jestli dovolíte, řekněme, před 10 nebo 20 lety, to by jistě bylo jiné, že?
3: No, to si nejsem jist, protože být populární před takovými 20 lety jako dneska, no nemůžu přesně říct, jaký by to mělo na mě vliv, víte, ale určitě by to jistě nebylo v pořádku, protože lidi mají takovou zvláštní vlastnost. Kdykoliv se objeví někde nějaká populární osobnost, tak se snaží jí ukázat z té lepší stránky. No a tím pádem ztrácejí pravdivost, přirozenost a znemožňují prakticky jakýkoliv pohled do jejich skutečných problémů a skutečných citů, prostě do jejich skutečné povahy. Ovšem jsou geniální umělci, kteří dovedou vyrůst přímo od stolu. Jsou takový. Ovšem já nejsem jeden z nich, já jsem jenom taková malá včelička, která si musí za každým tím svým kvítečkem doletět. Já si vzpomínám jeden kamarád, když si před lety mi jednou řekl, že jsem takový, jak on to tenkrát řekl, že jsem takový umělecký drvoštěp. Já nevím, jestli mě chtěl rozlobit, ale dneska mu dávám zcela za pravdu. Víte, já mám rád, když mi lidi dávají najevo pocit příslušnosti. Ať je to kdekoliv, rozumíte? No to je ovšem tedy příslušnosti takové, která není zkreslovaná ani výjimečností, ani křečovitým podceňováním. Já třeba, když si sedím v restauraci a někdo si ke mně přisedne, že jo, obědváme společně a řekne třeba místo toho stereotypního na čem, prosím vás, mistře, pracujete, místo toho řekne třeba, tak se mi zdá, že máte masnou sklenici, tak se vám úplně v sedmým nebi. To úplně zaplesá, víte? Já, ať dělám na plátně, na jevišti, nebo na televizní obrazovce jakýkoliv dojem, tak můžu říct, jsem v podstatě člověk dost plachý. Já radši spíš poslouchám. A já jsem neskonale vděčný, když narazím na nějakého zručného řečníka, který ode mě odvede pozornost a dokáže pobavit společnost sám. Víte, celou společnost, myslím, i mě. Možná tedy nejtragičtější skutečnosti jsou takové zjevy, s nimi si někdy ani sám dost dobře nevím rady, víte. Třeba příklad, ve společnosti dejme tomu třeba 100 lidí, o kterých vím, že mě mají rádi a že se jim moje práce líbí. No tak ti se na mě plaše usmějí a nechají mě na pokoj. Já bych lhal, kdybych říkal, že mi to nedělá dobře. To.
2: Jistě, to je vlastně taková prověrka vaší práce. Je to tak?
3: No ovšem, dá se to tak říct, jo. Ono, nakonec, já to říkám jenom za svou osobu, tady nemusí to být nějakým vodítkem, ale mě stačí, když po premiéře přejdu od můstku k muzeu, abych tak měl pocit, jestli jsem tu premiéru vyhrál nebo prohrál. To už tak vidím na těch pohledech a na těch lidech, jo, to už tak vycítím. Jo, abych se vrátil tam k tomu, co jsem říkal, tak mezi tou stovkou lidí, víte, však stačí tři, co si to chtějí vždycky se mnou z nějakých záhadných důvodů rozdat. No prosím, tedy jsem k službám, pokud chtějí zkoušet tedy regulérní ostrov tip, že jo. Ale oni obyčejně tedy nebývají vtipní. Oni bohužel bývají neomalení a potom, jak si když dojde k ostřejší výměně názoru, tak pro mě, a mám ten dojem, že i pro většina kulturních pracovníků nezbývá nic, než rychlý odchod.
2: Když mluvíme o té výměně názoru, tak o vás se taky říká, že se nesnášíte z režiséry. Mohl byste nám o tom něco říct?
3: To prosím není pravda. Skutečné režiséry naopak vyhledávám a oni vyhledávají mě z jednoduchého důvodu, protože se totiž potřebujeme. No, tedy nějaká otázka, jako třeba, když někdo nosí bílý plášť, nemusí být ještě doktor. Jo. A také, když někdo sedí za režijním stolkem, tak to nemusí být zrovna režisér. A proti zásahům takových režisérů do mé práce se pochopitelně bráním. Se musím bránit, že? Na tohle moje stanovisko mi jistě stálo hodně ztracených let na jevišti, hodně osobních nepřátelství i hodně peněz. Víte, já pokládám za největší nebezpečí v umění netalentované teoretiky. A na druhé straně je podle mého soudu skutečný režisér něco jako slunce, kolem kterého se všechno otáčí, ale ono nespaluje, ale naopak nabíjí optimismem a vírou v dílo, na kterém právě pracujeme, že? Udržuje herce v dobré náladě a dělá prostor pro jejich práci.
2: Pokud vím, tak vy jste velice rád pracoval pod režijním vedením národního umělce Martina Friče, že?
3: No, Martin Frič, o tom už jsem se namluvil velice mnoho, to byl takový můj bůh. A já vám řeknu ještě dnes, když mám nějaké problémy, tak si vždycky tak představuju, co by mi asi na to Mak řekl. Ale o něm jsem nechtěl dneska mluvit. Já bych se chtěl spíš zmínit o režiséru, s kterým jsem neměl možnost nikdy pracovat, který je velice mladý a který mě zaujal při jednom setkání svojí ohromnou takovou psychologickou zdatností, jak bych to tak řekl. On je prostě podobného rodu jako lidi, o kterých tady hovořím. Je to filmový režisér Jiří Menzel. Mladý muž s nesmírnou citlivostí a s psychologickou vyspělostí, víte, takovou, že by mu ji mohl závidět leckterý starší režisér. Přes svůj mladý věk se nežene jenom za kariérou, ale dokáže se ve svých dílech zastávat mravních hodnot i hodnot uměleckých a tím pochopitelně i všelidských problémů. Já se velice těším na jeho další práce a se mnou jistě řada ostatních.
2: Poslyšte, práce divadelního, filmového, rozhlasového a televizního herce je nesporně prací nesmírně odpovědnou, vážnou, ale přece jenom se během ní najde vždycky aspoň nějaké to zrníčko humoru. No vy máte jistě ze své práce mnoho humorných vzpomínek.
3: Víte, já myslím, že by mě neměl divák znát jen z té stránky, jak je zvyklý. No, by to totiž nebylo upřímné. Já se domnívám, že tento pořad má sloužit především k hlubšímu poznání toho, s ním se tyto chvilky, jak se to jmenuje, chvilky za kulisem, nebo tak nějak, že jo, dělají. Víte, taková zavedená sériová výroba tohoto druhu rozhovoru na téma, jako třeba koupete se rád bez plavek, nebo hraje se vám líp na lačno, nebo na jedenej, No to snad tělech, do tělech rozhovoru nepatří. Já to, i když snad, jo, já nevím, prostě já to nemám rád.
2: Máte pravdu. Ale já si vzpomínám, že jste jednou vyprávěl o metodě, jak předcházet nachlazením a chřipkovým onemocněním. No a já myslím, že teď je zrovna ta nejvhodnější doba zimních plískanic, které jsou předzvěstí chřipek, takže byste v závěru našeho pořadu mohl posluchačům tuto metodu doporučit.
3: No, víte, oni tak trošku, některý kolegové a známí mě mají za hypochondra, ale máloplatný, já s tím mám výsledky. Já nechci nikomu vnucovat svoje jako teorie, ale já, když jsem ještě vzpomínám, byl u Horáckého divadla, kde jsme si nemohli dovolit nějaké marodění, protože záskoky nebyly, alternace taky odpadala, pracovní nasazení bylo naprosto pro celý soubor, že? Takže já jsem to řešil tím způsobem, že když jsem cítil nějaký příznak chřipky, nebo tak jsem dělal hodinový usilovný pochod v ranních hodinách, tak ráno v 6 jsem vstál a do těch 7 jsem prudce pochodoval. Vrátil jsem se vždycky jako tele, úplně rudý, prokrvený. No pochopitelně tím pádem infekce se dala na ústup. Měli ze mě legraci, myslím, že i dneska, ale já si nejsem jistý, jestli mě tajně někdo nenapodoboval.
2: Takže vy to dneska děláte dál?
3: Jo, ano, podobnou metodu. Ovšem tedy nedělám ty pochody, já spíš jako na chatě lyžuji, já spíš chodím na lyžích a jsem tam upadnu. Já tam mám dokonce lidi, kteří tvrdí, že prý dokážu upadnout na místě, kde desetiletí nikdo neupad. No taky samozřejmě se občas rozhodnu si nějaký ten kopeček, to lezu nahoru, s takovou samozřejmostí, víte, abych tak trošku ten děs, který se mě zmocňuje, si sám před sebou zamaskoval. No a při pohledu dolů si začnu uvědomovat svůj věk. Ale zase to vymlouvám, říkám si, neblázni, si 2 metry velký, to znamená, že to vidíš o 2 metry z větší výšky, nebude to tak hrozný. Je to takový boj, abych tak řekl, odcházející mládí ze stáří. Nakonec to mládí zvítězí, tak si ještě ten postroj tak porovnám, mrknu, jestli někde nečíhá horníček, já ho mám rád, ale jsou situace, kdy by mi jako vyloženě vadil. No a pak jezdím, až se ukáže tráva. Tak potom změním trasu. No, to je tak k tomu sportování. No, pravda, já tedy mimo lyžování taky jezdím na bruslích. Už jsem začínal na Štvanici se učit, tam je to brlení takový kolem kluziště, takže já zastavovat nemůžu. Já jsem se vždycky zastavil tím, že jsem upadl tam na to brlení. A vždycky jsem si říkal, stala se mi jednou taková zajímavá věc, vždycky jsem si říkal, počítej s tím, že za hodinu aspoň jednou sebou musíš praštit. A nestalo se mi to ani jednou, akorát když jsem přijížděl ze Štvanice na dvůr a dával jsem auták do garáže, fláknul jsem sebou na dvoře na tom kanálku zmrzlin.
2: No to se stává dost často, že v zimě. Ale já věřím, že vás tohle to už nepotká ani na jevišti, že vám neujede paměť v kterémkoliv představení. To vám přeju za sebe i za posluchače ze srdce a děkuji vám za rozhovor. Dobrou noc.
3: Dobrou noc a zase někdy nashledanou.

0: Českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.